V rámci pořadu Hláska saháme toto léto do archivu. Je před námi další rozhovor s Janou Peštovou, tentokrát o nesení vlastního kříže i božích impulzech v životě člověka.

0: Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu a podcastu Hláska z dílny Rádia 7. Můj dnešní host pro vás nebude překvapením, protože už minulý týden jsem avizoval, že se potkáme znovu. Ve studiu je tady se mnou boží dcera, zpěvačka, hlasová pedagožka, moderátorka Jana Peřtová. Ahoj Jani.
1: Ahoj, já zdravím i posluchače.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: V předchozím rozhovoru jsme udělali malou sondu do tvého života a vnímání křesťanské víry a zprávy Evangelia. Mluvili jsme o době předrevoluční i porevoluční a dali jsme také prostor představení projektu Plain i tomu, jak se věnuješ mladým lidem a jak je zveš do spolupráce. Zaznělo také, že Evangelium nemusí vždy být primárně dobrou zprávou, zejména s ohledem na kontext toho, v jaké situaci k nám přichází, jak mu rozumíme a podobně. Mluvíme-li o Evangeliu, o Ježíši samotném, nevyhneme se jeho výrokům, které mohou být celoživotní výzvou pro jeho následovníky. Například výroky, které jsou zapsány v Lukášově Evangeliu 14. kapitole. Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem. Jak se prakticky přestával lpět na vlastním životě?
1: To je zajímavá otázka, kterou se možná poslední dobou právě s ohledem na práci nebo na přátelství s mladými lidmi zabývám, protože mám dojem, že to je taková opravdu hodně tenká hrana, na které je potřeba se pohybovat a že když člověk spadne do toho lpění, tak to může vést až k nějaké duševní poruše, typu panické poruchy a tak dále. Ale zase se nedá říct, že každý člověk, který na něčem lpí, tak rovnou míří do nějaké duchovní nebo duševní poruchy, do nějaké závislosti. Myslím si, že ideální je, když se nám podaří do toho nelpění vcházet pomalu. První krok je nějakým způsobem přirozeným opustit, dneska se tomu moderně říká sociální dělohu, to znamená to prostředí, ve kterém jsem vyrostl, ve kterém jsem doma, ve kterém se cítím bezpečně. A to neznamená, že tohle prostředí je doopravdy bezpečné. Tou sociální dělohou jsou i rodiny nebo prostředí, kde člověk vyrostl a jeden z rodičů byl třeba nějak narušený nebo chyběl. Prostě je to prostředí, na který jsem zvyklý, když to tak řeknu zjednodušeně, a ačkoliv mě může i nějakým způsobem omezovat nebo dokonce trápit, tak je to ten můj prostor, ze kterého prostě musím vykročit. A to je v různých životních etapách různé. A já si myslím, že důležité je ten krok udělat a pokud mám přítele, kamaráda, sourozence, žáka, který je před takovým krokem, tak si myslím, že je na místě mu pomoct, aby ten krok měl odvahu udělat. A přesvědčil se, že i vně té nějaké sociální bubliny může být minimálně bezpečný, pokud vezme tu část odpovědnosti za svůj život. Takže já si myslím, že to nelpění začíná tam, kde si uvědomím, že musím udělat ten krok, že nemám ty věci pod kontrolou, že musím vzít zodpovědnost za ten krok, který dělám. A na druhou stranu, a to je teda moje bohatá zkušenost, že si vlastně nemůžu úplně zařídit, aby na druhé straně nebo po překročení té pomyslné nějaké hranice bylo totální bezpečí, byl totální dostatek, bylo všecko tak, jak bych si přál, že to prostě vezmu se vším všudy. A proto si taky myslím, že je lepší udělat jeden krok, trošku se zorientovat a pak teprve dělat ty kroky další, abychom nakonec mohli zjistit, že už tedy na tom pohodlí, byť to třeba bylo jenom naše představa o tom, jak pohodlí vypadá, nebo bezpečí, že už v něm vlastně nestojíme, nejsme na něm závislí.
0: Je v tom ještě ta druhá polovina. Co si představuješ pod slovy nést svůj kříž, jak to říká Ježíš?
1: To je taky častá otázka každého z nás, protože když se objeví nějaká těžkost, může to být nemoc, může to být nějaký pokažený vztah, nějaká co já vím, něco, co si prostě neseme a nemůžeme to změnit a dokonce na to třeba není ani žádný lék nebo pomůcka, tak přesto, že s takovou věcí se potýkáme, u mě je to třeba docela silná dyslexie, s kterou se potýkám celý život a dlouhou dobu jsem si myslela, možná 15-20 let, že to musím se nějak naučit zvládnout, že musím se naučit nedělat chyby. A ono to nejde. Prostě ty chyby dělám. Dělám zase jiné chyby, než dělají jiní lidé, ale třeba tohle, ačkoliv to není nějaká velká zátěž, tak to vnímám jako ten svůj kříž, protože je to něco, co je hodně vidět. Něco, s čím se neustále musím srovnávat, protože jsem učitelka, která byla zvyklá vždycky, nebo hlavní moje práce po léta byla pedagogická, a to znamenalo pomáhat lidem odstraňovat jejich chyby, tak smířit se s tím, že jsou chyby, které se musí neustále opravovat, ale úplně se bez nich obejít nelze, to je ten můj kříž, nebo minimálně jeden z těch mých křížů, kterým čelím a který nesu, prostě je to určitá tíže, určitá zátěž. Pro mě, ale i pro moje okolí.
0: Děkuju za otevření toho, jak se to prolíná do tvého života, i tyto verše. Na webu Rádia 7 ve svém medailonku píšeš mimo jiné toto. Moc bych si přála umět vyprávět o tom, co je doopravdy boží. Povídat i zpívat srozumitelným jazykem svého kmene, jazykem těch, kteří jsou mi blízcí a ke kterým mě Pán Bůh vysílá. Nejprve bych se rád zastavil u toho umění vyprávět a potom u té srozumitelnosti. Umění vyprávět o tom, co je doopravdy boží. Co k tomu člověk potřebuje?
1: No, v první řadě si myslím, že každý vnímáme tu skutečně boží povahu, ty skutečně boží impulzy nějak trošku jinak. A důležitá si myslím je v těch posledních 10 letech, ve kterých žijeme v té naší euroamerické společnosti, která je vlastně bezproblémová, do jisté míry velmi bohatá, tak najít to, co tam Pán Bůh zanechává za stopy, to je pro každého člověka něco úplně jiného. A také ještě si myslím, že je důležité, aby jsme to dokázali s Pánem Bohem prokonzultovat. Protože se mi stává, po celý můj život se mi stává, že to, co pro mě je zdrojem božího doteku a prožití boží přítomnosti, to pro někoho jiného může být pomalu na hranici něčeho zlého. Teď narážím konkrétně na zkušenosti s kulturou, protože první moje setkání s kulturou byl tanec a byl to jazzový tanec, vycházející z afrických kulturních rituálů. A já jsem se tady v tom setkala s Bohem. A přitom to jakoby může být pro někoho protimluv, protože Afričané mají bohy v zemi a jakoby se prolíná ta jejich kultura s nějakou démonickou přítomností. Já jsem v téhle kultuře a v těchto zvucích a potom v tom tanci, následně hudbě, nacházela setkání s Hospodinem, Ježíšův, nějaký příklon ke mně. Takže jsem si na tom mohla uvědomit a po léta si to uvědomuju, že naše srdce Pán Bůh zná a ví, jakým způsobem ho možná formoval už před stvořením světa, jako tom čteme v Bibli, a tak i ví, co jsme schopni vnímat jako boží. A tohle bych chtěla nějakým způsobem předávat. Takže se nedá říct, že je to nějaká konkrétní věc, ale je to spíš ten boží život. Boží život v nás, který se může projevovat a možná i probouzet nebo vzkřísit jinými prostředky, než bychom třeba i očekávali, nebo se to nedá jednoznačně na to ukázat, tak tohle je boží a tam to už boží není. Takže si myslím, že to je opravdu o tom božím doteku, o tom, co v nás působí dobré, lásku, pravdu, úžas, radost ze života, vášeň pro to setkávat se s Bohem. To věřím, že je boží.
0: A může to být i otázka jakési jazykové vybavenosti, protože zkušenost je jedna věc, to, co nějak prožívám, co si formuluju ve vlastní mysli, je věc druhá a to, jak to nakonec komunikuju někomu dalšímu, na tom to někdy může celé ztroskotat.
1: Přesně tak, proto možná jsem použila i to jazykové spojení, že bych chtěla mluvit jazykem svého kmene, protože se setkávám s určitou skupinou lidí, většinou jsou to mladí lidé, většinou jsou to lidé pod 20 a nějakým opravdu si myslím božím zázrakem se tam děje takové zvláštní propojení. Nedávno jsem jela v autě s jednou mladou svojí spolupracovnicí, ještě na základní škole, má všecku službu, všechny život, všechny představy teprve před sebou a ona se v jedné větě tak jako mimochodem zmínila, jestli ji taky nechci dělat maminku. A mě se v tu chvíli strašně moc věcí prohnalo hlavou, těch patřičných i těch nepatřičných, jak to nejde, protože ona je normální spořádané rodiny, ale je přesně v tom životním období, které znamená opuštění té sociální dělohy, jak jsme o tom předtím mluvili, a potřebovala by nějakou jakoby na chviličku náhradní postavu, která jí pomůže do toho nepřátelského světa udělat bezpečný krok. A to většinou nemůžou být rodiče, to je právě přítel, kamarád, někdo, na koho se spoléhám. Tak v tu chvíli jsem si tak jako matně uvědomila, že pro ní by to slovo matka tohle znamenalo. Jako spíš matka nějakého kmene, nějaká mateřská postava v rámci skupiny, v rámci, co já vím, oddílu, nebo co si pod tím farnosti, co si pod tím dokážeme představit, to je možná úplně nejbližší ta představa, protože i v Bibli přece nacházíme duchovní otce a duchovní matky, takže tady v tom kontextu by to určitě šlo. A to jsme u těch slov. Pro někoho, když bych tu mateřskou úlohu zmínila, tak pro někoho, třeba pro rodiče té dívky, by to dokonce mohla být urážka. By to mohlo být snížení jejich dlouholeté péče, modlitev, všeho, co do toho děcka investovali. A pro tu děvče to v tu chvíli byla představa, kdyby takhle vypadala moje maminka teď, tuhletu chvilku, tak by to pro mě bylo jednodušší překročit ten práh, který přede mnou je a který se mi prostě zdá vysoký a nedaří se mi přes něj přejít. Takže já si myslím zase, že to není něco, mluvili jsme o těch jazykových vyjádřeních, co se dá předem určit, tohle je dobře, tohle je špatně. Vidíme i v písmu, že některé výroky jsou tak ostré, až možná v originále bychom našli téměř vulgarismus. A přesto si mnozí z nás nedovedou představit, že by pán Ježíš jako pastýř, jako ten, který pracoval se svými učedníky a dalším lidem kázal, mluvil do života, že by byl schopen nějakého ostřejšího výroku. A zjevně v nějaké situaci byl. Takže je to taková opět jsme na špičce nože. A myslím, že tady člověk musí opravdu volat k Pánu Bohu a stejně si nemyslím, nebo nezdá se mi možné, že bychom vždycky dokázali mluvit srozumitelně ke každému v každé situaci. Prostě využijeme tu dobu úžasnou, že můžeme mít tak široké pole třeba i posluchačů na Rádiu 7 a doufejme, že si něco najdou, co upokojí jejich srdce.
0: Té srozumitelnosti jsme se tady už taky trochu dotkli a přijde mi to jako takový evergreen, co se týče otázky žití, předávání, evangelia, musí to být srozumitelné a musí to být relevantní v dnešní době. Tak ta slova jsou často používaná. Co si třeba víc představit za tou srozumitelností? Znamená to snížit se nějak na tu úroveň nebo připodobnit se té úrovni toho člověka, se kterým mluvím?
1: Já si myslím, že Pán Bůh nás posílá k lidem, s kterými tu srozumitelnost už nějak předpokládá on sám. Věřím, že když slyšíme dobře to boží volání, tak nás to taky ujišťuje v tom nasměrování, že jsme schopni zrovna tenhle jazyk se naučit, protože často se ho musíme učit, není to něco, s čím jsme se narodili. A nemyslím si, že jde o snižování, ale spíš o skutečné, upřímné poznávání toho pole, ve kterém se ti lidé pohybují. My máme tu výhodu, že žijeme ve společnosti, kde se třeba rozhlasové vysílání může dostat úplně ke každému, kdo by ho ale chtěl poslouchat. A to si myslím, že je další taková otázka, že ta zpráva se může dostat k lidem, pro které ale nebude v tu chvíli třeba relevantní a už vůbec ne srozumitelná. A i s tím se musíme smířit, ale ne tím způsobem, že teda vytřeseme prach z mikrofonů, ale uvědomit si, že prostě někdy ta nesrozumitelnost je jenom špatné načasování. Uvedu příklad, jeden můj kolega, kterého si velice vážím, před už 25 nebo 30 lety přeložil knížku, ve které je takový, když to zjednoduším, návod na to, jak je možné dneska právě v církvi používat nové metody, nový způsob třeba kázání, použít nějaká média při zvěstování evangelia. A ta knížka teda vznikla někde v zahraničí, nechci to úplně konkretizovat, protože si myslím, že to je spíš obecná věc. A před těmi zhruba 20 lety, když se mu to podařilo přeložit, byl tím nadšený, tak to předložil svým kolegům, farářům a oni se úplně zhrozili, co to jako po nich chce, to v žádném případě nemá přece cenu. To určitě po nich Pán Bůh nechce a vůbec nerozuměli ta jeho intenci a tomu jeho nadšení z tohohle návodu, když to zjednoduším. No a myslím si, že problém nebyl v tom, že by to nebylo správné a že by to nebylo použitelné do naší kultury, ale prostě ještě nebyl ten čas. Ještě nebyl ten čas, aby to lidi pochopili a pokud mám ty správné informace, tak zrovna nedávno se tento můj kamarád už sdílel znovu tady s tím materiálem a to pochopení a přijetí už bylo daleko vřelejší a jeho kolegové kolem něj už měli víc pocit, že tohle je přesně to, co hledáme. Teď je ten čas. A myslím si, že i ta jeho 20-letá, 30-letá touha tady ten materiál nějak přenést do života v České republice, že byla vlastně takovou modlitbou, která právě teď je vyslyšená.
0: Pro Rádio 7 si zpracovala také sérii základů, 16 zastavení u elementárních témat a otázek křesťanství. Kromě obsahu mě zaujal právě i jazyk, kterým si to psala, protože máš tato témata nejen zpracovaná, ale především prožitá, tak mě napadlo zeptat se tě na pár výroků, které jsou různým způsobem spojené s křesťanskou vírou, ať už ji nějakým způsobem dotváří, nebo třeba jdou proti ní. Můžeme?
1: Můžeme.
0: Křesťanská víra je jen berlička pro ty, kteří si neumí poradit se životem. Jak to vidíš?
1: Já mám na to jeden protislogan, který vzniknul kdysi před už těmi asi 20 lety na jednom misijním tažení. Nemáte problémy, staňte se křesťanem, budete je mít. A já si myslím, že víra v Krista v dnešní době, ale ono to tak bylo vždycky, je spojená s odvahou. Ono možná někde na začátku, když se člověku nedaří a dostane první odpověď na modlitbu, kdy mu Pán Bůh pomůže v nějaké věci, mně se to stalo třeba, když jsem se modlila za zkoušku na střední škole, tehdy jsem byla v maturitním ročníku a Pán Bůh mi pomohl vykonat zkoušku z českého jazyka, tam byly nějaké prostě nesrovnalosti a tak jsem prošla, díky Bohu. Ale potom v mém životě byly spíš věci, které už bych nikomu nedoporučovala, aby to taky zkusil se pomodlit, protože přece Pán Bůh pomůže. Ano, byla to také boží pomoc, ale byla to boží pomoc úplně jiného charakteru. Když se musíte rozhodovat, udělat nějaký nepopulární krok, rozloučit se s přítelem, který vás vydírá, přestat chodit na nějaké místo, přestože to místo máte rádi, ale zjistíte, že vám to škodí, třeba na zdraví. A takových věcí je spoustu, se kterými se neustále každý člověk setkává, ale my jako křesťané víme, že tu zodpovědnost nemáme jenom za sebe, abychom byli dobří lidé a měli, nevím, krásné vztahy a to si dovedete představit, nějaký morální profil. My tu zodpovědnost máme před Bohem. A myslím si, že většina z nás ví, pokud nějaké boží doporučení mineme, jdeme proti němu nebo děláme, že ho nevnímáme,

0: jdete do nejistoty z lidského hlediska, do větší jistoty z toho božího nebo z té otázky víry, ale z vlastní zkušenosti musím říct, že je to vždycky znova a znova otázka velké odvahy, protože si nikdy stoprocentně nejste jistí, jestli jste správně rozuměli tomu, co Pán Bůh vám říká.
1: Takže jeden z typů mít na každý nepříjemný výrok svůj protivýrok, kterým můžeme třeba někdy tu otázku vrátit nebo se bavit o tom tématu trošku z jiného úhlu pohledu. Děkuju. Všechna náboženství jsou jen různými cestami k Bohu. Co bys na to řekla?
0: Já tedy ctím závěr druhého vatikánského koncilu, ačkoliv nejsem katolička, a myslím si, že opravdu v každé cestě, která upřímně hledá Pána Boha, nějaké stopy toho božího bytí lze najít. Spíš než té cestě, tak v tom, že Pán Bůh se na to naše srdce dívá a vidí, co máme k dispozici. A nemyslím si, že člověk, který v jehož okolí, například někde, co já vím, v divočině, kam se křesťanství ještě nedostalo, nemá k dispozici evangelium a má k dispozici jiné náboženské, řekněme, tradice, takže se mu Pán Bůh v těchto tradicích nemůže nějakým způsobem dávat poznat. Konec konců jsou například v muslimských tradicích časté konverze právě k křesťanství, protože se Ježíš člověku, který hledá upřímně Boha, nějakým způsobem dá poznat buď přímo s písem, jak známo, tak i pro muslimy je Ježíš minimálně prorok, tak i v té osobní zkušenosti. Takže si myslím, že v první řadě se Pánu Bohu nikdo nemůže úplně ztratit. I když ten člověk to vysvětlení evangelia, to, jak to doopravdy je, jak tomu věříme jako křesťané, takže to je prostě na té boží straně ten zájem, aby nás našel. Na druhé straně se mi zdá tenhle výrok takový alibistický, protože nás k ničemu nezavazuje. Tak si najdi, co se ti líbí a v tom funguj. Do jisté míry v tom dnešním světě asi je to hodně frekventovaný postoj, ale když s tím člověkem, který ho zastává, vedete nějakou diskuzi nebo se poznáváte, tak často zjistíte, že nerozumí tomu pojmu Bůh. Tomu, že Bůh je nad vším, že má nějakou autoritu, že je schopen nějakým způsobem jednat s člověkem a že pokud člověk se po něm vztahuje, tak tento Bůh to, ten skutečně živý Bůh to ocení, aniž bych mu musel dávat nějaké úlitby. A to si myslím, že je fajn, pokud máme možnost někým takovým trávit čas, tak ne ho teda zahltit nějakými poučkami, jak by to správně mělo být, ale spíš konfrontovat ten náš a jeho obraz s tím, jak věříme tomu, že o Bohu mluví Bible. A myslím si, že i my sami si v takové situaci můžeme lecos uvědomit a poopravit.
1: Další je citát Jana Amose Komenského. Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá. Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami.
0: Zkoumejte duchy, jsou-li z Boha, říká písmo, takže tohle bych řekla, že je skoro takové Komenského jenom převyprávění, protože tohle ten verš známe z písma, že máme všechno zkoumat a dobrého se držet. Ale zase v dnešní době, kdy to zkoumání může být tak strašně rozsochaté, když si vezmeme všechna média, která máme k dispozici, tak je to zní až skoro nebezpečně. Ale já si myslím, že to důležité je, že bychom například neměli bezhlavě věřit každému výroku faráře, který nám něco říká z kazatelny, jenom proto, že to říkal pan farář. Sama vím, jak je to nebezpečné, když jsem léta působila jako pedagog na různých místech, tak se mi stávalo, že za mnou občas někdo přišel s tím tvrzením, že jsem něco řekla v nějaké autoritě, na nějakém kurzu, ale Jana Peštová říkala. A tak to musíme přece zohlednit. Já si myslím, že obecně platí, zvlášť v dnešní době, že máme věci zkoumat, a to zvlášť, když nám nepřinášejí pokoj. Já si myslím, že to je ten zásadní zlom.

0: můžeme zjistit, že nám nepřinášejí ten pokoj, protože je někde problém v nás, anebo také může být problém v nositeli například výroku nebo výkladu. A tak si myslím, že je dobré, opravdu dobré zkoumat, pokud vlastně vždycky, nejen pokud je v tom neklid, ale vlastně vždycky, protože někdy člověk snadno přijme to, co se mu líbí, to zase by jsme mohli citovat ty svrablavé uši z písma, že? Takže je dobré, když učení zkoumáme a takzvaně nesežereme všechno i s navijákem.
1: A možná je to vlastně i ten jednodušší způsob nad těmi věcmi až tolik nepřemýšlet, protože je to možná i součást té instantní doby, ve které žijeme, kdy potřebujeme ty věci rychle, potřebujeme prostě mít věci hned a ne tolik možná nad nimi přemýšlet, tak někdy lehce můžeme spolknout něco i s navijákem, jak se říká. Poslední je výrok Františka z Assisi. Hlásejte evangelium stále, ale slova používejte jen, když je to nutné. Co si o tom myslíš?
0: No tak teď bych, protože jsem za mikrofonem rádia, měl mlčet, protože tady to přece jenom ta slova bude chtít. Ale myslím si, že pokud slova nejsou v souladu s naším životem, my si o něčem mluvíme a není to tak nějak poznat na tom, jací jsme, tak ta slova jednoduše ztrácejí význam. A pokud jsme křesťané, kteří to už o sobě říkají, nebo dokonce se snaží tu zvěst křesťanskou nějakým způsobem předat druhým, zvlášť těm, kteří nejsou z rodiny víry, abych zase použila nějakou biblickou vazbu, tak děláme ostudu nejen sobě, ale i evangeliu, i Bibli, i Kristu, i církvi a té ostudy, jak sami víme, je teda hodně. Na druhé straně je dobré, abychom znali biblické postavy. Já miluju Davida, Petra a všechny ty lidi, kteří udělali ještě daleko horší a hnusnější věci než já. A přesto si je Pán Bůh nejen používal, ale dokonce o nich čteme jako určitých vzorech, archetypech. A já si myslím, že tohle je obrovské povzbuzení pro každého člověka, že z toho našeho života nemá vyvírat naše bezchybnost, ale Boží svatost. A ta bude vždycky v kontrastu s tou naší hříšností.
1: Myslím si, že to byla krásná tečka za naším dnešním rozhovorem. Jani, děkuji za to, jak žiješ s Bohem, jak se to prolíná i do tvých dalších vztahů s lidmi, i do toho, jak komunikuješ věci, jak o těch věcech přemýšlíš, jak k tomu přizýváš druhé lidi. Děkuji za to, co jsme dnes mohli otevřít, i za tvé zkušenosti z cesty života víry a díky za čas, který jsi i pro pořad Láska udělala.
0: Já děkuji za zajímavé povídání a přeju všem Boží čas.
2: Láska. Někdy stačí jen jedno slovo. O nelpění na svém životě, Božím volání i nesení vlastního kříže hovořila v pořadu Hláska zpěvačka, moderátorka a hlasová pedagožka Jana Peřtová. Premiéra dalšího dílu se na vás těší ve středu v 11 hodin 15 minut, kdy hostem bude Pavlína Števková.

Jsou za námi 3 hodiny a posloucháte noční vysílání Rádia 7. Vysílání vás provází Aneta Lofítková a rovnou k vám posílám další pořad. Začíná Za obzor.

0: Týdeník Za obzor nás už několik týdnů vodí kolem celého světa. Začali jsme v Dubaji, potom přes Keniu, safari v Nairobi, jsme se ztratili v Indii, zakusili Vietnam, Kambodžu a nyní se dostáváme ke Spojeným státům. Cestujeme společně s Tomášem a Eliškou Vachůtkovými. Vítám je u mikrofonu.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: A od mikrofonu vás zdraví také Pavel Kol. Spojené státy si představme v rozhlasové pohlednici.
3: Spojené státy americké, kontinentální stát nacházející se v Severní Americe, pro mnoho lidí dodnes znamená synonymum právě pro tuto část kontinentu. USA tvoří 50 států, uspořádaných federativně. Země přitom není ani v této části světa sama, byť bychom mohli někdy mít ten pocit. Spojené státy sousedí na jihu s Mexikem, na severu s Kanadou. Její břehy omývá na východě Atlantský a na západě Tichý oceán. Jedním z 50 států je i Aljaška, díky níž dosahuje území států až k severnímu ledovému oceánu. Dalším podobně zajímavým členem společenství jsou Havajské ostrovy. Spojené státy americké mají několik nezačleněných, ale závislých území. Většinou se jedná o ostrovy v Atlantském oceánu. Rozloha země činí přes 9,5 milionů kilometrů čtverečních, což je staví na třetí místo světového žebříčku. Více než 6,5% z jejich rozlohy zabírá voda. Na tomto území žije přes 300 milionů lidí, to je také staví na třetí místo mezi ostatními státy. Největším a nejznámějším městem je kosmopolitní New York. Hlavním městem je Washington DC. Obě města leží na východě země. Ze západních metropolí je nejznámější Los Angeles, druhé největší město, známé sídlo filmového a zábavního průmyslu. Nejvyšší vrchol státu leží na Aljašce. Jde o Mount McKinley, který dosahuje výšky 6194 metrů nad mořem. Nejvýznamnější řekou je Mississippi, která se dostala i do mnohých písní. Nesmíme zapomenout na Niagarské vodopády, ty leží na hranici s Kanadou, na kanadské straně je ovšem ta větší část. O Spojených státech lze jen stěží dodat něco, co by člověk ještě nevěděl, neslyšel nebo neznal. Výzkumy už dávno prokázaly, že k americkým břehům dopluli jako první Vikingové někdy v 11. století. V roce 1492 objevuje pak kontinent pro Evropu Krištof Kolumbus, následovaný invazí Španělů, Francouzů, Holanďanů, Švédů a Britů. Deklarace nezávislosti, která položila vznik budoucím Spojeným státům, byla vyhlášena 4. července 1776. Tento den se dodnes slaví jako Den nezávislosti. Důležitým mezníkem v historii Spojených států amerických byla občanská válka v letech 1861 až 65. Boj o rovnoprávnost černých otroků s ostatními občany byl vítězný pro sever. Otroci byli osvobozeni. Podobně důležitý byl i boj za zcela rovné postavení černých a bílých, které v 60. letech 20. století vedl Martin Luther King. Toto úsilí bylo velmi důležité především proto, že Spojené státy jsou zemí, ve které vedle sebe žijí a musí fungovat potomci desítek národů. Ve Spojených státech najdete nepřeberné množství památek, přírodních úkazů či zajímavostí. Na jejich území například leží nejteplejší místo na zemi, největší údolí, známý Grand Canyon, nejrozsáhlejší jeskynní systém, mamutí jeskyně. Největší gejzíry jsou v Yellowstoneském národním parku. A s výčtem bychom mohli pokračovat celkem dlouho, ale asi bude lepší se na daná místa vypravit a zakusit je.
0: Spojené státy u vás byly takovou součástí na té cestě po celém světě, kdy jste se dostali právě do Spojených států po těch zemích, které jsme jmenovali. Byl to nějaký šok, tak jste Indie, možná tady z těch chudých zemí nebo zemí, které evropsky nesmýšlejí, tak zase se trošku jako navrátit do toho evropského přemýšlení, evropského stylu.
1: Šok to určitě nebyl. Věděli jsme, do čeho jdeme, věděli jsme, že se vracíme zpátky do v uvozovkách civilizace a opravdu bylo to na jednu stranu potěšující, kam jsme se dostali, na druhou stranu i trošku zklamání, protože jsme se dostali do obrovského města, kde všichni jsou anonymní, i když bylo to Los Angeles a překvapivě na to, jak to bylo velké město, tak tam byli lidé přátelští a měli jsme možnost vidět třeba i lidi v autobuse, jak kázali Boží slovo. A to nás opravdu překvapilo, kolik odvahy tam lidé mají. Nicméně jsem chtěl říct, že nás jakoby ta cesta z toho Vietnamu do Los Angeles zklamala trošku v tom, že jsme opustili ty krásné scenérie a tu přírodu a přijeli jsme do civilizace, do míst vybudovaných lidmi. Ale nebyl to tak velký šok a přeprogramovali jsme se poměrně rychle a zvykli jsme si. Takže nyní se nacházíme v Los Angeles a po příletu jsme se ubytovali a vyrazili jsme do Universal Studios.
2: To, že půjdeme na toto místo, do tohoto parku zábavního, to jsme věděli už dávno předtím. Zajistili jsme si samozřejmě lístky a moc jsme se na to těšili. A to bylo takové velice příjemné překvapení pro nás. Samozřejmě nějaké zábavní parky už jsme v životě navštívili, ale tenhle ten je opravdu unikátní. Krom toho, že jsme mohli vidět místa, kde se opravdu filmy natáčejí, mohli jsme projíždět některými kulisami, které tam jsou nastavené a které se aktivně používají na výrobu seriálu a filmu, tak jsme se mohli dostat i do míst, které byly vybudovány jako parky a měly připomínat právě nějaké filmy či seriály z máme. A tak jsme se mohli na chviličku ocitnout v roli Harryho Pottera, nebo Homera Simpsona, nebo dalších postaviček. Všechny ty místa, všechny ty části toho parku, ve kterém jsme byli, tak měli většinou nějakou restauraci, která byla tematicky připravená právě do tohoto filmu nebo seriálu. A potom tam byla i nějaká dráha, ať už nějaká, třeba v Jurassic Parku to byla zrovna dráha, kdy na vás vyskakovali dinosauři a děsili vás, ale u třeba Harryho Pottera to zrovna byla dráha, kdy si člověk mohl zakusit, jaké to je letět na koštěti, nebo jaké to je letět vůbec ve vzduchu. A ty efekty, které tam byly, byly propracované do poslední detailů, takže ošálili opravdu zrak nebo prostě všechny smysly člověka a člověk měl opravdu pocit, jakože opravdu sedí na tom koštěti nebo opravdu lítá někde nebo opravdu na něho něco útočí a stříkala na nás voda a prostě používali opravdu všechny lidské smysly takovým způsobem, aby člověk byl úplně, dostal se do úplně jiné reality a dostal se do toho děje toho filmu nebo toho seriálu, který to mělo představovat, ten zábavní park. Tam jsme strávili v tom parku úplně celý den, koupili jsme si lístek na celý den a využili jsme ho úplně maximálně, odcházeli jsme opravdu až večer, unavení a vyčerpaní a lesním způsobem spokojení, co všechno jsme tak mohli zažít.
0: Já vás možná ještě trochu zabrzdím v tom rozletu po těch Spojených státech, protože doteď jsme cestovali možná ne tak daleko, protože ty vzdálenosti Indie, Vietnam určitě nejsou takové jako z Asie do Ameriky, kdy se přelétá Tichý oceán a přelétá se datová hranice. A to je vlastně také něco, co mě zajímá, ty časové posuny, jak jste se s tím vyrovnávali, jak jste se vyrovnávali s posunem denní doby a posléze i času.
1: Tak po většinu času jsme se přesouvali směrem na východ, nebo pro nás v tu chvíli na východ. Musím říct, že jsme to snášeli poměrně dobře. Takový ten známý jetlag jsme vnímali snad jenom jednou nebo dvakrát, ale tím, že jsme měli pořád dostatek času na odpočinek, nebo měli jsme v plánu vždycky klidnější program pro příletu, tak jsme neměli nějakou jako výraznou únavu z toho cestování. Co se týče samotného přeletu mezi Vietnamem a Amerikou, a tam bylo opravdu tuším 12-hodinový rozdíl, takže opravdu skok o půl den, tak i tento přesun jsme zvládli poměrně v pořádku, protože letadlo bylo natolik pohodlné a tak dobře přizpůsobené tomu cestování, že jsme se v něm nádherně vyspali a nádherně jsme tam strávili ten čas. Takže v podstatě na 12-hodinové cestě jsme překročili 12 hodin časových zón, vystoupili z letadla odpočatí.
2: Zajímavé na tom bylo i to, že přestože jsme cestovali tak dlouho, neměli jsme let, kde jsme přestupovali v Číně a v Jižní Koreji, tak přestože jsme tak dlouho cestovali, tak jsme docestovali ten stejný den, který jsme vyrazili, a jenom o pár hodin později. Takže to bylo takové zajímavé pro nás, vzhledem tomu, že jsme strávili tolik času na těch letištích, ale vlastně jsme ten čas v uvozovkách neztratili. Tak to bylo úsměvné, a když jsme dorazili večer potom do Los Angeles a ubytovali jsme se, tak jsme si řekli, no tak to jsme toho dneska přece jenom hodně stihli. Přeletět celý oceán, stavit se v Číně, stavit se v Jižní Koreji.
0: Takže jsme přeletěli oceán, dostali se do Los Angeles a moc jsme se nebavili o ubytování. Obecně vy jste zkoušeli od různých chýší někde v Africe, přes hotely v Indii, tak přece jenom ten americký styl je asi zas o něčem jiném.
2: Tak ubytování obecně byla kapitola sama o sobě. Většinu ubytování, nebo aspoň ten první den vždycky po příletu, jsem měla zajištěný nějaký hotel, místo někde, kde budeme spát. A až poté jsme... Buď jsem zajistila teda všechny noci, anebo pokud ne, tak tu první noc určitě, a poté jsme hledali místo, kde budeme spát dál. Takhle jsem naplánovala samozřejmě i ubytování v Americe, tam jsme byli ubytování přes Airbnb a zajistila jsem takové hezké místečko, nebyl tam problém, vyspali jsme se tam dobře, ale v tom mém plánu se právě stala trhlina. A to z toho důvodu, že jsem počítala s jedním nočním přejezdem z jednoho města do druhého, z Los Angeles do Las Vegas, a on se neuskutečnil, my jsme nakonec jeli přes den. A to mi nějak narušilo plány a nějak jsem to úplně zazdila. A tak jsme se jednu noc ocitli v Los Angeles bez toho, abychom měli kde složit hlavu. Což v takovém městě, které je nejenom velké, ale hlavně velice, velice drahé, je docela problém. A když jsme to zjistili, tak to bylo ještě takovým zajímavým způsobem, protože jsme přišli na ten náš autobus, na který jsme měli nachystané koupené lístky, a přišli jsme tam a řekli jsme, že bychom teda chtěli nastoupit do autobusu, a ten pan průvodčí nám řekl, no to můžete, ale až zítra, protože lístek máte na zítřek, na tu stejnou hodinu. A tak my jsme se najednou ocitli s těmi našimi zavazadly, které v té době vážily přes 30 kilo, uprostřed Los Angeles bez možnosti ubytování, a zvažovali jsme, co vymyslíme, nejbližší nebo hotel, který byl někde poblíž a byl k dispozici, tak stál asi 3000 na noc, ne-li víc, takže to jsme věděli, že na to peníze nejsou, a tak jsme se rozhodovali a nakonec nás napadla teda myšlenka, že se vrátíme zpátky do toho Universal Studios a že tam mají velké kino a že tedy se půjdeme na poslední noční film, který tam budou hrát, a tím přečkáme tu noc někde v kině. A tak jsme dorazili do toho areálu a tam jsme zjistili, že poslední noční film je King Kong ve 3D, takže jsme si tedy přišli a koupili jsme si tedy lístky na King Konga a se všemi těmi našimi zavazadly, které jsme si teda uložili tam do nějaké úschovny, nebo ty jsme si vlastně vzali k sobě. Vzali jsme si k sobě do toho nočního kina těch našich 30 kilo zavazadel a položili jsme si je na sedačky vedle sebe, a takhle jsme přečkali čas asi mezi půl jednou ránou a možná nějakou třetí nebo půl čtvrtou ránu. Kino skončilo, všichni lidé se odjeli domů, většinou taxíky nebo Uberem, a my jsme se ocitli uprostřed Los Angeles se zavazadly a v tichosti a nikdo kolem nás. A tak jsme přemýšleli, co tedy dál, kam, kde přečkat těch dalších pár hodin, než se rozední. A tak jsme šli do metra, které jsme předtím už využívali, a v tom metru se tam nacházelo poměrně hodně bezdomovců a my jsme si vedle nich rozbalili ty naše zavazadla, rozbalili jsme si tam ty naše spacáky, sedli jsme si tam na bobek a začali jsme si spolu povídat a hrát karty a snažili jsme se nějak zaplácat ten čas, který jsme měli. Potom přijelo první ranní metro a my s ním pokračovali dál na naší cestě.
1: Ta cesta směřovala na pláž a na konec cesty 66, která je proslavená celou Amerikou, a tak jsme si mohli udělat fotku na tomto konci této cesty a zároveň jsme tam objevili nádhernou pláž, kde už místní surfaři trénovali své první kousky a někteří běžci se vydali na sportovní ranní začátek, a my po celém nočním putování jsme byli tak utahaní, že jsme vytáhli spacáky a zalezli do nich uprostřed pláže a doufali, že nás nikdo nebude příliš rušit. A to se vyplnilo a probudili jsme se v odpoledních hodinách, kdy už do nás pražilo slunce silné. Já už se potil ve spacáku a byli jsme dokonale vyspalí i přes tuto náročnou noc.
4: Představuju si to spaní na pláži a napadají mě dvě věci, příliv a písek. Jak vypadá noc na pláži? Byli jste dost daleko, neočekávali jste, že vás probudí velká voda?
2: Tak tohle jsme určitě řešili, protože to nás samozřejmě taky napadlo, že by tam mohlo dojít k přílivu. Nevěděli jsme, jestli teďka je zrovna příliv nebo odliv. Vyřešili jsme to trošičku tak zvláštně, a to tak, že jsme vzali, měli jsme velké pytle na odpadky, nebo takové ty obrovské odpadkové pytle, které mají, nevím, jestli 100 litrů nebo kolik. A do těch jsme strčili ty naše zavazadla, protože jsme si říkali, kdyby náhodou přišel příliv, tak prostě aspoň to budeme mít chráněné před tou vodou. Takže to jsme si zabalili do těch velikánských igelitových sáčků a na ty jsme si položili hlavy a doufali jsme si, že když přijde voda, takže nás probudí to vlhko teda v tom spacáku a že tedy stihneme utéct předtím. Takže to byla jedna věc, co se týče písku. Bylo to docela pohodlné na tom písku. Zdalo se nám jako to, že to bylo relativně měkké a nebyl to problém. Jediný malinký problém byl v tom, že oni ten písek zrovna čistili. Oni ráno ten písek trošku čistí a zároveň ho projíždějí takovým strojem, který ho nějakým způsobem čechrá, nebo nevím, jestli čechrá, ale prostě ho upravuje. A tak jsme museli se vždycky posunout kousek s tím místem, kde jsme spali, nebo případně nás objížděli kolem ty stroje, aby mohli ten písek kolem nás upravit.
1: Ono, abych popsal blíže ten stroj, tak ono to hodně připomínalo rolbu na zasněžených sjezdovkách. A ona v podstatě nabírala písek, pročišťovala od odpadků a na druhé straně ho vysypávala a hezky uhrabávala. A takto se tam starali i o obyčejné pláže.
4: Takže se dá najít i v Los Angeles taková obyčejná pláž, nebo tam jsou všechny takový ty u těch hotýlků lukrativní místa, na kterých je spoustu turistů a i drahé vstupy.
2: Tato pláž byla zcela zadarmo, nevím, jak moc jsou placené ostatní pláže. Tahle pláž byla úplně zadarmo a člověk tam mohl přijít v podstatě si užít ten den, ať už nějakým plážovým volejbalem nebo právě surfováním, plaváním či jinými aktivitami tam využít ten svůj čas, který má. Každopádně byla to pláž přímo právě u té silnice Route 66 a v okamžiku, kdy jsme se probudili, kdy už bylo to poledne, tak bylo poměrně naplněná lidmi, ať už místními nebo turisty, ale samozřejmě, když jsme tam přišli v těch půl šesté ráno, tak kromě těch pár surfařů jsme tam byli jediní, takže určitě je možnost si užít té pláže samotní. Pokud chcete mít pláž jen pro sebe, přijďte tam ve 4 ráno, věřím tomu, že tam budete jediní.
4: Už jsme se prospali, nabrali síly na další cestu. Chytli jste, předpokládám, ten autobus druhý den. A kam jste jeli?
1: Vydali jsme se do Las Vegas. každého napadne, co jste tam dělali, a tak my rovnou odpovídáme, vyhradili jsme si budget na zábavu. Vyhradili jsme si několik peněz a říkali jsme si, ano, ty tady chceme utratit za to, že si zkusíme, co tady ty lidi tak baví. Takže opravdu po příjezdu do Las Vegas jsme si první samozřejmě našli ubytování, které jsme měli předem domluvené. Zjistili jsme, že pán, který nám to ubytování zajišťuje, má zároveň i dva automobily. A my už jsme už asi dva dny předem promýšleli, nebo možná i delší dobu předem promýšleli, jak budeme pokračovat v našem cestování, protože jsme se chtěli vydat do nebo k Grand Canyonu a tam jinak než autem dost dobře nejde dojet. Takže tento pán, který nám zajistil to ubytování, nám zároveň nabídl své druhé auto, které už příliš nevyužíval, už ho měl jako to starší auto. A tak jsme byli nadšení a byli jsme vděční, že pán Bůh nám zajistil takhle snadno a takhle levně auto na pokračování naší další cesty.
2: To ubytování tu první noc v tom Las Vegas, ta byla sama o sobě zajímavá, protože ten člověk, který nás nabral a ubytoval u sebe doma přes Airbnb, tak to byl zároveň jako, řekněme, skoro každý Američan křesťan, jak Američané o sobě všichni tvrdí téměř, že jsou křesťané, tak jsme měli možnost i s ním vést nějaké rozhovory a bavit se na téma, ať už rodina a cestování, ale také na téma víra, a tak to bylo taky pro nás zase taková možnost vydávat svědectví a nějakým způsobem se s dalšími lidmi bavit o tom, co je pro nás důležité a proč jsme se vlastně vydali na tu cestu, že to není jen o cestování, ale že je to hlavně o tom stvořiteli toho úžasného světa, ve kterém žijeme.
4: Pojďme udělat tu křesťanskou vsuvku, protože už jsme navštívili mnoho náboženství, mnoho kultur, a tak pojďme nahlédnout do té americké křesťanské kultury. Zmínila si, že každý o sobě tvrdí, že je křesťan. Bylo to poznat na těch lidech, nebo to byla jenom taková maska nebo nějaká kulturní záležitost?
2: Tak myslím si, že v Americe je to poznat v určitých věcech, určitě je to poznat ta kultura, že to ovlivňuje ty lidi, ale musím říct, že co my jsme zažili, tak to byla častokrát opravdu jenom nějaká historická hodnota toho křesťanství, které prolínalo ty životy. Samozřejmě záleží určitě člověk od člověku, jsou určitě lidé, kteří aktivně žijí s Bohem a kteří to aktivně projevují i navenek. To jsme zažili právě v tom autobuse, kdy jsme jeli z toho Los Angeles do toho místa ubytování, kdy jsme tam potkali člověka, který tam mluvil otevřeně o Bohu a byl nadšený pro Boha. Ale pak samozřejmě je spousta dalších lidí, kteří mají křesťanství nebo tu víru jenom jako nějaký koníček nebo něco, co někdy jako se jim hodí a někdy se jim nehodí a podle toho žijí nebo ne. Takže to určitě závisí člověk od člověka a samozřejmě rozdíl v té kultuře je velikánský, když porovnám Ameriku nebo nějakékoliv skoro asijské státy, tak přece jenom to náboženství ovlivní tu kulturu značným způsobem. Takže určitě ten rozdíl tam šel vidět.

0: při vašem cestování jste měli možnost cestovat autem. Nemusíme asi popisovat americké silnice a dálnice, to si dovedeme představit tady z těch evropských, ale důležitější byly ty cíle vaší cesty, kam jste chtěli dojet, kam jste se chtěli podívat.
1: Tak jedním z prvních cílů byl Grand Canyon, respektive Antelope Canyon, a ten cíl byl poměrně hodně daleko. Teď se nejsem jistý, jestli víc jak 500 kilometrů nebo dokonce 1000 kilometrů, a tak a jeli jsme snad přes dva státy Ameriky. A ta cesta byla náročná, protože rychlostní limity jsou tam nižší než u nás, i když jsou tam lepší silnice, a tak opravdu cesta byla hodně únavná. Naštěstí jsme oba dva s Eliškou řidiči, a tak jsme se mohli občas i vystřídat. Po příjezdu do místa, kde je Antelope Canyon, jsme se opět museli ubytovat, protože už byla noc, a druhý den jsme se vydali do onoho místa. Ten kanion je formovaný vzduchem a vodou za dlouhá léta a je krásně nasvícený sluncem přes den a má nádhernou barvu červeno-oranžovo-žlutou. Opravdu, pokud vidíte fotky z kanionů, tak dost často je vysoká pravděpodobnost, že vidíte fotky tady právě z tohoto kanionu, protože je pro fotografy jeden z nejoblíbenějších na focení. Můžou si zde hrát se stíny a se světlem a pochází odsud nádherné fotky. Opět toho, co Pán Bůh stvořil a co nechal vzniknout.
2: My jsme se tady tím kanionem prošli, měli jsme možnost si sami nějaké fotky udělat a potom jsme pokračovali do dalšího kanionu, a tentokrát do Grand Canyonu. Tam jsme dorazili opět autem, to už byl kousíček od toho Antelope Canyonu, možná 2 hodinky cesty, a když jsme dorazili do Grand Canyonu, tak jsme prošli první rozhlednu, druhou nějaké vyvýšené místo a pak jsme dorazili k tomu hlavnímu centru turistickému, kde se dalo dojít na úplný okraj toho Grand Canyonu a podívat se do toho údolí, které se prospínalo pod námi. A to bylo opravdu krásné, ten pohled. Člověk nebo většina lidí asi už někdy v životě viděla nějaký obrázek Grand Canyonu a já sama jsem jich viděla spousty předtím, než jsme do Ameriky jeli, a říkali jsme si, jasně, tak to se tam podíváme a to nás nějak neohromí, už jsme to viděli 100krát na těch fotkách, ale v tom okamžiku, kdy člověk tam opravdu přišel k té hraně toho útesu nebo toho kanyonu a podíval se dolů a viděl, jak obrovská masa to je, obrovská masa té horniny a těch údolí a kopečků, a jak je to krásně barevné a jak to opravdu Pán Bůh stvořil tak dokonale, že prostě každé to místečko je jiné, se neopakuje, tak to člověka opravdu ohromilo a pokořilo v tom, jak my jsme lidé jako malí oproti tomu, co všechno pro nás Pán Bůh stvořil jako obrovské, a jak on musí být obrovský a úžasný, když tvoří něco takového jenom svým slovem. Tak to nás opravdu znovu ohromilo, a speciálně druhý den ráno, když jsme vstali ještě před svítáním a šli jsme se na jedno z těch míst modlit ráno, kdy tam ještě nikdo nebyl, nebyli tam žádní turisté, a my jsme tam prostě dorazili a sedli jsme si na hranu toho kanionu a začali jsme si číst Boží slovo a modlit se, tak tu chvíli to na nás úplně padlo, ten úžas toho Božího stvoření.
0: Takové majestátní setkání s tím Grand Canyonem, aspoň tak z těch slov mi to vyplývá nebo zní. Měli jste možnost ještě nějaké další jiné přírodní úkazy, nebo jak k vám Bůh ještě promluval na té cestě?
1: Jeden z hezkých přírodních úkazů bylo u samotného Grand Canyonu, kdy jsme projížděli po těch cestičkách v těch ranních hodinách a potkali jsme tam obrovské zvířata. Byly to, tuším, losy, a člověk, když je opět vidí na fotkách, tak má pocit, že to je velikost běžného jelena, ale když to potom člověk vidí ve skutečnosti, tak má pocit, že vidí něco neskutečně velkého. A tyto zvířata se tam procházely úplně klidně po cestách, vedle cest a naprosto neřešili provoz okolo sebe. Na to, že to byly divoká zvířata, tak jsme z toho byli opravdu překvapení a říkali jsme si, že to je zas něco krásného.
0: V Grand Canyonu a v tom Antelope Canyonu jste načerpali jistě spoustu nových zážitků, poznatků, a potom ale následovala cesta zpátky. Museli jste vrátit auto zase těch několik set kilometrů, než jste mohli vyrazit dál. Tak jak ubíhala ta cesta zpátky?
2: Tak cesta zpátky byla taky velice zajímavá. Bylo to další takové dobrodružství v sérii dobrodružství, které jsme prožívali. A to proto, že jsme se po několika kilometrech rozhodli, že se vyměníme jako řidiči, a celou dobu předtím řídil Tomáš a já jsem byla z toho trošičku jako na vážkách, nevěděla jsem, jestli to budu zvládat, to auto, přece jenom je to jiné auto, mám pocit, že to dokonce byl automat, na který já nejsem zvyklá. Každopádně jsem nasedla na sedadlo řidiče a uřídila jsem pár kilometrů a dorazili jsme k Hoover Dam, což je obrovská přehrada. Tu jsme si prohlédli, podívali jsme se tam, přečetli jsme si, jak to vznikalo a tak dále. Strávili jsme tam nějaký čas a poté jsme nasedli opět do automobilu a chtěli jsme se vrátit zpátky do Las Vegas, abychom mohli právě půjčené auto vrátit majiteli. Ale ujeli jsme možná pár metrů a najednou auto nejelo. Auto chcíplo a nejelo dál. A já jsem si říkala, tyjo, tak to není možné, já mám auto pár kilometrů a už ho zničím. Jako už jsem byla z toho úplně vyděšená, vůbec jsem nevěděla, co jsem s tím udělala. Každopádně po nějaké chvilce jsme to auto na startovacích kabelech nastartovali a ujeli jsme pár kilometrů, ale protože jsme nevěděli, jak daleko to auto pojede, tak jsme zastavili u nejbližšího možného místa a tam jsme začali volat tomu majiteli toho auta, že nám auto nejede, že prostě nám to nefunguje a že co teďka máme dělat. A to byl taky takový zajímavý zážitek, protože ten pán samozřejmě to začal obstarávat, začal řešit nějakou odtahovku a tak dále. A my jsme najednou měli spoustu času, který jsme chtěli nějakým způsobem vyplnit, tak jsme se modlili, aby nám Pán Bůh taky pomohl z té situace, protože jsme byli v jiném státě, než v tom státě, ve kterém jsme si auto vypůjčili. Neměli jsme papíry, nebo měli jsme nějaké základní papíry k tomu autu, ale samozřejmě neměli jsme všechny ostatní věci, které jsme potřebovali pro tu odtahovku, a tak jsme nevěděli, jak to vůbec dopadne. Nejdřív byl největší problém se vůbec kontaktovat s tím majitelem toho auta, protože jsme u sebe neměli telefon, který by fungoval v Americe. Takže jsme se tam snažili poprosit někoho, jestli by nám mohl půjčit telefon, a tak to bylo takové docela zajímavé, ale nakonec Pán Bůh se zase opět postaral a odtávka přijela, auto odvezli, my jsme odjeli také, a když jsme dorazili k tomu člověku, tak ten se nám teda ještě nakonec omluvil, že teda se omlouvá, že to auto jakoby nefunguje, takže naše cesta potom dál pokračovala už zase místní dopravou a pak už jsme pokračovali zase na letiště a odletali dál. Každopádně vtipné bylo, nebo zajímavé bylo i to, že jsme zaplatili nějakou částku za to auto, která byla opravdu nízká, ale bohužel ten člověk, který nám to půjčil, tak zaplatil úplně stejnou částku právě obchodu, který mu to musel potom to auto opravit a té odtahovce, takže nám z toho potom bylo tak jako zle, tak jsme mu ještě dali nějaké peníze navíc, a aby z toho aspoň něco měl, no. Takže tak jsme docestovali tím autem.
0: Zmiňovali jste Las Vegas, kasino, a tam bych se taky rád zastavil. Já jsem tam nikdy nebyl, jenom jsem o tom slyšel ty dlouhé příběhy a ztracené životy, které tam byly zmařeny. Tak zmínili

0: ale že chceme opravdu si tam užít zábavu a rozumně za ní zaplatit. Nicméně, když jsme vešli do prvního kasína, které hýřilo světýlkama a barvama, tak nám chvilku trvalo, než jsme se rozkoukali, ale jakmile jsme usedli k první ruletě, tak jsme najednou tomu, nebo já alespoň, jsem tomu začal najednou úplně propadat, aniž bych věděl proč. A ta hra mě úplně začala jakoby přitahovat. Opravdu takové pokušení, kdybychom na to nebyli dopředu připraveni a nebyli jsme tam dva, tak by mohlo být natolik silné, že by nás tam strhlo a mohli bychom tam utratit mnohem víc peněz.
1: Myslím si, že pro nás ten okamžik, který jsme strávili v tom Las Vegas, nebylo ani o tom, že nebo věděli jsme o tom, že tam chceme něco vyzkoušet, že tam chceme vyzkoušet to, o čem se tak přesně mluví a povídá a vidíme ty filmy a všechno takové, takže to nás určitě zajímalo. Na druhou stranu, přesně jak říkal Tomáš, dali jsme si naprosto jasná pravidla a myslím si, že to je důležité. I v životech prostě potřebujeme určitá pravidla, která nám potom pomáhají v tím životem procházet. A v tu chvíli my jsme do toho šli s tím, že chceme poznat tu mentalitu těch lidí a to, co to vlastně na tom tak láká. A zjistili jsme, že opravdu Satan má úžasné způsoby, jak lidi dostat do své moci. My jsme tam byli chviličku, opravdu jenom chviličku a měli jsme jasně daná pravidla, takže to u nás nedopadlo možná tak, jak by to možná dopadlo jinak, kdybychom tam nebyli a neměli ty pravidla dané. Ale mohli jsme vidět na těch lidech, kteří tam byli kolem nás, jakým způsobem oni tam jsou schopni prohýřit a promarnit spoustu peněz, ale také spoustu času a energie. A to jsem na tom viděla jasně. Potom, když jsem to srovnala s jinými místy, kde lidé opravdu využívali svůj čas nějakým způsobem aktivně, ať už v tom Vietnamu, v Kambodži, v jiných státech, kdy se snažili nějakým způsobem naložit se svým životem rozumným způsobem. A pak, když jsem viděla ten kontrast toho Las Vegas, kde lidé opravdu promarní tolik drahocenného času, tak mi z toho bylo občas i úzko. A je pravda, že je velice jednoduché se dostat do té smyčky a jakmile je člověk tam, tak najednou zapomene na čas, zapomene na peníze, zapomene na všechno a jenom je vtažený do té nějaké hry a do té zábavy. Potom to má samozřejmě odvrácenou stranu, že ti lidé, kteří tam ty peníze prohýří, tak se častokrát stane, že se z nich stanou bezdomovci nebo lidé, kteří potom mají problémy s financemi, protože prohýří více, než chtěli. A to se nám naštěstí tedy nestalo, protože jsme, jak říkám, měli ty pravidla dané a my jsme opravdu utratili jenom to, co jsme chtěli utratit a dál jsme potom odjížděli z Las Vegas s dobrým pocitem, že jsme neutratili nic navíc a že se nám to stačilo jednou a už tam prostě jedné potřebujeme.
2: Bylo to nějak znát na tom městu právě třeba ty bezdomovci nebo lidé, kteří prošli tím kasínem tím špatným způsobem?
0: Co si vzpomínám já, tak na žádné takové jako místa, kde by jsme potkali tyto lidi, jsme nenarazili. Ty místa byla nabitá lidmi s plnými kapsami, připravenými je utratit a nevím, kam se poděli vždycky ty lidé, kteří odcházeli s těmi kapsami prázdnými.

0: Las Vegas ale nebyla na vaší cestě Amerikou a obecně cestou kolem světa poslední zastávkou, tak pojďme zase popojet o kousek dál nebo popoletět.
1: Tak my jsme dále pokračovali ještě do Mexika, ale ještě bych se možná vrátila k dalšímu americkému městu, které sice následovalo až po Mexiku, ale spojila bych to tak určitě s tou Amerikou, protože to Americe bylo, a to byl New York. New York, velice známé město, věřím, že každý z vás už o něm slyšel a možná spousta z vás v něm někdy už byla. Každopádně toto velké město pro nás bylo v mnoha ohledech překvapením. A to jak v těch pozitivních, tak i v těch negativních. Naše první setkání s New Yorkem bylo takové, že jsme přiletěli do New Yorku, dorazili jsme do města a chtěli jsme si koupit nějaké lístky na autobus, případně na další dopravní prostředky, a paní nám prodala špatný lístek, nebo lístek, který se nám jako vůbec nehodil, a když jsme ho chtěli reklamovat, nebo jsme jí řekli, že tohle je špatný lístek, že tenhle nepotřebujeme, tak nás odbyla s tím, že na nás nemá čas a že tady má dalších x lidí, které musí obsloužit. Takže to byla naše první moment, první reakce, kdy my jsme se dostali do tohoto města a najednou z toho, co jsme byli zvyklí, že ve Vietnamu a v jiných městech byli všichni takoví, snažili se nám pomoct a být prostě nápomocní, najednou ten kontrast toho velkoměsta, které je v věčném spěchu a nemá čas řešit jednotlivé lidi, bere to jenom jako masu lidí a nějaká osobní rovina tam v podstatě nebyla vůbec.
0: New York je zajímavé město. Měli jste ho v plánu navštívit i tak? Co konkrétně jste chtěli navštívit v New Yorku? Je tam spoustu známých míst, Socha svobody, Times Square, tak určitě i tam jste zavítali a využili možná nějaké příležitosti, tak jaké to tam je pro nás, kteří jsme tam nebyli.
2: Tak opravdu, jak říkáš, New York je plný známých míst a vzhledem k tomu, že jsme tam ani jeden z nás nikdy nebyli, tak jsme si říkali, že určitě stojí za to ty místa navštívit. Takže opravdu ty nejznámější místa jsme navštívili. Takže viděli jsme Sochu svobody, viděli jsme Brooklyn Bridge, viděli jsme Times Square a místo, kde stála dvojčata dříve, nyní je tam obrovský památník a staví se tam nové budovy. A tohle to všechno jsme tam viděli. Je to veliké betonové město, ale zároveň občas i vkusné. Co se týče malinkého koutku přírody uprostřed celého města, tak jsme navštívili známý park, zejména známý z filmu Sám doma. Ten park se jmenuje Central Park. Když jsme do něho vstoupili, tak jsme hnedka věděli, kde jsme, protože ty záběry z toho filmu, který je tak populární u nás, obzvlášť o Vánocích, tak jsou ty záběry právě z jednoho z těch okrajů toho parku. A my jsme hnedka zaspomínali na vánoční dobu a na to, jak ten Kevin tam opravdu natáčel ty své kousky a opravdu je to jeden z našich oblíbených filmů, takže jsme se tam cítili dobře a rádi jsme si ho prošli.
1: Co se týče New Yorku, tak tam jsme měli opět zase zajímavý zážitek s ubytováním, protože jsme byli ubytováni ne přímo v New Yorku, ale v přilehlém městě, a vzhledem k tomu, že to město oddělovalo od New Yorku pouze právě ta řeka, tak jsme si mysleli, že nebude problém, co se týče autobusů a podobně. Postupně jsme zjistili, že to problém je, že přestože ty města jsou tak sobě blízko, tak mezi nimi v podstatě neexistují moc spojení a je docela problém se dostat z jednoho města do druhého. Takže jsme museli potom hledat jiné varianty, jak se dostat z New Yorku k ubytování a zpátky. Každopádně ubytování jsme byli přes Airbnb opět, a když jsme dorazili do našeho ubytování, tak druhý den ráno jsme vstali a viděli jsme, že v místnosti, kde byla nějaká ta společná místnost pro ty lidi, kteří tam byli ubytovaní, tak že tam je velikánská knihovna. A když jsme se na ní podívali, tak to bylo zvláštní, protože ta knihovna byla od zhora až dolů naplněná biblemi a křesťanskou literaturou. A to nás velice překvapilo, protože opravdu tam byly bible snad, nevím, kolik jich tam mohlo být, mohly to být desítky, fakt křesťanské literatury a biblí, které jsme tam viděli. A tak jsme se zarazili a ptali jsme se toho majitele, toho pronajímatele, toho ubytování, jako, co to tady jako je, že proč je tady tolik těch biblí a tak. A on říkal, on nám řekl, no já to hrozně rád studuju a hrozně rád se s tím i sdílím. Tak jsem to tady tak dál, že kdyby si někdo chtěl jako přečíst, takže má šanci. Tak to se nás jako ohromně potěšilo a měli jsme možnost se s tím člověkem bavit o tom, jak on prožívá svou víru, jak to prožíváme my a byli jsme si navzájem takovým povzbuzením a to byla taková hezká perlička, to byla jedna z takových možná skoro nejhezčích momentů, které jsme zažili v New Yorku, nebo teda v městě vedle New Yorku.
0: Překvapil vás New York ještě něčím? Třeba jídlo jsme vůbec nezmínili, tak jestli i tam byly nějaké překvapení, nebo už je to tak evropské, že nic nového pod sluncem.
2: Pro mě bylo překvapením to, že jsme narazili i na restaurace, které jsme neočekávali, že bychom v New Yorku mohli najít. Očekávali jsme spoustu fast foodů a takových restaurací typu smažené jídlo, ale narazili jsme na restauraci. Pravdou je, že majitel nebyl původně nejspíš z Ameriky a ta restaurace vařila italské jídlo. Takže jak jsme tam zavítali, tak jsme trošku zaváhali, jestli tam zůstat kvůli cenám. Ale i tak měli jsme hlad, takže jsme do toho šli. A potom, co nám přinesli jídlo na talíři, tak jsme se nestačili divit, protože za tu cenu to opravdu stálo za to. Jak jsme zvyklí na talíř s polívkou u nás v České republice, tak tam jsme dostali misku s polívkou a nejen tak ledajakou misku, byla to tak litrová miska. Takže když jsme snědli polívku, tak už jsme v podstatě neměli hlad a to druhé jídlo jsme si nechali částečně i zabalit.
1: V Americe jsme samozřejmě museli vyzkoušet i tu typickou americkou kuchyni a to jsme zkoušeli už v Los Angeles i v Las Vegas a v New Yorku samozřejmě jsme museli vyzkoušet i velice známou značku The Shack, kdy jsme zkusili právě americké hamburgery, které byly opravdu vynikající. Ty zkušenosti s tou americkou kuchyní, řekla bych, že je podobná, jako je americká kuchyně u nás. Všechny ty fast foody, které u nás známe, tak oni mají samozřejmě také. A tak když jsme byli v Americe, tak jsme si řekli, že musíme vyzkoušet i McDonald's, když je přímo z Ameriky. A čekali jsme, že to bude třeba nějaký lepší, nebo že bude chutnější. Zjistili jsme, že opak je pravdou. Aspoň tam v tom McDonaldu, ve kterém jsme byli my, tak nám teda moc nechutnalo a zjistili jsme, že v Americe je daleko lepší, jsou daleko lepší značky, které prodávají burgery a jiná smažená jídla, takže pak jsme už chodili do těch jiných značek.
0: New York, Las Vegas, to jsou města, která nespí a není tam asi ani moc prostoru se někde oddechnout, možná kromě toho Central Parku, kde je možnost počinout. A jinak si tam představuju spoustu turistů, spoustu lidí, kteří někam spěchají, tak měli jste možnost vypnout a relaxovat.
1: Tak měli jsme možnost vypnout takovým trošičku jiným způsobem. A já jsem v té době se připravovala na to, že budu psát svou bakalářskou práci a potřebovala jsem si najít nějaké materiály. A když už jsem doma hledala, tak jsem zjistila, že většinu těch materiálů, které potřebuju, tak mají pouze v Americe. A když jsem zjistila, že vlastně do té Ameriky poletím, tak jsem si dala takový cíl, že bych si chtěla některé ty materiály získat, ať už nakoupit, anebo nějakým jiným způsobem získat. A když jsme byli v tom New Yorku a najednou jsme měli trošku času a chtěli jsme vydechnout od toho schonu, tak jsme se rozhodli jít do místní knihovny. Přišli jsme do knihovny, to je obrovská, krásná, zdobená budova s historickými malbami a opravdu s krásnou architekturou. Tak jsme si to prošli, tu knihovnu, a pak jsme zabrůzdali do toho oddělení, které já jsem potřebovala k té moje bakalářské práci, a tam jsme si napůjčili knížky a ty jsme si postupně po jedné stránce fotili, abych měla materiály na tu bakalářskou práci. Takže i ty momenty, kdy jsme měli trošičku času v tom New Yorku, tak jsme využili takovým dobrým způsobem, řekla bych velice dobrým, protože bakalářka se zdařila, takže jsme to opravdu využili dobře a opravdu jsme si mohli odpočinout toho schonu, protože v té knihovně bylo naprosté ticho a muselo být ticho v těch studovnách a v těch jednotlivých místnostech, takže to byl úplně zase rozdíl proti tomu hluku, který všude venku panoval.
0: Představuju si ten obrovský New York, obrovské budovy a obrovskou knihovnu. Dají se ty knihy spočítat, nebo jak si představit takovou New Yorkskou knihovnu?
2: No, to je těžko říct. Zkuste si představit, já nevím, záleží na tom, odkud třeba jste. Jestli jste viděli někdy pražskou knihovnu, pražskou městskou knihovnu, tak ji vynásobte pětkrát. Možná víckrát, a pak si představ, takhle si představíte tu americkou, tu New Yorkskou. Opravdu v knihovně se dá ztratit. Je to tam, naštěstí tam mají spoustu cedulí a cedulek, a mají to připravené i hodně pro turisty, protože vědí, že turisti to považují za jedno ze zajímavých míst, takže jsou tam samozřejmě oddělení, kde ty turisti nechodí, protože to je opravdu pro studijní účely nebo pro účely, k čemu knihovna byla stvořená. Ale je to opravdu připravené na to, aby si to člověk mohl i projít.
0: Amerika byla vaší poslední zastávkou, tedy New York, na té cestě kolem světa. Ale my jsme ještě přeskočili jednu zemi, a to je Mexiko. Tak můžeme nahlédnout, zase okusit to, co nás ještě čeká naposledy v tom vašem cestování.
1: Tak k Mexiku bych řekla jenom pár slov. Památky, příroda, voda, želvy. A ostatní vám řekneme příště.
0: Od mikrofonu Rádia 7 z pořadu Za obzor se loučí Pavel Kol a Tomáš Eliška Pachutkovi. Naslyšenou.

Ještě jedna cesta nám zbývá s manželi Vachutkovými, než se s nimi navrátíme zpátky do Čech. Tou zastávkou bude Mexiko a vy se na ní můžete těšit za týden. Reprízu tohoto dílu budeme vysílat v neděli v 19 hodin a premiéra se potom na vás těší v pátek v 10 hodin.

Právě byly 4 hodiny. Posloucháte noční vysílání Rádia 7 a to v sobotu 22. srpna 2026. I touhle hodinkou vás budu provázet já, Aneta Lofítková, a k poslechu nabídnu No Filter, který je u vás už za 15 minut. Teď kapela Učedníci.

kým o všech chci se dělit. Kam mě to táhne, kterou cestu zvolit. Já jen tě prosím, pryč neodcházej. V srdci tě nosím.

0: Máme jako Ježíšovi následovníci spíše zůstávat stát nebo vykročit? Je to nutně střet něčeho pasivního s aktivním? Přemýšlejme společně se závěrečnou reprízou sedmidílného letního seriálu. Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
1: Tak je tady další No Filter. Nazdar, pánové.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Jsme tady v silné sestavě, jsme tady tři. Takže to je takové... Necítím se osamocen. Tak výborně, je tady Lukáš Křiško. Čau, Lukáši.
2: Ahoj všichni.
1: Je tady Tomáš Michalko. Čau, Tome.
4: Ahojte.
1: A jsem tady já, Milan teda, takže... No Filter můžeme rozjet pěkně a budeme pokračovat. Budeme pokračovat v naší sérii Já jsem. Tu sérii nějakým způsobem vytvořil Lukáš. A... Takže Lukáš vždycky řekne nějaké myšlenky a my mu to tak jako boříme.
2: Ano, ano. Jako, nebo, já vám moc to, děkuji.
1: To jako rozptýlíme, rozptýlujeme pořád. A... Mě to docela baví, tenhle
2: tak,
1: no.
2: Tak jo, tak dneska jsme na konci. Už jsme to předesílali v předchozím díle, že dneska uzavíráme to přemýšlení o těch výrocích Já jsem, které tak trochu ukazují na to, že Ježíš má nějaký božský původ, jak jsme si už řekli.
1: Takže jestli jste ještě neslyšeli ty předchozí, jejich šest těch předchozích, dneska je sedmá, tak to stojí za to ještě naposlouchat.
2: Určitě to je taková letní série třeba na každý týden, kdyby někdo chtěl. My jsme už asi ve druhém díle přišli na to, že se bavíme o identitě Ježíše a že vlastně i skrze tuhletu identitu, možná i o naší identitě. Že si malinko uvědomujeme, kdo byl Ježíš, nebo kdo je Ježíš pro nás a kdo jsme my. A všechna ta témata mají nějaký hlubší dopad třeba i na naše životy, vždycky z toho něco vyvodíme. Tak v těch předchozích kapitolách určitě doporučuju, jestli je poslechnout. No a dnešní téma je poslední a je, jaký je kmen Ježíš. A budeme se bavit o tom, že Ježíš prohlásil v 15. kapitole, já jsem pravý vinný kmen. Tak s dovolením přečtu, aby jsme měli jako o čem přemýšlet a vy už si určitě připravujete pomaličku ty věci, které to rozbijou, tak se moc těším.
1: My si připravíme takové štiplavé otázky na tebe.
2: Ano, děkuju. Tak jdeme na to. Jan 15. kapitola, budu číst od 1. do 11. verše. Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mě nemůže činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, prosté, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Tady bych to asi ukončil, takže to není do 11. verše, ale myslím, že do 9. Ale proto, abychom přemýšleli o tom, co to znamená, já jsem pravý vinný kmen, tak je to dostačující. Jenom ještě předešlu, že ten text je součástí takzvaného epilogu Ježíšova v Janově evangeliu, to znamená, jsou to nějaké tři kapitoly, kdy mezi 14. až 16. kapitolou v podstatě Ježíš těm učedníkům při poslední večeři říká tyto slova a je to těsně předtím, než se rozhodnou odejít z poslední večeře a nastane ten pašiovej čas, tak abychom chápali, kde jsme. Takže je to pro učedníky, je to, řekněme, lekce sadařství, nebo vinařství, chcete-li. A vlastně Ježíš tady říká některé zajímavé okolnosti. A než se pustíme do Starého zákona, tak mě zajímá právě, jestli máte nějaký dotaz k tomu.
1: No, jako první pohled na celou tu kapitolu, je to takový jako mix věcí, jako vyznání lásky, ale zároveň jako, jo, jsou to takové věci, jako že nás čistí, jo, a pak budou pozbírány hozeny do ohně, jo, tak je to takový zvláštní jako mix. Jo. A i když se dívám potom ještě dál, on se k tomu ještě tam potom zase dal vrací v těch dalších verších, jo, služebníci, já jsem si vybral vás, nevím mě, ustanovil jsem vás, abyste šli a ovoce nesli. A vaše ovoce, aby zůstalo. Jo? Čili my už jsme tady víckrát probírali takový ten tlak jako na výkon. Jo? A teďka na konci, toto vám přikazují, milujte jedni druhé. Jo? Takže to je zvláštní kombinace nějakých očekávání a lásky. Jako, jo? No, tak to je můj pohled na celou tu kapitolu. Jo, že...
2: Je to vlastně zvláštní kapitola. Jednak je tam asi dobrý zmínit to, že Ježíš je těsně předtím, kdy už on ví, že bude zajat a bude potom jako muset projít tím martýriem, který víme, že pro nás, jako pro křesťany, znamená hodně. A vlastně on se snaží těmahle slovama nějakým způsobem pozbudit učedníky k tomu, aby zůstávali. Já myslím, že to klíčové slovo, které můžeme asi víc rozebrat, je slovo zůstávat. A je vlastně propojené i s tím kmenem. Pokudliže chcete nést ovoce, musíte zůstat napojeni na ten kmen. Nejde nést ovoce, být užitečný, než vlastně nebýt napojen na něco, co vám dává sílu, abyste mohli být přínosem. To je vlastně to hlavní téma. On jim říká, můžete se snažit být asi dobrými židy, ale bez mě nebudete nést skoro žádné ovoce, jestli vůbec nějaké ovoce. A možná potom pak, a to je ta, řekněme, stinná stránka tohle textu, tam pak dodává, no a pak budete vlastně ty neužiteční, Bůh vás jako vystřihne, protože co si budem, kdo zná vinařství, tak ví, že se jednou za rok prostě musí projít všechny ty výhonky a odstřihnout to usuché, to neplodné, to přehnaně vyrostlé, a musí zůstat jenom přesně ty 3 nebo těch 6, teď nevím přesně, které vlastně potom nesou to dobré ovoce. Takže nechci říkat, že jako Bůh nás jako třídí tímhle způsobem, ale myslím si, že to je spíš jako apel na to, tak jako chceš nést ovoce, nebo co je vlastně tvoje motivace pro to, co chceš ve svém životě. A takhle motivuje Ježíš ty učedníky.
1: Máš nějaký koment k tomu, Tome?
3: No to zůstávání, že to není jak kdyby jednorázové rozhodnutí, že to je prostě, jo, že prostě život s Bohem není, teď jsem se rozhodl, ale je to jakési napojení. V podstatě jako, já nevím, větev na kmen, že to je jak kdyby jsme spolu a neuděláš nic, nebo uděláš, můžeš ji odseknout, tu větev, ale prostě je to dlouhodobý vztah, dlouhodobé napojení. Pro mě je zajímavé to, že otec je vinař, on vlastně odvádí tu práci. Ta vinná réva neodvádí práci, ta plodí ovoce jakési, nese ovoce, nebo po případě jako uschne, ale ten, kdo odvádí práci na tom vinohradu, je otec,
2: Bůh.
3: A to je pro mě silná myšlenka, že ty tam nejsi od té práce. Ale on dělá tu práci. Ty jsi jenom jak kdyby něco, co roste, co je výsledek té jeho práce.
2: Je to možná zajímavý pohled toho, jak Bůh vnímá člověka, že je vlastně pro něj nějakým životadárným zdrojem, který on může vlastně nějak jako zušlechťovat, jo, když to přeženeme.
3: Jo, jo.
2: Tam je ještě dobré jako připomenout, že on vlastně o nás jako o lidech mluví, anebo tehda u učenících, a já předpokládám, že i o nás jako o ratolestech. Ratolest je vlastně ten výhonek z toho kmene. A ten kmen je Ježíš. O tom je vlastně celá podstata textu.
3: On je zdroj života.
2: Právě. To znamená, že ty vlastně jsi napojený na zdroj života. A tam právě Ježíš je ten kmen. To znamená, on zabezpečuje to, abys měl dostatek živin, abys měl pevnost, abys byl součástí toho životadárného zdroje, kterým je právě míza, chceš-li, nebo něco, co dává těm výhonkům, ratolestem, schopnost plodit ovoce.
0: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
1: No s tím zůstáváním, to je jako myšlenka, ono to působí trošičku pasivně. Jo, jako zůstaň. Většinou jděte do celého světa, jo, a...
2: Něco dělejte.
1: Jo, dělejte a tady jako zůstaňte, což je zajímavé z toho pohledu, že já taky spíše jsem člověk, který teda spíš jako říkám jako děte, nebo prostě sám to tak jako cítím.
3: Jako makej prostě.
1: No, je to tak
3: prostě. Práci.
2: Dělej víc.
3: Dělej víc. Ano.
1: Ano, já už se to bojím říct někdy, jako jo, protože... Ale...
3: Pracujeme ve stejném týmu, všichni tři tady, ty nás vedeš.
2: Ale my známe, dělej víc.
1: Ale no tak.
3: Ne, ne.
1: Chlapci. Jsme se nějak rozpovídali. Ne, ale uvědomil jsem si jednu věc, že stejný moment je, když dostali učedníci příkaz zůstaňte v Jeruzalémě. A vlastně někdy je boží vůle zůstaň. Nejdi. Ale zůstaň, jo, zůstaň na správném místě, tam, kde máš být, dokud se třeba z něco nestane, jo, že prostě čekej na něco a kdo ví, jako oni tehdy jako taky, jako možná jim to bylo divné, jako jo, že už chtěli jako zmizet, začít naplňovat, jako jdeme do celého světa a Ježíš říká, hele, zůstaňte, jako jo, tak prostě jako, jo, ale že vlastně museli počkat na ten okamžik, bez kterého by vlastně celá ta služba šla do kytek, jo. Prostě na seslání Ducha Svatého a je to ten moment, který si myslím, že je těžké rozpoznat v praktickém životě, jestli ti Ježíš říká jdi, anebo zůstaň, jako jo.
2: Super. Já mám vlastně jednu myšlenku, která je taková zajímavá v tom, jak bys dneska vlastně zkusil tohleto podobenství vyložit modernímu člověku. Beru to, že ten kmen je ten zdroj, jo, on má ty kořeny, to znamená, on tam dodává tu energii, tak zdroj a energie, tak víme, že vlastně je to něco jako, že baterka do mobilu, nebo chceš-li ta síť, která vlastně tě dobije. A pak je tam vlastně ještě analogie třeba toho, že on je ta síť, která ti přináší ten content, ten obsah, jako jo. To znamená, že bychom mohli říct, že ve chvíli, kdy se odpojíš od toho zdroje, tak vlastně nemáš energii. A nemáš schopnost vlastně nic vyprodukovat. Takže zjednodušeně dneska bychom mohli říct, potřebuješ nějaký zdroj a ten zdroj je, je Ježíš. Bůh by pak byl ten vývojář těch zařízení a možná těch elektráren, které dodávají tu energii. A...
1: Jak by to říkal dneska, že? By řekl prostě, bez baterky neuděláš nic.
3: Nebo... Ale co plní tu baterku?
2: Ano, ale jsme u duchovnosti a můžeme, že baterie je...
1: By byl Bůh jako v tom, jo, v podobenství o mobilu.
2: No, jak říkám, jako vývojář možná...
1: Vývojář.
2: Ten, vývojář těch systémů, ten, kdo vlastně způsobuje to, že jaderná elektrárna dodává energii.
1: No, ne, to je ten, kdo upgradeuje ten systém.
2: Kdo upgradeuje ten systém, kdo se stará o to, aby fungoval, kdo ho napojuje zpátky na tu energii, když právě dojdou baterky. Těžko říct, no.
1: Jako takže bez baterky neuděláte nic.
2: Bez baterky.
1: No, tak by to možná znělo
2: dneska, no. Bez dobíjení baterky neuděláte nic, kdybychom to dneska vlastně přenášeli. Já myslím, že spíš bojujeme jako lidé s tou statičností. Jo, jako jiný kmen stojí na jednom místě, nějak se moc nehejbe, že jo, čeká na to, až dostane energii ze spodu a pak vlastně ty rostliny, a to bude možná hezký téma, a znovu pozveme na mashup, kde bude Marek Orkovácha mluvit, a on je biolog a on tom takhle krásně mluví, že? Že ty rostliny jsou vlastně živé organismy, ale mají jeden zásadní problém, oni se nemůžou pohybovat. A jak vlastně chceš, aby jako oni splnili svoji, já teď řeknu božské slovo pro křesťany, evoluční nutnost přežít, tak vlastně musí se snažit. A snaží se tím, že třeba mají ty květy, které přilákají ty opilovače a vlastně třeba vydávají vůně a podobně. Takže to je pro nás jako ta statická, nepříjemná věc, kterou možná v tom textu cítíme, ale zase, když si to vememe, tak oni jako nejsou statický, ty rostliny, oni jako každý rok přehodějí možná stejnou délku své podstaty, Tak jako není to statický, ač to staticky vypadá.
1: No tak co s tím teďka, jako jo? Takže říkám, tak co s tím má dělat maminka v domácnosti v pondělí ráno, jako jo?
2: No, zůstávat, jako já nevím, jak to máte vy, ale máme pocit, nebo mám pocit, že vlastně v dnešním světě je to takové těkání, jo? A těkání mezi různýma motivacema, možná mezi různýma cílema toho, co v životě vlastně potřebuju nebo chci dosáhnout. Mm-hmm. A tady to slovo zůstávat je pro mě až jako zvláštně mystické, proč vlastně říká, nemusíš těkat mezi různýma věcma, stačí, když zůstaneš a spočineš v Ježíši. Mm-hmm. Nemusíš vlastně hledat žádné jiné věci, které by tě mohly rozptylovat nebo tě dát nějaký štěstí nebo které tě posunou ve tvém osobním rozvoji a vývoji, i když ty jsou samozřejmě taky dobrý, ale stačí, když zůstaneš u zdroje a ten zdroj je pak tím, co tě nabíjí.
3: No, určitě. Což jako neznamená prostě, že nemáš dělat to, co máš dělat, protože ty v některých těch situacích vlastně, jako to by byla zase jiná metafora, jiný příběh, kde ty máš vlastně replikovat to, co dělá Pán Bůh s náma, a starat se o to, co máš ty pod rukama. Starat se o ten svůj vinohrad. Jako dávat vizi svému vinohradu. Máš nějaké poslání, které ty vlastně aplikuješ, ne že se stavit do pozice Boha, ale hraješ v tom příběhu jinou roli a vlastně se tím máš jenom inspirovat. To, co mě na tomhle tom příběhu fakt nejvíc nějakým způsobem prostě motivuje nebo uklidňuje nebo dává jakýsi pokoj, přesah, je, že jsem nevím, roky zpátky slyšel kázání, už nevím přesně, kdo to byl, ale byl to nějaký takový hodně emocionální kazatel, asi T.D. Jakes nebo někdo, a on prostě v tom, jak tu energii dává do toho a zvyšuje hlas, a tak tam právě použil příklad tady tohohle příběhu, nebo téhle pasáže, říká, no, nikdy jsem nešel kolem vinohradu a že bych slyšel jak roste to ovoce, jak roste, prostě jak ta vina réva prostě maká.
2: To vypadalo jako něco úplně jiného, jo. Rozumím.
3: Ty nemáš prostě se snažit na sílu tlačit, ty se nemáš stavět do té pozice toho, co prostě tam cenu. Kope, okopává, ořezává. Bůh odvádí tu práci. Tvoje pozice je tady úplně něco jiného. Ty to máš prostě dělat v podstatě s lehkostí, protože ano, a možná Marek Olkovách, aby nám řekl, co se v pozadí v té rostlině děje, kolik energie vydává, ale často my jako křesťany tady prostě přidej, makej, děláš jednu bohoslužbu v neděli, už bys měl plánovat dvě bohoslužby v neděli. Bolí tě záda? Makej víc, prostě. Jo, jsi spocený, nemáš čas na to si dát sprchu, tak prostě přidej a budeš se ti dařit, prostě to prorveš, ještě chvíli. Ale tady ne, prostě ta služba, nebo prostě to jádro tohohle příběhu je to, že Pán Bůh odvádí za tebe práci, ty jsi navázan na nějaký větší celek, jenom zůstávej. Pokud budeš zůstávat, dostane se ti dostatek energie, dostatek mízy do tvojí větvičky skrz toho, kdo dává život. A ano, jsou chvíle, kdy věci uschnou, ale ty se nemusíš ani namáhat tím, že to musíš nějakým způsobem vyloučit ze sebe. Prostě to Pán Bůh dřív nebo později si to všimne a odsekne a jde dál.
2: To je přesně možná, že ten Bůh tam funguje jako ten, který čistí to, co není v plodní. Aby mohlo to, co je plodní, to, co dává smysl, tak aby fungovalo.
1: Tak já myslím, že to je takové jako pěkné, jako prosím vás, takže závěr z tohoto tématu. Nedělejte...
3: Myslím si, že víme, co bude v Reelsku.
1: A teďka otázka. A kdy jste naposledy dělali?
3: Omlouváme se Kubovi, který toto musí
2: Kubo,
3: potom...
2: Kubo, to je v pohodě, pust to do
1: éteru. Je to no filter prostě.
3: Je to no filter.
1: No, ale to nemám myšlenka.
2: Já teda ještě, než skončíme, dám dva hinty, protože vždycky dáváme takové jakože ukázky z toho Starého zákona, odkud se vlastně Ježíš inspiroval. Nebudu je číst, protože jsou dlouhý, tak první je z Izajáše z 5. kapitoly prvních 5 veršů, kde se vlastně mluví o tom, že Izrael je ta vinice, která nenese ty ovoce, tak je to vlastně taková narážka na to, že Ježíš, když říká, já jsem ten pravý vinný kmen, jako by říkal, já jsem ten pravý žid, ten pravý judaismus, ten pravý vyvolený národ, já jsem ten, který dává to, co vlastně možná Ježíš nebo Bůh po vás chtěl. A podobný text je v žalmu v 80. kapitole, ta druhá část toho žalmu od 9. do 20. verše, kde je to vesměs podobný a je tam právě hezky řečený, že ten vinný kmen obrostl celý ten, to místo, kde Židé jako v Palestině bydleli a byli, akorát se to zase nějak nepodařilo a pak je tam právě nějaké podobenství, a to možná přečtu jeden verš. Nad mužem své pravice drž svoji ruku, nad synem člověka letorostem, jejž sis vypěstoval. Nikdy se tě nespustíme, zachovávej nám život, ať můžeme vzývat tvoje jméno, Hospodine Bože zástupů. Obnov nás, ukaž jasnou tvář a budeme zachráněni. A to je vlastně možná to nejsilnější proroctví a právě i to, kam Ježíš míří, když vlastně říká, já jsem pravý vinný kmen, protože já budu tím pravým zdrojem pro vás.
1: Super. Tak asi se blížíme pomaličku ke konci. Tak do speciálu mě napadají otázky, něco jako, že příklady dobré nebo špatné praxe. Jako kdy naposledy jsme zůstávali.
2: A kdy jsme to opustili.
1: A kdy jsme to opustili a potom, kdy jsme naposledy teda dělali tyhle ty zvuky taky, že jsme něco tlačili na sílu doslova.
2: Toho bude.
1: Takže to mě napadá jako příklady dobré, špatné praxe, že můžem projet trošičku, protože, ale napadají mě jako hned jako věci, jo, protože, jo, super. Takže moc děkujeme za to, že nás posloucháte. Ještě, Luky, něco chceš dodat?
2: Jenom mě napadá, že vlastně je to poslední díl, tak jako kdyby někoho z těch, kteří poslouchali, napadlo, že by třeba něco chtěli doplnit, dodat, jo, tak ať vám třeba napíšou.
3: Jo, jasně.
2: Protože to si budeme, ta identita nějakým způsobem je zajímavé téma, jenom že třeba v Janovi jsou ještě takové témata, jako je třeba slovo, světlo, voda, které vlastně taky jsou nějak identitární Ježíšovi, ale vlastně nejsou součástí tady té série, že tam není to slovo já jsem, tak jenom, že Jan je plný symbolů, tak jakože bychom mohli klidně pokračovat, ale já už to nemám připravený, tak bych musel připravit.
3: Tak nám dejte tipy, co má Lukáš připravit dál.
1: Protože máme 7, tak mohl klidně 12.
3: Jo.

Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět naschledanou u No Filteru.

Českého zpěváka Michala Tučného teď vystřídá písnička o nezdolné až absurdní boží lásce. Člověk si ji nemůže zasloužit. Bůh nechá ostatních 99 ovcí a půjde hledat jednu ztracenou. Takové poselství nese následující chvála.

Otevíráme pátou hodinu, poslední hodinu z nočního vysílání Rádia 7. A i touhle hodinkou vás budu provázet já, Aneta Lofítková. Za 15 minut k vám dorazí poslední pořad z dnešního nočního vysílání, a to Život víry, kdy se Lenka Malinová ptala hosta Tomáše Mikuše. Teď nás čeká chvála kapely Newsboys, ve které se zpívá, jak úžasná musí být ta láska, že můj pán mě miluje a rozhodl se za mě položit život. Je to chvála o vděčnosti a úžasu nad naším králem.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás.

0: Píseň, která popisovala boží lásku v podání kapely PR Music. A před námi je poslední pořad nočního vysílání. Strach z budoucnosti a obavy ze smrti nejsou cizí mnohým lidem. Lze nad tím vším zvítězit? Své k tomu poví Tomáš Mikuš, se kterým natáčela Lenka Malinová.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Ahoj, já jsem Tom Mikuš, narodil jsem se na Vsetíně, v srdci Valašska a chtěl bych se vám říct příběh o tom, jak jsem poznal Boha. Já jsem vyrůstal v rodině, která je nevěřící do dneška, jakoby ta moje rodina věří, že Bůh existuje, ale to je tak všecko. Nemají s Panem Bohem prostě žádný vztah a ani tu svoji víru nějak nepraktikují. Takže jsme doma nikdy o Bohu nemluvili a maximálně tak babička prostě něco řekla, úplně něco hodně tradičního, ale nějak mě to k Bohu nepřibližovalo. A vyrůstal jsem v rodině a byl jsem spokojený a všechno šlo dobře. Takový první zvrat v mém životě začal, když mě umřel taťka. To bylo, když mi bylo 8 let a to jsem měl potom strach, co to v mém životě způsobí, protože jsem se s tím musel nějakým způsobem vyrovnat a když jsem potom dál dospíval, tak jsem prožíval strachy ze života, prostě jestli budu schopný vychovat prostě svoje děti, starat se o svou manželku a takovéhle běžné věci, protože jsem nikdy neviděl, jakoby jak to má ten manžel a ten otec dělat. Takže jsem nad tím pořád přemýšlel a cítil jsem v tom opravdu velkou nejistotu. A chodil jsem dál normálně do školy, ale prožíval jsem jakoby tady ty obavy, celkově bych to nazval obavy z budoucnosti prostě. V páté třídě mě můj soused pozval na církevní tábor do Rostoví. A tak jsem si říkal, že pojedu. I s mým bráchou, já mám bráchu dvojče, jsme oba dva jeli na tento tábor. A byl jsem zaražený z toho, jak se tam ti lidi k sobě chovali, protože oni se k sobě chovali moc hezky. Měli prostě ti vedoucí, měli zájem o ty děti, byli obětaví, přátelští. Já jsem pozoroval ten jejich život a říkal jsem si, já bych chtěl mít taky takový život. A tak jsem se s ním zpřátelil a měli jsme na tom táboře duchovní programy a říkal jsem si, přemýšlel jsem o tom celkově a na ten tábor jsem jezdil rok co rok a pozvali mě i do dorostu, do církve. Tak jsem tam přišel a zpřátelil jsem se tam prostě s těmi všemi lidmi a slyšel jsem evangelium, slyšel jsem o Ježíši, o tom, že mě má Bůh rád. A přemýšlel jsem nad tím. Porovnával jsem to s tím, co mi říkají doma, s tím, co slyším od spolužáků a snažil jsem se udělat nějaký názor na život. A zásadní věc nastala, když ti moji vrstevníci začali chodit do takzvaného předkonfirmačního cvičení, což je příprava na konfirmaci v evangelické církvi, protože ta církev, do které jsem chodil, byla evangelická. A já jsem chtěl být s nima. Ale neměl jsem ještě takový velký zájem o Boha. Ale to pro mě byla tak velká motivace, že jsem si říkal, budu tam chodit na to předkonfirmační cvičení. Ale zároveň jsem byl i zvědavý, jakoby, co se tam bude probírat. Tak jsme tam s bráchou oba začali chodit a to změnilo můj život, protože my jsme v tom předkonfirmačním cvičení četli Bibli, mluvili jsme prostě o Bohu, o jeho vztahu člověku, o církvi, o pokání, o hříchu. A já jsem si uvědomil prostě, že Bůh mě má rád a že dal za mě Ježíše, abych já mohl být s ním a nemusel jsem prostě mít v životě takové velké prostě nejistoty, problémy a že můžu žít život takový, aby jsem se mu líbil. A tak jsem tomu uvěřil. V průběhu toho roku byl to proces, nemůžu říct, že to bylo hned, ale na konci jakoby toho školního roku jsem určitě věřil, že Bůh existuje, že mě má rád a že za mě dal Ježíše. Že Ježíš za mě umřel. A za to jsem strašně moc vděčný, že mi to tam řekli. Musím jako říct, že to byla prostě nejzásadnější informace v mém životě. A potom nastaly v mém životě změny. ty, že jsem přestal mít strach z budoucnosti, z toho, jak to zvládnu, jak prostě svoji rodinu povedu a takové každodenní věci, protože jsem si uvědomil, že jestli je Pán Bůh se mnou a jestli mě má rád, tak mi bude pomáhat a nemusím ovšem mít konkrétní představu a nemusím mít všechno naplánované a vědět, jak všechno udělám a takové věci. Protože jsem si říkal, jestli mě Bůh má rád, tak se za to budu modlit a jakoby lepší průpadová stejně pro život neexistuje, než že prostě vím, že jsem milovaný Boží syn. A tady to se stalo mojí identitou. A další takovou výraznou změnou bylo, že jsem se začal odlišovat od mých spolužáků, že jsem přestal prostě mluvit prostě a jakoby chovat se jinak. Protože jsem viděl, že to je na místě, že v tom není hodnota žádná chovat se jakoby tady tím způsobem, jak oni se chovali. A další zásadní změnou bylo to, že jsem přestal mít strach ze smrti. Já bych si to dneska ani jakoby neuměl představit, co to pro člověka znamená, kdyby jsem si to jako dítě neprožil. Pamatuju si docela zřetelně, že potom, co mi umřel ten taťka, tak večer, když jsem usínával, možná to bylo ještě předtím, než umřel, ale prostě v tom dětství, no, že když jsem večer usínával, tak jsem přemýšlel nad životem a říkal jsem si, jak je možné, že já teďka tady žiju život, mám nějaké tužby, mám nějaké představy, můžu se pro něco rozhodnout, něco mám rád a jednou nastane chvíle, kdy umřu a úplně přestanu existovat. A už nikdy nebudu moct něco chtít, něco mít rád, že moje bytost a vědomí se úplně ztratí. A já dneska se mi to ani téměř nedaří si vybavit ten pocit. Ale já jsem měl z toho hluboký pocit beznaděje a smutku, že něco takového se prostě vůbec může stát, že jako prostě to naše bytí je tak strašně dočasné, že já tady budu chvilku a pak to už navěky nebude mít vůbec žádný smysl. A mně jako dítěti to bylo tak líto, že já večer, kolikrát se to stalo, že jsem usínal v posteli a já jsem z toho plakal. A nedovedl jsem se s tím absolutně prostě vyrovnat. A bylo mi z toho prostě smutno. A měl jsem prostě strach ze smrti a z toho, jak je to prostě možné, něco takového. A dneska už se mi ten pocit ani nedaří si vybavit, protože vím, že to je nesmysl, že já budu mít život věčný, že budu s Bohem a že On mě má rád a že už nic lepšího si nemůžu ani představit. Takže tady v tomto nastala u mě velká změna a chtěl bych říct každému, že ten strach ze smrti je špatná věc, je to fakt strašné, ale není to pravda. Můžeme být s Bohem, můžeme s ním být na věky a mít se dobře. Stačí prostě akorát se prostě rozhodnout žít s ním a přijmout to, co udělal pro nás Ježíš. A udělat pokání ze svých hříchů. A to jsem udělal taky, když jsem Bohu předložil svoje představy o životě, to, jak jsem chtěl svůj život vést bez něho, jak mít naplánovanou svoji budoucnost. A s ním jsem nepočítal, protože jsem ho neznal. Tak tady to jsem Pánu Bohu vyznal a i všechny ostatní věci, které jsem dělal špatně. A jsem za to moc vděčný. A takový život, jaký žiju dneska, já ve svém dětství bych si ani nedovedl představit, že prostě člověk může být tak šťastný a žít takový, já bych řekl znát sáskový bezstarostný život. Jako bezstarostný není, jo, v tom správném slova smyslu. Ale s takovou nadsázkou, jo, protože si s tím nemusím dělat starosti, že bych všechno musel řídit a mít pod kontrolou. A jsem za to moc vděčný.

0: toho, co vyprávíš, tak je jasné, že do tvého života vstoupila radost a štěstí a tak, že tvůj život je teď naplněný. A když člověk začne poznávat Boha, tak tam přijde ta radost a to štěstí. Ale život není vždycky snadný. Ty jsi ještě mladý člověk, ale přesto už jsi poznal i tu druhou stránku života, že jsou i těžkosti. A jak jsi to řešil?
1: No, řešil jsem to s modlitbou hlavně. Jako největší těžkost bylo, když mi umřel ten taťka, no.
0: A to se ještě modlit neuměl?
1: Ano, to jsem se modlit neuměl. Snažil jsem se s tím vyrovnat, jak jsem uměl, ale nejvíc mi pomohlo to, když jsem si uvědomil, že já sice nemám pozemského otce, ale já mám nebeského otce. Já jsem Boží syn a já nejsem žádný sirotek. Ani napůl sirotek. Tady tato identita se stala jakoby v mém životě tak bytostnou, že mě ani nenapadlo, že nemám otce později. Mně to na mysl nepřišlo, protože já jsem cítil, že někomu na mě záleží, někdo můj život koriguje a dává mi cenné rady, které potřebuju. A tady to se prostě stalo pro mě strašným vysvobozením, že jsem si uvědomil, že mám prostě nebeského otce. Je to můj otec v nebi, prostě, který mě má tak rád, že mi nahradil toho pozemského otce.
0: Každý křesťan, když nastoupí na tu cestu za Bohem, tak musí dělat další kroky. Jaké byly ty další kroky v tom tvém životě, v tom duchovním životě?
1: Začal jsem čít Bibli, to byl hodně zásadní krok, protože Pán Bůh se člověku dává často poznat a základní věci člověk pochopí z písma. Takže jsem četl Bibli a nestačil jsem se divit, jaký má Kristus charakter, co učí. A hodně mě to zajímalo. Řekl bych, že jsem se do toho ponořil a ty slova Nového zákona jsem hodně hltal. Ale do jisté míry to moje obrácení bylo intelektuální. Ne tak úplně, protože jsem vnímal tu duchovní realitu jako církve a to, co Bůh ke mně cítí a i jakoby to obrácení a pokání není nikdy úplně intelektuální věc. Ale do jisté míry byla. A pochopil jsem z toho, jak jsem četl Nový zákon a příběhy různých lidí, že nemám plnost Ducha Svatého v mém životě. A moc jsem potom začal toužit. Když jsem četl příběhy různých lidí, jaký zvrat v jejich životě způsobilo to, když Duch Svatý naplnil úplně celé jejich bytí. Jo, literatura a některé církve to nazývají křest Duchem Svatým. A když jsem četl v Novém zákoně, jaký to mělo zásadní vliv na učedníky. A Pavel, když potkal těch 12, kterým říkal Duchu Svatém, oni říkali, my jsme ani neslyšeli, že byl Duch seslán, tak jsem si říkal, no to je téměř můj případ, jako. Já jsem věděl, že Duch Svatý je se mnou, ale ta plnost toho, aby naplnil moje bytí, tak to jsem neměl. A začal jsem potom moc toužit. A toto je poměrně dlouhý příběh, modlil jsem se za naplnění Duchem Svatým 4 roky, neměl jsem nikoho moc, kdo by mi s tím dokázal pomoct a poradit a kdo by to prožil nějak podobně, ale Pán Bůh mě vyslyšel a i když já jsem měl pocit, že nemám vůbec žádné předpoklady k tomu, abych žil život, který nese takové ovoce, jaké čtu v Biblii, nebo jaké jsem četl v knihách, které byly z jiných kontinentů, tak se to začalo přesto dít, protože z té Boží vůle není nikdo vyňatý. A po tady té zkušenosti já jsem si říkal, jestli i mně Bůh dal svého ducha, tak to je opravdu pro každého. Opravdu pro každého. A moc mě pozbuzovaly ty slova Pana Ježíše, kdy on nás učí, že když se modlíme, tak to máme dělat, jako když ta vdova chodila za tím soudcem. Pořád. A tam je napsané, že ten soudce jí to dá pro její neodbytnost. Já jsem si říkal, jestli Kristus takto vyučuje o modlitbě, tak já to musím takhle dělat. On nám říká, že to máme takhle dělat. Tak jsem si říkal, já budu na tom lpět. Úplně na tom budu lpět. A byly pro mě v podstatě přípustné jenom 2 boží odpovědi. První bylo to, že mi Bůh řekne, dívej se Tome, já vidím, že se modlíš za Ducha Svatého, ale já tě nevyslyším z tady toho a toho důvodu, že mi Pán Bůh odpoví na moje modlitby a tak, že to pochopím. Ale to se nikdy nestalo. A druhá možnost byla ta, že mi Pán Bůh Ducha Svatého dá a že tu bude mít viditelné vnitřní změny v mém životě, ovoce Ducha Svatého hlavně. Ale ani jedna z tady těch dvou věcí se nedělá. A třetí cestu jsem si neuměl představit. Tak jsem si říkal, je potřeba být vytrvalý, tak jsem se za to modlil 4 roky, různé lidi jsem žádal o modlitbu, starší církve a na Campfestu se za mě pomodlila jedna malá holka, modlitebnice a tam jsem si uvědomil hodně bytostně svoje hříchy a to, jaký jsem člověk. Protože to byl bod, kdybych řekl, že mě naplnil Duch Svatý, protože jsem cítil takovou radost a pokoj, ale zároveň jsem vnímal to, jaký jsem člověk. Že moje motivy, to, co dělám, nejsou prostě vůbec dobré. Že často myslím jenom na sebe a Bohu slibuju prostě, jak ho budu mít rád a takové ty prostě naše lidské řeči, ale přitom to nezvládnu. Vůbec. Nikdo z nás to prostě nezvládne, že jo, když Pánu Bohu bude slibovat, já už nikdy neudělám tohle a takové. A říkal jsem si, ale i přesto prostě, Bůh mě má tak rád. Tak moc rád. A viděl jsem, že on je v té lásce úplně radikální. Že on ne, že mě má jenom rád, ale on chce být se mnou a on chce přebývat ve mně. A viděl jsem to tak bytostně v tu chvíli, a že mě prostě z toho bylo do pláče, jak se ta holka za mě modlila. A já jsem začal plakat. Já jsem plakal a plakal a plakal. A někdo tam hrál chvály. A já jsem tam plakal dobro 30 minut. A já jsem plakal tak moc, že já jsem měl jakoby ve tváři úplně křeče z toho, že prostě mě úplně už ta tvář celá bolela. Já jsem si tak uvědomoval Boží dobrotu a jeho lásku ke mně, že to nešlo jinak. To prostě v tu chvíli to nešlo zastavit. Já jsem si uvědomoval svůj hřích a to, jak on za mě dal svého syna, že jsem z toho byl úplně to dostalo. Ale já jsem si neuvědomil, že Duch Svatý se mnou v tu chvíli tak jedná a že to je to, co bych mohl nazvat křtem Duchem Svatým. A já jsem se potom dál za to modlil a to trvalo dalšího déle než 30 minut. Až potom jsem si uvědomil, no jo, ale to, co já prosím, tak to Pán Bůh už mě dal. A protože jsem měl představu, že v tu chvíli, kdy mě naplní Duch Svatý, tak se musím začít modlit v jazycích. A v tu chvíli se to nestalo. To se stalo krátce potom, když jsem si tady tohle uvědomil. Tak jsem se začal modlit v jazycích. Ale to bylo déle než 30 minut po tady té zkušenosti, kterou jsem měl s tím, že mi Bůh dal uvědomění mého hříchu, jeho lásky a zažil jsem to, jak Duch Svatý mě prostě úplně obejmul a tady to mi všechno ukázal. Takže já jsem to neměl ve stejný okamžik, ale měl jsem tu představu, že to tak bude, což byl pro mě trochu problém. Ta touha, kterou jsem měl po mém obrácení po Duchu Svatém, tak tu Pán Bůh bez zbytku naplnil a jsem rád, že můžu cítit, že se mnou každý den, v každém okamžiku. A do dneška mě nepřestává udivovat, když vidím, co Pán Bůh v mém životě dělá. Protože když se to vezme z toho lidského pohledu, tak já nejsem absolutně nějaký výjimečný člověk. Já jsem úplně obyčejný kluk, prostě z nějakých valašských pasek, jak my tam říkáme, a k tomu mi umřela taťka, což mě jakoby v začátku handicapovalo v podstatě do toho života. Ale Pán Bůh v mém životě vidím, že dělá prostě věci, které nejsou obyčejné. Kdy já jsem vždycky toužil potom, aby v mém životě byly stejné věci, které čtu v Novém zákoně. Aby jsem někomu řekl o Bohu a ten člověk uvěřil. Nebo se za někoho modlil a ten člověk byl uzdraven. Ale říkal jsem si, to je pro ty supermany a ty lidi, co nežijou úplně normální život, ale buď se pořád jenom modlí, nebo jsou někde na misi, nebo jsou někde v Africe, nebo v Jižní Americe. A nebo ještě v Číně, že jo, to je taky taková možnost. Ale jsem rád, že můžu vidět, že to je pro každého člověka. Pro každého úplně obyčejného člověka. Protože to je ten samý Duch Svatý, kterého má, já nevím, David Hogan, který je v Jižní Americe a káže tam Indiánům, jako já. A opravdu vidím, že když někomu říkám evangelium a ten člověk mi řekne, víš co, já tomu nevěřím. A já mu řeknu, dobře, ale Ježíš není ten, kdo jenom mluví, ale on v Novém zákoně uzdravoval nemocné a stejně tak to dělá i dnes. A já jsem viděl, že tebe bolí noha, co kdyby jsem se za tebe pomodlil? A ten člověk, to se stalo přednedávnem, mi řekl, tak jo? Tak já jsem mu říkal, to je fajn, že se nebojíš, pomodlíme se. Pomodlili jsme se a natažené vazy v jeho koleně byly na místě uzdravené. A já jsem mu totiž řekl, víš co, řekni jenom, Pane Bože, jestli je pravda, co říká tento kluk o Ježíši, tak mi prosím tě uzdrav koleno. On to řekl a to, co jsem říkal o Ježíši, to byla pravda. A Pán Bůh mu uzdravil koleno. A pro něho, to věřím, bylo velkým svědectvím. My jsme už potom tolik v kontaktu spolu nebyli. Ale Pán Bůh svoje slovo dosvědčuje mocnými skutky, stejně tak jako dřív. Je to jenom o tom, jako jestli potom toužíme. A jestli chceme, aby ti lidi opravdu viděli, že Bůh je dobrý a že to evangelium je pravda. A potom to jsem vždycky moc toužil, aby jsem viděl takové to boží jednání i v mém životě. A vidím ho, ale vím, že bez Ducha Svatého to absolutně není možné. Z našich sil to nebude nikdy možné.

Svědectví Tomáše Mikuše natočila pro Rádio 7 Lenka Malinová. A pokud jste i vy navázali s Bohem osobní vztah a chcete se o svůj příběh podělit s druhými, tak se nám klidně ozvěte na naši e-mailovou adresu radio7@radio7.cz anebo nás vyhledejte na sociálních sítích. Rádi váš příběh pošleme dál. A s dalším svědectvím o životě s Bohem uslyšíte v pátek v 11.15, kdy hostem bude Karla Daňová.

I když jsou kolem nás bouřky a máme pocit, že se nám všechno třeba hroutí, tak můžeme upřít svůj zrak na Krista. A přesně tohle vyznává ve své písni Na těba upriem svůj zrak

Ježíš mě má ve svých rukou, život za mě dal, Pán mě v rukou má. Těmito slovy chvály kapely Lift Up zakončíme dnešní noční vysílání na Rádiu 7 a budu se na vás těšit zase někdy jindy. Přeju vám pokojný, požehnaný den.

Znělka nám oddělila 5. a 6. hodinu raní. Je sobota 22. srpna 2026. Dobré ráno, ať už vstáváte, snídáte, cestujete nebo děláte cokoliv jiného, vám ze studia Rádia 7 přeje Kuba Lofítek. Ať už máte pro dnešní den jakékoliv plány, Rádio 7 bude rádo vaším společníkem. V úvodu ranního času se pojďme podívat na programový přehled.

tichým časem začneme dnešní den v 6.15. Schopnost vidět potřeby lidí kolem nás má i své stinné stránky. Automaticky předpokládáme, že když potřeby vidíme, máme je naplnit. Pak nám z toho vypadne Bůh, který má svůj plán, co s tím. Jak se tedy stavět k potřebám, které vidíme kolem sebe? Napoví Věra Peliová po 6:45. Až doteď jsme si nasazovali spíše obranné části výstroje. V 7. dílu seriálu O boží zbroji se však podíváme na zbraň, kterou můžeme aktivně čelit lžím a překážkám. Na meč ducha, kterým je boží slovo. Společně budeme v modlitbách objevovat, jakou moc mají boží zaslíbení v našich ústech a jak se učit tímto mečem správně zacházet v každodenních zápasech. Modlitby podle Bible začínají po 7. raní. Jaké to je opřít si hlavu o hruď mistra a naslouchat tlukotu božího srdce? Nejmladší z učedníků Jan nás učí, že nejhlubší poznání nepřichází skrze rozum, ale skrze blízkost a lásku. Další z biblických portrétů přináší klíčové slovo v 8 hodin. Impozantní barokní chrám s titulem Bazilika Minor. Na známé poutní místo u Olomouce vás zavede Dana Keningová v rozhlasové pohlednici ze svatého kopečku o 9:30. Na kopečku je k vidění víc než jen kostel. Za návštěvu stojí i zoologická zahrada či okolní lesy. Takové bude ranní vysílání Rádia 7. Vstupme do nového rána s vděčností, chválou a nadějí.

Tichý čas přinese zamýšlení nad jedním konkrétním slovem, a to slovem uprostřed. Ještě předtím kapela Okteto s písní Slovo tvé.

Dnešní tichý čas bude malinko netradiční, protože budu cestovat novým zákonem a budu se dívat na výskyty slova uprostřed v jednotlivých verších. Marek 14. kapitola 18. verš. Když byli za stolem, Ježíš uprostřed jídla řekl: Amen, říkám vám, že jeden z vás, kdo jí se mnou, mě zradí. Evangelium podle Jana 19. kapitola, verše 17 a 18. Ježíš nesl svůj kříž až na místo jménem Lebka, hebrejsky zvané Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním dva jiné z obou stran a Ježíše uprostřed.

Apoštol Pavel zapsal v prvním listu Korintské církvi v 10. kapitole 13. verši toto. Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný. Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti. Uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát. Ještě jednou apoštol Pavel, tentokrát druhý dopis Korintské církvi, 12. kapitola, 9. verš. Bůh mi řekl, moje milost ti stačí. Má moc se plně projeví uprostřed slabosti. Milerád se tedy budu chlubit svými slabostmi, aby na mě spočívala Kristova moc. A nakonec výrok samotného Pána Ježíše Krista. Zapsal jej evangelista Matouš v 18. kapitole 20. verši. Neboť kdekoliv se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za dar tohoto dne, za novou příležitost volat k tobě, mluvit s tebou, otevírat ti své srdce. Děkuji za tvá zaslíbení. Děkuji za zaslíbení tvé přítomnosti všude tam, kde se dva nebo tři sejdou ve tvém jménu. Děkuji ti za to, že ty jsi Bůh živý, Bůh přítomný, Bůh, který se zajímá, Bůh, který rozumí, Bůh, který miluje. Díky za to, že ty jsi uprostřed nás. Amen.

Ježíš je můj pevný základ, skála, na které stojím. Když se kolem mě vše otřásá, skládám svou naději v Ježíši. On mě nikdy nesklamal. Zní v písni Firm Foundation, za kterou stojí Cody Currents.

V seriálu Zamyšlení pro uštvané křesťany se Věra Peliová vrací ke svým zkušenostem s vyhořením. Její druhé vyprávění ze sedmidílné série nabídnu hned po písni Vysoko v horách kapely.

V noci je ticho. Alespoň u nás doma. Přes den cvrlikají děti i dospělí, běží různé přijímače a vysílače, doléhá ruch ze silnice, zvoní telefony, štěkají sousedovic psy a tak dále. V noci je ticho. Mám možnost slyšet věci, které přes den něco zahluší. Často to jsou jenom moje vlastní myšlenky nebo ozvěny rozhovorů, kterým teprve v tichu začínám rozumět. Ale občas to jsou i zvláštní slova. Tak intenzivní a tak moudrá, že je těžko považovat za řeč lidskou. Posuďte sami. Před 2 lety jsem si nočních tich užila až moc. Procházela jsem velkým psychickým vyčerpáním, které se začalo projevovat i fyzicky. Červená kontrolka únavy už blikala dostatečně dlouho, ale já se svévolně rozhodla nevěnovat jí pozornost. Přece nebudu padavka. Přece to dokážu. Vydržela jsem i jiné věci. Zatni, zaber, nefňukej. Že mám už neustále hlavu jako ve svěráku, že nemohu spát a budím se s pocitem, že se nemohu nadechnout, že je nějak málo kyslíku i přes den, že mi je špatně od žaludku, že neustále bojuji s úzkostí bez příčiny. Zatni, zaber, křesťan nefňuká. Až když se dostavily projevy krvácení, připustila jsem, že je něco špatně. Něco ve mně. Moje tělo volalo o pomoc. Přes den se to někdy dalo neslyšet. Ale v noci je ticho. Něco je špatně, říkala jsem si v tom tichu, ale co? V ten čas jsem s Bohem téměř nemluvila. Měla jsem pocit, že není o čem. Bůh to ovšem viděl jinak. A tak se ke mně jedné noci stalo slovo a já věřím, že Hospodinovo. Když vidíš kolem sebe nějakou potřebu, ještě to neznamená, že jsi tou, kdo ji má naplnit. Ta slova zněla tím nočním tichem a já si je nechápavě opakovala. Zasahovala mě a dělala revoluci v mém myšlení. Vidět potřebu druhých neznamená jít a naplnit ji? Je to vůbec křesťanské? Jak tomu rozumět? Ale pomalu mi to začalo dávat smysl. Představovala jsem si, že Bůh vidí potřeby lidí a drží v rukou plán, mapu k jejich naplnění. A někde v tom plánu jsem i já. Ale kde? To se musím zeptat, protože ten plán drží v rukou Bůh, ne já. Vidět potřebu znamená ptát se, proč mi Bůh tuto věc ukazuje a co ode mě žádá. Kterým směrem stojím v jeho plánu vzhledem k této věci? A jak jednám já? Chovám se, jako bych měla v ruce plán a automaticky věděla, kde jsem a kde být mám. Jako bych byla Bůh. Mít otevřené oči pro potřeby druhých, to je boží myšlenka. Ale být jako Bůh, to jsem slyšela jinde, na adrese Eden 29, ulice U stromu poznání dobrého a zlého, v domácnosti u pana Adama a u paní Evy. A vzpomínám si na nezvanou hadí návštěvu, která s tímto výrokem přišla na kafe. Stačilo jednu z nejlepších božích výzev doplnit o detail. O malý, pozměňující návrh, jen lehce pootočit význam toho, co zamýšlí Bůh a průšvih byl na světě. Je to tak. V nočním tichu lze odhalit hadí úmysly a poslat je před Kristův kříž, aby vyšlo najevo, že sledují pouze můj osobní průšvih. A že to, co rozhodně nechtějí, je, aby člověk hledal, kudy má jít podle boží mapy.

Krátce po 7. hodině se ve 22. srpnovém dni hlásí z brněnského studia Rádia 7 Kuba Lofítek. V této hodince nabídneme kromě písniček pohled do kalendáře či kalendária, ale teď už se můžeme zastavit u biblických textů a propojit je modlitbami.

Další týden se překlopil a je tu zase pravidelné pokračování modliteb podle Bible, ve kterých vás k modlitbám inspirovaným biblickým textem zve Helena Brdečková. V těchto pořadech se chceme nechávat inspirovat Božím slovem v našich modlitbách. Dnes znovu otevřeme 6. kapitolu dopisu apoštola Pavla Efeským a budeme se modlit tak, jak nás Pavel vyzývá, za naše duchovní vybavení vlastnostmi a schopnostmi, které v nás mohou a mají růst z Boží moci, působící v křesťanském životě. Jsme vyzývaní, abychom na sebe oblékli pravdu, spravedlnost, schopnost říkat lidem o Kristu, víru a tak dál. Když se dáme Pánu Bohu k dispozici a budeme se modlit za to, aby nás do těchto věcí, do těchto duchovních zbraní oblékal, Bůh to bude postupně dělat. Doporučuji, abyste si k poslechu pořadu přinesli také Bibli, nejlépe v ekumenickém překladu, ze kterého budeme číst během relace. Tak budete moci sledovat text a mít ho před očima během vašich modliteb. Písně a hudba, které v pořadu budou znít, vytváří čas pro naše modlitby. Na začátku se pomodlím. Pane Bože, ty víš o naší touze se modlit a poznávat tě. Prosím, veď nás při dnešních modlitbách a otevírej nám text Bible svým Duchem Svatým, konkrétně pro každého z nás, kdo poslouchá. Děkujeme ti. Amen.

Už víckrát jsme se v úvodu pořadu modlili podle textu zapsaného v 6. kapitole Efeským ve verších 10 až 18. K jednotlivým částem textu pak během pořadu připojujeme další oddíly jako korálky na šňůrku. Podle textu z 6. kapitoly Efeským, který si můžete teďka najít ve svých biblích, jsme se už společně modlili různým způsobem. Obvykle tak, že jsme prosili Pána podle celé pasáže, aby nás všemi těmito vlastnostmi vybavil. Minule jsme mluvili o tom, že nemusíme projít celý text a všemu dát stejnou důležitost. Ale můžeme v modlitbě zůstat na jednom místě, které nás nejvíc inspiruje, které nás například nejvíc zajímá, nebo je pro nás nejbolestivější, nebo nejvíc toužíme právě po tomto božím daru nebo vlastnosti. Ráda bych navrhla, abychom se dnes soustředili na 10. a první polovinu 11. verše. Přečtu je. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj. Schopnost žít v pravdě, spravedlivě a věrně nezískáme vlastními silami, ale Pán Bůh nás zve, abychom svou sílu hledali u něho. V jeho veliké moci, tak jak to stojí v 10. verši. V 11. verši čteme další boží pozvání. Abychom oblékli plnou boží zbroj. Vy, kdo posloucháte modlitby podle Bible často, jistě víte, že pokud vám způsob modlitby, který navrhuju, nevyhovuje, můžete se modlit jiným způsobem, ke kterému vás inspiruje biblický text. Nejdřív jako obvykle přečtu pasáž, podle které se budeme modlit, teď to bude 10. až 18. verš 6. kapitoly Efeským, a pak se budu podle něho modlit, tak jak mě inspiruje, a v modlitbách můžeme zůstat i během následující písničky. Efeským 6, 10 až 18. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje. A vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo boží. V každý čas se v duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Pane Bože, děkuji ti, že mi nabízíš, abych svoji sílu hledala u tebe, ve tvé veliké moci. Děkuji ti, že mě chceš dávat ze své veliké moci. Pane Bože, prosím, obleč mě do tvé zbroje. Obleč mě úplně.

Téma dnešního pořadu je zapsáno v druhé části 17. verše přečteného oddílu. O přilbě spasení jsme mluvili minule. Podívejme se, co je na pořadu dne teď. Efeským 6.17. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. Meč je zbraň, kterou voják používá ke své obraně i k útoku proti nepříteli. Mečem ducha je tu označováno Boží slovo, které máme používat právě tak, k obraně i k útoku. Podívejme se na další místo v Biblii, kde je Boží slovo přirovnávané k ostrému meči, který proniká do našeho nitra a rozlišuje, co z našich myšlenek a tužeb je dobré a co špatné. Budeme číst z listu Židům ze 4. kapitoly verše 12 a 13. Slovo Boží je mečem Božího ducha. Někdy nás odsuzuje a říká nám, že to, co jsme udělali, je hřích. Jindy nás obhajuje a učí nás, že se na sebe máme dívat jako na vzácná a obdivuhodná Boží stvoření. Že je nám odpuštěno. Jednou nás usvědčí z toho, že jsme někoho zranili. Jindy nám pomůže vidět, že jsme byli sami někým zranění. Jistě už máte text ze 4. kapitoly Židům nalistovaný a můžeme se podle něj stišit k modlitbě. Židům 4.12 až 13. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku. A rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Děkuji ti, Pane Bože, že tvé slovo je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku. A rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Touhy i myšlenky moje, i ostatních lidí, kteří jsou kolem mě. Děkuji ti, že tvé slovo vidí každého tvora a nikdo se před ním neukryje a neschová. Děkuji ti, že všechno je před tvým slovem nahé a odhalené. Tvé slovo se nedá obalamutit výmluvami, chytrými vytáčkami, ani přikrášlenými pohádkami. Věci jsou před tebou nahé a odhalené. Děkuji ti za to.

Další pasáž budeme číst z druhého listu apoštola Pavla Timoteovi. Je v Bibli zařazený jen asi dva listy zpátky před listem Židům, ze kterého jsme právě četli. Tedy ve třetí kapitole druhého listu Timoteovi ve verších 15 až 17 se píše o tom, k čemu všemu je Boží slovo dobré. Pavel Timoteovi píše. 2. Timoteovi 3, 15 až 17. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Veškeré, to je celé písmo, pochází z Božího ducha a je dobré nejen k usvědčování hříchů, ale dává také moudrost ke spasení, je dobré k učení, k nápravě a k výchově, aby byl člověk, který dává svůj život Pánu Bohu k dispozici, náležitě vychovaný a připravený, aby byl schopný dělat dobré věci, dobré činy. Aby v nás Boží slovo mohlo dělat práci, ke které je určeno, musíme ho na prvním místě znát. Potřebujeme si najít způsob, jak se budeme každodenně seznamovat s tím, co je v Božím slově napsáno. Ať ráno nebo večer, ať v úplném ztišení a samotě, myslím, že to je nejlepší, ale je to možné i v denním zhonu. Potřebujeme do sebe Boží slovo pravidelně přijímat a tak víc a víc poznávat, co říká. Druhou věc, kterou potřebujeme, je dávat Bohu plnou moc k tomu, aby Boží slovo v našem životě používal, aby nás jim učil, usvědčoval, napravoval a vychovával. Boží výchovu a ukázňování pod vlivem Božího slova musíme především vytrvale přijímat my sami. S velikou opatrností a pokorou bychom měli písmo používat k tomu, abychom jim kárali a soudili jiné. Tak, už bylo dost rad a pouček, pojďme se raději modlit, jak to v modlitbách podle Bible chceme co nejvíc dělat. Nejdřív oddíl znovu přečtu, pak se podle něj budu modlit a čas modliteb bude pokračovat i během písničky. 2. Timoteovi 3, 15 až 17. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Pane Bože, děkuji ti za tvé slovo, kterým jsi mi dal moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Děkuji ti, že písmo používáš k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, abych byla náležitě připravená ke každému dobrému činu. Prosím, abys mě skrze písmo učil, usvědčoval, napravoval a vychovával.

Vraťme se k našemu shrnujícímu textu z 6. kapitoly Efeským. Dnešní text je zapsaný v 17. verši a zní: Přijměte také meč ducha, jímž je slovo Boží. Meč Božího slova má dělat svoji rozsuzující práci vevnitř v nás, ale má ji dělat také v našem okolí. Před 2 týdny jsme v pořadu o víře mluvili o tom, že lži a nepravdy, které o sobě slyšíme nebo kterým věříme, můžeme Božím slovem lámat. To znamená říkat o nich. Boží slovo říká toto a toto, proto lámu lež, která říká něco jiného. Tak můžeme používat meče Božího slova ke své ochraně proti útokům v duchovní oblasti, které mohou přicházet z různých stran. Když nás Boží slovo napomíná a kárá, nemusí to být příjemné. Ale nezapomínejme, že Bůh je jako lékař, chirurg. Nepůsobí bolest svévolně a zbytečně. Zraňuje, jen když léčí. Vždyť v Janově evangeliu v 8. kapitole v 31. a 32. verši říká Pán Ježíš. Jan 8:31-32. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Je krásné prožívat svobodu, kterou lidem připravuje Bůh. Poznávání hluboké pravdy skrze Boží slovo a široké Boží svobody vám ze srdce přeje a za týden naslyšenou se těší Helena Brdečková.

Premiérové vydání Modliteb podle Bible a 8. díl seriálu Boží zbroj nabídneme v neděli v 21 hodin.

Svátek má dnes Bohuslav, či chcete-li Timotej. Význam jména je jasný. Bohuslav, stejně jako v jiných jazycích Timotej nebo Timoteus, podle významu svého jména uctívá a oslavuje Boha. Všem Bohuslavům či Timoteum přeji krásný svátkový den.

0: Kalendárium.
1: Několik událostí a osobností spojených se 22. srpnovým dnem přinesou následující minuty.

Zástupci 12 států podepsali 22. srpna 1864 první Ženevskou úmluvu o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli. Systém Ženevských úmluv je základem mezinárodního humanitárního práva. Na jeho počátku stojí útlá knížečka Vzpomínky na Solferino, v níž švýcarský podnikatel a pozdější zakladatel Červeného kříže Henri Dunant vylíčil své osobní vzpomínky na utrpení vojáků, kteří byli zraněni v krvavé bitvě u Solferina roku 1859. Francouzský hudební skladatel Claude Debussy se narodil 22. srpna 1862. srpna 1908 se narodil Henri Cartier-Bresson, francouzský fotograf, který je považován za zakladatele moderní fotožurnalistiky. Jeho přístup k zachycení rozhodujícího okamžiku ovlivnil mnoho následujících generací fotografů. V roce 1947 založil spolu s dalšími spolupracovníky agenturu Magnum Photos, která zaměstnávala a dodnes zaměstnává mnoho výrazných talentů. Český básník a novinář Jan Neruda umírá 22. srpna 1891. Pocházel z pražské Malé Strany, z ulice Ostruhová, která byla později přejmenována na Nerudovu, z domu U dvou slunců, kde prožil celý život. Neruda stál u zrodu fejetonu v českém literárním prostředí. Byl velmi oblíben jako novinář a právě jeho fejetony patřily ve své době k nejčtenějším. srpna 1925 umírá Vojtěch Hynajs, český malíř. Hynajsovo jméno by možná v dějinách českého výtvarného umění zapadlo, kdyby ovšem nebyl podepsán jako autor pod oponou Národního divadla v Praze. Pro Národní divadlo také vytvořil soubor obrazů Apoteóza zemí koruny české. Český spisovatel a voják Rudolf Medek umírá 22. srpna 1940. Po první světové válce byl velmi ovlivněn pobytem v legiích, o kterém začal po válce psát. Činnost legionářů hodnotil kladně, což po roce 1948 vedlo k zákazu vydávání jeho díla. Kalendárium připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

0: Dej mi to!
1: Nech mě bejt!
0: Ale já to chci!
1: Mami, ona mi to zase bere.
2: Nejlepší lék na hádky? Poslouchejte pohádky.

0: Bylo 8 hodin, průvodcem ranního času, v sobotním vysílání Rádia 7 s datem 22. srpna je Kuba Lofítek. Před námi je pořad, ve kterém v čase prázdnin zaměřujeme pozornost na konkrétní biblické postavy.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu volného cyklu věnovaného nejznámějším biblickým postavám. Dnes je před námi postava apoštola Jana, člověka, který sám sebe označoval za miláčka Božího. Člověka, který tedy velmi dobře věděl, co to znamená být Pánu Ježíši blízko. O něm si budu povídat se svým dnešním hostem, tím je Daniel Čep z Betánie, Křesťanského centra apoštolské církve v Uherském Brodě. Dan je starší tohoto společenství, moc tě vítám.
3: Děkuju.
2: Když se řekne apoštol Jan, co ti hned vyskočí?
3: Apoštol Jan mi, hned se mi vybaví, že to byl jeden z těch tří, kterých byl Ježíši nejblíž. Po celou dobu jeho aktivní služby, 3 let, stál víceméně těsně při jeho boku. Dá se říct, že mu ležel na rameni, jo, nebo spočíval na jeho klíně. Takže někdo, kdo byl Ježíši po celou dobu nejblíž.
2: Janovi je připisováno evangelium, ale také jsou v Biblii Janovy listy. Je to pořád ten týž autor?
3: Já mám za to, že je to nejenom evangelium Jana, ale i listy, ale je to i zjevení Jana. Je to jeden a ten týž Jan, apoštol Jan.
2: Mě na Janovi vždycky fascinovala ta jeho proměna, protože právě zjevení Janovo, ta závěrečná kniha Bible, ho ukazuje jako obrovského mystika. Ale když o něm čteme v Bibli, tak v počátcích toho zaznamenaného děje jeho života je představován jako syn hromu. Tak kdo je vlastně Jan? Co o něm víme z Bible?
3: Když si bavím Jana, tak se mi spojí 2 takové věci. Máme od něm zprávu, že byl s tím nejmladším apoštolem. Já ho vnímám jako by takový ten pozdní teenager, kdy se přidává spolu s Jakubem, opouštějí toho svého tatu, jeho Zebeda, a přidávají se prostě k Ježíši na tu jeho cestu, na tu jeho mesiářskou cestu. Ten věk byl někde kolem 17 až 20 let, někdo říká, že byl ještě mladší, ale prostě rozumíme tomu, že to vlastně nejmladší apoštol a umírá jako poslední. Jo? Že vlastně to zjevení Jana, tam se předpokládá, že ten věk toho Jana mohl být někde mezi 90-92 lety, kdy umírá na ostrově Patmos. Takže jakoby nejdřív začal a nejdéle vlastně zůstala od něm jako zmínka, umírá vlastně přirozenou smrtí, kdežto ostatní apoštolové vlastně umřeli z dokumentace, co máme křesťanské, mučednickou smrtí.
2: Co víme tedy o Janově rodině?
3: O Janovi se setkáváme vlastně s jeho bratrem, s Jakubem, a víme, že oba dva byli v tom nejbližším kontaktu společně ještě s Petrem, s Ježíšem. To potkáváme teda Jana, potkáváme jeho bratra Jakuba a setkáváme se tam vlastně ještě s tím tátou, kdy ho vlastně jakoby ten otec je propouští, nebo oni odchází od toho otce, jdou následují Ježíše, a setkáváme se taky s jejich maminkou, že? Ta jejich máma tam má taky nějakou roli. Ona byla jednak u kříže, když bych šel do té pozdější historie, ale do té, záleží, jak to vezmeme, ale když půjdeme vlastně od té jejich služby, tak se tam dostává do přítomnosti Ježíše, a když Ježíš mluví o Božím království, tak maminka to má vymyšlené a říká: Ježíši, já bych tak byl moc ráda, kdyby ti kluci měli to místo jeden zleva, druhý zprava. Takže ona se uměla ty kluky prostě starat, uměla lobovat u Ježíše a Ježíš jí řekl, to není tvoje věc, to náleží pouze jenom otci, je to malicherné, je to hloupost to, oč mě žádáš. Takže potkáváme se tam s tím otcem, s maminkou, potkáváme se vlastně s bratrem od Jana.
2: No a jak je to s tím synem hromu? Proč je tak nazýval Ježíš?
3: Netuším, jak to může souvisit třeba s otcem, jestli byl takový otec, anebo jestli oba dva ti bratři Jakub a Jan byli takový úderní. Nevím, jakou souvislost bych mezi tím hledal, a ono vždycky je to zapředeno nějakým tajemstvím, takže já vám ho asi dneska neodkryju.
2: Byli tedy rybáři. A znali se s Petrem, to asi víme.
3: Já bych řekl, že se znali s Petrem a s Ondřejem, jako s těmito dvěma bratry. Že byli tak kousek od sebe.
2: Mm-hmm. Jakou roli vlastně hrál Jan v té výjimečné trojici mezi všemi 12 učedníky? Proč tam byl Jan? Petr vynikal asi takovou horlivostí, někdy možná neuvážeností, že byl se vším rychle hotový. Jakou roli hrál Jan?
3: Jan hrál roli takového důvěrného posluchače. Tu jeho roli bychom zase vyčetli, když budeme číst evangelium jeho, evangelium podle Jana, které jediné vlastně není synoptické. Všechny tři ostatní jsou synoptické evangelia. Jsou to víc životopisné evangelia, když to evangelium Jana povídá příběhy. Povídá příběhy. Jan je vypravěč. Jan je dokonalý vypravěč příběhů, že dokáže toho čitatele vtáhnout do toho děje. Pro mě je jakoby list Janův sám o sobě tím nejsilnějším a tím unikátním. Kdybych mohl vybrat, jestli dát člověku nový zákon, novou smlouvu, anebo evangelium Jana, dám mu evangelium Jana. Jo, při tom prvním kontaktu. Takže evangelium Jana je pro mě opravdu zcela výjimečným a příběhovým, dějovým evangeliem. No a potom vlastně, když Jan píše svoje epištoly, všechny tři, tak z toho vyčítáme, že Jan je muž, který je velmi citlivý. Velmi citlivý a velmi, jak bych řekl, bodrý nebo sympatický. Jo? Tam je několikrát vlastně oslovovaní jsou jako církev, jsou osloveny jako děti, jako miláčci. Celé ty tři epištoly jsou o lásce, o Ježíšově lásce. Jsou natolik klíčové, aby ukázali Kristovo srdce, že nenajdete jinou epištolu, která by takhle odhalovala Ježíšovo srdce, jako právě ty tři epištoly Jana.
2: Je to krásné a zároveň v té dnešní době, která je v leccčem cynická a taková dvojsmyslná, to, že někdo někomu ležel na klíně, už by se dalo brát, že jako kdo ví, jak to bylo, že?
3: Tak bohužel dnešní doba nebo prostě vůbec morálka lidí, což by mělo určovat vlastně budoucí dějiny, jo, to toho, co se stane, tak ta morálka je velmi špatná a ta doba, ve které žijeme, má spoustu stinných sexuálních míst, takže v té době si myslím, že lidé měli čistší myšlení, byli daleko víc zaměření na práci, daleko víc prostě otevření vůči druhému. Nemyslím si, že by nečelili pokušením, rozhodně si myslím, že ano, ale prostě nebyla to doba tohoto charakteru, všechno je dostupné hned teď, jak já chci.
2: Rozhodně to, že máme zkušenosti s nějakou špínou, neznamená, že by neexistovaly věci čisté. Tak tedy zpátky k Janovi, jako vypravěči příběhů, o čem je tedy to jeho evangelium?
3: Jeho evangelium ukazuje jednak ty příběhy. Já třeba, co miluju, jo, ten příběh mě velice se dotýká, tak je o Lazarovi, kdy Ježíš si dává vlastně dostavení a přichází pozdě. Dva dny vlastně přichází pozdě, jakoby zbrzduje celý ten proces, kdy mohl tam být dřív, kdy mohlo přijít vlastně uzdravení, nebo ten Lazar nemusel zemřít. A on to všechno, jakoby dotáhne do tohoto zázraku zkříšení, který je zase Jan ho popisuje strašně srdečně, a to, když se vžijete do toho děje, jako když to nečtete takhle prostě jenom abyste zabili čas, jo, nebo že z nějaké nutnosti, ale vžijete se do toho děje, tak vidíte, že je tam strašná dynamika, je tam síla toho poselství. A další věci, fakta, které si můžeme jakoby uvědomit při čtení Evangeliana, je, že na mnoha místech je tam Ježíš vysvětlený, že vlastně on je pastýř, on je dveře, on je ta sůl, on je to světlo. Jan ukazuje v praktických věcech prostě, kým je Ježíš. Jo? A neposlední věc, kterou je nutné opravdu povystrčit nebo prostě zdůraznit, ukazuje, že je Boží syn. Ani jeden z evangelistů nejde takhle jakoby přímo na dřeň, anebo nepíše to tak přímočaře jako Jan. Jan píše naprosto s otevřenou přesností a naprosto okázale, Ježíš je Mesiáš, Ježíš je Bůh. On i otec jsou jedno. Je to jeden a ten týž. Takže to je to, co mě osobně jako prostě rezonuje, když bych měl popsat tady evangelium, tady toto, které není synoptické evangelium Jana.
2: Proč myslíš, že tedy vůbec jako a priorně Jan psal jinak? To už se nechtěl přidat k těm třem nebo možná i vícero lidem, kteří dosvědčovali, jak to všecko bylo, snažili se sestavit chronologickou osu Ježíšova působení. Nebo proč? Co byl ten důvod, že je to jiné, to jeho evangelium?
3: Kánon byl někdy sestavený třetí století, že jo, takže já ani vůbec nevím, jestli vůbec ten Jan četl ty tři evangelia. My dneska máme vlastně to pucle, jako máme poskládané, ale v té době, jakou měli dispozici, co věděli, co napsal Marek, Lukáš, Matouš, jestli oni na tom společně pracovali. Můžeme se domnívat, že jo, ale když budeme upřímní a máme taky jako i něco přečtené, tak vidíme, že některé věci jsou tam naprosto jakoby odlišné vhledy. A měli jiné informace a věci vnímali jinak, jestli je tam jedno oslátko, nebo jestli je tam oslice s oslátkem, jo. Takže to není nic proti ničem, ale vidíme, že prostě každý to viděl z jiného úhlu, měl jiné informace, přicházel, jakoby čerpal trošku z jiných zdrojů. Jan neměl potřebu psát, jakoby, tak jak to vnímám, že neměl potřebu psát životopis Ježíše Krista, ale měl potřebu prostě zdůraznit, Ježíš byl blízko mému srdci. Já jsem poznal jeho srdce, já vím, kým on je pro mě a já vím, že on je Bůh. Jo, a to je to, na čem to staví, a to, jestli on četl ty další evangelia, nebo to se úplně nedovíme, jak se skládal kánon, kdo o čem věděl. Jo, to my k tomu přicházíme jako hotoví čtenáři, že? Takže pro něho si myslím, že to jeho dílo bylo jedinečné, autentické a zcela osobní.
2: Janovy listy mají také společné téma?
3: Janovy listy mají společné téma a jim vlastně, já tam vidím tu lásku k církvi, milujte se navzájem, ať mezi váma zůstává Boží láska, tak jako já jsem miloval vás, jo. Prostě důraz na tu klíčovou charakteristiku Boha. To je láska. To je, že vlastně bez lásky není nic. Jo? Bez lásky se nemůžeme zalíbit Bohu. Prostě jednoduše, včera jsem se na tom jakoby, jsem se takovým způsobem na skupince modlil, že vlastně Ježíš neuzdravoval lidi, protože věřili. On pobízel lidi, aby věřili. A určitě mu to leželo na srdce, několikrát to zmiňuje. Ale když si otevřeme některé případy, tak jsou lidé, kteří absolutně nevěřili. Jo? Nevěřili Ježíši a on přesto učinil zázrak. Ať to bylo 10 malomocných, ať to byl Lazar, ať to byla Marta, Marie, ať to byli potom jeho učedníci, když byl zkříšen. To jsou byli lidé, kteří prostě nevěřili. A on pozbuzuje, aby věřili, ale on to dělal, protože miloval. A tam vidím, že to je prostě to klíčové slovo, je láska. Na lásce je postavený příchod Božího syna. Na lásce je postavené vůbec to jeho mesiášství. To, proč na tuto zemi přišel. A to nejlépe popisuje právě apoštol Jan.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Dan Čep, starší Betánie Křesťanského centra apoštolské církve v Uherském Brodě, je host dnešního pořadu, ve kterém si povídáme o apoštolu Janovi. Člověku, který je výjimečný už jenom tím, co po sobě zanechal a je součástí dnes tedy biblického kánonu. Ostatně o těchto knihách jsme si v předchozím vstupu povídali. Ale ještě jsme, Dané, moc nerozebrali to zjevení, tu závěrečnou kapitolu, která Jana opravdu představuje jako mystika, jako člověka, který popisuje, co mu bylo zjeveno z hůry. Ta kniha je pro mnohé složitá a těžce se čte, protože má obrazy, kterým asi ne vždycky rozumíme. Jaké je podle tebe její poselství a proč ji Jan napsal?
2: Pro mě je taky složitá.
1: To je dobře.
2: Jo, já ji čtu do 6. kapitoly, pak ji moc nerozumím. Ale asi je to možná to, že jsem tady v tomto rozhovoru prostě upřímný, jo, že nehraju si na něco, na co prostě jakoby nemám v tuto chvíli úplné poznání. Takže to absolutně respektuju ten popis té eschatologie nebo těch budoucích věcí, o kterých Jan tam píše. Ale když třeba čtu ty dopisy, které píše do církví, ať je to do Efezu nebo do Laodikeje, nebo prostě ty další dopisy, tak si myslím, že je to úžasné proroctví, je to názor takové boží kritiky, kdy přímo bych řekl, že je to taková literární kritika, krásná literární kritika, kdy říká: toto si na vás vážím, v tomto jste výjimeční, jo, cením si této věci, této charakteristiky u vás, ale toto vám chci vytknout, ale toto se mi na vás nelíbí, anebo tady máte určitý nedostatek, tady zaberte špónu. Jo, takže to je třeba to, co fascinuje mě, to, co já si ze zjevení přímo najdu a to, co vidím, že mluví k dnešní církvi, jo, že dneska vlastně tato řeč církvi by měla být blízká. Ano, máte tady silné stránky, ale přidejte v této věci. Jo.
1: Jaká je podle tebe role mystiky vůbec pro církev? Potřebujeme ji?
2: To je ale šalomounská otázka. Já na to odpovím podle sebe. Já jsem realista. Když se mě, Katko, zeptáš, jaké filmy mám rád, tak já ti jednoznačně řeknu, že jsou to filmy, které jsou třeba životopisné nebo podle skutečné události. Nevím, jestli jsem někdy viděl nějaké sci-fi, jo, nebo nějaké horory, nebo prostě něco takového. To jsou filmy, které mi jakoby vůbec nic neříkají. A nemám žádnou jakoby ochotu se podívat na prvních 10 minut. Takže to je, jestli v této věci bys chtěla nějakého mystika, který ti bude odpovídat prostě na tady od té 7. kapitoly zjevení, tak u mě ho zrovna najdeš. Jo, já jsem opravdu člověk, který je realistický, stojí nohama na zemi. Ani bych neřekl, neupřednostňuje víru nebo rozum, ale v naprosté kolaboraci si dokáže jenom představit spolupráci víry s rozumem, tak jak nás Bůh stvořil, tak jak nám tady ty dispozice pro život a pro nějaké prostě spolehlivé existování na této zemi dal. Takže pro mě ta mystika určitě nějaké místo, jako vím, že na této zemi má a jsou lidé, kteří milují a jsou lidé, kteří právě se dívají jenom na tyto filmy a zajímají se jenom o sci-fi a jenom jakoby o tyhle ty budoucí věci a já tohle to mám jakoby otevřené. Já jsem nesadeně jakoby závislý na Kristu, žiju z jeho milosti. Jestli dneska přijde, tak přijde. Jestli přijde zítra, přijde. Jestli přijde za 100 let, přijde. Jo, pro mě to prostě není nic, jak bych ti dokázal jakoby lépe popsat.
1: Já tomu rozumím úplně bytostně. Jen si říkám, že vlastně tím je charakteristická možná ta naše protestantská část církve. A je vlastně otázka, jestli potřebujeme nějaké tajemství nebo nějaký výhled do budoucna. Proto se vlastně ptám, jestli církvi jako obecně nějaká ta mystická nebo možná i tajemná stránka poselství víry a poselství Krista nikdy nechybí. Jestli ta naše racionalita nemůže být na škodu něčemu.
2: Jo, já na to odpovím tak, jak nad tím aktuálně přemýšlím. Tím, že sloužíme jakoby pastoračně lidem a přicházejí lidé a mají hodně otázek, tak i já s mojí ženou nebo i moje děti mají otázky, na které nemají odpovědi. A já si vždycky říkám, že kdyby jsme měli na všechny otázky odpovědi, tak jsme v podstatě jako Bůh. Protože bychom byli vševědoucí. My nemůžeme mít odpovědi na všechny otázky. My nemůžeme dostat odpovědi na jakoukoliv otázku k Bohu, když ho to prosíme. My bychom ho dostali potom na stejnou úroveň, jako jsme my. On je Bůh, on je absolutně v jiné úrovni bytí, chápání, vnímání, existence nebo samoexistence, jo, když to řeknu takhle, nebo věčnosti, než jsme my. Takže jediné, kdo nám dokáže porozumět, jediné, kdo je na té naší úrovni, kdo se snížil na tu úroveň, je Ježíš. A dneska vlastně Ježíš tu není, že Ježíš je u Otce, přišel k Otci, navíc Jan o tom nádherně na třech místech mluví, Ježíš je u Táty, jo, a čeká nás, tam na třech místech ukazuje nádherně, že tam přijdeme, to je naše místo, nemáme se vázat tady k této zemi. Přijdou lepší věci, přijdou lepší okamžiky, lepší místo pro nás. Takže mám otázky, ano, je to pro mě mnohdy tajemné a má to tak být. A něco nám Duch Svatý zjeví, ten tu je, vlastně na místo Ježíše, že on ho poslal, Duch Svatý mezi náma přebývá i v našich životech, jo, už nemáme literu zákona, už nejedeme podle 613 přikázaních, ale Duch Svatý je v nás. A ten Duch Svatý je tím hnacím motorem, ale nezjevuje nám úplně všechno. Stále máme někdy otázky a já to takhle mám, moje žena to takhle má, moje děti to mají, přátelé v církvi to takhle mají. Takže velcí boží služebníci to takhle mají. Nemám rád superhrdiny, nemám rád lidi, kteří mluví něco jinak a ve skutečnosti to je jinak. Takže přiznáváme to, jsme oklopeni tajemstvím, jsme oklopeni určitou mystikou a je to dobře, protože nejsme jako Bůh.
1: Říkali jsme to, že Jan hodně psal o lásce. Možná, že nahlédl boží lásku k nám způsobem, který byl výjimečný i mezi učedníky. Mně se hrozně líbí, jak on se označuje v evangeliu. Tam nepíše, já jsem viděl nebo něco, ale ten, kterého Bůh miloval, vždycky píše.
2: On.
1: Ano. Bůh miloval Jana. Tak. To je moc krásné označení, i takové vlastně důvěřivé přisvojení si té boží lásky. A na to se tě chci zeptat, jak člověk dozraje do toho hlubokého vědomí, že je opravdu ten milovaný boží?
2: Každodenním vztahu s Bohem a myslím si, že Jan dosáhl i takové úrovně poznání Ježíše ještě zcela odlišné, tak jako ostatní učedníci, aby ho úplně neodděloval, ale dosáhl toho poznání tehdy, kdy Ježíš byl vlastně vzkříšen. Do té doby jsem přesvědčený, že stejně jako všichni ostatní učedníci, jeho představy byly naprosto jiné. Dokonce, když byl vzkříšen, tak učedníci si mysleli, že tak už konečně přišel ten čas, že obnoví to království Izraele, že vlastně přijde ta vláda, ta exekucia, ta výkonná moc, jo. A on říká prostě, to není vaše věc. Já vám dám ne vládu, tu exekuci, ale dám vám dynamis, dám vám tu moc Ducha Svatého, tu vy budete potřebovat. A to si myslím, že právě ta smrt Ježíše Krista, to skříšení, to zásadně ovlivnilo Jana. A taky se potom jakoby domnívám, kdy Ježíš mu říká, nebo domnívám, ono to takhle je z písma, říká, tady je tvoje matka. A předává mu svoji maminku. Předává mu, řeknu to hezky, paní Marii, tady se starej o moji maminku. A on ji přijal k sobě a já jsem přesvědčený, že nějakou tu dobu ji zabezpečoval po její žití, jestli se starali o Josefa. Těžko říct, jo, ale prostě měli na starosti, byli takovým patronem. A do jaké míry byla jakoby jeho aktivní služba počas toho, kdy vlastně se o ní staral, Nedokážu posoudit. Každopádně vím, že mu příslušela tato role, která byla jiná, než měli ostatní učeníci. Taková rodina.
1: to je vlastně, a zase je to věc vztahu, že jen těm nejdůvěryhodnějším v našem životě svěříme ty nejbližší. A v tomto případě tedy Jan přijal, tam bylo psáno, a v tu hodinu ji ten učedník přijal k sobě. Takže opravdu jí asi poskytl zázemí a otevřenou náruč. Nicméně v životě zažíváme i takové hořké chvilky. Jan ve vztahu k Ježíši zažil taky a minimálně jednu, která mi tedy teď tane na mysli. Myslím na situaci v Getsemanské zahradě, kdy si tam Ježíš vzal zase ty tři, Petra, Jakuba a přesně. Jana. Ty tři, kteří s ním předtím byli nahoře proměnění a viděli tu slávu Boží a tak. A teď je žádá vlastně před tou nejkrizovější situací ve své pozemské pouti o účast, o modlitbu. A třikrát se opakuje, že ti učedníci místo modliteb usnou. Jsem si kolikrát říkala, až se to všechno semlelo. Jak si museli připadat, co si museli vyčítat, to vědomí, že jsem Boha zklamala, to, že jsem nenaplnila ta Boží očekávání, co s tím?
2: Já jsem nad tím taky tak přemýšlel a věřím, že je to trápilo po tu dobu, co ten Ježíš byl na tom kříži. Jakmile byl zkříšený, tak nikoho z nich si myslím nenapadla tady tato myšlenka nějakého selhání nebo zklamání, ale jak vidí Ježíše, jak visí na tom kříži, my, jak jsem řekl, my známe pucle, my máme poskládané, ale oni neviděli, že ten Ježíš stane, jako oni ho neviděli zkříšeného, oni ho vidí stále na kříži, jo, a vlastně vidí tu možnost, že možná byla nějaký čas, že mohli něco změnit. To v tom Getsemane. Že na ten kříž třeba nemuseli jít. Já si myslím, že někdy máme fakt takové falešné představy o nich, že jim všechno bylo jasné, ale potom, když čteme opravdu důsledně písmo, tak vidíme, že Tomáš nebyl jediný, který prostě nevěřil, ale je tam místo, že všichni nevěřili a že on káral jejich nevěru, jo. Takže on viděl, že oni prostě opravdu nevěří, že bude zkříšen, jo. Takže bylo to v takovém stádiu, že sami byli velmi překvapení a v úžasu. Oni si to přáli, ale nevěděli, kdy to nastane, nevěděli prostě, jestli se to stane, to se pozná v té situaci, kdy člověk se v takové chvíli ocitne, nebo když prostě přijde takový okamžik lámání chleba. Vezmě jsme všichni jakoby po bitvě hrdinové a každý jakoby je generál, jo, ale v ten daný okamžik, jo, kdy vlastně ten mesiáš, záchrance světa, spasitel, kterého ten Jan potom takhle jakoby ono krásně nazýval, on už psal to, on už věděl, jak to dopadlo, ten příběh, jo, ale ten čas, ty tři roky, které s ním strávil, on s těma učeníkama, to bylo něco neuvěřitelného, jo. To my nemáme šanci prožít, jako prostě to se nedá ani popsat, jo. Takže pro něho to muselo být opravdu traumatizující. Navíc vidíme, že vlastně on byl poslední, kdo do toho Ježíše následuje, ještě běží jakoby z Getsemane a vlastně dostal se až na ten dvůr a vlastně umožnil tomu, aby Petra mohli vlastně pustit na ten dvůr. Tam píše, že vlastně to byl Jan, jo, kdo na tom dvoru byl. Takže je to takové zvláštní, no. Nevím, jak to působí na ostatní posluchače, ale jakoby na mě, já tady jsem jakoby s velkou pokorou.
1: Co vlastně dělat, když takhle Ježíše zklameme? V případě Jana to nemáme nijak extra popsané. Pozornost je soustředěná na Petra, který tedy aktivně popírá, že Ježíše vůbec zná, přemohla ho asi ta vlna strachu a to všechno, co se najednou dělo kolem dokola. Ale ten Jan musel na tom být vnitřně, tak jak jsme si teď řekli, velmi podobně.
2: Přesně.
1: To vědomí, že opravdu nebyl se svým pánem v momentě, kdy ho o to požádal, poprosil, potřeboval pomoc. Co se dělá s takovým pocitem? Čeká se na to, co udělá pán Ježíš, anebo je něco na nás?
2: Osobně to řeším tak, že večer, když jdu spát, tak prostě prosím pána, aby mě odpustil. A vím, že jsem člověk, který je z masa kostí, který je chybující. A věřím, že v jeho životě to bylo taky, že tam byla ta pokora. Možná to nemáme zaznamenané v evangelii, že by prostě nějakým způsobem on nějak pochyboval nebo prostě zapíral Krista, nebo nebylo to třeba ani jakoby v ten okamžik jakoby nějak nutné. Ale určitě si myslím, že v jeho životě to bylo taky pokora, byla to nějaká lítost, bylo to nějaké pokání nebo prostě vyznání se. Jo, takže tak, takový jsme lidé, tak my ani tady na té zemi jako lepší ani nebudeme. Jako jediné, co nás vlastně činí, co nás proměňuje den od dne, je Duch Svatý. Jo, ten v nás působí to, že nás obnovuje a že nás přivádí víc k otci, ale stále se probouzí jako by ten člověk. Takže oni byli z masa a kostí. My neukážeme říct, že bychom bděli. My to teďka čteme a možná si řekneme, jo, my bychom byli lepší. Ne, byli bychom lepší. Byli bychom utahaní za celou tu noc, že bychom spali a nedokázali bdít. Takže já věřím, že pro Ježíše to bylo neskutečně těžké taky bojovat, jo, že akorát, že věděl víc. On věděl, co oni nevěděli. To se nedá porovnat. To, co, protože Ježíš byl 100% Bůh, byl i 100% člověk, ale oni byli na 100% lidé. A to je nepoměr. Takže já jim rozumím. Já jim naprosto rozumím. Nejednal bych asi ne.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: V dnešním pořadu zkoumáme osobu či osobnost apoštola Jana. Mým hostem ve studiu je Dan Čep, starší křesťanského centra apoštolské církve v Uherském Brodě. Jan je nám známý z Nového zákona skrze evangelium, jeho listy, zjevení Janovo, tu závěrečnou část Bible. Ale co vlastně víme, možná teď jsme odkázaní spíše na tradici nebo mimo biblické spisy, co víme o jeho životě vlastně poté, co Ježíš stal z mrtvých a v tom období, než víme o jeho smrti na ostrově Patmos? Je něco známého?
2: Jak máme zprávy teda o biskupu Polikarpovi, který vlastně zažil Jana, který se s ním osobně setkal a který vlastně ve svých spisech popisuje, že ho vlastně císařem byl vyhnaný prostě na ostrov Patmos, jo, kde dožil svůj život. To znamená, nebyl popraven, nebyl mučen, ale byl v takovém zajetí, stejně tak, jak třeba Napoleon Bonaparte. Jo, takže takový jakoby podobný scénář.
1: A to je všechno, co se ví o životě Jana?
2: Tak možná ví někdo něco víc, možná jsou nějaké další spisy, které mi nejsou známé, ale když to řeknu...
1: Možná nějaké legendy, no, taky, že?
2: Asi jo, určitě. Ale jakoby nemám asi, co bych dalšího k tomu dodal.
1: Kdyby byl Jan dnes mezi námi, jaký by byl? Podle čeho bychom ho poznali?
2: Tak já si myslím, že by to byl muž, který záleží, kdybychom ho potkali, v jakém období jeho života, jestli by to bylo vlastně v době

0: Papežské slitovnici, prostě tam se vyspovídal tomu královi králů, pánovi pánů, takže jako vnímám ho jako člověka, který byl z masa kostí, ale který to setkání s Ježíšem bylo natolik klíčové, že změnilo celý jeho život.
1: On když v těch svých listech používá nějaké výrazy, tak absolutně nejčastěji je to opravdu to slovo milovat anebo láska. Což myslím, že my v tom dnešním kontextu často chápeme v rovině emocí. Že je to nějaký pocit, nějaká ta vnitřní síla, která člověka naplňuje. Vědci by možná řekli, že jsou to nějaké endorfíny nebo prostě nějaká chemie v mozku. Ale ten Jan to staví podle mého hrozně dobře na pevnou půdu, protože v souvislosti s tím milováním neustále opakuje, kdo miluje, plní přikázání. Že to najednou slučuje s poslušností a jakousi praktickou láskou. Je to tak?
0: Určitě jsem přesvědčený, že vlastně láska je, že chci to nejlepší pro toho druhého. Je to taková definice, kterou si jako říkáme jako v tom křesťanském kruhu, že chci to nejlepší pro toho druhého, to znamená, že si chci obětovat. Takže láska je spojená vždy a jenom s obětma. Jinak si myslím, že to není láska, je to jakoby nějaký ego pocit, jo, ale ta pravá láska, ta boží láska, která změnila náš život, která změnila mě, která změnila moji ženu, moji rodinu, která změnila lidi v mém okolí, tak to je láska, která se chce obětovat. Jo, to je ta Ježíšova láska. Jo, kdy říká prostě, já jsem nepřišel, aby mi bylo slouženo, ale abych sloužil. Já jsem přišel sloužit mnohým. Takže Jan žil u toho, že Ježíš není boss. Ježíš není masterchef, který tam bude dávat pokyny, kritizovat prostě a bude nějaké mega úrovně pichy, ale prostě sejme kohokoliv na potkání. Ale on přišel, který prostě řekne, vyzuďte si boty a já vám umyju nohy. Jo, takže sklání se k těm učedníkům prostě a dělá tu věc, kterou by měli dělat oni jemu. Jo. Takhle si myslím, že já byl naučený, že dokázal vnímat lásku a takovým způsobem prostě to odráží do těch svých listů. Milování, milujte se navzájem. Jo. Mně se třeba líbí, jak říká děti. Jo. To je tam 11krát zmíněno, děti. A děcka, bychom dneska řekli. To je úžasný pocit nějakého jako rodinného prostředí. Děcka. Jo. Já to tak říkám, když jsem s přáteli, nebo když jsem s tou nejužší rodinou, nebo lidi, které mám velice rád, na kterým záleží, tak jim říkám děcka. Takže takhle mluví k té církvi. Mám vás rád. Mám vás rád. Viděl jsem toho u Ježíše, toto jsem se naučil, mám vás rád. Milujte se, dělejte to taky tak.
1: On vlastně, Jan, hodně často Ježíše představuje v té citové nebo citlivé stránce, že jo? V tom příběhu, který si zmínil o tom Lazarovi, který tedy Jan ve svém evangeliu popisuje, tak tam vysloveně píše, že Ježíš se rozplakal, protože mu jich bylo líto, když viděl, jak Marta a Marie pláčou po svém bratrovi. To nevím, jestli je to i v jiných evangeliích, nebo je na to Jan specialista?
0: To netuším, jestli to píše někdo jiný ve spojitosti s Lazarem, ale jako u Ježíši je to psané jakoby dvakrát, že ten jeho cit vyvrcholil vlastně pláčem, tak takhle je to popisované v evangelích a je to vlastně u toho Lazara, je to když přichází do Jeruzaléma, že se rozplakal nad Jeruzalémem, že to je město, které ho nepřijalo, jo, které ho vlastně odmítlo. Kdy vnímá vlastně to, že už jde jeho národ, že ho nepřijme, jakoby vidí dál, že ho přijmou ti pohané, že ho přijmou ti tím z toho Samaří, z toho až na jiný kraj země.
1: Když přemýšlím o těch různých známých a slavných biblických postavách, většinou mají ve svém životě nějaký kritický bod, nějaký moment zápasu třeba se sebou sama, nebo někdy i s Bohem. Je něco takového, co víme o Janovi?
0: No není to tam jakoby explicitně nějak napsané, že jo, takže my jednak se musíme trochu vcítit, že, do těch evangelií, trochu to jakoby i prožívat, nemůžeme to číst opravdu jako jenom literaturu, to je úplně mimo, ale asi bych se vrátil k tomu ukřižování, to si myslím, že to je takový moment, který

0: který musel ještě jako dlouho cítit, jo, nebo i se k němu vracet, ten Jan.
1: K tomu usnutí u těch modliteb, že Ježíš je nechal.
0: Přesně tak, ale i k tomu, že vlastně nemůže zabránit tomu, aby nebyl ukřižovaný, jo. On vlastně když bych já byl v té dané situaci, tak bych přemýšlel, co můžu dělat, abych Ježíše z toho vysekal. Jsem jeho nejbližší přítel, jo, ještě tady s Petrem a s Jakubem, co můžu dělat, aby Ježíše z toho dostal ven, jo. Prostě přece nechci, aby umřel. Přece nechci, aby ho bičovali, přece nechci, aby mu probodli ruce, bok, prostě nasadili trnovou korunu, jo, prostě plývali na něho, jo, to bylo jakoby brutální tyranie, tak masakr, tak přece to nechci dopustit, že? Jako, jestli se dostane do rukou Římanů, tak už víme, jak to skončí, jo, jakože oni znali ty scénáře, oni viděli to ukřižování, že? To nebylo pro ně nic neznámého v tom jejich daném prostředí v té době, takže když to zasadím tak když to mělo takový ten postup, který směřoval k té Golgotě, jo, tak ta obrovská bezmoc. Obrovská bezmoc, prostě nemůžu to změnit, já proto nedokážu nic udělat. Ale to, jestli se Ježíšova slova naplní, kéž by se tak stalo, jo? Ale jako ta míra té víry, dokážem to změřit?
1: Náš pořad se chýlí ke konci. Dane, kdybychom měli to povídání o Janovi nějak zhrnout, co se od něj můžeme naučit, co si můžeme vzít do svého života?
0: Tak vezmeme si to, Katko, že to byl prostě mladý muž, který se rozhodl správným způsobem. Rozhodl se svůj život zasvětit tomu nejlepšímu mistrovi, tomu nejlepšímu pánovi, spasiteli této země, Ježíši Kristu. Že mu dal všechno. A to je ruku na srdce, ruku na své vlastní srdce, jestli bych dokázal položit všechno tady k nohám Ježíše. A možná obětovat kariéru rybáře. Jakou kariéru bych obětoval já? Možná se rozhodnout, že teda se ani nebudu ženit, ale že se budu starat tam o jeho Ježíšovou maminku. A nevím, jestli žil v té době ještě třeba Josef. Jo? Ale co to znamená opravdu dát Ježíši všechno? Takže to je velmi, velmi palčivá nebo prostě otázka opravdu jakoby na hřebíček, jo, jsem ochotný dát Kristu všechno. Jsem ochotný ho následovat až na ten Patmos, až na ten ostrov, až do toho svého posledního vydechnutí.
1: Říká Dan Čep, starší Betánie Křesťanského centra apoštolské církve v Uherském Brodě. Moc ti děkuju. Děkuju za to, že jsme mohli sdílet nebo mluvit o životě Jana apoštola, který opravdu byl Ježíši tak blízko, jak to asi jenom je myslitelné.
0: Já děkuju taky a přeju posluchačům krásné letní dny.
1: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Díky za vaši pozornost a naslyšenou někdy příště.

Reprízu tohoto vydání Klíčového slova můžete v našem vysílání zachytit ve středu ve 13 a ve čtvrtek ve 22 hodin. Za týden pozve Kateřina Hodecová k mikrofonu Jiřího Tenglera a seriál Slavné postavy Bible zakončí společným přemýšlením nad postavou apoštola Pavla.

Minula 9. hodina. Posloucháte sobotní ranní vysílání Rádia 7 s datem 22. srpna. Prostor mezi 9. a 10. hodinou vyplníme hudbou, pozvánkami na blížící se akce a v 9.30 letní pohlednicí Dany Koeningové. Příjemný poslech vám přeje Kuba Lofítek. V úvodu nové 60-minutovky posílám Janu Zibalovou.

0: Neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

Týdenní pobyt pro mladé s názvem Kemperance proběhne od 23. do 29. srpna v Černé Hoře v centru World of Life. Tuto akci pořádá odbor mládeže Bratrské jednoty baptistů. Na programu bude vyučování, workshopy, chvály, prostor pro svědectví, sdílení, hry, vycházky a sporty. Téma toho letošního setkání zní online/offline a hlavním řečníkem bude Brian Eichelberger ze Spojených států. Více informací o tomto setkání nabízí webové stránky www.mladej.net.

Vedoucí zmocnění Duchem Svatým jsou klíčovým prvkem pro šíření evangelia. S tímto vědomím se před 25 lety sešli vedoucí světového formátu. Zrodil se International Leadership Institute a jeho program History Makers. V průběhu následujících let se tréninku ILI zúčastnilo více než 380 tisíc křesťanů ze 144 zemí světa. Česká konference History Makers je součástí tohoto hnutí. Letošní ročník této konference, zejména pro mladé vedoucí, proběhne od 5. do 11. září, a to v Milovicích v penzionu Lesní. Více informací o této události, včetně programu, řečníků a dalších podrobností, najdete na webu www.historymakers.cz.

0: S 9:30 přichází čas pro letní pohlednici, kterou pro vás tentokrát připravila Dana Kréninková.
1: Žlutavý kostel vlá nahoře zelené, to je korouhev této krajiny, tiché a svěcené. To je svatý kopeček u Olomouce, místo pro poutníky a výletníky. Napsal Jiří Wolkr v básni Svatý kopeček. Do svých 20 let zde trávil prázdniny u své babičky Anežky Skládalové. Dům s pamětní deskou najdete v uličce za bazilikou. A stojí za to k němu zajít, protože hned vedle je nádherné vyhlídkové místo na úbočí jeseníků. Samozřejmě, že krásný výhled je za dobrého počasí přímo před bazilikou, kde máte město Olomouc před sebou jako na dlani. Ostatně říkávám, že u Olomouce je jediný kopec a je svatý, i když dříve se nazýval Svatá hora. Když už tady stojíme, za povšimnutí stojí unikátní historická alej z klášterního hradiska na kopeček, z níž se dochovala její část z Chválkovic. Alej představuje barokní krajinářskou architekturu, koncipovanou tak, aby poutníkům směřujícím na poutní místo otevírala pohledy na cíl cesty. Původní Lipová alej vznikla v letech 1680 až 1752 a měří 10 kilometrů. Od roku 1999 je zapsanou kulturní památkou a prošla rozsáhlou obnovou. O bazilice samotné je napsáno mnoho a mnohem odborněji, než bych to řekla já, takže jen stručně. Současný chrám stojí na místě původní poutní kaple ze 17. století zasvěcené Panně Marii. Proto se nazývá Bazilika navštívení Panny Marie. Kapli vypálila švédská vojska v době 30leté války. No a pak postavili v letech 1669 až 1679 premonstráti z hradiska nový kamenný kostel, ke kterému postupně dostavěli i další prostory pro správu poutního místa. Součástí je také takzvaný ambit. Je to prostor ve tvaru kruhu, kde jsou obrazy křížové cesty pod postranními zastřešenými klenbami, uprostřed strávníkem, místo, které zve k uspořádání různých akcí a setkání. Pokud navštívíte svatý kopeček v létě, tak se v bazilice příjemně ochladíte. A vedle si v kavárně můžete dát výbornou ovocnou zmrzlinu či jiný zákusek z místní výrobny. Pokud vydržíte do západu slunce, přímo ze schodů u vchodu do baziliky bývají opravdu krásné. Další turistickou atrakcí svatého kopečka je zoologická zahrada. Tam se asi bude dětem líbit víc než v kostele, kde je třeba zachovávat klid. Zoologická zahrada Olomouc byla pro veřejnost otevřena v roce 1956. Na ploše přes 40 hektarů chována 1861 kusů zvířat v 354 druzích, jako jsou žirafy, medvědi, lvy, vlci, které můžete slyšet až v lese, a v zimě v mlze jde z toho člověku husí kůže. Ale také můžete ve zvláštním pavilonu studovat netopíry, či v podmořském akváriu se kochat barevnými korály a rybičkami. Nebojte, nebudu jmenovat všech 354 druhů, raději si sem zajeďte je všechny navštívit. Vedle zoologické zahrady najdete stylovou restauraci Archa v dřevěném srubu s velkým vnitřním prostorem. Ve stejné budově se můžete také ubytovat. Nejradši ale chodím na kopečku na procházky do lesa. Mám tam už své trasy, místa, kde sbírám černý bez, lípu, země žluč, mateří doušku, maliny a když vyjde počasí, i houby. Oblíbila jsem si také dva staré buky na cestě od zoologické zahrady do Droždína. A když už je řeč o cestě, tak na svatý kopeček se dostanete pohodlně městským autobusem číslo 11 od vlakového nádraží v Olomouci. Určitě stojí za návštěvu. Začala jsem básní Jiřího Volka a jeho slovy také zakončím dnešní pohlednici o svatém kopečku u Olomouce. Sednice v prvním poschodí jako zvon houpe se na modré věži noci. Uchystali mi bílou postel, chléb a petrolejovou lampičku s čarovnou mocí. Tři okna sedí v lipových haluzích jako tři pohádkové květy. Na nebi hvězdy nebeské a na zemi lidské jsou rozesety. Já jsem ve zvonu srdcem, aby jí do jeho stěn, aby každý věřící to slyšel a byl z toho potěšen. Tato krása je příliš těžká pro člověka jediného. Moji přátelé jdou za hlasem zvonu okusit se mnou štěstí všeho. Ale i pro nás je příliš veliké a těžké toto štěstí. Dej Bože, ať všichni lidé jsou naši přátelé, ať přijdou a pomohou nám je nésti, aby nám nespadlo, nerozbilo se a neporanilo této spící dědiny. Člověk by umřel už tím, že zůstal by na světě jediný. Dříve než usneme, na svou milou si vzpomeneme, i do snu si její obrázek v očích poneseme, neboť ona ví, co je to láska a bolest. My od ní se to dověděli. Bolest je života půl a láska je život celý. Pro ni a pro nás všechny se navzájem zaslíbíme, pro ni a pro nás a pro všechny svět jediný postavíme. Svatý kopečku, kostely vlající nahoře zelené, korouhvy této krajiny tiché a svěcené, spravedlivou sílu, dětské oči a jazyky ohnivé dej nám všem, ať to, v co věříme dnes, též zítra provedeme.

0: Odpočívejte s námi.
1: Léto s Rádiem 7.
2: Hledíme si do tváří, celý svět se rozzáří, jenom když jsem tady s tebou. Jak dlouho tady budem stát, to bych taky věděl rád.

O odkládání starého a oblékání nového, zejména nové identity, zpívá v písni Hope Road Toby Mac a Terrien.

Vysílání Rádia 7 pomalu, ale jistě míří k hranici 10. hodiny. S poděkováním za společně strávený čas se loučí Kuba Lofítek a moderátorskou štafetu předává Kateřině Hodecové. Mějte příjemný víkendový den a buďte s Bohem.

Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení. Přísloví 3:12.

0: Tvá péče je dokonalá.
1: Nic nezazní v těžkých dobách tak, jako rodný jazyk. Nejrozsáhlejší rozhlasová síť světa Transworld Radio přináší pořady o naději v ukrajinštině. Hledejte na webu t2tvr360.org. Vpravo nahoře z nabídky jazyků zvolte ukrajinsky. Transworld Radio. Místo, kde najdete porozumění.
2: Klidné dopoledne vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Kateřina Hodecová. Je sobota 22. srpna, jsem moc ráda, že se setkáváme u vysílání Rádia 7. A tady je stručný přehled pořadu, které jsme pro vás na dnešní dopoledne připravili. 7. a poslední zastavení v reprízovaném seriálu Ježíšových výroků Já jsem zprostředkuje talk show No Filter, v rámci které si Milan a Tom Michalkovi opět přizvali do party Lukáše Kryška. Vysíláme za 15 minut. Někdo prožije svůj život v pohodě, zatímco někomu se pořád něco děje. Petr Němec spadá do té druhé kategorie. Prožíval různé těžkosti, úrazy, problémy, ale zároveň také boží ochranu a pomoc, a to už od malička. Vyprávět o tom, že zázraky se dějí, bude ve Fortepiánu od 11. hodiny. Říkala jsem, že se mrkneme na dopolední pořady, ale já myslím, že výhled do raného odpoledne taky stojí za to. A tak přijměte pozvání k poslechu dnešní pohovky, v té si pořádně zahopsáme. Budeme totiž poslouchat hudební elektronickou tvorbu a rozhovor ze stagíku z festivalu United s DJem Galactusem Jackem o jeho službě a formě zábavy, prostřednictvím které sděluje příběh o Ježíši Kristu. Co to obnáší, jaká svědectví zažívá, no nalaďte si Rádio 7 krátce popolední. Po 13. hodině se v pořadu Korálky vydáme za příběhy hebkých a huňatých oveček. Nakoukneme do jejich světa a povíme si o nich něco nového. Samozřejmě tohle je pozvánka především pro vaše děti. Studnu svobody připomene čtení z knihy České studny z pera Davida Louly v relaci Večer pod lampou na Rádio 7. K poslechu zveme po 14. hodině. Tady to teď přeruším, i když máme připravených samozřejmě spoustu pořadů, ještě několik dnů dopředu. Ale k tomu vás budu zvát zase v průběhu dnešního dne. Tak tedy dobrý den, dobré dopoledne a ať už vás zastihujeme u jakékoliv činnosti. Přejeme vám nadhled a úsměv.
3: Dopoledne s Rádiem 7.

0: porazil Jericho, Jericho, Jericho. Jozue ten porazil Jericho, dolů hradby padají.
1: Jozue ten porazil Jericho,
2: Jericho,
1: Jericho,
2: Jericho,
1: Jericho. Jozue ten porazil

0: Co to bylo?
1: To asi ne.
0: To byl ty?
2: Jak jsem to nestihl.
0: Stando.
3: Bylo to z rána.
4: Jozue, ten poraz.

starý biblický příběh připomněla skupina Vocab. A teď jsou tu křesťané ze sborů ve Vsetíně, Zlíně a Vizovicích.

0: Kdo je pro tebe Bůh? Tuhle důležitou otázku pokládala píseň Magnolia, kterou jste právě poslouchali.
1: Chanenu, Adonai, chanenu, kirav, savanu.

0: Máme jako Ježíšovi následovníci spíše zůstávat stát nebo vykročit? A je to nutně střet něčeho pasivního s aktivním? Pojďme přemýšlet společně v závěrečné repríze sedmidílného letního seriálu o Ježíšových výrocích Já jsem v pořadu No Filter.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí citychurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Tak je tady další No Filter. Nazdar, pánové.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
2: Jsme tady v silné sestavě, jsme tady tři. Takže to je takové... Necítím se osamocen. Tak výborně, je tady Lukáš Křiško. Čau, Lukáši.
3: Ahoj všichni.
2: Je tady Tomáš Michalko. Čau, Tome.
5: No, ahojte.
2: A jsem tady já, Milan teda, takže... No Filter můžeme rozjet pěkně a budeme pokračovat. Budeme pokračovat v naší sérii Já jsem... Mm-hmm. Tu sérii nějakým způsobem vytvořil Lukáš. A... Takže Lukáš vždycky řekne nějaké myšlenky a my mu to tak jako boříme.
3: Prostě. Ano, ano. Jako, nebo, já vám moc to, děkuji.
2: Vám to jako rozptýlí, verstylujeme pořád. A... Mě to docela baví, tenhle ta role.
3: Tak jo, tak dneska jsme na konci. Už jsme to předesílali v předchozím díle, že dneska uzavíráme to přemýšlení o těch výrocích Já jsem, které tak trochu ukazují na to, že Ježíš má nějaký božský původ, jak jsme si už řekli.
2: Takže jestli jste ještě neslyšeli ty předchozí, jejich šest těch předchozích, dneska je sedmá, tak to stojí za to ještě naposlouchat.
3: Určitě to je taková letní série třeba na každý týden, kdyby někdo chtěl. My jsme už asi ve druhém díle přišli na to, že se bavíme o identitě Ježíše a že vlastně i skrze tuhletu identitu, možná i o naší identitě. Že si malinko uvědomujeme, kdo byl Ježíš, nebo kdo je Ježíš pro nás a kdo jsme my. A všechna ta témata mají nějaký hlubší dopad třeba i na naše životy, vždycky z toho něco vyvodíme. Tak v těch předchozích kapitolách určitě doporučuju, jestli je poslechnout. No a dnešní téma je poslední a je, jaký je kmen Ježíš. A budeme se bavit o tom, že Ježíš prohlásil v 15. kapitole, já jsem pravý vinný kmen. Tak s dovolením přečtu, aby jsme měli jako o čem přemýšlet, a vy už si určitě připravujete pomaličku ty věci, které to rozbijou, tak se moc těším.
2: My si připravíme takové štiplavé otázky na tebe.
3: Ano, děkuju, děkuju. Tak jdeme na to. Jan 15. kapitola, budu číst od 1. do 11. verše. Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mě nemůže činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, prosté, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Tady bych to asi ukončil, takže to není do 11. verše, ale myslím, že do 9. Ale proto, abychom přemýšleli o tom, co to znamená, já jsem pravý vinný kmen, tak je to dostačující. Jenom ještě předešlu, že ten text je součástí takzvaného epilogu Ježíšova v Janově evangeliu, to znamená, jsou to nějaké tři kapitoly, kdy mezi 14. až 16. kapitolou v podstatě Ježíš těm učedníkům při poslední večeři říká tyto slova a je to těsně předtím, než se rozhodnou odejít z poslední večeře a nastane ten pašiovej čas. tak abychom chápali, kde jsme. Takže je to pro učedníky, je to, řekněme, lekce sadařství, nebo vinařství, chcete-li. A vlastně Ježíš tady říká některé zajímavé okolnosti. A než se pustíme do Starého zákona, tak mě zajímá právě, jestli máte nějaký dotaz k tomu.
2: No, jako první pohled na celou tu kapitolu, je to takový jako mix věcí, jako vyznání lásky, ale zároveň jako, jo, jsou to takové věci, jako že nás čistí, jo, a pak budou pozbírány, hozeny do ohně, jo, tak je to takový zvláštní jako mix. Jo. A i když se dívám potom ještě dál, on se k tomu ještě tam potom zase dal vrací v těch dalších verších, jo, služebníci, já jsem si vybral vás, nevím mě, ustanovil jsem vás, abyste šli a ovoce nesli. A vaše ovoce, aby zůstalo. Jo? Čili my už jsme tady víckrát probírali takový ten tlak jako na výkon. Jo? A teďka na konci, toto vám přikazují, milujte jedni druhé. Jo? Takže to je zvláštní kombinace nějakých očekávání a lásky. Jako, jo? No, tak to je můj pohled na celou tu kapitolu. Jo, že...
3: Je to vlastně zvláštní kapitola. Jednak je tam asi dobrý zmínit to, že Ježíš je těsně předtím, kdy už on ví, že bude zajat a bude potom jako muset projít tím martýriem, který víme, že pro nás, jako pro křesťany, znamená hodně. A vlastně on se snaží těmahle slovama nějakým způsobem pozbudit učedníky k tomu, aby zůstávali. Já myslím, že to klíčové slovo, které můžeme asi víc rozebrat, je slovo zůstávat. A je vlastně propojené i s tím kmenem. Protože chcete nést ovoce, musíte zůstat napojeni na ten kmen. Nejde nést ovoce, být užitečný, než vlastně nebýt napojen na něco, co vám dává sílu, abyste mohli být přínosem. To je vlastně to hlavní téma. On jim říká, můžete se snažit být asi dobrými židy, ale bez země nebudete nést skoro žádné ovoce, jestli vůbec nějaké ovoce. A možná potom pak, a to je ta, řekněme, stinná stránka tohle textu, tam pak dodává, no a pak budete vlastně ty neužiteční, Bůh vás jako vystřihne, protože co si budem, kdo zná vinařství, tak ví, že se jednou za rok prostě musí projít všechny ty výhonky a odstřihnout to usuché, to neplodné, to přehnaně vyrostlé, a musí zůstat jenom přesně ty tři nebo těch šest, teď nevím přesně, které vlastně potom nesou to dobré ovoce. Takže nechci říkat, že jako Bůh nás jako třídí tímhle způsobem, ale myslím si, že to je spíš jako apel na to, tak jako chceš nést ovoce, nebo co je vlastně tvoje motivace pro to, co chceš ve svém životě. A takhle motivuje Ježíš ty učedníky.
2: Máš nějaký koment k tomu, Tome?
4: No to zůstávání, že to není jak kdyby jednorázové rozhodnutí, že to je prostě, jo, že prostě život s Bohem není, teď jsem se rozhodl, ale je to jakési napojení. V podstatě jako, já nevím, větev na kmen, že to je jak kdyby jsme spolu a neuděláš nic, nebo uděláš, můžeš ji oceknout, tu větev, ale prostě je to dlouhodobý vztah, dlouhodobé napojení. Pro mě je zajímavé to, že otec je vinař, on vlastně odvádí tu práci. Ta vinná réva neodvádí práci, ta plodí ovoce jakési, nese ovoce, nebo po případě jako uschne, ale ten, kdo odvádí práci na tom vinohradu, je otec,
2: Bůh.
4: A to je pro mě silná myšlenka, že ty tam nejsi od té práce. Ale on dělá tu práci. Ty jsi jenom jak kdyby něco, co roste, co je výsledek té jeho práce.
3: Je to možná zajímavý pohled toho, jak Bůh vnímá člověka, že je vlastně pro něj nějakým životadárným zdrojem, který on může vlastně nějak jako zušlechťovat, jo, když to přeženeme.
4: Jo.
3: Tam je ještě dobré jako připomenout, že on vlastně o nás jako o lidech mluví, nebo tehda u učenících, a já předpokládám, že i o nás jako o ratolestech. Ratolest je vlastně ten výhonek z toho kmene. A ten kmen je Ježíš. O tom je vlastně celá podstata textu.
4: On je zdroj života.
3: Právě. To znamená, že ty vlastně jsi napojený na zdroj života. A tam právě Ježíš je ten kmen. To znamená, on zabezpečuje to, abys měl dostatek živin, abys měl pevnost, abys byl součástí toho životadárného zdroje, kterým je právě míza, chceš-li, nebo něco, co dává těm výhonkům, ratolestem, schopnost plodit ovoce.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
2: No s tím zůstáváním, to je jako myšlenka, ono to působí trošičku pasivně. Jo, jako zůstaň. Většinou jděte do celého světa, jo, a...
3: Něco dělejte.
2: Jo, dělejte a tady jako zůstaňte, což je zajímavé z toho pohledu, že já taky spíše jsem člověk, který teda spíš jako říkám jako jděte, nebo prostě sám to tak jako cítím.
4: Jako makej prostě.
2: No, je to tak prostě.
4: Práci.
3: Dělej víc.
4: Dělej víc. Dělej víc. Ano.
3: Ano,
2: já už se to bojím říct i někdy, jako, jo, protože... Ale...
4: Pracujeme ve stejném týmu, všichni tři tady, a ty nás vedeš.
3: Ano, my známe, dělej víc.
2: Ale no tak.
4: Ne, ne.
2: Chlapci. Jsme se nějak rozpovídali. Ne, ale uvědomil jsem si jednu věc, že stejný moment je, když dostali učedníci příkaz zůstaňte v Jeruzalémě. Mm-hmm. A vlastně někdy je boží vůle zůstaň. Nejdi. Mm-hmm. Ale zůstaň, jo, zůstaň na správném místě, tam, kde máš být, jo. Dokud se třeba z něco nestane, jo, že prostě čekej na něco a kdo ví, jako oni tehda jako taky, jako možná jim to bylo divné, jako jo, že už chtěli jako zmizet, začít naplňovat, jako jdeme do celého světa a Ježíš říká, hej, zůstaňte, jako jo, tak prostě jako, jo, ale že vlastně museli počkat na ten okamžik, bez kterého by vlastně celá ta služba šla do kytek, jo? Prostě na sestování Ducha Svatého. A je to ten moment, který si myslím, že je těžké rozpoznat v praktickém životě, jestli ti Ježíš říká, jdi, anebo zůstaň. Jako jo.
3: Super. Já mám vlastně jednu myšlenku, která je taková zajímavá v tom, jak bys dneska vlastně zkusil tohleto podobenství vyložit modernímu člověku. Beru to, že ten kmen je ten zdroj, jo? On má ty kořeny, to znamená, on tam dodává tu energii, tak zdroj a energie, tak víme, že vlastně je to něco jako, že baterka do mobilu, nebo chceš-li ta síť, která vlastně tě dobije. A pak je tam vlastně ještě analogie třeba toho, že on je ta síť, která ti přináší ten content, ten obsah. Jako, to znamená, že bychom mohli říct, že ve chvíli, kdy se odpojíš od toho zdroje, tak vlastně nemáš energii. A nemáš schopnost vlastně nic vyprodukovat. Jo? Takže zjednodušeně dneska bychom mohli říct, potřebuješ nějaký zdroj a ten zdroj je, je Ježíš. Bůh by pak byl ten vývojář těch zařízení a možná těch elektráren, které dodávají tu energii. A...
2: Jak by to říkal dneska, že? By řekl prostě, bez baterky neuděláš nic. Jo.
4: Nebo... Ale co plní tu baterku?
3: Ano, ale jsme u duchovnosti a můžeme, jo. Že baterie je...
2: Byl Bůh jako v tom, jo, v podobenství o mobilu.
3: No, jak říkám, jako vývojář možná...
2: Vývojář.
3: Ten, vývojář těch systémů, ten, kdo vlastně způsobuje to, že jaderná elektrárna dodává energii.
2: No, ale to je ten, kdo upgradeuje ten systém.
3: Kdo upgradeuje ten systém, kdo se stará o to, aby fungoval, kdo ho napojuje zpátky na tu energii, když právě dojdou baterky. Těžko říct, no.
2: Jako takže můžeme... bez baterky neuděláte nic.
3: Bez baterky.
2: No, tak by to možná znělo
3: možná dneska,
2: no?
3: Bez dobíjení baterky neuděláte nic, kdybychom to dneska vlastně přenášeli. Já myslím, že spíš bojujeme jako lidé s tou statičností. Jo, jako jiný kmen stojí na jednom místě, nějak se moc nehejbe, že jo, čeká na to, až dostane energii ze spodu a pak vlastně ty rostliny, a to bude možná hezký téma, a znovu pozveme na Meshup, kde bude Marek Orkovácha mluvit, a on je biolog a on tom takhle krásně mluví, že? Že ty rostliny jsou vlastně živé organismy, ale mají jeden zásadní problém, oni se nemůžou pohybovat. A jak vlastně chceš, aby jako oni splnili svoji, tady řeknu ošklivé slovo pro křesťany, evoluční nutnost přežít, tak vlastně musí se snažit. A snaží se tím, že třeba mají ty květy, které přilákají ty opylovače a vlastně třeba vydávají vůně a podobně. Takže to je pro nás jako ta statická, nepříjemná věc, kterou možná v tom textu cítíme, ale zase, když si to vememe, tak oni jako nejsou statický, ty rostliny, oni jako každý rok přehodějí možná stejnou délku své podstaty. Tak jako není to statický, ač to staticky vypadá.
2: No tak co s tím teďka, jako jo? Takže říkám, tak co s tím má
3: aplikace.
2: Dělat maminka v domácnosti v pondělí ráno, jako jo?
3: No, zůstávat, jako já nevím, jak to máte vy, ale máme pocit, nebo mám pocit, že vlastně v dnešním světě je to takové těkání, jo? A těkání mezi různýma motivacema, možná mezi různýma cílema toho, co v životě vlastně potřebuju nebo chci dosáhnout. Mm-hmm. A tady to slovo zůstávat je pro mě až jako zvláštně mystické, proč vlastně říká, nemusíš těkat mezi různýma věcma, stačí, když zůstaneš a spočineš v Ježíši. Mm-hmm. Nemusíš vlastně hledat žádné jiné věci, které by tě mohly rozptylovat nebo tě dát nějaký štěstí nebo které tě posunou ve tvém osobním rozvoji a vývoji, i když ty jsou samozřejmě taky dobrý, ale stačí, když zůstaneš u zdroje a ten zdroj je pak tím, co tě nabíjí.
4: No, určitě. Což jako neznamená prostě, že nemáš dělat to, co máš dělat, protože ty v některých těch situacích vlastně, jako to by byla zase jiná metafora, jiný příběh, kde ty máš vlastně replikovat to, co dělá Pán Bůh s náma, a starat se o to, co máš ty pod rukama. Starat se o ten svůj vinohrad. Jako dávat vizi svému vinohradu. Máš nějaké poslání, které ty vlastně aplikuješ, ne že se stavit do pozice Boha, ale hraješ v tom příběhu jinou roli a vlastně se tím máš jenom inspirovat. To, co mě na tomhletom příběhu fakt nejvíc nějakým způsobem prostě motivuje nebo uklidňuje nebo dává jakýsi pokoj, přesah, je, že jsem nevím, roky zpátky slyšel kázání. Už nevím přesně, kdo to byl, ale byl to nějaký takový hodně emocionální kazatel. Asi T.D. Jakes nebo někdo. A on prostě v tom, jak tu energii dává do toho a zvyšuje hlas. A tak tam právě použil příklad tady tohohle příběhu nebo téhle pasáže. Říká, no, nikdy jsem nešel kolem vinohradu a že bych slyšel jak roste to ovoce, jak roste, prostě jak ta vina réva prostě maká.
3: To vypadalo jako něco úplně jiného, jo. Rozumím.
4: Ty nemáš prostě se snažit na sílu tlačit, ty se nemáš stavět do té pozice toho, co prostě tam kope, okopává, ořezává. Bůh odvádí tu práci. Tvoje pozice je tady úplně něco jiného. Ty to máš prostě dělat v podstatě z lehkostí, protože ano, a možná Marek Orkovách, aby nám řekl, co se v pozadí v té rostlině děje, kolik energie vydává, ale často my jako křesťany tady prostě přidej, makej, děláš jednu bohoslužbu v neděli, už bys měl plánovat dvě bohoslužby v neděli. Bolí tě záda? Makej víc. Prostě. Jo, jsi spocený, nemáš čas na to si dát sprchu, tak prostě přidej a budeš se ti dařit. Prostě to prorveš, ještě chvíli. Ale tady ne, prostě ta služba, nebo prostě to jádro tohohle příběhu je to, že Pán Bůh odvádí za tebe práci, ty jsi navázan na nějaký větší celek, jenom zůstávej. Pokud budeš zůstávat, dostane se ti dostatek energie, dostatek mízy do tvojí větvičky skrz toho, kdo dává život. A ano, jsou chvíle, kdy věci uschnou, ale ty se nemusíš ani namáhat tím, že to musíš nějakým způsobem vyloučit ze sebe. Prostě to Pán Bůh dřív nebo později si to všimne a odsekne a jde dál.
3: To je přesně možná, že ten Bůh tam funguje jako ten, který čistí to, co není v plodní. Jo, jo. Aby mohlo to, co je plodní, to, co dává smysl, tak aby fungovalo.
2: Tak já myslím, že to je takové jako pěkné, jako prosím vás, takže závěr z tohoto tématu. Nedělejte...
4: Myslím si, že víme, co bude v Reelsku.
2: A teďka to je otázka. A kdy jste naposledy dělali?
4: Omlouváme se Kubovi, který toto musí
3: Kubo,
4: potom...
3: to je v pohodě, pusto do
2: to. Je to no filter prostě.
4: Je to no filter.
2: No, ale zajímavá myšlenka.
3: Já teda ještě, než skončíme, dám dva hinty, protože vždycky dáváme takové jakože ukázky z toho Starého zákona, odkud se vlastně Ježíš inspiroval. Nebudu je číst, protože jsou dlouhý, tak první je z Izajáše z 5. kapitoly prvních 5 veršů, kde se vlastně mluví o tom, že Izrael je ta vinice, která nenese ty ovoce, tak je to vlastně taková narážka na to, že Ježíš, když říká, já jsem ten pravý vinný kmen, jakoby říkal, já jsem ten pravý žid, ten pravý judaismus, ten pravý vyvolený národ, já jsem ten, který dává to, co vlastně možná Ježíš nebo Bůh po vás chtěl. A podobný text je v žalmu v 80. kapitole, ta druhá část toho žalmu od 9. do 20. verše, kde je to vesměs podobný a je tam právě hezky řečený, že ten vinný kmen obrostl celý ten, to místo, kde Židé jako v Palestině bydleli a byli, akorát se to zase nějak nepodařilo a pak je tam právě nějaké podobenství, a to možná přečtu jeden verš. Nad mužem své pravice drž svoji ruku, nad synem člověka letorostem, jejž sis vypěstoval. Nikdy se tě nespustíme, zachovávej nám život, ať můžeme vzývat tvoje jméno, Hospodine Bože zástupů. Obnov nás, ukaž jasnou tvář a budeme zachráněni. A to je vlastně možná to nejsilnější proroctví a právě i to, kam Ježíš míří, když vlastně říká, já jsem pravý vinný kmen, protože já budu tím pravým zdrojem pro vás.
2: Super. Tak asi se blížíme pomaličku ke konci. Tak do speciálu mě napadají otázky, něco jako, že příklady dobré nebo špatné praxe. Jako kdy naposledy jsme zůstávali.
3: A kdy jsme to opustili.
2: A kdy jsme to opustili a potom, kdy jsme naposledy teda dělali tyhle ty zvuky, taky jako, že jsme něco tlačili na sílu doslova.
3: Toho bude.
2: Takže to mě napadá jako příklady dobré, špatné praxe, že můžeme projet trošičku, určitě. Protože ale napadají mě jako hned jako věci, jo, protože jo, super. Takže moc děkujeme za to, že nás posloucháte. Ještě, Luky, něco chceš dodat?
3: Jenom mě napadá, že vlastně je to poslední díl, tak jako kdyby někoho z těch, kteří poslouchali, napadlo, že by třeba něco chtěli doplnit, dodat, jo, tak ať vám třeba napíšou.
4: Jo, jasně.
3: A protože to si budeme, ta identita nějakým způsobem je zajímavé téma, jenom, že třeba v Janovi jsou ještě takové témata, jako je třeba slovo, světlo, voda, které vlastně taky jsou nějak identitární Ježíšovi, ale vlastně nejsou součástí tady té série, že tam není to slovo já jsem, tak jenom, že Jan je plný symbolů, tak jako, že bychom mohli klidně pokračovat, ale já už to nemám připravený, tak bych musel připravit.
4: Tak nám dejte tipy, co má Lukáš připravit dál.
2: Zase protože máme 7, tak mohl klidně 12.
4: Jo. A nebo něčeho jiného, nějakou novou sérii.
2: Tak to bychom mohli dát.
3: Tak určitě něco.
2: Jo, kdybyste měli tipy na novou sérii. Jo. Nějakou zajímavou, takže
4: NO
2: NO@radio7.cz.
4: Snad jo.
2: Snad je to tak.
4: Pokud ne, tak
3: najděte nás kdekoliv, třeba na
4: sociálních sítích. Ideálně. Jo.
2: Takže moc díky.
4: Mějte se.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Vaše dotazy, komentáře nebo návrhy pro další série můžete Michalkovým posílat na e-mailovou adresu no@radio7.cz. Premiéru dalšího No Filteru vám nabídneme v pondělí v 11.15 a tentokrát bude mít téma Říct ne a zvolit život.

Pavel Helan a uskupení Sonja Šnik v dopolední vysílání Rádia 7. S poslední písničkou této hodiny je tu Joshua Aaron. Utěš své srdce, zavři oči, neboj se, on tě má ve své ruce.

0: minula 11. dopolední a před námi je pořad Fortepiano, ve kterém tentokrát bude řeč o velmi důležité a krásné věci, totiž, že zázraky se dějí.
1: Fortepiano.

0: Vítejte při poslechu pořadu Fortepiano, posloucháte Rádio 7 a tak jako vždy v tomto čase se spolu setkáváme. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Malinová. Věříte v zázraky? A už jste nějaký ve svém životě zažili? V dnešním pořadu o ně nebude nouze. U mikrofonu vítám Petra Němce. Vítám tě, Petře.
1: Dobrý den.
0: Odkud jsi přijel, Petře?
1: Přijel jsem z Vysočiny.
0: Z Vysočiny konkrétně řekneš?
1: Odeždírce nad Doubravou, přímo konkrétně ze Studence. Nový Studenec.
0: Ano, ano, takže z Vysočiny. Cesta byla dneska pěkná.
1: No, pršelo, ale jinak dobré.
0: Co bys o sobě řekl? Jakou máš profesi? Co děláš?
1: No, tak momentálně jsem v invalidním důchodu, ale celý život jsem se zabýval stavebnictvím. Byl jsem vyučen zedník, později jsem měl svoji stavební firmu a tak nějak jsem v stavebnictví působil spoustu let. A takže v tom se vyznám, ale také jsem později, když jsem poznal živého Boha, Pána Ježíše Krista, tak jsem začal sloužit Bohu. Začal jsem mu sloužit tím způsobem, že jsem byl nejprve misijní pracovník, potom jsem v Prostějově dělal pastora apoštolské církve, ale později jsme se přestěhovali na Vysočinu a mám jednoho bratra, který je nesvéprávný, a když mě zemřeli další tři sourozenci, tak jsme se přestěhovali na Vysočinu a o toho bratra jsme se šli starat. Takže se o něho staráme a při tom všem sloužíme Bohu.
0: Ano, i já tě teď zastavím, protože nebudeme pokračovat dál, to zatím stačí, my se o tvém životě dozvíme víc během té hodinky, která je před námi. Ještě řekneme, že máš milou ženu Růženku.
1: Ano.
0: A že je opatroníš a modlí se za nás.
1: Ano.
0: Tak my se dnes budeme bavit o zázracích. Tvůj život provází od malička zvláštní situace, které se dají nazvat zázraky. Mnohdy ti šlo i o život a to si ještě ani zdaleka nebyl křesťan, že je to tak?
1: Je to tak, takže asi ten první zázrak, jako jsem zažil na svém těle, když mě byl rok a půl a u nás doma byla zabíjačka, sundal se velký hrnec z plotny vařící vody, jak odnesli rodiče pokličku, tak já jsem se tam batolil, couval, až jsem se do toho hrnce posadil. A já si na tuto záležitost nepamatuji, byl jsem určitě v nějakém šoku. Vytáhli mě z toho hrnce, zabalili mě do deky a když přijel lékař, rozbalili tu deku a na té dece zůstala kůže z mého těla. Takže jsem byl slouplý, jak se říká, jako to prasátko. Ale když přijela sanitka a odvážela mě do nemocnice, i lékař konstatoval, že ten chlapec nemá šanci to přežít. A byl jsem delší dobu v nemocnici, více jak měsíc, ale na jediný akt, který si pamatuju z té věci, bylo to, nepamatuju si žádnou bolest, nepamatuju si nic, ale pamatuju si, že jsem se tam setkal s anděli.
0: Jak to vypadalo?
1: Vypadalo to tak, někdo by mohl říci, byli to lékaři v bílém. Ale oni, ty anděle, všichni vypadali stejně. Měli bílé roucho, všichni se usmívali a byli velmi příjemní. A bylo to, pro mě to bylo takové mocné setkání. Jediné setkání, které si z toho příběhu pamatuji. A hodně to pro mě znamenalo. A uchoval jsem si to až po dnešní den.
0: Tak ty jsi měl takových různých zastavení a prožitků hodně a my se k některým z nich určitě dostaneme během našeho dnešního povídání a budeme si povídat skutečně o zázracích. Co považuješ za zázrak? Co je to podle tebe zázrak?
1: Je to nadpřirozený zásah Boží do lidského života. To považuji za zázrak, já jsem jich měl mnoho, ale jeden takový zázrak jsem měl ještě v dětství, když se zakládaly družstva, když otec můj měl dobytek a tenkrát, když se zakládaly ty družstva, tak ti páni přišli, že nám seberou všechen dobytek. A můj táta řekl jedině přes moji mrtvolu. Ale když jeden z těch pánů vytáhl pistoli a namířil na mě, když jsem byl asi dvouletý a seděl jsem na klíně maminky, tak táta viděl, že prostě musí ustoupit, tak ty páni schovali pistoli, odešli, vzali všechen dobytek, sebrali nám louky, lesy, všechno, co bylo naše a šlo to všechno do družstva. A nebo tenkrát do státního statku. A takže to bylo takový zázrak, který já si osobně nepamatuji, ale na svým vlastním těle nebo ve svém životě jsem zažil zázrak, kdy jsem byl nadpřirozeným způsobem uzdravený. Že já jsem byl velmi nemocen, měl jsem silnou migrénu, plný žaludek vředu, obrovskou žárlivost, byl jsem po srdečním infarktu, po plicním infarktu a nějaký další závažné nemoci. A už tenkrát mě dávali lékaři do invalidního důchodu. Ale já jsem do invalidního důchodu ani nechtěl jít, protože jsem byl mladý člověk, 27 let. A takže potom jsem, zvláštní bylo, že jak jsem měl ten nemocný žaludek a plný žaludek vředu, tak já poté, co jsem poznal manželku, tak uvařila dobré jídlo a já i přesto, že jsem si na jídle pochutnal, tak jsem šel na záchod a vyzvrátil jsem to. Žaludek nebyl schopen přijímat žádnou potravinu. A tohle trvalo nejméně půl roku, možná delší čas, ale až jsem se setkal s živým Pánem Ježíšem, až jsem ho přijal do svého srdce a stal se mým pánem a spasitelem, tak ta situace se naraz změnila. Já jsem neočekával žádný zázrak, ale já považuji za největší zázrak, že jsem poznal živého Boha, že vešel do mého srdce a že mu můžu celé patřit a jemu celé sloužit. Ale poté, když já jsem se tenkrát vrátil z toho setkání, kde jsem byl uzdraven, tak já jsem najednou pozoroval, že můžu všechno jíst, že je mi dobře, že nemám žádný potíže, zvracení bylo pryč. A takže já jsem byl od hlavy až k patě uzdraven. Takže toto já považuji za jeden z největších zázraků, nejenom to uzdravení, ale hlavně to, že se mě Bůh dal poznat, že jsem mohl vyznat své hříchy a že jsem ho mohl přijmout jako svého pána a spasitele a že jsem mu odezdal svůj život a že mu můžu sloužit až po dnešní den.
0: Tobě se děly ty zázraky ještě předtím, než jsi uvěřil.
1: Ano.
0: Ale nepřestalo to tím, že jsi uvěřil. Měl jsi opravdu zajímavý život v tomto smyslu, jestli se to vůbec dá nazvat zajímavý. Jinak si žil obyčejný život, jako možná každý druhý člověk. Snažil se zpracovat, vydělávat, nebyl ten život snadný. Stavěl si domy jeden, druhý, třetí. A přemýšlel jsi někdy nad tím, proč se ti tyto věci děly a proč máš tolik zázračných okamžiků ve svém životě?
1: Víte, Bůh má s člověkem určitý plán. A věřím, že ho měl i se mnou. Bůh chce na nějaké místo toho člověka dovést. A když jsem byl ještě nevěřící, sice jsem byl věřící, měl jsem víru v Boha, pocházím z katolické rodiny, v dětství jsem dělal ministranta, později jsem dělal kostelníka asi 15 let, takže jsem měl...
0: Povědomí o Bohu si měl.
1: Povědomí o Bohu jsem měl, ano.
0: No a jak se stalo to, že z toho povědomí se stala živá víra?
1: Já jsem si musel uvědomit jednu věc. Lidé mi říkali, jo, Petříčku, ty na tom seš dobře, ty seš blízko kněžím, ty děláš kostelníka, ty natíráš kostely, ty opravuješ kostely, ty seš na tom velmi dobře. Ale to byl jenom takový lidský slogan. Já ve svém srdci jsem prožíval ztracenost. Já jsem prožíval, že nás náboženství nemůže zachránit. Nás může zachránit jenom Pán Ježíš Kristus. Takže mě to v katolickém kostele nějakým způsobem neproměňovalo. A já jsem žil ve svých hříších, nějak mě to neobvinovalo a neměl jsem problém jít z kostela rovnou třeba na pivo. Ale furt člověk má své svědomí a věděl jsem, že já potřebuju více. A měl jsem Bibli a tam jsem četl, že Bůh miluje člověka. A že má s každým člověkem svůj plán. A já jsem toužil, ať mi Bůh dá poznat svůj plán, ať mi dá milost. Já jsem se i modlil. I v tom katolickém kostele, já jsem se tam zamčel, šel jsem tam přes svatostánek, lekl jsem si a modlil jsem se. A vím, že ty modlitby byly vyslyšeny, protože byly z upřímného srdce. A já jsem se i tam modlil, v tom katolickém kostele, ať se mi Bůh dá poznat. Ať je mým živým pánem, o kterém jsem slyšel od bratrance, který uvěřil a žil s Bohem.
0: Kolik ti bylo let tehdy, když ses takhle modlil, když jsi to hledal?
1: No, to bylo někdy kolem 25-27 let. Jo, v té době, kdy už jsem se blížil k tomu rozhodnému okamžiku, kdy jsem poznal Pána, ale věděl jsem, když jsem si četl v Bibli, tak jsem viděl, že v Římanech 6. kapitole je napsáno, že mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. A mě toto slovo zasáhlo. A jako i jiné slova o Boží lásce, jak Bůh dal svého syna proto, aby my jsme mohli uvěřit, aby jsme mohli mít volný přístup k Bohu, aby jsme byli zachráněni. A to jsou strašně úžasné věci. A já jsem věděl, že když jsem se modlil, tak jsem věděl, že chci víc, že mě to nestačilo. Já jsem byl sám se svým životem nespokojen. Ale jak už jsem řekl, Bůh se mi dal poznat. Když jsem vydal svůj život Pánu Ježíši a byl jsem zachráněn.
0: Tak já myslím, že kdybyste teď pokračoval, takže můžeme celou tu hodinu ti nechat a že jsi zvyklý o tomto svědčit, protože ti Bůh dal takové evangelizační zapálení, že bys o tom mohl mluvit určitě ještě dlouho. My teď pustíme písničku a po ní budeme pokračovat.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano. Lenka Malinová s Petrem Němcem sedí za mikrofonem. Povídáme si o tom, že zázraky se dějí. Už jsme o nějakých slyšeli, které se ti, Petře, děli, nebo které Pán Bůh způsobil ve tvém životě. A ještě o dalších uslyšíme. Před písničkou si tady mluvil o tom procesu, který si prožíval, o té touze poznat Boha. A dostali jsme se do bodu, kdy už jsi měl kousíček k tomu obrácení.
1: Ano. Nastal takový důležitý okamžik. Pracoval jsem u státního statku jako zedník a bylo jedno sichravé pondělní odpoledne a já jsem šel do dílny a tam bylo puštěné rádio a vysílal se pořad v té době Pozor zákruta.
0: Také jsme to poslouchali.
1: A tam řekli, že po písničce řeknou závažnou dopravní nehodu. Nějaký informace o té nehodě. No a my jsme byli napjati, co tam zase uslyšíme za tragédii a tam bylo řečeno, že se stala dopravní nehoda u Senice na Hané a že tam řidič zemřel, žena se závažnými zraněními, zlomenými žebry, rameno a nějaké další poranění, zlomená noha na dvakrát, byla převezena do nemocnice a nikdy to neříkali, ale tenkrát řekli, že po tom zemřelým muži zůstali 3 děti. A mě se to tak dotklo, že ještě v té posádce byli další 2 lidi, kteří seděli vzadu a měli otřes mozku, vyražený zuby a podobně, takže nějaký závažný poranění hlavy. Ale mě se dotklo především, že ten muž zemřel a ta žena, že
0: bojovala o život.
1: Bojovala o život a byla převezena do nemocnice. A já jsem už v té době věděl, jak se má modlit. To znamená, že jsem šel do soukromí, tam do nějakého skladečku a tam jsem se modlil. Bože, jestli existuješ, jestli opravdu jsi, tak pomoz té ženě. Dej jí uzdravení, postarej se o tu ženu, dej jí i muže, dej dětem tátu. A tak se mě to velice dotýkalo a dotýká se to mě i teď, i dnes, když si na to vzpomínám, jak to byla těžká situace, zvláště pro tu ženu, když ztratila muže. A já jsem si ani neuvědomil, že se také modlím za sebe. Protože téměř o 3 roky později jsem se s tou ženou seznámil a když jsme přijeli na místo a když jsem viděl, když mě ukazovala, kde měli tu dopravní nehodu a když jsem viděl ceduly Senice na Hané, tak jsem si to dal dohromady a věděl jsem, že jsem se tenkrát za ní modlil. A i za děti. No a netrvalo to dlouho a my jsme se vzali po 2měsíčním nebo 3měsíčním seznámení. A takže jsme manželé dodnes. Ale ještě jsem v té době nebyl znovu zrozený. A jezdili jsme k babičce, k dědovi a děda byl slepý na obě 2 oči. A v té době proběhla upoutávka nebo nějaká reklama v novinách, že v Praze bude kanadský misionář, který léčí, který uzdravuje a že chromý chodí, slepý vidí, hluchý slyší. Také to bylo napsané v těch novinách a babička mě poprosila, jestli bych s tím dědou nejel do Prahy na tu letenskou pláň. Já jsem samozřejmě to uvítal, a protože mě vždycky prostě tu ty věci zajímaly, tak jsme nakonec tam jeli babička, děda, já a manželky bratr. A byli jsme v té Praze na té Letenské pláni. A tam, když ten misionář kázal, tak s dědou se nic moc nestalo, ale stalo se něco se mnou. Protože co věta, to zásah do mého srdce. To usvědčení. Mně se to neposlouchalo příjemně, protože se to dotýkalo mých hříchů. A věděl jsem, tu oblast musím dát do pořádku, tuhle oblast, tohle oblast, tady mám hřích, jo. Ale na závěr toho shromáždění byl dán prostor, aby jsme vyznali své hříchy. Tak já jsem tam jeden hřích po druhém vyznal Bohu a taky jsem se modlil i za všechny hříchy, na které jsem si nespomněl. Ať mi Bůh odpustí, protože on jediný to může odpustit. A tak se tak stalo a na závěr byla výzva, kdo chce přijmout Pána Ježíše. Tak já jsem to rozhodnutí udělal a jak už jsem řekl předtím, já jsem do té Prahy jel velmi nemocný člověk. A já jsem přijal Pána Ježíše a na základě toho jsem byl od hlavy až k patě uzdraven. A můj život byl proměněn. Můj život začal mít smysl. Můj život byl úplně jiný než předtím. Nedá se to srovnávat. To jsou naprosto dvě odlišné věci. Předtím jsem žil v náboženství a myslel a nezažíval jsem žádnou proměnu. Po svém obrácení na té Letenské pláni jsem zažil proměnu a začal žít život plnohodnotný a s tím, že byl jsem vděčný, že jsem poznal živého Boha, kterému věřím dodnes a kterému sloužím dodnes.
0: Když tě tak poslouchám, přemýšlím nad tím, že opravdu ten největší zázrak je, když člověk může pustit Boha do svého života a prožije tu proměnu. Ale kromě tady této zásadní věci, tobě se děly věci, které třeba jiným lidem se nedějí nebo nezažijí za celý život tolik zázraků. A to ještě předtím, než jsi uvěřil. A děly se ty zázraky i potom?
1: Samozřejmě. Ve svém životě před tím obrácením jsem zažil mnoho zázraků, ale jeden z největších zázraků je, když jsem se setkal s andělem. Každý mladý člověk většinou bývá i zamilovaný. A já jsem byl na vojně, byl jsem zamilovaný do své první lásky a když jsem dostal nenadále opušťák, tak jsem za ní spěchal do jejího bydliště a když jsem přišel k domu, bylo otevřené okno a najednou jsem tam slyšel mužský hlas. A tak jsem tam hodil kamínek, ta moje láska přišla a řekla, já tě dnes nemůžu vzít nahoru. Já tam mám chlapce a neměla jsem odvahu ti to napsat. Ale 2 hodiny jsme to řešili na schodě, a když bylo jasné, že je v této věci konečná, tak mě se rozsypal celý svět. A mě se rozsypal to, pro co jsem žil. Neznal jsem, podotýkám, neznal jsem ještě živého Boha. A tak jsem procházel nočními Pardubicemi a když jsem přišel na most, tak jsem věděl, že je to místo, kde skoncuji se životem. Říkal jsem si, když nemám jí, nemusím být ani já. Takové hloupé uvažování. Ale když je člověk v té takové euforii, nebo jak bych to řekl, v takovým rozpoložení divným, tak jsem se tak rozhodl. Pomodlil jsem se ještě svými.
0: A jsi se pomodlil.
1: Ano, pomodlil jsem se naučené modlitby, ale i svými slovy modlitby, ať mi rodiče a sourozenci odpustí a všichni známí. Sundal jsem sako, v tom saku byla vojenská knížka a vycházková knížka, aby věděli, kdo skočil tam do té vody a bahna. A takže mé rozhodnutí bylo jasné. Vylezl na to zábradlí a když jsem byl na tom zábradlí, tak jsem si říkal, na tři se odrazím, pustím a odrazím a půjdu do té vody. Jenže, když jsem udělal jedna, srdce mě strašně tlouklo. Když jsem udělal dvě, já byl úplně rudý, srdce pumpovalo a cítil jsem to na své kůži, jak úplně hořím. A když měl nastat ten třetí okamžik, kdy spáchám tu sebevraždu, tak najednou, i když několik vteřin předtím jsem se rozhlížel doprava a doleva, nikdo nikde nebyl, bylo to ve 2 hodiny v noci, najednou postava vedle mě. Sleste dolů. Autoritativně zazněla tato otázka. Sleste dolů. Jsem slezl a ta postava mě rozebrala. Co se mě přihodilo? Asi 30 minut jsme hovořili. Potom s tou postavou nebo s tím člověkem jsem šel asi 300 metrů. Až před městské lázně v Pardubicích. Až bylo to v noci, auta nejezdili. Uprostřed křižovatky jsme si podali ruce, rozloučili jsme se a ještě se mě zeptal, co budu dělat. Já říkám, půjdu na nádraží, koupím si kofolu a párek a prvním vlakem pojedu k rodičům do Ždírce, tam do Studence. A on mě řekl, já zase půjdu svojí cestou. A podali jsme si ruce, udělám 2 kroky, otočím se a ta postava byla pryč. Pro mě to v té době byla obrovská záhada. Ale když k nám začal až po uvěření, po znovu zrození, po obrácení, když k nám začal jezdit bratr biskup, tak mě vysvětlil, že to byl můj strážný anděl, který v rozhodném okamžiku vzal na sebe podobu lidského těla a že mě zachránil, že Bůh má se mnou nějaký plán a že ho chce naplnit. A takže to byl pro mě příběh, který dodnes vidím a když ho vyprávím, také se mě to dotýká a je to pro mě i dnes po těch letech velmi živé. Tak děkuji Bohu, že mě zachránil a že mu můžu celé patřit a že mu můžu celé sloužit. A přál bych to úplně každému, protože ten život, křesťanský život je úplně o něčem jiném než život nevěřícího člověka. Mohl jsem zažít obě dvě ty situace, tak můžu to posoudit, že život světský, nebo lze i nazvat někdy v prokletí, že je to něco, co děláme ze své síly, ale nemůžeme se dostat k Bohu. Je na základě toho života věčné zavržení, zatracení. A nemůžou lidé se dostat k Bohu, ale zase naopak, když žijeme s Bohem, já jsem poznal Boží milost, já jsem poznal Boží lásku, já jsem poznal Boží vedení a tady můžeme se už dneska jenom těšit na to, až budeme s Bohem v nebi. Protože tím, že jsme uvěřili, jsme zapsáni do knihy života a máme život věčný a ten nám patří. A tak my se už můžeme jenom těšit a přežít ten čas, dokud tady jsme, kdy Pán Ježíš si pro nás přijde. Takže já se těším na ten čas, kdy už budeme s Bohem.
0: Tak zázraky ve tvém životě se děly a dějí se nadále. V Biblii je napsáno, že Bůh mluví k člověku 2x až 3x. U tebe to bylo asi víckrát.
1: Bylo to rozhodně víckrát, ale Jak už jsem možná zmínil, někdy Bůh mluví častěji, když chce člověka přivést na určité místo. Ale ještě bych řekl jednu věc, jedno krátké svědectví. Když já jsem poznal moji ženu Růženku, přišel jsem na Moravu, přestěhoval jsem se z Vysočiny na Prostějovsko, tak jsme měli málo vody. Měli jsme vlastní studnu a tak jsem se rozhodl, že tu studnu prohloubíme. Tak jsme udělali takové hrazení, kdy jsme umístili nějakou kladku na ten trám, nad tu studnou. A já jsem 3 dny byl v té studni a prohluboval jsem tu studnu. A samozřejmě našel jsem takovej silný provaz, v průměru nejméně 3 cm, možná 4. Takový silný provaz tam manželka ještě měla z dob předchozích. A tak jsme ho navlíkli na tu kladku, našli jsme takový starý dřez, kde jsme udělali takové ucho z pevných drátů, smotané do sebe, a já vlezl do té studny a teď ten jíl a to kamení, které bylo v té studně, jsem 3 dny prohluboval. A bylo to víc než traktorový vlek materiálu, který byl vytahán švagrem, který byl nahoře, vytahal to všecko nahoru. A já jsem byl v té studni. Po začátku jsem se snažil uhýbat, když kapala voda z toho dřezu, jsem tam i utrousil nějaký ten kamínek nebo nějaký ten oždubek toho jílu, té hlíny. A on to tam vysypal, no a když ta studna byla prohloubena, tak jsem to tam vyštěrkoval, vylezl jsem nahoru, dole jsem si zavlíkl ten prázdný dřez, už vysypaný prázdný dřez, a tak jsem si říkal, až vylezu nahoru, tak to vytáhnem, a najednou to švagr vytahuje a já, že to poberu, ten prázdný dřez, a najednou se stalo něco nepředvídatelného. Najednou ten dřez upadl do studny. Už jsem to měl téměř na dosah. A najednou jsme zjistili, že se provaz přetrhl. A když jsem zkoumal ten provaz, na kterémkoliv místě jsem s ním mírně zakroutil, tak snadno se přetrhl. Já jsem viděl, jak obrovský zázrak to byl, že když ten plný dřez toho jílu a kamení byl tahan nahoru, že nepraskl na mě, zřejmě by mě to zabilo nebo zmrzačilo nějakým způsobem, ale tady je důkaz, jak Bůh miluje člověka, jak mu na člověku záleží a jak i v té studni ochránil mě, jak jeho moc mě ochraňovala. A jsem za to Bohu vděčný.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou a Petrem Němcem o zázracích. A máme před sebou poslední část našeho dnešního povídání. A my si povídáme dnes o zázracích, které se, Petře, tobě děly a dějí ve tvém životě. Neměl jsi úplně snadný život. Možná by si ve zkratce tak mohl trošku říct, čím jsi prošel, protože ten tvůj život byl naplněný prací, a docela si to nemělo úplně snadné.
1: Snadné to rozhodně nebylo. Pocházím z 9 dětí, bylo nás 9 sourozenců a život na Vysočině v té době, když jenom tatínek pracoval, tak to bylo těžké, ale i po mém osamostatnění jsem prožíval těžké časy, kdy jsem kolikrát neměl ani na jídlo, ale nutilo to člověku k zamyšlení. Proč se to děje? A hledal jsem pomoc už tehdy u Boha. Takže na straně jedné jsem viděl těžký život, obyčejný život prostého člověka, kdy jsem pracoval celý život takoby ve stavebnictví, až později jsem sloužil Bohu, ale nebylo to jednoduché. Takže chci jenom říci to, že mě to vedlo k zamyšlení. A když jsem přemýšlel o tom všem, jaké Bůh udělal zásahy v mém životě, jaké od toho mého opaření, od toho mého útlého dětství, přes ten život, když jsem byl zamilovaný poprvé, a jak jsem se setkal s andělem a poté až jakoby po dnešní den těch zázraků bylo mnoho. A mnozí bratři a sestry mi říkali, Petře, tobě se dělo takových věcí, co se běžně neděje. Musíš napsat knížku. A já jsem to vnímal dokonce i takové prorocké slovo jsem dostal už v roce 92, že mám napsat knihu. Ale já jsem říkal ano,

0: A měl jsem tam asi 45 svědectví a nějaké další věci jsou v té knize. A tak kniha za 4 měsíce mohla vzniknout a byla vydaná.
1: Možná řekneme jenom název té knihy, kdyby si ji někdo chtěl koupit.
0: Ano, která kostelník k víře přišel.
1: Protože si dělal kostelníka, tak je tam ano. Ten kostelník v tom názvu. Několikrát zachráněn před smrtí, uzdraven
0: ano.
1: A další zázraky. Musí mít člověk speciální vyvolení, aby zažíval zázraky, nebo je prostě někteří lidé nevidí?
0: Nemyslím, že musí mít speciální nějaké postavení, ale já jsem už řekl, že Bůh chce člověka dovést na určité místo. A Bůh se nám dává poznávat. Já můžu říci, že Bohu na mě záleželo, že Bůh mě miluje. A jsem přesvědčen, že miluje každého člověka. Ale záleží na lidech, jestli Boha hledají, jestli mu dají prostor, či naopak nehledají Boha. Žijou si svým vlastním způsobem života. Některým to stačí a některým prostě to, že se Pán Ježíš za nás obětoval na kříži a že zemřel, že vstal z mrtvých, některým lidem toto nic neříká. A mě to velice trápí, protože sloužím lidem na ulici, sloužím lidem, když jim vozím potraviny v rámci potravinové pomoci, lidem v tísni a lidem potřebným. A vidím, jak je to důležité říci lidem evangelium, že tady je opravdu někdo, kdo nás miluje. A chci říci jeden příběh ještě, který jsem zažil, když jsem pracoval jako zedník v Pardubicích. Dělali jsme fasádu na pojišťovně, vysoký dům, asi 10 pater lešení. No a tenkrát se nějak spěchalo a stavby vedoucí rozdal ráčny, to jsou takový ty klíče na rozmontování lešení, zedníkům a zedníci začali montovat lešení. No, já jsem odnášel podlážky a byli jsme na tom nejvrchnějším patře, a najednou obrovský škvírání železa, všecko zavřískalo jakoby, ta škvíralo a to lešení se začalo odklánět od budovy a bylo jako rybářský prut málem. A tak já jsem rychle skočil ke stojce a byl jsem uprostřed toho lešení, uprostřed budovy jakoby a držel jsem se toho lešení. Ono se potom vrátilo, i když ne úplně, zůstalo asi 2 metry od stěny a tak jsem nějakým způsobem přeručkoval na roh toho lešení a tam byl člověk, který to zavinil, tak jsem mu řádně vyčinil. No a když to viděl stavby vedoucí, co všechno se stalo, tak mě zavolal a ať jdu dolů. Když jsem byl ještě uprostřed toho lešení, já jsem nevěděl, jestli mám skočit, ale říkal jsem si, když skočím, lešení spadne na mě. Chtěl jsem skočit na druhou stranu, ale zatím k tomu nedošlo. Tak se stalo, co se stalo, že jsem se potom dostal na ten roh toho lešení. Potom jsem slezl dolů a stavby vedoucí mě dal panáka myslivce. Věděl, že jsem v šoku a řekl mi, Petře, běž domů, budeš-li schopen, zítra přijď do práce, nebudeš-li schopen, běž k lékaři. Tak jsem šel domů, uklidněn z celé té situace, protože to byl pro mě taky takový obrovský šok. Ale taky mohu říci, že to byla obrovská boží milost, že to lešení nespadlo a že tady můžu dneska být.
1: Tak to je jedno z dalších tvých okamžiků. Jeden z dalších tvých okamžiků, který jsi zažil, jsou to situace, příběhy ze života. Není to nic vymyšleného, skutečně si to zažil. A mohli bychom tady pokračovat dál, ale už opravdu se blížíme k závěru našeho dnešního povídání. Poslední otázka. Čemu ses naučil o Bohu během toho svého života a co předáváš dál? Co je to hlavní a důležitý, co lidem říkáš?
0: Pro mě to není.

0: Podstatnější je předávat dobrou zprávu, to znamená evangelium, evangelium Ježíše Krista. Já jsem poznal Boží slovo, Bibli, a tak jako kuchařka má velice často používá nějaké recepty pro provaření v kuchyni, tak křesťané používají Boží slovo, Bibli, proto, aby věděli, jakým způsobem života žít. A když jsem viděl, že to pomohlo mně, tak se to snažím předávat dál. A můžu jim říci dílo kříže, to, co se událo na kříži před 2000 lety, že Pán Ježíš se za nás obětoval, že zemřel, že vstal z mrtvých a žije v našich srdcích u těch, kteří ho pozvou do svého srdce. A já jsem ho pozval a můj život se změnil. A já bych to přál každému člověku. A takže já jsem z toho nadšený, že můžeme předávat tu zvěst Božího slova. Takže proměněný život.
1: Tak to je Petr Němec, můj dnešní host ve Fortepianu. Bylo by toho mnoho, co říci dál, ale tady budeme muset skončit. Děkuji, že jsi přijel do Rádia 7 sdílet se o tom, co Pán Bůh udělal ve tvém životě. A příští týden Fortepianu bude zase v pravý čas na pravém místě s dalším hostem a dalším životním příběhem. Od mikrofonu se loučí Lenka Malinová a Petr Němec.
0: Naschledanou.

Zázraky se dějí, to byl podtitul pořadu Fortepiano, který právě končí na Rádio 7. Hostem Lenky Malinové byl Petr Němec. Pokud vás v pořadu něco zaujalo, chtěli byste se vrátit nebo nám napsat, co se vám líbilo, budeme moc rádi. Využijte e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Premiéru dalšího Fortepiana uslyšíte v pondělí od 10. dopolední a tentokrát bude hostem Lenky Malinové Jan Luhan. Řeč bude o právu a spravedlnosti.

0: Minulo poledne ze soboty 22. srpna a na Rádio 7 máme dobrý zvyk každý den v poledne se na chviličku zastavit. Pane Bože, chceme ti poděkovat za dar dnešního dne, za to, že jsi podle svého zaslíbení s námi, za to, že nás neopouštíš a nenecháváš jen tak. Děkujeme za tvou výchovu a korekci, děkujeme taky za tvou lásku a tvořivost, se kterou vstupuješ do našeho života. Díky za to, že ti můžeme být skrze Pána Ježíše blízko, Otče. A děkujeme za to, že pro nás máš opravdu odpuštění a dobré věci. Dej nám, prosíme, ty otevřené oči, abychom viděli tvoje působení v tomto světě i v našem životě. Amen. Už za moment vám nabídneme záznam rozhovoru s britským diskjokejem Galactusem Jackem, pořízeného na festivalu United v roce 2023. Povídání o hudbě a životě s Bohem připomínáme v rámci letní série The Best of Pohovka 2022 až 2025. Rozhovorem provází Karolína Vološinová, tlumočí Lída Matušková.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Vítejte u poslechu dalšího dílu pořadu Pohovka z produkce Rádia 7. Uslyšíte rozhovor s hudbou ze stagíku s britským DJem Galactusem Jackem před kulturním domem města Vsetína z letního multižánrového festivalu United. Příjemný poslech nejen výběru písní, například o identitě, lžích, kterým věříme, strachu a svobodě v Kristu, přeje Karolína Vološinová, co by moderátorka tlumočila Lída Matušková.

0: jsem moc ráda, že vám můžu tady představit a můžeme si spolu popovídat s DJem, s producentem a Gospel Ninjou, jak má napsáno na Facebooku, z Manchesteru, s Galactusem Benem Jackem. Vítej.
1: Hey, good to see you.
0: Tak zahřívací otázka. Bene, máš raději Manchester United anebo City?
1: I live in the city of Manchester, but I don't support either of those teams.
2: Bydlím sice v Manchesteru, ale ani jednomu týmu nefandím.
1: My wife is here with me and she supports Manchester United.
2: Moje žena je tady se mnou a je pro Manchester United. Je tu někdo takový? Nebo jsou to sami City?
3: There he is.
1: Oh,
3: the
1: you
3: blue
1: do?
3: Hat, the blue cap.
1: You need to tell him to come and see me for prayer afterwards. He needs healing.
2: Prosím tě, jestli opravdu seš za Manchester United, tak navštív ho za chvilku a on se za tebe bude modlit.
1: I'll pray for you, friend.
2: God, asi potřebuješ modlitbu.
1: God can help you.
2: Pán Bůh ti z toho může pomoci.
0: Benny, kdy jsi byl naposledy na diskotéce?
1: Nightclub
3: disco? Yeah, you as guest, just enjoying the party.
0: Yep.
1: It's been a long time. I'm so busy, I don't get much time to party for fun.
2: Takže když jsme si vyjasnili, že se ptáme na diskotéku jako host, který si tam jde prostě jenom zapařit a nemá tam žádnou povinnost, tak v tu chvíli to už je hodně, hodně dávno, co se
1: It's probably when one of my friends were doing a concert. Maybe a lot of my friends are musicians and DJs, so maybe I went to see one of my
2: Mám
1: friends.
2: Mám spoustu kamarádů, kteří jsou DJové, tak bych řekl, že když už se vypravím, tak když někdo z nich má svoje sety.
0: A když někdo chce být, já nevím, dobrý kytarista, nebo se chce naučit hrát na klavír, tak jako dítě navštíví Lidušku, nebo teda Zušku, základní uměleckou školu. Tak jak to bylo jako v tvém případě? Chodil jsi na nějaké DJské kurzy? Jak to začalo, že jsi rozhodl pro to stát se DJem?
1: When I started DJing, it was 24 years ago.
2: Před 24 lety jsem začal s DJskou kariérou.
1: So longer than a lot of you guys have even been living.
2: Mám za to, že to je déle, než spousty z vás jsou vůbec na tomhle světě.
1: And DJing was popular, but it wasn't as popular as it is today.
2: DJing v té době byl populární, ale zdaleka ne tak, jako je to dneska.
1: DJing was popular in the nightclub scene, but it wasn't popular in the mainstream scene.
2: Takhle, DJing byl populární v těch večerních nočních klubech, ale ne na běžné scéně.
1: So back when I started, if you wanted to learn how to DJ, you either taught yourself or learned from another DJ.
2: Takže v mých dobách, pokud jste se chtěli stát DJem, tak jste se museli spoustu věcí naučit sami, anebo okoukávat od jiných DJů.
1: And this was before YouTube, like now you just go on YouTube and it will tell you everything.
2: A taky pozor, přátelé, bylo to před YouTube. Bylo to před YouTube, takže dneska si tam dojdete a všechno si tam nastudujete a máte vlastně kurz, jaký potřebujete.
1: So I bought some decks that have records, big record vinyls on them, and I taught myself and I made friends with other DJs who helped me as well.
2: Takže já jsem si kupoval ty vinylové desky, měl jsem ty mašiny, na kterých se vinylové desky hrají a tam jsem to míchal a taky jsem se kamarádil s různými DJy a tak jsme si jako koukali pod ruce.
1: And I still think that's the best way to learn most things, to be honest.
2: Ale upřímně, já jsem doteďka přesvědčený, že to je ten nejlepší způsob, jak se něco
1: is
2: učit.
1: To learn with others.
2: Učit se s ostatními,
1: dalšími. Protože vedle toho, together, you grow together.
2: Vedle toho vzniká přátelství a můžete vlastně růst společně.
1: It's always more fun when we're together.
2: Je to totiž vždycky mnohem lepší zábava, když něco děláme spolu.
1: But it's also good to not have all the answers.
2: A taky důležitý je, že já nemám všechny ty odpovědi.
1: Because then you got to figure stuff out for yourself.
2: Protože pak si na věci přicházíš jako vy sám.
1: And sometimes when you have to figure something out for yourself, you learn it even more deeply.
2: A když takhle na věci přicházíte, tak prostě vás to přinutí, abyste šli hlouběji, když to jenom skonzumujete.
1: But today you can go and study DJing at music college, no problem, yeah.
2: Tak dneska je skutečně možné dokonce jít a studovat DJing na hudební škole. Pohodě.
0: Když si vytvoříš set nějaký, tak stává se, že do toho i zpíváš?
1: I don't want to offend God, so I don't sing.
2: Já bych nechtěl, aby moje publikum omdlelo, takže já opravdu nespívám.
1: He's blessed me with many gifts, but singing is not one of them.
2: Bůh mě požehnal mnoha dary, ale mezi nimi tedy zpěv rozhodně není.
1: So I love to collaborate with other people.
2: Já moc rád spolupracuji s dalšími.
1: And that's one of the best things about making music or creation of art of any type is collaboration.
2: Protože já jsem přesvědčený, že to nejlepší na hudbě je, když můžete spolupracovat, když ty věci vznikají společně.
1: Yeah, because you get to hang out together and have fun, but you learn from each other as well.
2: Jste spolu, baví vás to, ale taky se spolu učíte.
1: Yeah.
0: Do jaké míry vystupuješ na sekulárních a křesťanských akcích?
1: Okay, yeah, so I was a professional DJ in the secular world for 6 years.
2: 6 let jsem byl profesionálním DJem normálně na sekulární scéně.
1: So I traveled around the world playing in nightclubs and bars.
2: Cestoval jsem po světě, hrál jsem v nočních klubech, v barech.
1: I used to play a lot of shows for big companies and corporations as well.
2: Taky nás zvali, když potom byla nějaká velká akce v nějakých podnicích, tak nás zvali. Takže v různých společnostech jsem dělal opravdu jakoby svůj job, sekulární činnost.
1: But my primary reason for being in those environments was not actually to be a DJ.
2: Ale bylo to tak. Mým tím hlavním cílem, když jsem byl v tomhle tom prostředí, nebylo být tím DJem pro ně.
1: Before being a DJ, I've always considered myself to be an evangelist and a missionary.
2: Já už tenkrát jsem měl úplně jasno. Víc než DJ, tam přicházím jako křesťan, jako evangelista, jako ten, kdo nese dobrou zprávu o Ježíši.
1: And there's a lot of people in the nightclub scene that are never coming to church on a Sunday.
2: A věřte tomu nebo ne, v nočních klubech je spousta lidí, kteří by v neděli do církve nešli.
1: So if the only opportunity for them to hear about Jesus is on a Sunday morning.
2: Pokud tedy pro ně jediná příležitost, kdy budou moci slyšet něco o Ježíši, bude nedělní ráno v církvi.
1: They're not going to hear about Jesus because they're hungover on a Sunday morning from the night before.
2: Tak neslyší nic, protože v té době budou mít kocovinu.
1: The goal was always to go and be a presence of light on behalf of the kingdom of God in those dark places.
2: Takže mým cílem vždycky bylo, aby v těchto těch místech, abych mohl být zdrojem světla.
1: But now I mainly play festivals around the world where we can draw a crowd and preach the gospel.
2: Ale dneska se rád účastním festivalu, kde se s lidmi setkáváme a společně oslavujeme Krista.
1: I just got back from Kenya about 10 days ago.
2: Před 10 dny jsem se vrátil z Keni.
1: I was there for 2 weeks.
2: 2 týdny jsme tam byli.
1: And we were playing concerts every single night.
2: A každý večer jsme měli koncert.
1: And we were seeing 20-25,000 people come to the concerts.
2: A na koncert přišlo 25,000 lidí vždycky večer.
1: And they were desperate to have a party.
2: A oni byli fakt připravení zapařit.
1: And so we gave them a party.
2: Takže my jsme jim dali tu příležitost.
1: But we gave them something better than just a party.
2: Ale dostali k tomu ještě něco mnohem lepšího než ta party samotná.
1: We gave them an opportunity to hear about Jesus and
2: dostali
1: to respond to his love.
2: Mluvit a slyšet o Ježíši.
1: That's what it's all about. That's what tonight's going to be about. Come on.
2: A dneska večer to bude přesně takové.
1: Come on. Come on.

0: Jaký vnímáš rozdíl v tom, když tvoje obecenstvo je křesťanské nebo ne, tak jak vnímáš jejich reakce z toho, co oni slyší z toho?
1: No, not really. Music moves people.
2: Nemyslím, že je velký rozdíl. Prostě muzika se lidí dotýká.
1: And when the spirit of God gets involved within the music and the environment, it really moves people.
2: A když dojde k tomu, že tu muziku uchopí Duch svatý, tak prostě to do těch lidí jde.
1: The question is, do people understand why they're being moved?
2: Otázka je, jestli dokážou lidi uchopit, co se s nimi děje. Proč jsou takhle dotčení?
1: In all my years in the nightclubs, I noticed Friday night, Saturday night, Thursday night, people always came for the same reason.
2: Když jsem byl v těch nočních klubech, páteční večer, sobotní večer, nedělní večer, přicházeli a měli jediný důvod.
1: Life is hard, so people want to escape from reality.
2: Život je těžký a oni přišli vypadnout od té těžké životní reality.
1: They want to have a couple of hours where they can have fun and not worry about the bills and the job and raising the kids.
2: Potřebovali těch pár hodin, kdy úplně od všeho vypnou, odejdou, nebudou přemýšlet o účtech, práci, dětskách, prostě vypnu to.
1: So I don't mind someone coming to the concert looking to escape from reality. I don't mind it.
2: Já vlastně nemám problém s tím, když člověk přijde pro tohle na koncert.
1: But we're not going to give them an escape, we're going to give them a connection.
2: Akorát, že my jim tohle nedáme. My jim nedáme útěk, ale naším cílem je, aby naopak dostali propojení, vlastně opak útěku, rozpojení.
1: At our concerts is all about connecting people to true reality and his name is Jesus.
2: Všechny koncerty, které děláme dneska, jsou o tom, že se lidé mohou propojit se skutečnou realitou a to je Ježíš.
1: So the music is cool, but the Holy Spirit is the one that actually does the work.
2: Muzika dobrý, super, ale bude to vždycky Duch svatý, který udělá to, co se bude dít v lidských srdcích.
0: Benekdy nastane ten moment, že uctíváme Boha někde v klubu nebo na poli, záleží, kde máš ten koncert. A když se jen tak pohazujeme, vrtíme a dupeme v rytmu. Jo, kdy nastane ten rozdíl v tom uctívání? Jak to vypadá?
1: There is and it happens in a lot of different ways.
2: Ano, tenhle ten moment já vnímám a děje se to různými způsoby.
1: One of the things that I will do in every concert that I play is about halfway through we'll stop the partying to focus on the message of Jesus.
2: Já dělám tohle. Rozjedeme tu party a někde v polovině, když je to našláplý, tak zpomalíme a najednou tam pošleme ta slova o Ježíši.
1: And then the second half of the concert becomes not just a regular party.
2: A pak se to stane. Najednou ta druhá půlka koncertu není obyčejná party.
1: It becomes a much more focused celebration of how God is at work in that place.
2: Najednou se začne více to celé soustředit na to, že Pán Bůh je tam přítomný a že ho oslavujeme tím, co tam společně prožíváme.
1: It's not any less fun. It's not like it suddenly gets very serious and boring.
2: Jako nepředstavujte si, že se v tu chvíli stane takový to církevní vážný, seriózní, nudný, vůbec ne. Pořád je to zábava, pořád si to užíváme.
1: But as we narrow the focus onto Jesus, actually you see people released into the joy of their salvation.
2: Ale v okamžiku, kdy se vlastně dozřetele do toho úhlu dostane ta realita toho, že člověk může být zachráněný, spasený, že může mít novou realitu, tak najednou ta radost vypadá jinak.
1: And I promise you this. I promise you this. I have played concerts all over the world. Everywhere.
2: A můžu vám říct, hrál jsem na všech možných místech světa.
1: I have played to 50,000 people and I've played to 5 people.
2: Já mám za sebou koncerty, kde jsem hrál 50,000 lidí a mám koncert, kde se dělo 5 lidiček.
1: But it's never about how big the crowd is.
2: Nikdy to nesouvisí s tím, jak obrovský je tam ten dav lidí.
1: Or how loud the music can go.
2: Ani to nezávisí na tom, jak dokážeme nahulit tu hudbu.
1: It's about inviting God into the moment and saying, God, this has to be about you.
2: Je to o tom, nakolik dokážeme, chceme, jsme ochotní pozvat Pána Boha do toho a vyjádřit mu tohle, co se tady děje. Nechť je celé o tobě.
1: There are a million better DJs than me in the world.
2: Na světě jsou miliony lepších DJů než jsem já.
1: If it's about my skill, then we're in trouble.
2: Kdyby to totiž bylo jenom o mých dovednostech, tak máme problém.
1: I try to be as good as I can be and I've been doing it for a long time, so you get quite good.
2: Jakože ano, už to dělám dlouho a zlepšuji se, takže ano, nejsem žádný mizerný DJ.
1: But it's not about how skillful I am.
2: Ale to celé není o tom, co umím.
1: Or any of the external factors that we might think make a concert good and exciting.
2: Není to o tom, co všechno můžeme zařídit, aby ten koncert byl úplně super, aby to byla jízda.
1: There are times when all of the boxes are ticked of what should be good. Big crowd, loud sound system, exciting.
2: Někdy je situace, že byste si zaškrtli všechny ty kolonky toho, jak má vypadat fantastický koncert. Spousta lidí, výborný sound systém, všechno je.
1: But you walk away from it and it's like, eh, so what? So
2: ale
1: what?
2: Odcházíš a říkáš si, a, takže, co?
1: And then there are times when it's a bit messy and it doesn't all go perfectly.
2: A pak jsou chvíle, kdy si uvědomuje, že to nejde, že tam jsou takový ty mouchy, že to není tak, jak by si to představil.
1: And maybe the crowd is smaller than I wanted it to be and maybe I make more mistakes while I'm DJing than I want to.
2: A je tam méně lidí, než jsem si představoval, že tam bude, a sám tam přehmátnu v těch svých setech a neudělám dobrý vazby tam.
1: But you see God move.
2: Ale
1: and when you see God move,
2: že se tam Pán Bůh pohybuje, že se dotýká.
1: It's better than any party that I could ever manufacture in my own skill.
2: A můžu vám říct, že to jsou chvíle, kdy ta party je milionkrát lepší, než bych kdykoliv já se svými dovednostmi dokázal nabombit.
1: Jesus is greater and when he takes over, it's always better.
2: Protože Ježíš je větší a když on to celé přebere, tak jo, tak je to ono.

0: to vypadá. Takový moment, kdy se Pán Bůh projeví a pohne tím davem. Je to mexická vlna?
1: Yeah, you see people get very focused is the word I would use. You see people like people are free when they're in nightclubs, right?
2: Jo, když na tě natřebí, abych to popsal, jakože najednou zjistíš, že ty lidi se začnou koncentrovat. Jasně, tak jak vypadá elektronická hudba, všichni jsou tam rozpohybovaní a úplně mimo sebe.
1: You don't need to have ever been to a nightclub, maybe you just put some music on with your friends and everybody's hey having a good
2: jako,
1: time.
2: Nemusíte kvůli tomu chodit do nočního klubu, abyste zjistili, jak to vypadá. Stačí, když si nějakou takovou hudbu pustíte, třeba v partě přátel a už vidíte, co to s vámi dělá.
1: But what I see God do amazingly is that during the concert you see people are still free but they're just their eyes. You see like a focus.
2: A já bych to asi popsal tak, že lidi jsou pořád úplně v pohodě, úplně free a úplně tam paří, ale ten moment je, že něco mají v očích, že něco se odhraje, něco vnímají jakoby za tou party.
1: Let me give you a quick story example to explain it.
2: Možná mám příklad, který to vysvětlí a ukáže.
1: I was touring through Japan.
2: Byli jsme na jedné šňůře v Japonsku.
1: And we were doing concerts every night in Japan.
2: Každý večer jsme měli nějaký koncert.
1: And we were playing one concert in a suburb of Tokyo that's very trendy and very cool.
2: V jednom místě v Tokiu, v jednom příměstské, jedné příměstské oblasti jsme hráli.
1: It's a very cool nightclub that we were playing this concert in.
2: Tak, místo, který je jako hodně stylový, takový hodně vyhlášený.
1: And all the way through the concert, I saw one guy partying harder than anybody else.
2: A celý ten večer jsem sledoval borce, který byl úplně nejvíc v tom.
1: He was raving, he was going crazy.
2: On pak jako šílel.
1: And I was watching this guy, and I was like, this guy knows how to party.
2: A já se na něj dívám, říkám si, tenhle kluk ví, jak se dělá party, jak si to užít.
1: But then when I brought the music down.
2: A pak jsem slumil hudbu.
1: And I preached the gospel.
2: A začal jsem říkat.
1: And I explained the way of salvation.
2: A vyprávěl jsem o tom, jak může být člověk zachráněný.
1: And this guy moved from waving his arms around to suddenly getting really small. He suddenly came really like close in.
2: A já jsem se na něj díval a měl jsem úplně takový ten vjem, jako by ty rozhozené ruce, jako by se úplně jakoby zmenšil, jako by se zavřel do sebe.
1: And then I saw him weeping.
2: A najednou jsem zaznamenal, že pláče.
1: As he received Jesus as his savior.
2: Protože to k němu promluvilo a on otevřel svoje srdce Ježíši.
1: And then we started the music again and did the second half of the concert.
2: A my jsme teda potom zase začali, jak jsem vám popisoval, druhá část koncertu jela.
1: And he was raving again like he was before.
2: A on se do toho opřel úplně stejně jako předtím, pavil o život.
1: But I'm telling you, his face looked different.
2: Ale jeho výraz, jeho tvář vypadala jinak.
1: He was raving the first time like if he stopped raving, he would die. Like he was raving like his life depended on it.
2: On v té první části pařil stylem, jako by musel umřít, když se zastaví, jako by se nemohl zastavit, jako by to byla úplně životní nutnost.
1: But the second half of the concert, he was partying like he knew the one that had given him life.
2: V té druhé části se na něj díváte a vidíte, že se do toho vkládá jako někdo, kdo poznal toho, kdo mu dává život.
1: After the concert, him and four other guys came to see me.
2: A po koncertě přišel ještě se čtyřma dalšíma klukama za mnou do backstage.
1: And it turns out that they're all friends and four of them were already followers of Jesus.
2: A ukázalo se, že jeho kamarádi byli následovníci Ježíše Krista, žili s Ježíšem.
1: But this one guy that had been raving, he wasn't following Jesus.
2: A on v té partě byl jediný.
1: He was only living for the weekends.
2: Byl to ten, který žil jenom pro ty víkendové akce, pro ten únik.
1: And they lived 5 hours away from Tokyo.
2: Bydleli 5 hodin cesty od Tokia.
1: But when they heard that a Christian DJ was putting a club night on.
2: Ale když se ti kamarádi doslechli, že v nočním klubu bude křesťanský DJ.
1: They put their friend in the car and they drove him 5 hours to Tokyo.
2: Narvali ho do auta a prostě ho vezli 5 hodin do Tokia.
1: Because they knew if they could get him to something that he was excited about, dance music.
2: Protože si říkali, když ho dostanou na místo, kde mu srdce bude hořet, protože má rád taneční hudbu.
1: Maybe he could encounter Jesus through the gospel.
2: Možná tam na tom místě, kde je mu to známe a blízké, se bude moci setkat s Ježíšem.
1: And they came at the end and they were all crying with joy.
2: A jak tam tak přišli ta parta těch pařmenů, tak všichni jako i tekli slzy štěstí.
1: And this is why we do what we do.
2: To je proč děláme to, co děláme.
1: This is why we go to the nightclubs or the town square.
2: Proto chodíme do nočních klubů na náměstí.
1: This is why we invite our not yet Christian friends in a car and drive them 5 hours somewhere.
2: To je důvod, proč popadneme svého kamaráda, který ještě Ježíše nezná, nacpeme ho do auta a vezeme ho 5 hodin někam na koncert.
1: Because we know if we can get them in front of Jesus in a way that connects with them, life will never be the same again.
2: Protože věříme tomu, že když se potká s Ježíšem na místě v prostředí, které k němu promlouvá, které je jeho, tak se může změnit jeho život. Wow.

0: V rytmu gospel se přesunu k další docela očekávané otázce, bych řekla. Proč si říkáš Galactus? Jak to jako vzniklo, ta přezdívka?
1: It's a very silly name, stupid name.
2: Je to hodně šílený, praštěný jméno.
1: When I started DJing, I was part of a DJ group. There were three of us.
2: Na začátku jsme byli tři DJové, kteří jsme začínali.
1: And we were playing at a festival in the UK, near where I live.
2: Hráli jsme na nějakém festivalu, kousek od toho, kde bydlím.
1: And we were going around the room saying if ever we went solo as DJs, what would we call ourselves?
2: A sedíme tam a říkáme si, kdyby se někdy stalo, že budeme mít svoji solovou DJskou dráhu, jaký bychom měli jméno umělecký?
1: I wasn't taking the conversation very seriously.
2: Já jsem tedy v tom rozhovoru nebyl úplně vážný.
1: So I said, well, I'm the best DJ, so I want the best name.
2: Tak já jsem nejlepší DJ, tak já bych potřeboval úplně to nejlepší jméno.
1: Now my surname is Jack. My name is Ben Jack.
2: Moje příjmení je Jack. Jmenuji se Ben Jack.
1: So I said I want to be called DJ Grand Emperor Galactus Jack.
2: Já bych chtěl být DJ Velký Emperátor Galactus Jack.
1: I was just joking.
2: To byl jenom vtip, to jsem prostě tam jako plácnul, takový to p.
1: 2 years later, I got a deal to go solo and do concerts around the world on my own.
2: O 2 roky později jsem opravdu dostal solovou smlouvu.
1: And they said, what name are you going to use?
2: A ptali se, a jaké jméno budeš používat?
1: I had to think quickly. It was like they gave me 2 days to come up with a name. I was like, oh.
2: A protože ta celá smlouva, to musíte reagovat rychle. Během 2 dní vymysli si svoje umělecké jméno, které tě bude provázet na solové kariéře.
1: And I thought back to that conversation. I thought I can't be called Grand Emperor Galactus Jack, but maybe I'll just do Galactus Jack.
2: Jako říkám si, OK, tenkrát ta konverzace, to bylo první chvíle, kdy jsem přemýšlel o svém umělecké jméně. Asi se nemůžu jmenovat Velký Emperátor Galactus Jack, ale možná to Galactus, že teda zůstane.
1: But I regret it because people always get it wrong.
2: Ale je mi to líto, že jsem to takhle udělal, protože lidi to vždycky motou.
1: I was at a festival in Canada.
2: Byl jsem na festivalu v Kanadě.
1: And I'm about to walk out on stage to thousands of people.
2: Tak jsem tam byl, tisíce lidí.
1: And the guy introduces me.
2: A ten týpek mě tam představuje.
1: He says, all the way from the UK.
2: A říká, tak přímo až ze Spojeného království.
1: Please welcome.
2: Přivítejte.
1: Cactus Jack.
2: Cactus Jacka.

0: you.
1: To jsme nechtěli. Ty jsi DJ, producent, ale také spisovatel. Napsal jsi knihu Jestli Ježíš odpověď, co je potom ta otázka. S jakým záměrem jsi ji napsal? A mluvíš tam o dynamické evangelizaci. Co to znamená?
0: Oh, dynamic evangelism is evangelism that reacts to what's going on rather than just relies on methods.
2: Když se řekne dynamická evangelizace, to, co vlastně používám v té svojí knize, tak jde o to, že evangelium, tu dobrou zprávu o tom, že Bůh lidi miluje a že se jim dal, přináší člověk ne podle nějakých jakoby struktur, podle zaběhaných metod, ale tak, jak situace přijde, dynamicky, tak, jak to přinese okamžik.
0: Because methods for evangelism are helpful, but they don't actually save anybody.
2: Protože si uvědomujeme, že metody evangelizace pomáhají, ale nedokážou nikoho zachránit.
0: So you might have a little card that explains the gospel in 4 points or a Jesus at the door that asks 9 questions. These are useful tools.
2: Můžeš mít nějakou tu cedulku, kde ve 4 bodech vysvětlíš, jak to je mezi Bohem a člověkem. To jsou dobré věci, nic proti.
0: But it's not the method itself that saves anybody, only Jesus saves.
2: Ale tohle není to, co člověka zachrání. To není to, co mu může dát věčný život. Jenom Ježíš sám a setkání s ním.
0: So dynamic evangelism is just saying my hope is in Jesus, not in a particular way of doing evangelism.
2: Takže když mluvíme o dynamické evangelizaci, tak mluvíme o tom, že věříme, že to Ježíš může udělat. To je celé. To je podstata dynamické evangelizace.
0: And it also helps us to treat people as people rather than as projects.
2: A myslím, že nám to také pomáhá, abychom k lidem přistupovali jako k lidem, jako člověku, a ne jako k projektu.
0: We don't tell people about Jesus because they're evangelistic targets. We tell them because God loves them and he's asked us to go.
2: Neříkáme o Ježíši lidem, protože jsou naše cíle, naše položky, protože je chceme získat, ale proto, že je chceme představit Ježíši, který je miluje a stojí o ně.

0: Ty taky jezdíš po školách, po středních školách, s nabídkou okruhu přednášek o existenci Boha, o tom, co je víra, o apologezi.
1: Je.
0: Co studentům vrtá hlavou? Na co se ptají, když začneš mluvit o Bohu?
1: Oh, identity. Like, that's the biggest question that this youth generation has. Who am I?
2: Současná otázka současné generace je identita. Kdo jsem?
1: Yeah. Everybody's trying to work out who they are and what they're here for.
2: Většina těch lidí, nebo každý se snaží nějak dojít na to, kdo jsem a proč tady vlastně jsem.
1: And every social issue that this generation is concerned about, whether it, whatever human rights they're trying to solve or whatever climate crisis they're trying to solve.
2: Každý ten problém, každý to téma, které dneska mladá generace nějak přetřásá, má potřebu řešit. Klimatická záležitost, sociální projekty.
1: Yeah, it ultimately comes from a place of trying to understand yourself and your place in the world.
2: To všechno ale vychází vlastně z toho, že hledám, kdo jsem a jaké je moje místo, jaký mám roli, jaký je můj důvod existence tady.
1: And that's a good thing, because there is no more important question than why am I here.
2: To je strašně dobrý, protože není žádná lepší otázka, než proč jsem tady.
1: However, there are a lot of bad answers you can come up with that question. You can answer that in some really unhelpful ways. There's one answer. You're here to be loved by God and love him in return.
2: Otázka je výborná, musíme si ale říct, že odpovědi mohou být někdy zavádějící, nenaplňující a můžeme tu odpověď najít v nějakém projektu, ale pravda je taková, že to, jak sebe definuji, můžeme najít jedině ve vztahu s naším stvořitelem, Bohem, s Ježíšem.
1: You will never know who you are until you know whose you are.
2: Nikdy nezjistíte, kdo jste, dokud nebudete vědět, kdo je on.
1: You're created by God, he loves you.
2: Jste stvoření Bohem, který vás miluje.
1: And despite the fact that you ran away from him and the Bible says all of us have run away from God's love.
2: A vůbec nezáleží na tom, jestli třeba zrovna teď seš zády k němu a utíkáš od něj, protože Bible říká, že tohle jsme udělali všichni. Všichni jsme se otáčeli k Bohu zády.
1: He sent his son Jesus to live the perfect life that we should have lived.
2: Ale on poslal svého syna Ježíše, aby prožil ten dokonalý, ten propojený život s Bohem, tak jak to mělo být. V případě každého z nás. A tak, jak to nikdo z nás nedokážeme.
1: And Jesus took the death that we had chosen by our rebellion against him.
2: Ale byl to Ježíš, ten, který jediný to dokázal, který se rozhodl, že ten dluh, který vzniká tím, že my takhle nežijeme, že ho vezme na sebe.
1: And he rose again because God is life.
2: Zemřel a znovu vstal, aby nám ukázal, že Bůh je život.
1: The Bible says if you openly declare that Jesus Christ is Lord.
2: Říká, pokud se otevřeš a vyznáš, že Ježíš je Pán,
1: believe in your heart that God raised him from the dead.
2: A když ve svém srdci uvěříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých,
1: you will be saved.
2: Budeš spasen.
1: And restored
2: zachráněn.
1: To what you were created for, your true identity as a child.
2: Začne to ta úplná rekreace, nové stvoření a budeš moci být tím, kým jsi měl být.
1: So whatever the question anybody has, that's the answer that we're looking to give.
2: Takže když se tak bavíme o otázkách, se kterými studenti přicházejí, kterákoliv otázka, která nás nějak, v nás nějak pulzuje, odpověď na ní je, poznáš Ježíše a budou se ti otevírat odpovědi.
0: Ještě mám jednu otázečku. Je nějaká možnost se s tebou setkat, až odjedeš z United, třeba prostřednictvím sociálních sítí nebo nějakého kanálu na YouTube? Jsi procvičil angličtinu třeba?
1: Yeah, well, social media is good, isn't it? Like Instagram. That's the thing I'm most on. Yeah, Instagram. You can find me there. Galactus at Galactus Jack on Instagram.
2: Galactus Jack a najdete mě třeba na Instagramu.
1: And the music is all on Spotify and you find it all there, so yeah.
2: Moji hudbu najdete na Spotify, takže jo, můžeme zůstat ve spojení.
0: Moc děkuji.
1: Bless you guys. Bless you. Thank you.

Doznívají poslední tóny pohovky s Galactusem Jackem. Ta příští pohovka bude ve znamení tvorby Lídie Ryšové. Naladíte ji v úterý po 9. večerní. Minula 13. hodina na Rádiu 7 je to každou sobotu i neděli čas pro děti. Tak tedy ahoj děti. S pohádkovými a písničkovými korálky dnes se zamíříme na pastvu. No ne, že bychom si potřebovali naškubat čerstvou trávu, spíš potřebujeme někoho potkat. No hádejte, ať je malá nebo větší, celý život jenom bečí. Kdo je to?

0: Slyšeli jste to také. A poznali jste, kdo to byl.
1: Ano, už je to tak.
0: Bylo to ovčí stádo. A v něm ovečky, možná i beránek a také malá jehňátka. Ovečky jsou zvířátka, která mají tělo pokryté měkoučkou vlnou a ta skvěle hřeje. A hlavně proto lidé ovečky chovají. Vždy na jaře, když už svůj tlustý kožíšek ovečky nepotřebují, protože začíná být teplo, je lidé ostříhají a pak z té vlny vyrábí teplé ponožky, šály, svetříky nebo třeba deky. Nejčastěji ovečky najdeme na loukách, kde se rády pasou na zelené trávě, květinách i bylinkách. Ovce žijí ve stádu. To znamená, že jsou nejraději s ostatními ovečkami pohromadě. Vždycky je hlídá pastýř nebo šikovný ovčácký pes. To proto, aby se jim nic nestalo. A víte, že ovečky nejsou jen bílé? Někdy mají vlnu šedou, hnědou, černou nebo třeba i skvrnitou. Představte si, že ovečky se umí navzájem volat. Každá ovečka má totiž svůj vlastní hlas. Další zajímavostí je, že si ve stádu ovečky vybírají své nejlepší kamarády a pak s nimi tráví nejvíc času. Pasou se spolu, odpočívají vedle sebe a někdy se hladí i hlavou. Když je jejich kamarád pryč, mohou být i smutné. Ovečky jsou totiž společenská a citlivá zvířata.

0: osamělá ovečka. Na jihu Moravy, hodně nízko, vlastně až na samých hranicích, leží městečko Zvířátkov. Je to městečko jako dlaň. Vévodí mu svatý kopeček. Podíváte-li se kousek doleva, uvidíte Turold. Uprostřed městečka, skoro vedle zámku, stojí kozí hrádek. A na zcela opačném konci leží nenápadný kopec, který se jmenuje Šibeník. Byl podzim. Sluníčko ještě krásně svítilo, na trávu padaly zlatavé, rudé i oranžové listy. Dva malí kozlíci, Matyáš a Jeremiáš, si spolu hráli nedaleko kozího hrádku. Běhali, poskakovali, křičeli, pošťuchovali se, jak už to malí bráškové dělají. Když tu se Jeremiáš zarazil a povídá: "Koukej, tam, kdo to je?" "Nevím, ale je moc hezká," šepnul Matyáš a také zpozorněl. Na kraji u cesty postávala malá bílá ovečka. Byla moc hezká. Pozorně si kozlíky prohlížela a pak se představila. "Ahoj, já jsem Betinka. Vy jste bráškové?"
1: "Já jsem Matyáš a tohle je Jeremiáš. A kde bydlíš, Betinko?"
0: Betinka kozlíkům vysvětlila, že bydlí hned kousíček za městem, na kraji kukuřičného pole. Stojí tam malý dřevěný domek.
1: "Já jsem totiž úplně sama a tak mi bývá někdy smutno,"
0: pokyvovala bílou kudrnatou hlavičkou.
1: "Jak to sama?" vyptával se Matyáš. "Prostě nikoho nemám."
0: Jeremiáš se do toho vložil.
1: "Poslouchej, Betinko, nechceš si s námi někdy hrát?"
2: "Moc ráda, ale až zítra, dnes už je pozdě a já nechci jít domů po tmě."
0: Kozlíci se rozloučili.
1: "Tak ahoj, těšíme se na zítra."
2: "Tak ahoj, taky se těším,"
0: zamávala jim Betinka a odcházela ke kukuřičnému poli. Doma na kozím hrádku už je čekala koza Líza a dělala si o své dva kozlíky veliké starosti. Jak uslyšela klapnout vrátka, hned spustila.
1: "To je dost, že jdete. Kde pak jste se tak zdrželi, uličníci?"
2: "Dobrý večer, maminko, my máme novou kamarádku,"
0: volali kozlíci, sotva vstoupili do dveří.
1: "Přeji si, abyste chodili domů včas. A vůbec, od zítřka už ani na krok."
2: "Ale maminko, proč pak nás trestáš? Vždyť jsme se nikde netoulali,"
0: podivil se Matyáš. Koza Líza tedy začala u večeře vyprávět. Na zvířátkovském náměstí u kašny potkala krávu Stračenu. "Vlk Lump se prý vrátil do kraje," povídala paní Stračena. "Všechna zvířátka si musí pečlivě hlídat své domovy a malá zvířátka by vůbec neměla chodit ven samotná a už vůbec nedaleko. Je to nebezpečné."
1: "Však jste už jistě slyšeli, čeho je ten vlk Lump schopen."
0: Jeremiáš se dal do křiku.
2: "Maminko, maminko, to je strašné. My jsme si našli novou kamarádku."
0: Matyáš se přidal.
2: "Je to malá ovečka a jmenuje se Betinka. Maminko, co budeme dělat? Co si sama počne proti vlkovi?"
1: "Jak bychom jí, maminko, pomohli?"
0: mudrovali kozlíci. Koza Líza si v té chvíli rady nevěděla, ale v jedné věci měla jasno. Ráno je moudřejší večera. Půjdou pěkně spát a druhý den se uvidí, co se dá pro malou Betinku udělat. V měsíčním svitu se kolem kozího hrádku mihl temný stín. Vlk Lump se plížil pod okny a vyslechl celý rozhovor.
3: "Vrrr, takže ta ovečka nikoho nemá. Kde pak asi bydlí? Kde pak asi přebývá? Musím to vypátrat, vrrr."

0: Druhý den vyrazila koza Líza do města. A hned na náměstí, zrovna u staré kašny, div do ní nevrazila kráva Stračena. Dobrý den přeju, paní Stračeno, jak se daří? Stračena spustila svůj obvyklý nářek.
1: Dobrý, dobrý, inu jak by se dařilo, jsem už dlouho sama. Děti mi chybí, však víte, někdy je mi tak teskno, že bych až žalem bučela, bú, bú, celé městečko by to slyšelo.
0: Koza Líza dostala báječný nápad. Paní Stračeno, jsem moc ráda, že jsem vás dnes potkala, jestli pak víte o té malé ovečce. Bydlí úplně sama tam za nádražím v kukuřičném poli. Betinka se jmenuje, je také osamělá, podobně jako vy. Stračena pokračovala ve svém nářku, jako by byla hluchá.
1: Bú, bú, bestelátka, to není žádná radost na světě. Jak chybějí děti, i to zvíře snad už ani není zvíře.
0: Koza Líza se nevzdávala. Paní Stračeno, povídám, Betinka, taková maličká ovečka, bé, bé. To pro ní není dobré žít sama, je ještě malá. Však jste mi sama povídala, že se ve městě objevil vlklump, není-liž pravda? Stračena se rozhněvala. Aj, darebák jeden, když si mi celou zahrádku podupal a mléko z díže vypil, je to hladový darmošlap, zloděj a lhář.
2: Ani kráva, ani koza netušili, že je za šplouchající kašnou poslouchají dvě veliké, tmavé, chlupaté uši.
3: Vrr, co to říkali? V kukuřičném poli? To jsem potřeboval vědět.
0: Stračena pokračovala v rozhovoru.
1: Co jste to povídala, paní Lízo, jaká batika?
0: Betinka, Betinka, paní Stračeno, potřebuje, aby se jí někdo ujal. Je úplně sama.
2: Kráva kývala velikou hlavou, až se jí zvonec na krku rozklinkal.
1: Iba, samota je hrozná věc, tak s pánem Bohem, paní Lízo, s pánem Bohem.
2: A vydala se dolů městem.
0: Ach, někdy je to s ní opravdu těžké, ulevila si koza Líza, ale jinak je to dobračka.
2: A spěchala za kozlíky na kozí hrádek.
0: Jméno Betinka však krávě Stračeně vrtalo hlavou celou cestu k domovu. Bylo jí tak smutno, ale přijmout do domu ovečku? Kdyby tak malé telátko, to by se nerozmýšlela. Co pak vůbec někdo ví, jak se vychovávají ovce? Na druhou stranu je to ještě mládě, malé a bezbrané, nemůže zůstat bez pomoci. No což, už ví, co udělá. Půjde se za tím mládětem podívat. Jehně nebo tele, jisté je, že někoho potřebuje. Stračena se vydala na cestu, přestože už byl večer. Ovečka Betinka se ve svém domku už ukládala k spánku. Když tu najednou tuk, tuk, tuk, Betinka se zaradovala. Někdo k ní jde na návštěvu. Možná to budou její noví kamarádi. Zcela bez rozmyslu otevřela dveře a neštěstí bylo hotovo. Vlk lump pafl, chňapl ji do zubů a vytáhl z domečku. Ovečka chtěla volat o pomoc, ale strach jí tak sevřel hrdlo, že nemohla vydat ani hlásku. V tom se na kraji kukuřičného pole objevila kráva Stračena. A teď to vidí. Vlk lump vleče nebohou ovečku pryč. Stračena se rozlobila.
1: Já to věděla, já to tušila, ty zloději jeden, to bys chtěl ukradnout jehňátko.
2: Stračena dusala proti vlkovi a zavelela.
1: Hned ji pusť, lumpe, chceš, abych tě nabrala na rohy?
2: To vlk lump tedy nechtěl. On zas tak velký hrdina nebyl. Pustil malou ovečku, vzal nohy na ramena a pelášil pryč směrem k šibeňku.
1: Pomoc, křičel vlk, kdo pak kdy viděl tak velikou krávu, zachraňte mě.
2: Zbyl po něm jen oblak prachu nad kukuřičným polem. A jak to bylo dál? Stračena se Betinky ujala a vzala ji k sobě. Když oni začala pečovat, zblížili se a Betinku si zamilovala. Malé jehňátko by už za nic na světě nevyměnila. A k tomu navíc získala dobrou přítelkyni. Kozu Lízu. Ptáte se, co vlkomp? Usadil se v lesíku pod Zvířátkovem, na tom kopci Šibeníku. Vymyslel ještě mnoho lumpáren, ale o tom zase až příště.

Dobrý den, děti. Zvu vás na další návštěvu do zvířecí školky. Dneska se ale budeme raději držet pěkně při zemi. Nebudeme vstupovat ani do rybníka, ani do moře a už vůbec ne do mraku. Podíváme se totiž přímo na louku. Ale stejně si raději přidržte čepice. Přidržte si čepice a hop! Už jsme ve zvířecí školce.

Je, tady je ale krásně. No to je moc dobře, že jsme šli dneska sem na louku. Je tady heboučká travička, plno ptáčků, zpěváčků a určitě sem přijde nějaké zvířátko. Jejda, ještě máme ale chvilku čas. Jsme tady dneska docela brzičko. Tak víte co, vyzkoušíme, jak se v takové travičce dá sedět. Nebo dokonce i lepší.

0: Jejda, to se pěkně poslouchá.
1: Au, ale teď někdo mě kousnul do ucha, no taková nehoráznost.
2: Bé, bé. Promiň mi to, Zuzko.
0: Já opravdu nerada. Vůbec jsem tě v té trávě neviděla.
2: Víš, já miluju pampelišky a ty v nich zrovna ležíš.
0: No tak jsem jedla a jedla, že jsem si tě ani nevšimla.
3: Tak dobře, ale vlastně se nic nestalo. Ucho mám naštěstí celé a vůbec už vstanu, ať se tak v té trávě neválím.
2: No, to je dobrý nápad. Bé. Protože když se lidé moc po trávě válejí, celou námi poválejí a to se potom hůř okusuje.
3: No jejda, tak promiň, to já se jen oklepu, sednu si tady na bobek a už se nebudu tak povalovat. Ono stejně je hezčí, když ta tráva hezky stojí a kytky v ní svítí jako lampionky, no, než když jsou takové poválené.
0: No, tak vidíš, to se nám bude líbit oběma. Ale jednou, víš, jsem se tak zakoukala do těch pampelišek, když já je tak miluju, že jsem jedla a jedla, až jsem se šla z cesty a dokonce jsem se vzdálila i od stáda.
3: Od jakého stáda?
0: No, my ovce máme nejraději, když jsme pěkně pohromadě. Hlídá nás vždy pastýř. A vodí nás na ta nejlepší místečka, kde jsou největší ovčí pochoutky. No podívej, tamhle je to moje stádo.
3: Jejda, to je ale velikánské stádo.
2: Ano, ano, je nás rovných 100. Bé.
3: 100 oveček? No to je ale hrozně moc. To vás všechny ten pastýř ohlídá.
2: No ono... Stará se o nás. Vždycky počítá, jestli jsme všechny.
1: Ale dneska mě to opravdu chutná.
3: No, ovečko, ale počkej. Nejsi už zase příliš daleko od stáda.
2: Já vím, ale když ono je to tak lákavé.
3: No, já jen, že se stalo, že to s jednou ovečkou málem skončilo špatně, když se chovala stejně jako ty.
2: Přejedla se, že... A bolelo jí potom bříško. Oje, to já znám.
3: Ne, ne, to ne. Ale ztratila se.
2: Ona se ztratila?
3: Ano, ztratila.
0: Byla daleko od stáda?
3: Ano, až tak daleko, že ani do večera nebyla doma.
2: Ona nebyla doma? Co dělala? Bé, našla si jinou pastvu? To ona mohla jíst i v noci? Bé, to muselo být bezva.
3: No, to si jenom myslíš, že to bylo prima. Ve skutečnosti to byla hrůza. Víš, nejprve to vypadalo dobře. Mohla jít kam chtěla, ale potom se objevil vlk, který chtěl sežrat. A jak mu utíkala... Spadla do propasti.
2: Bé, ne, tak to ne. To je lepší být hezky doma, u pastýře se stádem. A Zuzko, jak to s ní dopadlo?
3: No, naštěstí měla opravdu dobrého pastýře, který i v noci ve tmě šel a našel ji.
2: A jak věděl, kde ji má hledat?
3: No to víš, šel, hledal a ona volala o pomoc, a když ji uslyšel, tak ji potom také snadněji našel.
2: To bylo dobře, že volala o pomoc. Bé, to já taky umím. Bé.

0: co jí ten pastýř řekl, když ji našel? Nehuboval ji?
1: Víš co, byl tak rád, že ji našel, že ani ne. Vzal ji na ramena a doma ji ošetřil. A potom dokonce uspořádal hostinu na oslavu a pozval všechny sousedy, aby se s ním radovali, že našel ztracenou ovečku.
0: Bé, to byl teda opravdu ohromný pastýř. Ale stejně raději si dám pozor, abych se nestratila. Ale vůbec, vy lidi máte taky nějakého pastýře?
1: My máme taky vlastně takového pastýře.
0: A kde je? Nikde ho nevidím.
1: No, on je teď v nebeském království. Tady není teď očima vidět, ale je tady. A stará se o nás, chrání nás a zná nás. Každého člověka zná jménem a dokonce má spočítány i vlasy na naší hlavě. To je co? To váš pastýř určitě neví, kolik chlupů v srsti máte vy ovečky.
0: No, náš pastýř je sice dobrý, ale tohle teda asi fakt neví. Bé, to máte teda vy lidi. Dobrý. A znáte vy jeho jméno?
1: Ano, jmenuje se Ježíš. V Biblii je napsané, že sám o sobě řekl, já jsem ten dobrý pastýř.
0: A kde je vás víc? Máš ty nějaké stádo, do kterého patříš?
1: No víš, všichni, kdo mají Ježíše za pastýře, patří do jeho stáda. A ať už jsme kdekoliv, on o nás ví. A takové stádo lidských oveček se jmenuje církev.
0: Aha, be, tak to jsem ještě neslyšela. A vůbec, co kdyby se Ježíši někdo ztratil, podobně jako ta neposlušná ovečka? Mohlo by se to vám lidem taky stát?
1: To ví, že mohlo. Taky jsou lidé, kteří se zapomenou, dělají věci, které by neměli a jdou si životem, jsou cestou bez Ježíše.
0: A taky jim hrozí nebezpečí?
1: No jej.
0: Bé, sežeruje vlk, bé.
1: Ne, vlk zrovna ne, ale jeden velký nepřítel. Ďábel je chce připravit o život.
0: A co váš dobrý pastýř? Pomůže jim nějak?
1: Ano, tak jako v tom příběhu o ovečce, hledá každého člověka a poslouchá, jestli volá někdo o pomoc. V Biblii je napsáno, že je tak dobrý, že dal celý svůj život pro lidi. Sám se vzdal svého pohodlí i života, raději strádal. Jen všechno pro ty lidské ovečky, aby jim dal to nejlepší, to nejcennější. A tím je život věčný. Čeká, kdy se ozve hlas ztracené lidské ovečky, aby ji mohl zachránit.
0: A potom ji zachrání?
1: No to ví, že ano. Když někdo poprosí a zavolá Ježíše na pomoc, tak určitě mu pomůže. A dá mu život věčný.
0: No to je ale náramně jednoduché, bé.
1: No, vypadá to jednoduše. Ale je to velké rozhodnutí. Mít Ježíše za pastýře je velká věc. Kdo ho poslouchá a nechá se jim vést, toho čeká krásný a naplněný věčný život.

0: ale nemysli si. Jsou i tací lidé, kteří ještě nepochopili, že právě pastýře Ježíše potřebují. A nebo se jim nechce ho poslouchat.
1: No to je ale vážně nerozumné. Bé. Ať si takové lidské ovečky dají pozor, aby nedopadly špatně. Mohlo by se jim stát, že kdyby se přihodilo to nejhorší, že už by nestačili zavolat a konec by byl smutný. Bé.
0: Ano, to by bylo smutné. Ale já bych všem lidem i dětem přála, aby udělali to, co ta ovečka z našeho příběhu. Pokud chtějí být zachráněni a věčně žít, musí zavolat Ježíše na pomoc. I když ho očima nevidí, mohou věřit, že je slyší.
1: No to je pravda. Já kolikrát taky pastýře nevidím, ale jenom zabečím, bé, bé, když potřebuji pomoc. No to dá rozum.

0: No, a když lidé zavolají, mohou se těšit, že jednou v nebi i toho dobrého pastýře Ježíše uvidí na vlastní oči.
1: No to já být vámi, tak se na to těším. Ale Zuzko, když už nějakou tu lidskou ovečku Ježíš zachrání, tak co potom dělá?
0: Taky slaví. Představ si, jaká to musí být oslava. V nebi, víš, u Boha v nebeském království, tam, kde je teď i Ježíš, jsou i andělé. A ti se všichni radují, když nějaká ovečka lituje toho, že neposlechla a zatoulala se a prosí Ježíše o pomoc. Ti se, panečku, hodně z toho radují.
1: Tam teda musí být radost. Bé, bé. No to já jsem takovou velikou radost asi ještě nezažila. Ale určitě je to krásné. Bé.
0: To jo. To je jako když děti třeba ztratí nějakou nejoblíbenější hračku a potom ji najdou. Tak se taky radují a všem to ukazují a říkají, jaké je to ohromné, že si s ní mohou zase hrát. Stejně tak se raduje celé nebe.

0: Zuzko, tak já ti děkuji za písničky i povídání. A já teda raději půjdu blíž k našemu pastýři, ať se nestratím. Bé. A ty se drž zase toho svého a vždycky Ježíše poslouchej.
1: Tak dobře. A měj se hezky.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Bé. Bé.

0: Bůh se o nás stará. Bůh nás má opravdu moc rád. Ukázal nám svou velikou lásku tak, že dal svého milovaného syna, Ježíše, aby za nás umřel. A když nás má tolik rád, to se o nás jistě bude pořád starat, nebo ne? V Bibli je napsáno, že bude. Bible říká, že ať se děje cokoliv, on se o nás vždycky stará. Ve dne, v noci, každý den a každou dlouhou noc na nás Bůh dává pozor. Byl jednou jeden chlapec, jmenoval se David, a ten pásl ovce. Když vyrostl, stal se velikým králem. Už jste o něm slyšeli? David měl rád Boha a věděl, že také Bůh má rád jeho. David napsal řadu žalmů, jsou to takové písně o Bohu. Některé z nich máme dnes v Bibli. Jedna z nich je o pastýři a o ovečkách. Když byl David pastýřem, staral se o své ovečky velmi dobře, hledal pro ně dobrou trávu, vodil je k čisté vodě, aby se mohli napít. Když slunce moc pálilo, nalezl jim nějaké stinné místo, aby si tam odpočinuli. A celou tu dobu na ně dával pozor. Dával pozor, aby žádné jehňátko nespadlo ze skály nebo si jinak neublížilo. Dával pozor, aby mu medvěd nebo lev žádnou ovečku neodnesl. Než se setmělo, dovedl všechny ovečky do ovčína. Tam jim bylo teplo a byli v bezpečí. Pak si David lehl na práh, aby se žádné zvíře nedostalo v noci dovnitř a ovečkám neublížilo. David byl velmi dobrý pastýř. Když mu nějaké zvíře chtělo ovečku roztrhat, zápasil o ní na život a na smrt. Když David vzpomínal, jak se staral o své ovečky, myslel přitom na to, jak se o ty své stará Hospodin. A proto napsal žalm o Hospodinu, který se stará o své ovečky. David věděl, že on také patří mezi boží ovečky. A věděl, že Hospodin je opravdu dobrý pastýř. Jednoho dne řekl i Ježíš svým učedníkům, já jsem ten dobrý pastýř. Ano, pán Ježíš je skutečně velmi dobrý pastýř, ten nejlepší ze všech. Dává na nás pozor ve dne, v noci, dokonce ani nechodí spát. A kdo pak jsou Ježíšovi ovečky, jestli pak to víte? Správně, Ježíšovi ovečky to je všechen boží lid, všichni křesťané. Ježíš se o ně stará právě tak, jako se David staral o své ovečky. Kluci a holčičky jsou v tom Ježíšově stádu jako jehňátka. Ježíš je má rád. Dává na ně zvlášť pozor, právě jako David na ta svá jehňátka. Bůh nás má rád. On se o nás stará. Když budeme mít pořád na paměti, že nás má rád, budeme se radovat, i když budeme nemocní. Budeme se radovat, i když přijde nějaké trápení. Budeme se také radovat, až přijde čas, abychom umřeli a šli do nebe. Tam svého dobrého pastýře uvidíme. Přečtěme si teď tu Davidovu píseň o našem pastýři.
1: Můžeme si přečíst žalm 23. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou si ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků. Hlavu mi olejem potíráš. Kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Pojďme si povídat. co znamenají slova nebudu mít nedostatek. A co znamená poslední řádek tohoto žalmu? Jednou bychom se tenhle žalm měli naučit celý. Dnes bychom se mohli naučit aspoň první řádku. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Tohle je večerní modlitba k našemu dobrému pastýři. Pastýři můj, prosím pěkně, chraň mě teď, až půjdu spát. V rukou drž své malé jehně, ať se nemám čeho bát. Amen.

0: Ovečka z Jasenky.
1: Hloupá ohrada,
0: zabečila ovečka Vlnka, když se jí opět nepodařilo prolézt mezi dvěma trámky dřevěné ohrady.
1: Ten pastýř nás nemá rád, když nás tady zavřel,
0: pokračovala.
2: Bé, ne, tak to určitě není,
0: přerušila ji její kamarádka Kudrlinka.
2: Já si myslím, že ta ohrada je dobrá věc. Tady jsme v bezpečí.
1: V bezpečí, v bezpečí. Spíše jako ve vězení to je,
0: brblala Vlnka.
1: Tam venku, jo, tam venku, tam je pravý život.
0: Za nějaký čas po tomto rozhovoru navštívila zahradu na Jasence, kde se v ohradě pásla Vlnka a Kudrlinka, mladá rodina. Dětem se moc líbilo se na ovečky dívat, hladit je a taky si hrát s vrátky. Když společně odcházeli, nikdo si na neštěstí nevšiml, že vrátka zůstala nedovřená. Nikdo si nevšiml? Nebyla to tak docela pravda, protože Vlnka si toho všimla. Čekala, dokud rodina nezmizela za obzorem a už drkala do vrátek.
1: Sláva, cesta do světa je volná,
0: zajásala.
1: Kudrlinko, pojď se mnou do světa,
0: lákala svou kamarádku.
2: Já zůstanu raději tady, pokud chceš, běž sama.
0: A tak Vlnka vyrazila. Tráva venku se jí zdála zelenější než v ohradě, keře se dali volně ožírat. Prostě paráda. Nejvíce ji ale lákala ta veliká stavba. Byla zvědavá, jak zblízka vypadá jeřáb, který každý den okukovala. Takže až se napásla, rozběhla se přímo k němu.
1: Je, co se to děje?
0: Zakřičela.
1: Bé, ne, díra, au, au, bé, bé, bé.
0: Vlnka si vůbec nevšimla veliké jámy a tak se do ní skutálela, div, že si nohy nezlámala. Chtěla se vyškrábat ven, ale nedařilo se jí to. Za chvíli byla akorát špinavá, ale pořád v díře.
1: Co budu dělat? Jak se dostanu ven?
0: Pomyslela si.
1: Nakonec s tou ohradou má možná Kudrlinka pravdu.
0: Chvíli ještě žalostně bečela, ale počase to vzdala. Začalo se stmívat a Vlnka ronila první slzy.
3: Vlnko! Vlnko!
0: Uslyšela najednou známý hlas.
1: Bé, bé, tady jsem!
0: Křičela ze všech sil. Za chvíli se nad okrajem jámy objevila známá hlava. Byl to pastýř, který šel dát ovečkám čerstvou vodu, jako to dělal každý večer.
3: Jsem rád, že jsi naživu. Zaběhnu pro žebřík a vytáhnu tě ven.
0: Zavolal a zmizel. Vlnka se nemohla dočkat, až se zase objeví. Netrvalo to dlouho a do jámy vklouzl žebřík. A po něm se běhl pastýř a vzal Vlnku do náruče.
3: Jsi v pořádku? Ptal se.
1: Bé, jo, jsem. Děkuji. Promiň, že jsem utekla.
0: Pastýř Vlnku pohladil po hlavě a mile řekl.
3: Hlavně, že to dobře dopadlo. Úplně jsem se vylekal, když jsem uviděl otevřená vrátka a jen jednu ovečku. Musíš mít žízeň, tak honem pojďme.
0: Pastýř vynesl Vlnku nahoru, vytáhl žebřík, dal si ho na rameno a společně se vydali zpět k ohradě.

0: Bé, jsem ráda, že tě vidím.
1: Volala na ní už z dálky Kudrlinka a běžela jí naproti. Obě ovečky se objaly a pak už Vlnka utíkala ke kbelíku s vodou, neboť z toho bečení v jámě jí pořádně vyschlo v krku. Jak lahodná chuť to byla. Mňam. Večer před spaním povídá Vlnka Kudrlince.
2: Měla jsi pravdu, pastýř nás má opravdu rád. I ta ohrada, přestože nás omezuje, je nakonec pro naše dobro.
1: Ale Kudrlinka ji už neslyšela, protože spala.

Ovečka Nina. Byl krásný letní den a pod hradem se pásly ovečky. Na louce, kde žili, byla chutná travička. Přesto ovečky nikdy neváhaly ochutnat trávu, kterou jim o kus dál u plotu trhali děti, když šli kolem. Mezi ovečkami žilo i několik jehňátek a mezi ně patřila i Nina. Jednoho dne na louku jako každý den přijel farmář, aby doplnil zvířátkům vodu na pití. Nepřijel však sám, ale ještě s jedním mužem. Ten vytáhl z auta strojek, který vydával divné zvuky, a začal ovečky zbavovat vlny. Malá jehňátka nikdy nic takového ještě neviděla. Nechápala, co se děje a proč farmář dovolil jejich maminkám oholit chundalatou vlnu. Když pánové odjeli, přišla vystrašená Nina k mamince a zeptala se jí: Maminko, proč ti pánové vzali tvoji vlnu? Bolelo tě to? Nina se tázavě podívala na maminku. Ale ne, Nino, nebolelo. Čas od času nám ovečkám vlnu oholí, ale ona nám zase brzy doroste nová. Z vlny pak lidé mají užitek. Oni ji snad chtějí také nosit jako my? Proč si lidé chtějí hrát na ovečky? Zakroutila nechápavě hlavičkou Nina. Lidé vlnu vyperou, vyčistí a pak z ní předou vlákna. Z nich potom pletou nebo háčkují čepice, svetry, teplé ponožky. Nině zasvítili oči. Takže jsme vlastně hodně užitečná zvířata. Ano, Nino, to jsme, usmála se maminka.

Byla jedna ovce, dělala si, co chce. Když šlo stádo k potoku, ona lezla z příkopu. Všude byla poslední. Jednou, takhle k poledni, ovčácký pes štěká. Hav, ovečka je v houštinách. Pastýř pátral do noci, našel ji až k půlnoci. Zřítila se do rokle, tělo měla promoklé. Vytáhli ji ubohou, sotva stála na nohou. Pojď, tulačko, k ostatním. Hlavu kloní a jde s ním. Smutně stojí u vrátek. Budou mě chtít naspátek. Že to bylo dobré stádo, přijalo ji k sobě rádo. Už je mezi svými zase, na louce se hezky pase, teď si dává dobrý pozor. Dosvědčí to náš pes Azor. To byla hezká básnička, co? A teď vám přečtu něco jiného. Schválně, jestli poznáte, odkud to je. Co myslíte? Kdyby nějaký člověk měl 100 ovcí a jedna z nich by zabloudila. Nenechá těch 99 na horách a nepůjde hledat tu bloudící? A když ji konečně najde, amen říkám vám, že se z ní raduje víc než z těch 99, které nezabloudily. Tohle řekl Ježíš a my to máme zapsané v Bibli, v Matoušově evangeliu. Mějte se krásně, děti. Ahoj!

0: Končí ovečkové korálky, které pro vás připravovala Klárka Litterová. Reprízu tohoto pořadu naladíte v úterý po 17. hodině.
1: Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
2: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Je za námi už 14 hodin ze soboty 22. srpna. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví a hezké odpoledne přeje Kateřina Hodecová. Jestli máte takovou pozdnější siestičku po obědě a odpočíváte, zvu vás k poslechu relace Večer pod lampou, ve které se pročítáme jednotlivými kapitolami knihy Davida Louly České studny a nebo Hloubání o české identitě. Vyšla v roce 2011 ve vydavatelství Samuel. V minulých kapitolách už jsme prošli 10 pomyslných studní zasypaných zapomněním a je nejvyšší čas je začít znovu hloubit. Čtou Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.

0: České studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 11. Studna svobody.
1: Duch je tím pánem. Kde je duch páně, tam je svoboda. Druhý list Korinským, 3. kapitola, 17. verš. Ježíš řekl, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8. kapitola, 32. verš. Jste svobodní, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci boží. První list Petrův, 2. kapitola, 16. verš.
0: Listina základních práv a svobod dnes zaručuje svobodu každému občanu České republiky. Stát zaručuje občanům svobodu osobní, svobodu pohybu, svobodu myšlení, svědomí i náboženského vyznání. Právo svobodně se sdružovat je zaručeno stejně jako svoboda projevu. V oblasti náboženského přesvědčení listina i ústava zajišťují velkou svobodu.
1: Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru, buď sám nebo společně s jinými, soukromně nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadů.
0: Policie, soudy i soud ústavní dbají o to, aby tato práva a svobody mohl každý využívat. Lze říci, že v české historii neměli obyvatelé nikdy tolik svobod jako od roku 1989, snad s výjimkou první republiky, kdy však země byla zmítaná antisemitismem a mnohými předsudky vůči národnostním menšinám. Po druhé světové válce za vlády komunistů byly sice tyto svobody deklarovány, avšak ve skutečnosti nezachovávány. Ve prospěch celku, státu, byla svoboda utlačovat svědomí, přesvědčení, náboženské vyznání i omezovat svobodný projev či sdružování se. Jedna věc je, co občanům zaručuje zákon, a druhá, zda skutečně svobodní jsou. Od sametové revoluce máme vnější svobodu, ale jsme skutečně svobodní? Po této něžné revoluci se u nás hodně mluvilo a psalo o tom, zda budeme umět s nově nalezenou svobodou zacházet. Existuje totiž jakýsi syndrom exodu, nebo jinými slovy duch otroctví, který se projevuje u národů, jež dlouhý čas žili pod nadvládou jiných národů nebo jimi byli zatročeni. Když Bůh vyvedl Izraelce z egyptského otroctví, byli svobodní. Navenek. Dalších 40 let trvalo Bohu, než Izraelce osvobodil od ducha otroctví, útlaku, a mohl jim svěřit zaslíbenou zemi. Ti Židé byli svobodní, ale smýšleli jako otroci. Neuměli žít svobodně, báli se svobodně myslet, svobodně jednat, nést odpovědnost za svůj život a svá rozhodnutí. Báli se Bohu důvěřovat a pověsit se na něj, protože jim to duch otroctví nedovolil. Podezírali Boha z toho, že je z Egypta vyvedl jen proto, aby je umořil na poušti hlady. Jednoduše, Boha měli jen za dalšího faraona, který nad nimi chce krutě vládnout. Strach, nedůvěra, podezírání, přetvářka, lež, vzpůrnost, závist a nepřejícnost i neschopnost nést odpovědnost a autoritu, to jsou vlastnosti lidu, který žije pod duchem otroctví. Tento charakter se nezmění změnou politického systému nebo ústavním prohlášením. Český národ žil 300 let pod krušnou nadvládou Habsburků. Počítáme-li to od prohrané bitvy na Bílé hoře po vznik samostatného státu, tedy v letech 1620 až 1918. Bylo to období národnostního i duchovního útlaku. Čechům byla vnucena katolická víra jako jediná správná. Potlačení svědomí a přesvědčení vedlo českého člověka k postupné vnitřní proměně. Ze sebevědomého, pevného, zodpovědného Čecha se časem stává nejistý, podezíravý a podlézavý Čech, kličkující mezi zákony, utíkající před osobní odpovědností, uhánějící mezi překážkami za svým osobním prospěchem. Možná inteligentní, možná šikovný a schopný, dobrý voják Švejk, přetvářkou bojující ne za pravdu, ale za vlastní zisk. Publicista Smetana podává přesný a výstižný popis dnešního českého člověka ve vztahu k hrdinům.
1: Hrdina v Čechách užije těžkostí mnohonásobně víc než kdekoliv jinde, neboť se proti němu postaví dřív nebo později záludná malichernost a závist. Tahle závist je u nás rubem popularity. Hrdý, upřímný a pravdivý člověk je v Čechách lidem trnem v oku, ať je politik, podnikatel nebo umělec. Demokratické cítění se u nás už odpradávna zvrhlo v jakési rovnostářství, které nesnáší autority, neuznává odpovědnost, všechno rozleptává pochybnostmi a pomluvami. Jakoby lidé u nás nevěřili, že velikost je skutečnou velikostí, ušlechtilost ušlechtilostí, pravda pravdou. A v českém politickém i společenském životě se to tradičně projevuje mimořádnou nesvorností, přímo hašteřivostí a nesnášenlivostí, sobeckým handrkováním, a to i v těch chvílích, kdyby bylo mnohem užitečnější táhnout za jeden provaz. Dokud se u nás hrdina nepromění v mučedníka, národ není spokojen.
0: Jak je vidět, svoboda není dána vnějšími podmínkami. Je možné žít v ideálních podmínkách ke svobodě a přitom být otrokem. A naopak je možné být otrokem a přitom žít svobodně. Vždyť Kristus řekl skrze apoštola Pavla:
1: koho pán povolal jako otroka, má v pánu svobodu. Koho pán povolal jako svobodného, je v poddanství Kristově.
0: O jaké svobodě se zde mluví? Jaká svoboda může být uprostřed otroctví? Existuje snad nějaká svoboda ducha, vnitřního člověka? Pakliže ano, jak se to projeví? Žili v Čechách lidé takto svobodní? Jistě, že ano. Byli to naši otcové, jenž pili ze studny svobody a osvobodili České království z nadvlády hříchu.

Mistr Jan Hus dozajista rozuměl svobodě jinak než my nyní. Ano, Hus bojoval za svobodu svědomí, ale jaksi nepřímo, tím, že absolutně nadřadil zákon boží, Bibli, řádům a zákonům církve i světské moci. Ale jaká pak to byla svoboda, když v zápětí zavázal věřícího odpovědností vůči Bohu a jeho řádu? Jenže právě v tom viděl Hus skutečnou svobodu. Člověk je osvobozen z falešných závazků lidem a církvi, aby mohl svobodně sloužit Bohu dle svého svědomí a poznání. Hus byl přesvědčen, že zachovávání božích příkazů člověka neomezuje v dobrém, ale naopak naplňuje ho radostí, pokojem, poskytuje mu identitu, smysl i bezpečí. Vždyť právě proto byl člověk stvořen, aby žil s Bohem ve vztahu lásky a poslušnosti. Hus zápasí za svobodu slova tím, že káže Čechům pravdu v jejich vlastním jazyce. Vystupuje na obhajobu rovnosti lidí tím, že podává kalich krve Kristovi i laikům, ač je to v ten čas výsadou pouze kněží. Milý Jan tím především sleduje, jak jinak, aby naplnil Boží slovo. Svobodu myšlení zastává Hus tím, že podporuje, aby lidé sami četli Bibli a přemýšleli o tom, co čtou. Nepřijímali slepě to, co se jim skazatelem předkládá, ale sami to srovnávali s písmem a oddělovali pravdu od lži. Též se staví za svobodu shromažďovací. Když je mu zakázáno kázat v Betlémě, milý Hus si z toho nic nedělá a svobodně ve své práci pokračuje. Český univerzitní mistr odhodlaně hájí tyto svobody i tváří v tvář smrti ve Shromáždění národů v Kostnici. Husova smrt vyvolala v Čechách bouři husitské revoluce. Husité svůj program zhrnuli do 4 pražských artikulů, které předložili na sněmu v Bazileji roku 1432 a obhájili je tam. O co jim tedy šlo? O 4 svobody, totiž za prvé, aby slovo boží bylo po království českém svobodně a bez překážky kázáno v každém jazyce. Za druhé, aby svátost oltářní pod obojí způsobou, totiž chleba a vína, všem věrným křesťanům, jimž hřích smrtelný nepřekáží, svobodně byla podávána. Za třetí, aby kněžstvo po svěcku nepanovalo, to znamená, aby kněží světskou mocí neutiskovali poddané, aby se vzdali, nebo aby jim bylo zabaveno bohatství i majetky a kněží se navrátili k apoštolské prostotě. Za čtvrté, aby všichni hříchové smrtelní a zvláště zjevní a jiní neřádové zákonu božímu odporní byli v každém stavu, řádně a rozumně od těch, kterým to přísluší, stavování a potírání. To znamená svobodu světské moci trestati zjevné hříšníky podle zákona božího. Z těchto 4 bodů je vidět, že si mnozí husité cenili duchovní svobody více nežli vnější a že jejich hlavním nepřítelem není papež a katolická strana, ale jejich vlastní hřích. Brzy jim však ze 4 článků zůstal v praxi pouze jeden, a to kalich. Nakonec se i z něj časem stala pouhá forma a ta tam byla touha po krvi Kristově, která má moc očistit hřích. Český národ se opět ocitl v otroctví ducha, v temnotě.

0: Různé skupiny, dá se říci sekty, si svoji svobodu hájily. Zrodila se jednota bratrská, která utekla před světem do Kunwaldu. Více než po svobodě občanské prahla po svobodě od bohatství, moci a násilí. Bratři chtěli mít svobodu žít tichým životem v ústraní podle Ježíšova příkladu a učení. Na obvinění, že svým odtržením se od utrakvistů působí škodu a potupu království, namítají, že jim svědomí nedovoluje, aby si nechali sloužit od zlých, hříšných kněží, neboť Pán Ježíš řekl, že když slepý vede slepého, oba padnou do jámy. Naléhají na krále, aby jim dal alespoň takovou svobodu, jakou mají Židé v království trpění. Po smrti Jiřího z Poděbrad měla jednota víceméně klid, takže se rozvinula do krásné a ušlechtilé podoby. Zdá se, že dokud jednota zachovávala vnitřní svobodu od hříchu, dopřával jí Pán prostoru i navenek, a to i bez přispění světské moci a meče. Jakmile jednota podlehla hříchu a nechala se jim zotročit, přišel v zápětí i útlak vnější. Pán dává půdu k životu tomu, co je z něj. A každou rostlinu, kterou nezasadil jeho nebeský otec, vytrhává i z kořeny. O některých je však napsáno, že jich svět nebyl hoden, vyděděl je a oni bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země. Slabá vláda Jagellonců umožnila velký rozvoj jednoty bratrské, ale co víc, z Českého království se stala jediná země v Evropě, kde byla, ač nedokonalá, svoboda vyznání a tolerance náboženských přesvědčení. Žili zde vedle sebe poměrně v pokoji katolíci, utrakvisté, Židé i jednota bratrská. Do země přicházeli všude pronásledovaní valdenští a novokřtěnci, ti postupně splývali s jednotou. Na přelomu 16. a 17. století začala jednota vadnout a schnout. Navenek byla dobře zajištěná, měla majetky, ochranu šlechticů, sjednotila se s utrakvisty a tak dál. Duchovně byla vlažná, malátná, srdce bylo pomaleji, ztratila se ostražitost. Krev byla otrávená jedem hříchu. Praha v době rudolfínské se stala centrem okultismu v Evropě. Okultní prvky se dostávaly i do jednoty. Duch okultismu se projevuje silnou touhou pomoci a nadvládě a kdokoliv se mu otevře, podlehne jeho otroctví. K trůnu se dostává silně prokatolický Ferdinand II. Habsburský. Češi si volí vzdorokrále Fridricha Falckého a bratřím nastává vážné dilema. Mohou jít do povstání proti králi nebo ne? Karel starší ze Žerotína neváhal dříve vypovědět poslušnost Rudolfovi II. A zvolit na Moravě za krále Matyáše. Nyní váhá. Jiný bratrský šlechtic a diplomat Václav Budovec z Budova zachoval Rudolfovi věrnost. Vymohl na něm majestát, zaručující bratřím svobodu a rovnost dokonce i s katolíky. Nyní volá do zbraně, ač ví, že povstání je Bohu nemilé. V dopise Žerotínovi Budovec píše s naléhavostí, aby se moravské stavy přidali k českým a šli do boje za svobodu.
1: Neboť králům, překračujícím hranice svého povolání a samozřejmě si přivlastňujícím žezlo boží, aby se, když ne sami, tedy prostřednictvím druhých, zmocnili vlády nad svědomím. Bůh obvykle nejen jejich žezla ohrozí, ale vymění je. Těm pak, kteří zmoudří a užívají křesťanské mírnosti, tatáž ohrožená žezla upevní a odňatá vrátí.
0: V tom chtěli české stavy Bohu trochu pomoci, ale Bůh s nimi nebyl.

0: Následky byly hrozné. Ferdinand II. Zavedl vládu teroru, oloupil zemi o všechna práva i svobody. Veden svými rádci, jezuity, znásilnil svědomí 9/10 obyvatel království, jenž byli nekatolíky. Jezuité na Ferdinanda tlačí a poučují ho.
1: Vaše milost jest povinna očistit království od kacířství, bludu a lidí je provozujících a rozšiřujících. Kacíři právě proto, že jsou kacíři, jsou hrdi, příliš zaujati sami sebou, stavějí své mínění vysoko nad soud církve, tak vysoko, že nemohou než strachem být přivedeni, aby poslouchali kazatelů pravověrných. Strach, vzbuzený mocí královskou, připravuje oddanost a poslušnost. V přírodě vše se povznáší znenáhla k dobru, zpočátku tělesnost, pak duch, zpočátku bázeň a úzkost, pak láska k pravdě a Bohu.
0: Jaká lež! Z písma vyplývá pravý opak. Nejprve láska a pak poddanost s poslušností. Nejprve duch a poté tělo. Ale jezuité se nestydí apelovat na moc císařskou, aby strachem před ní lidé zapřeli víru i Krista. Roku 1624 je vydáno nařízení, které zakazuje každou víru, kromě katolické. Šlechta má několik týdnů na prodej majetků a musí odejít do vyhnanství, chce-li zachovat víru. Měšťané jsou týráni vojskem, zastrašováni, nekatolíci nesmí provozovat řemesla, nakupovat majetky, ani nesmí držet úřady. Konšilé jsou vybíráni pouze z lidí nemajetných, bez vlastního přesvědčení. Sňatky, křty a jiné obřady smí uzavírat pouze katolíci. Děti musí povinně docházet do katolických jezuitských škol. Měna je devalvována, nastává státní bankrot. Povstává duch otroctví. Lidé jsou vedeni k udavačství, zavedena je všeobecná kontrola. Jsou zavedeny cedulky, které se povinně odevzdávají kostelníkům po mši. Stát sleduje, kdo se ještě drží staré víry. Roku 1627 je vydáno obnovené zřízení zemské, které ruší svobody země i práva stavů ve prospěch habsburského absolutismu. Nekatoličtí kněží jsou ze země vyhnáni. V době všudy přítomného zmatku se dějí mnohé krádeže, vraždy a znásilnění. Přichází mor a hlad. Města jsou vylidněná na polovinu. Jezuité zavádí procesí k různým místům a svědcům. Pompézní manifestační pochody s hudbou, zpěvem a maškarami mají dokázat vítězství jediné pravé víry. Na závěr procesí se pálí kacířské knihy i Bible. Předvádění této barokní nádhery má přesvědčit nerozhodná srdce o tom, že se mýlí ve své víře. Není přece možné, aby jedinec měl pravdu a celá církev katolická se mýlila. Silný útlak vedl 10 000 lidí k emigraci, jiné k přetvářce, další k zoufalství. Mnozí míní, že je zde počátek ateismu v Čechách. Ateisté jsou prý husité, jenž ukrývali svoji víru, až ji ztratili úplně. Našli se i tací, kteří zvítězili nad zlým pro krev Beránkovu a slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Nezapřeli Krista a jeho slovo, protože se naučili pít ze studny svobody. Oni byli svobodní. Jak se jejich svoboda projevovala? Každý, kdo je v Kristu svobodný, je radostného, pevného, přímého, odvážného ducha. Nebojí se mluvit pravdu, nebojí se lidí, nebojí se odpovědnosti, nebojí se autority, která je mu svěřena. Je přející a důvěřivý. Ať se děje cokoliv. Jeho láska vydrží, jeho láska věří, jeho láska má naději, jeho láska vytrvá. Celých 160 let do vydání tolerančního patentu císařem Josefem II. V roce 1781 odcházeli bohatí i chudí z Českého království za svobodou. Byli svobodní. Pro Ježíše dokázali opustit všechno – majetky, statky, postavení, živnosti, vztahy, vlast a mnohdy i ty nejmilejší. Odešli kvůli svědomí, nemohli už déle s tou přetvářkou zapírat Krista. To je ta touha české duše po svobodě. V takových chvílích je svoboda vzácnější nad všechny poklady světa.

0: Pohleďme do jedné duše hladovějící po Bohu roku 1731.
1: Tu mě tak bývalo, popatřil-li jsem k nebi vzhůru anebo na něco na zemi dole, všecko mne jen soudilo. Když jsem v epištolách četl o církvích, o věřících a spasitele milujících, ohlížel jsem se v úkol. Myslel jsem sám v sobě, nikdež jsem nic tomu podobného spatřiti nemohl. Potom jsem myslel, že snad přece někde na světě něco takového je a takový lid svatý a pobožný se nalézá. Myslel jsem, kdybych se toho dověděl a někdo mě, kde to je, pověděl, že bych tam jít chtěl. Třeba tam měl kousek chleba a vodu za pokrm míti, ano, třeba mne to mnohé těžkosti, i samou smrt státi mělo, že bych já na to dbáti nechtěl, když bych jen spasen býti mohl.
0: Toto přání se mu splnilo a ještě toho roku šťastně unikl do Saska, kde v Gerlachšajmu takovou církev nalezl. Jan Jílek nalezl svobodu, napil se z této studnice a nemohl si to nechat pro sebe. Znovu a znovu se vrací do Čech, aby z toho Babylona vyvedl na svobodu další strápené duše. Když byl v Čechách po sedmé, byl chycen a uvězněn v Litomyšli. Autentickým dokladem toho, že je možné být svoboden i ve vězení, je Jílkovo svědectví.
1: Tak jsem potom za ten čas blízko Vánoc tuze blažený čas měl, který jsem prvé ještě jakživ neměl, takže se mně zdálo, jako bych životně ve dne v noci se spasitelem rozmlouval. Jestli mě nějaké nečisté myšlení aneb cokoliv jiného na mysli přišlo a já jen vzdechl aneb slovíčko k spasiteli řekl, hned jsem jeho pomoc a vysvobození od toho cítil a vždy zase nové potěšení jsem od spasitele dostal, takže mě spasitel vždy milejší a sladší býval. Neboť když jsem jen to slovo Ježíš jmenoval, aneb jen na něj pomyslil, vždy taková sladkost a milost srdce mi prošla a mysl má jakoby na široké pole se dostala, kdež mnoho rozvažovat měla, přičemž často tak velice srdce mé radostné bylo, že jsem mohl radostně na harfu hráti, neb jsem skoro všecky písně z ní naspaměť uměl a mnoho jsem si zpíval.
0: Jílek si počínal velmi svobodně i u výslechu jezuitů, kteří mu stále vyhrožovali mučením i smrtí.
1: V čase tom mě jezuita jen asi dvakrát navštívil a jen se mne ptával, jestli již přece na obrácení své myslím, abych zatracen nebyl. Já mu ale tak svobodně jsem odpověděl, že nic o tom nemyslím, protože o mé víře žádnou pochybnost a o jejich žádné jistoty nemám. A protože to činiti nemohu, že snáze hlavu i také nohy i ruce usekati dáti si mohou, nežli abych jejich víru přijmouti měl. On ale pravil, že prý jejich víra je apoštolská, že on mě od Petra až do nynějšího biskupa posloupně všecky biskupy vypočítati může. Já mu zase pravil, kdyby apoštolská byla, že by také tak muselo býti, jak za apoštolů bylo, kteří nikoho vězením k víře nenutili. Na to odešel brzo pryč. Já jsem zase děkoval spasiteli.
0: Vznešená svoboda ze strachu z bolesti, utrpení i smrti byla znát též u všech moravských misionářů vyslaných z Hernhutu. Jednou, když hrabě Zinzendorf plul s několika Moravany na ostrov svatého Tomáše v západoindickém oceánu, kde již několik let žil Friedrich Martin, přepadla ho obava, zda Friedrich ještě žije. Zeptal se svých moravských průvodců.
1: Což kdybychom zde nenašli žádného, kdyby všichni misionáři byli mrtví?
0: Na to odpověděl tiše mladý misionář.
1: Pak jsme zde my.
0: Načež hrabě pronesl často citovaná slova.
1: Věčné pokolení, tito Moravané.

0: Dnes je tato vzácná studna zasypána prachem a kamením, přestože máme svobodu zaručenou ústavou. Češi se necítí svobodní, spíše působí jako otroci. Panuje nedůvěra a podezíravost vůči každému, kdo vybočuje z normálu, kdo má veliké touhy a smělé vize. Panuje odmítání každého, kdo je úspěšný, neboť toho úspěchu jistě dosáhl nepoctivě. Je strach z každého, kdo má vliv a autoritu, neboť ji jistě zneužije. Duch otroctví. Mentalita otroků. Mnohaletý útlak způsobil pokřivení českého člověka, takže přímých a pevných lidí roste v Čechách jako šafránu. I sobectví, hledání svých věcí zanáší studnu svobody, tak jako jiné studny. A strach. Strach paralyzuje mnoho Čechů. Strach z lidí, z jejich odmítnutí, jejich hodnocení a soudů. Strach, že se nevejdou do jejich představ. Strach být jiný než masa. Strach být sám sebou. Strach z Kristovy identity. Křesťané jsou světlo světa. Světlo je jiné než tma. Ve světle je vidět. Křesťané jsou Kristovou vůní. Pro jedny vůní životodárnou, pro druhé smrtonosnou. Satanova taktika je stále stejná. Zastrašování. Funguje mu to. Nemá nic a přece strachem drží v otroctví mnohé národy. Komunistické, muslimské, buddhistické, hinduistické, ale též ateistické a křesťanské. Stalin i Hitler byli satanovými nástroji. Jakou měli zbraň? Strach. Koho sevře zbabilost, je zotročen. A naopak, nejsvobodnější lidé v stalinském Sovětském svazu byli ti, kteří byli ve vězeních. Uvěznění, ale hrdí, nezlomení, přímí. O bezbožném je psáno:
1: uchváceno bude z stánku jeho, doufání jeho, a to jej přivede ke králi strachu.
0: Ďáblova vláda se zakládá na strachu, on je král strachu. Žádný strach není z Boha. Strach vede do poroby. Je tedy nějaká naděje pro Čechy? Ano. Lidé český, napij se ze studny svobody a narovnej se. Poznávej pravdu, Krista. To tě osvobodí. Krom Ježíše jiné naděje není. Sami už si nepomůžeme. Jediná naděje pro český národ je Ježíš Kristus. On má moc napřímit páteř celého národa. Nezávislost na něm vede do ještě hlubší poroby. To znal i učitel národů Komenský.
1: O blahoslavená porobo synů božích, nad níž nic svobodnějšího vymyšleno býti nemůže, kdež člověk samému Bohu se podrobuje, aby jinde všudy rozvázán byl. O nešťastná světa svobodo, nad níž otročtějšího nic býti nemůže, kdež člověk samého Boha nedbaje, jiným věcem mizerně se v manství podrobovati dá. Jmenovitě, kdež slouží tvorům, nad nimiž panovati měl, a odporuje Bohu, jehož poslouchati měl. O smrtelní, kéž tomu rozumíme, že jediný jest, jediný toliko, vyšší nad nás, Hospodin, učinitel náš a budoucí soudce, kterýž sám moc maje rozkazovati nám, nerozkazuje však jako otrokům, ale jako dítek zůve ku poslušenství svému, svobodně nás a nesvázané, když posloucháme, míti chtěje. Jistě, žeť Kristu sloužiti jest královati. Nýbrž manem božím býti větší jest sláva, nežli všeho světa monarchou býti. A co pak přítelem a dítětem božím býti bude. Tu svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte na sebe znovu vložit otrocké jho.

Poslouchali jste čtení z knihy Davida Louly České studny aneb Hloubání o české identitě, která vyšla v roce 2011 ve vydavatelství Samuel, a pro Rádio 7 ji načetli Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka. Technicky spolupracoval Michal Crhák. Závěrečnou kapitolu nabídneme k poslechu zase za týden a k dispozici je také archiv pořadů ke stažení na našich webových stránkách s adresou www.radio7.cz.

Jedna z nejodvážnějších prozeb, které čtu v Biblii, je z Žalmu 139. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Právě tento žalm zhudebnila Jana Zibalová.

neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Neboť Bůh tak

0: Bylo 15 hodin, s vámi je Rádio 7 a u mikrofonu Kateřina Hodecová. A zvu vás k poslechu písniček z archivu, které budou už po několikáté věnované Jiřímu Zmoškovi, našemu výraznému nejprve popovému zpěvákovi, zcela sekulárnímu, ale pak nastal v životě Jiřího Zmoška veliký zlom. A tak je možná s podivem, ale je to poslední Čechoslovák slavící vítězný únor i po revoluci. Co to znamená, uslyšíte v následujícím pořadu.
1: Písničky z archivu.
2: Vítejte u dalšího dílu pořadu Písničky z archivu, kterým vás provede Karolína Vološinová. Jiří Zmožek, známé to jméno zejména pro ty z vás, kdo máte rádi československé písně 80. let. Některé písně archivní si samozřejmě připomeneme, ale je třeba také dodat, že Jiří je stále autorsky činný, koncertuje, přestože je mu přes 80 let. Dnes bude Jiří Zmožek vzpomínat na své babičky, na to, která z nich mu dala do ruky Bibli, respektive jak mu svým životem obě dvě posloužily. Mluvit bude o těžkých tématech, ale zároveň i o vítězství v životě, o roli víry a vztahu s Ježíšem Kristem. Dobrý poslech.

0: Posloucháte písničky z archivu s Jiřím Zmoškem. Pane Zmošku, kdo vám dal poprvé do ruky Bibli a řekl, tohle si musíš, Jirko, přečíst?
1: To já si nepamatuju, ale pamatuju si, že celá ta větev mojí babičky Magdalény každý den četla Biblii a modlili se. Oni byli Poláci, takže já jsem musel chodit s těma do polského zhromáždění. Chodili jsme takhle přes les, to si pamatuju, ke žvakům, a to bylo takový období krásný. Vždycky o prázdninách jsem jezdil k babičce Magdaléně, ona nám tam pekla ty bramborový placky, to se jmenuje tam na Ostravsku striky. No a tam jsem u ní... Já měl dvě babičky, to už všichni znají, tuhle story, ale jedna byla komunistická, druhá byla protestantská. Jo. Ta komunistická protestovala víc než ta protestantská a ta protestantská byla strašně tichá. Ale v obě jsem miloval velice a když jste se mě ptala, kdy jsem plakal, tak jsem plakal, když mi umírala ta komunistická. Jo. A když umírala ta protestantská, tak tam jsem byl dokonce u lůžka, to bylo v Orlové, to si do dneška pamatuju. A když umírala ta komunistická, tak to bylo ve Zlíně, tam jsem taky. A vždycky jsem byl u toho lůžka, když obě umírali. A myslím si, že prostě těžko bych rozlišoval, kdo z nich mi víc posloužil. Jestli mi víc posloužila ta, která tu Bibli měla pořád na stolku, nebo ta, která tu Bibli vůbec neměla, ale milovala mě. Jo. A myslím si, že ta láska jejich obou ve mně nějakým způsobem zůstala a nikdy bych je do dneška prostě... Já vám řeknu upřímně. Já jsem mockrát uvažoval o spáse mojí komunistické babičky. Ale nikdy... Ani na vteřinu jsem nezapochyboval, že ona je spasená. Já nevím proč a jak. A měl jsem nějaké vidění, když lidi přišli do nebe a takové věci, když tam přišel můj otec a viděl jsem tam najednou lidi, který vůbec bych nepovažoval za křesťany, který s tím neměli nic společného. Takže tak.
0: No a jak teda jste se vy dostal do osobního vztahu s Ježíšem Kristem? Kdy to nastalo? Za jakých okolností?
1: No to bylo dramatické období. Jako to bylo v roce 94, 25. února. Já jsem vlastně poslední Čechoslovák, který může slavit vítězný únor. Protože já jsem 25. února fakt udělal takový generální rozhodnutí, ale pícha předchází pád, že jo? A to je jednoduché vysvětlení, proč se člověk A většinou to dopadne špatně, protože člověk zjistí, že pýcha už nastala, pád přišel, ale já to musím zvládnout sám. A tam to musí skončit. To musíš zvládnout sám, musíš odstřihnout. To nezvládneš prostě, to neuděláš. Ty musíš zavolat to, co já jsem udělal 25. února 94 večer, když mě opustil poslední přítel, taky o tom píšeme v té knížce, už mi lásko není 20 let, a to doporučuju prostě každému, kdo má jakýkoliv pochybnosti, aby si aspoň tuhle pasáž ty knížky přečetl. Protože já tam říkám, co se stalo. To bylo ve chvíli, kdy mě poslední přítel řekl, a to bylo v době, kdy já jsem nebyl schopen zvládnout ty věci, které byly nesmírně náročné. A on mě řekl o 7:30 večer, Jirko, já už ti nemůžu pomáhat. No já jsem se do auta a tam pod letenskou plání je taková zeď a najednou jsem úplně prožíval, jak ten zlej mě přemlouvá a říká, tak tady to teď napálíš do té zdi a budeš mít pokoj. Člověk hledá pokoj, jo, ale vždycky dostane takovou tu nabídku, zruš ten svůj život. Vůbec to nežij, ty nepotřebuje. A teď to přemlouvání. A já, jak jsem slyšel tohleto, teď to tady napálíš do té zdi a budeš mít pokoj, tak jsem udělal jednu, já tady nemůžu křičet v tom rádiu vašem, nebo by vám praskly tady ty...
0: Šetřte hlasy včerači.
1: Já večer mám koncert, tak nemůžu tolik mluvit ani křičet, ačkoliv chci tady hodně těch věcí říct, protože myslím si, že jsou hrozně důležitý. Jo. A v téhle chvíli já jsem nevzal pistoli a nestřelil jsem se do hlavy, nebo jsem řekl, kašlu na to, já to nějak zvládnu, já s tím něco udělám. Člověk by jim řekl, to nějak vyřešíš, víš, to vyhnije. A každej by takhle radil, a já ne. Já jsem v tom autě zařval, Bože, já už nechci žít tenhle život. A tam je ten zlom. Musí říct, já chci nový život. A Ježíš říká, musíš se narodit znovu. Musíš se narodit znovu. On řekl, můžeš. nebo když chceš, nebo udělali si to po svém. On řekl, musíš. A v Bibli skoro nenajdete, jeden kamarád mi potom našel, když se setkal s tou ženou u té Jakobovy studny, tak tam použil slovo musíš. Ale jinak neříkal lidem musíš. On jim dal hodně svobody. Jo. Jedno je rozhodující. A proto já jsem dostal to pověření, abych oslavoval jméno Ježíš. Jo. Ve všech písních, které jsem od té doby psal, asi 300 jsem jich napsal nejmíň, všude oslavuju jméno Ježíš. A on říká tomu Nikodemovi potom slavnou Jan 3.16, neboť tak Bůh miloval svět, že si na svého jednorozeného dal, aby každý, kdo uvěří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Ale nesmí se zapomínat na další verš, jo? Na tu 17. Neboť Bůh neposlal svého syna proto, aby svět zatratil, ale aby svět zachránil, aby člověka zachránil. A teď to pokračuje tím finále, co já považuji za hrozně důležitý, neboť je napsáno, kdo v něho věří, kdo věří v Ježíše, není odsouzen. Kdo však nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího syna. A v tom je celý ten základ a to se nesmí překázet. Jedině Ježíš, proto máme ty koncerty a nakonec tam zpíváme prostě o tom, že Ježíš ti dal kříž, Ježíš ti dal krev, zachránil tě a máš to tady k dispozici.
2: Když bez hlavost svým okem klidně měříš a čtupem sám, že nejsi bez hlavy, když podezřívám, pevně v sobě věříš a neviníš svých soků z bezpráví. Když čekat znáš, ba čekat bezemdlově, sa obelávám neupadat v lež, když nenáviděn sám si bese zloby a slov ctnosti nadarmo a slov ctnosti nadarmo však nebereš. Když umíš smít a nepodlehneš

když počítat znáš hromadu svých zisků a na jediný hod vše riskovat, zas po prohře se vracet k východisku a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát. Když přinutit znáš srdce své i čivy, my s tebou vytrvali nejvěrněji, a čtep i pohyb uniká ti živým.

seš přílišnou i tvrdost, když svůj si všem nech v druhém si se stal, když s bratřem zdavem uchováš si hrdost a nespíšníš, byť mluvil s tebou král. Když řekneš svými vteřinami všem, mně čase, jak bych závodník byl sluš, pak pán, pak vítěz na živé si zemi, a co víc pak, synu můj, a co víc pak, synu můj, si muž. Když umíš snít a nepodlehneš snění, když hloubat znáš a dovedeš předžít, když proti triumfu a proti ponížení, jak proti svůdcům spolčený si kryt.

0: když hroutí se tvé stavení a znova. Jako dělník v potu, jako dělník, lopotíš se dál.
1: Takže co jste, kromě toho, že jste křičel k Bohu, už nechci žít tento život, dej mi nový život, co se odehrálo potom?
2: No, já jsem stavěl modlitevnu v Ostravě. Já jsem měl kazatele, tak jsem za ním jel okamžitě druhý den. Potom do Ostravy, to je inženýr Oravský. A spolu jsme prožili takový večer, takový jako to pokání, jako to... V katolici by tomu řekli, že to byl můj farář, jo, nebo jak by to měli a oni, jo. Ale já jsem nebyl u zpovědi, že bych řekl, a oni by mi řekli, běž a řekni 10krát zdravá z Maria a budeš spasený. To by on neřekl. Protože my víme, že jedině skrze pokání, skrze tu lítost, odchod z toho starého života je jediný řešení. Takže to jsme udělali ten večer, já jsem ho našel v té Ostravě. A tam jsme spolu prostě prožili a moje sestřenice Marta věřící říkala, že nikdy žádný takový pokání neslyšela.
1: Co se tedy od té doby pro vás změnilo a jak to vnímalo okolí?
2: Tak je to takový náročný, život se mnou je náročný, to jako já přiznávám, protože já se zabořím prostě do těch věcí, které vidím jako pověření a poslání a někomu to může i připadat jako... Ale je tady se mnou Markétka a děti mě milují a jsem ženatý, takže všichni mě v té rodině musí nějakým způsobem snášet a já jí v noci zpívám. Tuhle jsem zpíval, jako připravoval jsem si nejhezčí dárek a to se mi fakt stalo, že jsem ve 3 hodiny ráno řval pár tónů a já mám sluchátka, aby nebyl slyšet ten klavír po celém baráku. Že já mám takovou pracovnu nahoře, takovou místnost, to mám pracovnu a noclehárnu a všechno. A teď ve 3 hodiny v noci jsem řval pár tónů, to muselo být slyšet v celém baráku a najednou mi někdo klepe na rameno a manželka přišla a říká, co tady řveš ve 3 hodiny, tady budíš celý barák prostě, ale no tak to je, no, prostě řval jsem pár tónů a takže takový je se mnou život, no.
1: Jak napsat hit pro lidi a jak pro Boha?
2: No to musí být pro Boha, aby to bylo pro lidi. Nemůže to být pro lidi, aby to bylo pro Boha. Nebo možná taky, ale...
1: To jste psal přece předtím, ne?
2: Ale to se nepíše. To člověk musí přijímat, jo. Já to ani nepíšu. Oni mi to pošlou vždycky, to se ve mně nějak narodí a já to zase dávám dál.
1: Je něco, co vám showbiznis dal a Bůh vzal? A naopak?
2: No, tak chvilku budu mlčet. Showbiznis dal jako... Bůh mi dal, abych showbiznisu mohl dávat.
1: Nějak konkrétně?
2: No tak, víte, každej v téhle zemi, já o tom nepochybuju a všichni, kteří si myslí v téhle chvíli, že jsem pyšnej, tak mají pravdu, protože já jsem pyšnej na to, že každej, všichni zpěváci, všichni interpreti, všichni textaři, všichni, se museli seznámit nějakým způsobem s mojí tvorbou, která je blízká Bohu. A je to hrozně moc na internetu. Takže ve finále nikdo nemá až takovou výmluvu, že řekl, já jsem o tom nikdy neslyšel. Spíš by mohl říct, mě to ani nezajímá, protože já jsem psal takový zvláštní druh muziky, jo, takovou opravdu jako... Pořád tomu říkali melodik a prostě melodickou hudbu a některým to nesedí. Teď zrovna jeden takový šikovnej novinář napsal, že Zmožek se netají tím, že nemá rád tvrdou muziku, on miluje melodiku. Jo, a na tom to celý stojí, jo, že prostě já jsem to dostal jako takovou melodickou, potěšující hudbu.

0: vedíš mě po stezkách svých, po stezkách spravedlivých, a kdybych úplně sám měl jít údolím smrti, s tebou se nebudu bát.
1: Reprízu písníček z archivu věnovaných Jiřímu Zmoškovi uslyšíte ještě zítra v 16.30. A za týden budeme v životním příběhu Jiřího Zmoška pokračovat. Karolína Vološinová mu tentokrát dala podtitul Velký příběh lásky a další projekty.
2: Odpoledne s Rádiem 7.

0: Začíná pořad Studna slova. Vítejte u jeho poslechu. I dnes společně nahlédneme do archivních nahrávek, které už desetiletí ukrývají výklad kazatele Jiřího Hurty, věnovaný prvnímu listu Korinským. Společně teď procházíme 10. kapitolu a přemýšlíme o falešných i pravých jistotách, i o tom, jak jistota zakotvená v Bohu mění život člověka. Dnes se dostane i na jedno známé české přísloví. Dobrý a klidný poslech přeje Kateřina Hodecová.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Trvá to někdy dost dlouho, než si jako následovníci Pána Ježíše uvědomíme svou ubohost a slabost. A je velkou milostí, rozpoznáváme-li, že nejošemetnějším výrazem této slabosti bývá duchovní siláctví víry. Pro ty, kdo se pokládají za silné křesťany, je proto až smrtelně nebezpečné pokušení, kterým na ně působí životní styl okolního pohanského světa. A jen proto také apoštol Pavel napsal korinským křesťanům už připomenuté slovo: Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. K záchrannému božímu zásahu dochází ovšem prostřednictvím božího slova, tedy varováním nebo povzbuzením obsaženým v písmu svatém, jeho výkladem, kázáním, osobním svědectvím, bratrským napomenutím, připomenutím duchem svatým a také sborovým obecenstvím. V našem textu slovem varování zasahuje apoštol Pavel a navazuje na zkušenost starého Izraele, když říká ve 14. a 15. verši: A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. Mluvím k vám jako k rozumným lidem. Posuďte sami, co říkám. Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? Před pokušením, které na křesťana útočí v podobě životního stylu okolního světa, je tedy možno utéci. Pavel tu vlastně říká: milí bratři, vy přece nejste spoutáni svými zlými náklonostmi, anebo svou touhou po zlém. Vy přece patříte Kristu. Vaše spoutanost hříchem byla Boží milostí rozvázána, takže se vám vírou v Kristu dostalo svobody, a proto jste schopni všemu zlému utéci. Výzva křesťana, aby utíkal před modlářstvím, je proto oprávněná a reálná. Pavel k ní dokonce dodává: mluvím k vám jako k rozumným lidem. Ta slova mohou znít ovšem i ironicky, protože se jimi Pavel ve skutečnosti dovolává toho, co korinští křesťané o sobě sami tvrdili, že totiž jsou rozumní v Kristu. Pavel jim to už ve 4. kapitole v 10. verši připomněl, když jim řekl: my jsme blázni pro Krista, vy ovšem jste v Kristu rozumní. My jsme slabí, vy silní, vy slavní, my bezecti. Vždyť mnozí korinčtí křesťané byli natolik rozumní, že svým praktickým realismem si dobili místo na životním výsluní. Proto by taky měli být dost rozumní k tomu, aby střízlivě a reálně uměli posuzovat svou situaci v církvi i ve světě a aby uměli vyvodit správné závěry z toho, co jim Pavel předkládá dalším slovem. Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu. Víme, že v tomto slově jde především o svátost těla a krve, tedy chleba a kalicha, o společenství stolu Páně. Pavlova slova připomínají ustanovení svaté večeře Páně ze 14. kapitoly Marka, kde čteme, když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy, vezměte, toto jest mé tělo. Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim, toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Mezi Markem a Pavlem je však rozdíl. U Pavla je kalich na prvém místě, chléb na druhém. U Marka je to obráceně. Pořadí, které uvádí Pavel, můžeme ovšem velmi snadno zdůvodnit. Pavel totiž slova o chlebu svazuje hned v následujícím textu s důrazem na jednotu církve, která je založena právě na jednom chlebu. Říká přece jasně, protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom tělu. Mimo to může být důvodem Pavlova připomenutí kalicha na prvém místě skutečnost, že takzvaná úlitba z kalichu byla prováděna i při pohanských kultických hostinách, které Pavel samozřejmě odmítá, zatímco klámání chleba při této modloslužbě nedocházelo. Píše-li Pavel o kalichu, za který děkujeme, nebo podle kralického překladu o kalichu děkování, připomíná tím souvislost se starým židovským zvykem děkovat na konci slavnostní hostiny nad kalichem vína modlitbou, která začínala slovy pochválen buď. Při židovské velikonoční hostině byla tato modlitba spojena vždycky s třetím kalichem, který koloval mezi účastníky kolem stolu. V hebrejském označení tohoto kalichu je slovo, které může znamenat blahořečení nebo požehnání, ale právě tak i děkování, chválení nebo velebení. Abychom však pochopili nebezpečí, před nímž chce Pavel varovat, připomeňme si, že korinští křesťané chápali svátost chleba a vína jako nějaké automaticky působící kouzlo, které má takovou moc, že může zabezpečit křesťana před škodlivými vlivy pohanského prostředí. Takže křesťan, který přijímal chléb a víno při stolu Páně, si může dovolit účast i na kultických hostinách v pohanských chrámech, protože svátost chleba a kalicha ho samočinně chrání před vlivy pohanských božstev. Tuhle nebezpečnou pověru Pavel ovšem zásadně odmítá. Na podstatě svátosti totiž záleží i její působení. Tak jako je účinek léku závislý na jeho chemickém složení a obsahu, tak i účinek svátosti spočívá v její podstatě. A podstatou svátosti je koinonia, účast, tedy společenství. Je to společný podíl na dobrodiních Kristových. Účast na dobrodiní Kristovi oběti krve a těla. Tato společná účast ve víře znamená i duchovní spojení všech účastníků v jedno tělo. Jsme-li vírou účastni na Kristově smrti, pak to ovšem znamená i navázání živého vztahu ke vzkříšenému Pánu a také zapojení do živého obecenství s ostatními věřícími. Toto spojení je tak živé, že jakékoliv spojení jiné je jím vyloučeno. Tady platí něco, co známe už ze školy z chemie. Na chemický prvek, který je jednomocný, můžeme vázat jenom jeden jediný prvek jiný. Prvek s jedinou valencí nelze slučovat s prvky dvěma. Právě tak společenství těla a krve Kristovy má jen jednu jedinou možnost, totiž spojení s Kristem. Jiná možnost neexistuje. Jako se muž spojením se ženou stává s ní jedním tělem, jak jsme četli v 6. kapitole 16. verši, a jako se spojením s nevěstkou toto spojení s vlastní ženou ruší, tak i účast na pohanské hostině tuto jednotu těla Kristova, vytvářenou účastí na svátosti Kristova těla a jeho krve, ruší. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Mám tedy z údů Kristových učinit údy nevěstky? Rozhodně ne. Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo? Je přece řečeno, budou ti dva jedno tělo. Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. Kristus si nás oddělil pro sebe. Je tedy třeba rozpoznat hranici oddělení a dbát na ní. Pane Ježíši Kriste, vydali jsme se ti na život i na smrt. Děkujeme, že ti patříme. Prosíme, dej nám vidět a rozeznávat, čeho se máme vyvarovat, abychom se od tebe neoddělovali. Amen.

Závěrečná modlitba Jiřího Hurty jednoduše připomněla to, o čem byla řeč v celém dnešním vydání. Je důležité rozpoznávat, kde v životě máme stát a do čeho se pro změnu nepouštět. Umění rozlišovat a volit to dobré je pro život člověka jedním z nejdůležitějších vybavení. A důvěřovat, že Bůh je ten, který takovou schopnost může člověku dát, znamená velkou posilu na cestě životem. Tak ať nám nechybí ani v dalších dnech. V příštím vydání Studna slova kazatele Jiřího Hurty bude řeč o starém a novém Izraeli.

Lásko, kde jsi? Smutně volám, v očích slzy, nabírám dech. Už pro mě nejsi dokonalá, moc mě to mrzí, tak si tato slova nech. Vzpomínám na dny, kdy jsem tě učil zpívat, a když jsi mě vzala poprvé za ruku,

Minula 16. hodina, v sobotu 22. srpna posloucháte Rádio 7. Od mikrofonu vám vše dobré přeje Kateřina Hodecová.

Vítám vás u poslechu dalšího pořadu, který je plný pokladů z archivu. Současné události v mnohých z nás vzbuzují otázky a také někdy obavy. A možná si říkáte, jak je to možné, v 21. století je válka tak blízko. Jak se to stalo? Možná, že jsme přehlíželi některé varovné signály, možná jsme míjeli to podstatné a tím dávali prostor něčemu zlému. Třeba je opravdu čas zamyslet se nad sebou samými. Na čem nám záleží? Podle čeho děláme své každodenní volby? Čemu věnujeme čas a proč? Jaké si volíme přátele? Myslím, že jedním z největších problémů dneška jsou lži a polopravdy. A proto se jim budeme také dnes věnovat. Vybrala jsem pro vás několik příspěvků z našeho archivu, které se lžím a pravdám, kterým chybí polovic, věnují. Tady je tedy hned první příspěvek, záznam pořadu, který pro Rádio 7 připravovala celé roky Marie Fridrichová. Dobrý poslech vám přeje Kateřina Hodecová.

0: Maminko, to je pro tebe.
1: Vítám vás, maminky a děti, u posledního červencového Zadáno pro dámy. To nám ty prázdniny letí. Ale máme před sebou ještě celý srpen. Dnes držím v ruce dopis od paní Barborky z Brna, která mi poslala výstřížek z internetových novin Katnet z 22. dubna tohoto roku, kde se píše: Zatímco v Moskvě přichází na trh čtvrtý svazek Harryho Pottera, vzali děti v Novosibirsku tyto vymysly vážně. Inspirovány čarodějnickým učněm, připravili některé z nich kouzelnický nápoj pro přijímací ritus mladších dětí do spolku vyvolených. 23 dětí muselo být dopraveno do nemocnice s těžkými otravami. Případ vyšetřuje policie. To je konec citátu. My nebudeme mluvit jen o Harry Potterovi, ale podíváme se na kořen takových nesmyslů. A to je lhaní. Nejdřív si však vyslechneme anketu, kterou pro nás natočila naše spolupracovnice Tereza Mertová. Ptala se náhodných chodců a ptala se, jestli je lhaní špatné nebo ne.
2: No, tak já si myslím, že nějaká jako malá lež nevadí a nikdy jako musíte zalhat, ale jako v nějakých zásadních věcech určitě je lhaní špatné. To není správné lhat.
3: No určitě, no protože je to špatný.
4: No, jsem tam i lež nutná.
5: Myslíte si, že je na lhaní něco špatného?
6: No určitě, to je otázka. Morál?
7: Samozřejmě, prostě to je samozřejmost, ty se nelže.
8: No, záleží jak kde a jak u čeho.
9: Určitě.
10: Lhat by se nemělo, ale někdy milosrdná lež je lepší než holá pravda.
8: No občas jo, když je to dobrá lež, tak ne, ale jinak jo.
11: No, já si myslím to stejný, no.
12: Přizná to lhaní při jaké příležitosti?
8: Jo, určitě jo. Záleží na tom, o jakou lež jde, jaká ta milosrdná lež.
13: Ne, není, ne.
14: Někdy je potřeba.
5: Myslíte si, že lhaní je něco špatného?
15: Ano, víte, že jo.
16: Ano.
17: No, záleží na situaci.
16: No.
5: Taky.
16: No, já si myslím, že jo, ale když je to dobré lhaní, tak ne, protože to někomu ublíží.
5: Lžeš někdy?
16: Ne.
5: Nikdy? Myslíte si, že lhaní je něco špatného?
8: Občas musí být, ale špatný to není. Jako, když to musí být, tak to jo, jo, ale jinak.
18: Tak jako jde o to, jakým způsobem se na to člověk podívá. Buď to je to milosrdné lhaní, anebo je to lhaní za nějakým účelem. No. Obecně lhaní asi ne, nemělo by být.
5: Myslíte si, že lhaní je něco špatného?
3: Špatného přímo ne.
16: Jo.
1: Všimli jste si, moji milí, většina dotázaných tuší nebo ví, že lhaní je špatné. Ale zřejmě téměř všichni někdy zalžeme. I apoštol Pavel v jednom ze svých listů zoufale konstatuje, že je bíný člověk, který chce dělat dobré, ale činí zlé. Pojďme si tedy zasvítit, co s tím lhaním.

Jak se vůbec dostala lež do života lidí? První lež použil ďábel, skrytý v podobě hada, když se zeptal Evy v zahradě Eden. Jakže? Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě. To byla lež. Jenže Eva nepoznala, že s ďáblem se nemá vůbec bavit. Jeho lež mu začala vyvracet. Plody ze stromů v zahradě můžeme jíst, ale jen o plodech ze stromu uprostřed zahrady, řekl Bůh, nejeste, propadnete smrti. A ďábel v podobě hada zase hned zalhal. Nikoliv, nepropadnete smrti. Bůh je pravda. Náš Pán Ježíš je pravda. Ale ďábel překrucuje Boží pravdu a činí z ní lež. Bůh třeba říká ve svém slově, nedovoluji vám čarovat, protože vám to ubližuje. Když to ďábel řekne, když nesmíte čarovat vy, ať čaruje Harry Potter. Je vymyšlený a ušlechtilý, skoro stejně jako ten váš Ježíš. Hlavně nečtěte Boží slovo, ale čtěte hodně Harryho Pottera. Takhle přesně pracuje ďábel se svou lží. A my lidé dovedeme být tak hloupí, že mu na jeho svádění nejen skočíme, ale ještě ho za to platíme a chválíme. Co je to tedy lež? Lež je opak pravdy. Pán Ježíš v Janově evangeliu v 8. kapitole říká, že otcem lži je ďábel, který je od počátku vrahem, nestojí v pravdě a pravda v něm není. Když ďábel mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Děti moje a mé milé drahé maminky, tohle je jedna z nejvážnějších věcí na světě. Ti lidé v anketě nevěděli, proč je špatné lhát. Lhát je špatné proto, že lež vymyslel ďábel. Ďábel je nepřítel Boží a úhlavní nepřítel Pána Ježíše. Bojoval s ním na život a na smrt, přivedl ho až na kříž a myslel si, že ukřižováním nad Ježíšem zvítězil, ale stal se pravý opak. Pán Ježíš zvítězil nad ďáblem tím, že se nechal ukřižovat za náš hřích i za to lhaní a pak smrt i hřích porazil svým zmrtvýchvstáním. Od té doby svým poslušným dětem a učedníkům dává úplně nový život, život v čistotě a bez lži. Pán Ježíš je na zemi přítomen skrze svého neviditelného ducha, Ducha Svatého. Ďábla také nevidíme, ale on nás neustále pokouší k neposlušnosti. On nemůže jinak mluvit než přes nás. Takže když my lidé lžeme, sloužíme ďáblu. Když mluvíme pravdu, sloužíme Pánu Ježíši. V současné době v naší zemi mluví mnohem víc lidí ďáblovu lež než Ježíšovu pravdu. Ale vás, maminky a děti u rozhlasových přijímačů, které teď posloucháte, Pán Ježíš vyvolil, abyste odhodili každou lež a se svými bližními mluvili jen pravdu. A to nebude vůbec jednoduché, ale je to velmi důležité.

Hovoříme-li o pravdě, často přichází otázka. Co když pravdou ublížím? Co když pravdou někoho zradím? Ano, i o tohle se Ježíšův nepřítel postaral. Když už nevěděl, jak se postavit proti pravdě, vymyslel žalování. Ďábel je žalobník. Co je to žalování? Žalováním vytahujeme chyby druhého člověka a škodolibě se těšíme, že ten druhý bude potrestán. Za žalování očekáváme nějakou odměnu. Žalobníčci nejsou jenom děti, ale i dospělí. Dospělým se ovšem neříká žalobník, nýbrž udavač. Udavači se objevují v době, kdy vládce vyhlásí špatný zákon, zákon proti Bohu a jeho lidu, a pak hledá lidi, kteří ten zákon neplní. Většinou se to děje ve válce nebo v nějakém zajetí, třeba když je okupovaná celá země. U nás se takové věci děly za komunismu. Ale dnes žijeme v jiné době. Máme svobodu a mnozí svobodu silně zneužívají. Jsou lidé, kteří malým dětem nabízejí drogy. Jiní učí děti vyvolávat duchy. Jiní svádí děti ke sprostým věcem a pak je třeba i zabijí. A jiní vedou děti ke krádeži. Když se někde v tvém okolí, Petře nebo Davide, objeví člověk, který tvé kamarády svádí ke špatnosti, pak musíš jít a musíš to říct si rodičům a tvoji rodiče musí něco rychle udělat. To není žalování. To je ochrana pro vás, pro všechny. Kdyby v Novosibirsku někdo včas upozornil, že děti zakládají spolek vyvolený Harryho Pottera a rodiče to vzali vážně, nemuselo 23 dětí skončit s těžkou otravou v nemocnici. Aby z nás, křesťanů, nebyli jen nějací nepříjemní policajté, ale naopak lidé Ježíšovy lásky, rozvahy a moci, potřebujeme nutně Ježíšovu přítomnost v našem duchu. Nestačí vědět, že Pán Ježíš byl. Nestačí jít jednou za čas na parádní bohoslužbu. Nestačí mít jen vědomosti v hlavě. Potřebujeme Pánu Ježíši vydat své srdce. Onzíku, Teresko, Ivane, lžeš někdy? Pán Ježíš tě chce proměnit. Právě teď klepe na tvé srdíčko a říká: hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s otcem na jeho trůn. Honzo, Terko, Ivane, zaslechl jsi dnes Ježíšův hlas? Když poprosíš Pána Ježíše, aby ti odpustil tvé hříchy a začal královat v tobě, budeš i ty královat s ním. Náš národ potřebuje mnoho dětí a mnoho tatínků a maminek, kterým smí královat sám Ježíš Kristus. Dáš se mu?

Ať je Pán Ježíš s vaším duchem. Od mikrofonu se s vámi loučí a na vaše pohledy z prázdnin se těší Marie Fridrichová na adrese T2VR PO Box 96 656 96 Brno.

0: Na Rádiu 7 se v pořadu Poklady z archivu dnes věnujeme pravdám a polopravdám, jako snad nejnebezpečnějším věcem, se kterými se dnes a denně potkáváme. Slovo má Pavel Křivohlavý.
1: Hlavu vzhůru. Rádio 7.
2: V poslední době jsem si několikrát s naší dcerkou povídal o rytířích. Zajímá ji, jak žili, jak vypadaly hrady, ve kterých bydleli, jak těžká nosili brnění, jak dobře museli umět jezdit na koni a jak bojovali. A právě u tohoto posledního tématu jsme strávili nejvíce času. A to ne proto, že bych toho o starých bojových technikách tolik věděl, ale naší holčičku velice zajímalo, jak a čím bojují lidé dnes. Meče, štíty ani brnění nenosí a přesto spolu bojují. Jaké jsou zbraně dneška? Vyprávěl jsem jí, že nejtěžší zbraní dnešní doby je lež. Kdysi moci páni používali k prosazení svých zájmů meče a dýky, dnes šermují slovy, kterými podle libosti zatemňují pravdu a tím ovládají své poddané posluchače. Kdysi to byly houfnice, dnes je to televize. Lživé lidské slovo se stalo zbraní, která rozpoutává, živí a prohlubuje obrovské problémy mezi lidmi. A na to se mne ta malá holčička zeptala, jak je to možné, že někdo uvěří takové lži? Ona by přece nějaké hlouposti neuvěřila. A hned mi dala příklad. Kdybych jí třeba řekl, že na ulici vidím chodit velrybu, jen by se prý smála a nevěřila. Ti, kdo používají umělní lži, to však dělají jinak. Šikovně, chytře, ba vychytrale. Neříkají průhlednou lež, ale daleko raději používají neprůhlednou polopravdu. Ta se odhaluje hůře. Na první pohled vypadá jako pravda, ale uvnitř se skrývá jed. Je to stejné, jako když se otráví jídlo. Na pohled dobré a vonavé, ale uvnitř smrtelně jedovaté. To ale ve středověku dělali také, řekla mi na to rychle dcerka. Také si otravovali jídlo, když se někoho chtěli zbavit. Namíchali něco jedovatého, zamíchali to do jídla, on to zbaštil a bylo po něm. Někdy stačí jen kapička jedu a je konec. Někdy stačí jen zrníčko nepravdy a smysl se zcela obrátí. Staří traviči byli stejně nebezpeční jako novodobí manipulátoři s pravdou. Obojí se těžko odhalují a obojí ničí lidem životy. Ať už to jsou obchodníci, kteří neříkají zcela pravdivé informace o svých výrobcích či prodejních praktikách. A nebo výřeční politici, kteří manipulují s polopravdami. Vždycky to člověku jen uškodí. Proto už před tisíci lety řekl Pán Ježíš Kristus svým posluchačům v kázání nahoře, vaše slovo buď ano, ano, ne, ne, co je nad to, je ze zlého. Jedině jasná a srozumitelná pravda není lež. Stejně jako hrnec, který má třeba jen jednu maličkou vírku, ztratí svůj obsah. Dnešní svět potřebuje pravdu. Schází nám. Jsme přesyceni polopravdami, které nás postupně otravují. Přál bych vám proto, milí posluchači, abyste dokázali dobře rozlišovat, kdo vám říká celou pravdu a kdo ji upravuje podle svých potřeb. Ale zejména bych vám přál, abyste sami ve svých životech dokázali být pravdiví a nemuseli se schovávat za slovo překroucené a člověka nedůstojné. Vaše slovo ať je vždy pravdivé a jasné.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Poklady z archivu, pořad sestavený z toho nejlepšího, co máme v našem zvukovém archivu. V následujících minutách sáhneme po zamyšlení Miroslava Kubíčka, faráře Československé církve husitské, který ve svém pořadu Rýmování o životě řešil pravdu a její hloubku docela často.
1: Rádio 7, rádio, které míří k srdci.
2: Vítejte, přátelé, u dalšího dílu pořadu Rýmování o životě. Hovořil jsem minule o vděčnosti, v té souvislosti také o tom, že vše, co máme a čeho můžeme ve svém životě užívat, není ani zdaleka samozřejmé. Tohle poznání, zkušenost tohoto druhu jde pochopitelně ještě dále, dotýká se i dalších oblastí našeho života, ale i našich vlastností a zvyků. Pojďme si o něčem z toho dnes popovídat. Kromě vděčnosti a vědomí nesamozřejmosti jsem se posledně také zmínil o velikém nešvaru, který jsme zdědili z naší totalitní minulosti a který nás, žel, stále neúnavně provází. Pocit, že podvádět, lhát a krást je normální. Kradou všichni, proč bych zrovna já byl takovým hlupákem, že bych si nenakradl, a tak dále. Nejenom, že nás tohle všechno stále provází, ale ono to snad i bují téměř jako rakovinový nádor. Není pak divu, že se v našem národě donekonečna potýkáme s tak velikými a zdánlivě neřešitelnými problémy. Jestliže nejprve nevezmeme každý za své to Masarykovo nebát se a nekrást, jestliže stále budeme čekat, až naše problémy vyřeší ti nahoře, jestliže se budeme pořád jenom ohánět alibistickým argumentem, když nám oni lžou, my můžeme také, pak se změny k lepšímu nedočkáme. Žel, náš národ žije už po celé generace názorem, že my, poddaní, máme právo chovat se tak, jak nám předvádí naše vrchnost. Takže kradeli ona, my smíme rovněž, lželi ona, můžeme zcela legálně lhát také. Těch, kteří si uvědomují, že možná změna musí nejprve a především začít od jednoho každého z nás, byť by byl jenom malým, nepatrným a bezvýznamným, je stále dost málo. A tak raději krademe a lžeme. U té lži bych se rád dnes zastavil trošku víc. Ta nám totiž, například vedle zmíněné krádeže, nepřijde tak závažná. Dokonce by někdo mohl namítnout, že o lži se právě oproti krádeži nehovoří ani v desateru. Ale to je omyl, veliký omyl. Co takhle zamyslet se nad přikázáním nevydáš křivé svědectví? Většina lidí se pod tímto přikázáním pravděpodobně představí svědectví před soudem. Křivé svědectví je trestným činem, je na to paragraf, jde se za to do vězení. Ale to je až určitý extrém, postižitelný podle trestního práva, jenomže desatero božích přikázání jde mnohem dále do jemnějších niancí. Vezměme to analogicky s jinými přikázáními. V kázání nahoře Ježíš uvádí mimo jiné přikázání nezabiješ. Z právního hlediska také zcela jasně vymezeno, ale Ježíš ukazuje nejenom na skutečného vraha jako na viníka, nýbrž vedle něj staví i toho, kdo se hněvá, kdo snižuje druhého člověka, kdo odsuzuje a zatracuje druhého člověka a tak dále. To všechno vidí jako překročení zákona nezabiješ. A v tomtéž smyslu nejenom křivé svědectví před soudem, ale každá lež je překročením zákona, přikázání nevydáš křivé svědectví. Pokusím se teď celý ten problém, to znamená lež, vzít trochu z pohledu etiky obecněji. Jedna z možností je dělit etiku na principiální a situační. Principiální je taková, která vidí zákon, přikázání, předpis a tím je to pro ni dáno. Nic dalšího už není možné. Zákon je jednou zákon, platí vždy a všude a pro každého stejně. Situační etika se pak snaží pochopit každý případ jednotlivě, vnímat okolnosti, vidět situaci, ve které a za které ten konkrétní člověk ten konkrétní čin udělal. Určitě jsem zde o tom hovořil už vícekrát a určitě jsem také zmínil, že se přikláním spíše k situačnímu pojetí etiky, ovšem zároveň také zdůrazňuji, že nelze toto dělení chápat jako dva sobě neslučitelné póly, buď to jeden, anebo druhý. To by byla také chyba. Princip bez přihlédnutí k situaci a k člověku se stává chladně nelidským. Ale situační přístup, který přehlíží princip, má zase blízko k relativismu, účelovosti a bezzásadovosti. A to je, obávám se, také možný problém toho, o čem dnes hovoříme, tedy problém lži. My jsme se naučili žít ve lži. Je to účelové, přináší to často okamžitý prospěch i větší výhody, dělají to tak všichni, proč bych zrovna já měl být výjimkou? Tento názor přežívá stále v mnohých lidech, je to velmi smutné a škodí to nám všem. Samozřejmě, že především tuto nepěknou vlastnost podporují totalitní režimy. Jeden vedle druhého, jak je náš svět prožíval například v průběhu 20. století. Tyto režimy zcela programově vychovávali člověka ke lži a přetvářce. Všichni věděli, že všechno je jinak, ale všichni, až na čestné výjimky, hráli tuto falešnou a schizoidní hru. Hráli ji proto, že se zkrátka vyplatila. Jako kluk jsem měl ve své knihovně knížku italského autora Gianni Rodariho Jasmínek v zemi lhářů. Byl to příběh chlapce, který se náhodou ocitl v zemi, kde vládl starý pirát. A ten, aby nevyšla jeho zločinecká minulost najevo, uzákonil v zemi povinné lhaní. Všechno se muselo říkat naopak. Dokonce i kočky museli štěkat a psy mňoukat. Jasmínek, který tuto bláznivou komedii nedokázal pochopit, začal, vlastně zpočátku neúmyslně, svým silným hlasem bojovat proti té všeobecné lži. Přidala se k němu hrstka takových bláznů, kteří pod vládou lži trpěli, no a nakonec se ta lež sesypala jako pověstný domeček z karet. Opět se ukázalo, že lež sice může být pro danou chvíli výhodná, lze se jí pragmaticky a účelově přizpůsobit, ale krátké nohy bude mít vždycky. Byť byla i oficiálně uzákoněna a státem podporována. Lež, a to si pamatujme, je naším nepřítelem a vždycky se nakonec obrátí proti nám. Byť by se zpočátku tvářila sebelíbezněji. Problémem ale bývá, že lež se někdy dokáže tolik zabydlet v našich myslích, navíc tolik podporována veřejným míněním, ale někdy i státními zákony, že je velmi obtížné ji odhalit a ještě obtížnější vykořenit. Já už pár let v kazatelských kurzech naší diecéze přednáším etiku. A tuhle se mne jeden posluchač ptal, jakou bych mu doporučil literaturu mimo oficiální a odborný okruh. Stál o něco ze života. Nestačila mu strohá teorie. Překvapil jsem ho tím, že jsem mu doporučil mimo jiné Dobrodružství Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Nemáme už teď prostor ani čas na to, abych to vysvětlil podrobněji, proto jen velmi stručně. Huck se plaví na voru s černochem Jimem. Jsou dobří přátelé, ale několikrát se během jejich cesty dočteme o tom, jak velmi byl Huck ovlivněn tehdejším obecným a oficiálním myšlením amerického jihu. Černoch byl především něčím majetkem, tedy věcí. Huckleberry se potom zmítal ve dvojích pochybách. Je větším hříchem zradit přítele v nouzi, anebo okrást ubohou vdovu o její majetek. Opravdu, tento příběh je velmi poučnou učebnicí etiky. Nutno podotknout, že Huck jednal nakonec vždycky podle hlasu svého srdce, nikoli podle tehdy platného zákona. Řečeno v souvislosti s tím, o čem jsme dnes hovořili, podvědomně dokázal žít v pravdě, nikoli ve lži, i když se mu to samotnému někdy jevilo opačně. Ne, nejsou to jednoduché otázky, ale jsem přesvědčen, že nejsme-li už zcela znecitlivělí a sobečtí, dokáže nás právě naše srdce vést správnou cestou. A jsem také přesvědčen, že heslo našeho nedávno zesnulého pana prezidenta Václava Havla Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí je nejenom pravdivé, ale také pro nás nezbytné. Jsou tací, kteří se tomu smějí, ale prohrají oni, ne ti, kteří v pravdu a lásku věří. Přeji vám, přátelé, mnoho sil v tom vyčerpávajícím, ale nezbytném zápase. Mějte se krásně, no a opět za týden dá-li pán naslyšenou. Vaši Transworld Radio a Miroslav Kubíček.

Lži a nepravdy, anebo také jen půl pravdy, to je téma, kterému se věnujeme v dnešních pokladech z archivu. Ještě jednou se dnes vrátíme k pořadu Zadáno pro dámy, kterému dala název i podobu Marie Fridrichová, a zaměříme se ještě jednou na lhaní.

0: Maminko, to je 5B.
1: Pamatujete si, moje milé děti, o čem jsme mluvili posledně? O panenkách, které mají pomoci chudým dětem. A někdo z vás možná právě dnes s maminkou takovou panenku šije. A pamatujete si, milé mladé dámy, o čem jsme mluvili předtím? O lhaní. A u toho zůstaneme i dnes, protože za těch 14 dnů se mi vyjevilo, jak je lhaní v naší zemi rozšířené a zakořeněné. Nevěříte? Poslechněme si tedy nejprve anketu, kterou pro nás opět natočila naše spolupracovnice Tereza Mertová. Anketní otázka zní, lžete někdy?
2: A vy sama lžete? Stalo se vám někdy, že jste zalhala?
3: No, tak určitě stalo, ale snažím se nelhat takových jako těch zásadních věcí, ale určitě jako někdy se mě to stalo, že jsem určitě zalhala.
4: No, tak to je těžký, no. No, tak občas se stane, ale tak snažím se, že aby ne, no.
2: To zalhal jste někdy?
5: Určitě.
2: A kdy?
5: Naposledy je to 4 hodiny.
2: V jaké to bylo situaci?
5: Já už se nevzpomínám.
2: Vy sám někdy jste zalhal nebo lžete občas sem tam?
6: No, někdy musím.
2: A v jakých situacích zhruba?
6: Je to anonymní, že jo? No tak třeba manželský, že? Ty jsou nutný někdy. Jinak ne.
7: Mamince, jinak víceméně ne, no.
2: Vy sama někdy lžete?
8: No, jakdy, ale víc ne teda.
9: Výjimečně.
2: V jakých situacích?
9: Pokud to není nic vážného a pokud je to třeba lepší pro někoho toho druhého.
10: Účelově.
2: A v jakých situacích?
10: Intimních, to jsem ženatý.
8: Určitě jo.
2: A kdy?
8: Třeba před rodičema a tak.
11: No já taky určitě někdy, ale jako ne takovou lež, která je špatná, no.
12: Občas jako dá se říct, že ano.
2: Vy sám někdy lžete?
13: Určitě. Když to lepší, než říct pravdu. Lepší ne pro mě, ale pro tu osobu samozřejmě.
9: Já si myslím, že každý lže. Občas. Někdy.
2: Třeba v jaké situaci lže?
9: Buď to, když nechci někomu ublížit, nebo když mám strach říct pravdu.
14: Já lžu hodně málo. Ale jo, fakt málo. A ve věcech, když nechci tomu druhému ublížit, tak bych to třeba řekla nějak taktněji, nebo když by to bylo nutné říct, ale k lhaní se vyhýbám.
15: No jasně. Záleží kdy, když jdu třeba z nějaké spářky, tak doma rodičům a tak.
16: No, tak asi to stejný.
17: No já lžu určitě, ale čem to nevím. No tak pořád zas ne, ale jsem tam trochu určitě.
2: Vy sama někdy lžete?
18: No, kdybych řekla, že ne, tak by lhala. Takže určitě trošku zkresluju tu skutečnost ze svůj prospěch.
2: A myslíte si teda, že lhát se nemá?
18: V principu, pokud člověk chce dodržovat nějaký zásady, tak nemá.
2: Používáte někdy lež, lžete?
14: No, milosrdnou spíš.
2: A v jakých situacích?
14: V nemoci nebo v něčem takovém.
2: Ty lžeš někdy?
0: Ne.
2: A vy sama někdy lžete?
14: Určitě ano, pokud je to v zájmu toho druhého, zdravotní důvody a tak dále.
2: Takže v situaci, kdyby to člověkovi ublížilo, tak používáte lež?
14: No, asi se to nedá tak přímo nazvat, polopravdu.
2: Vy sám někdy lžete?
5: No, určitě.
2: A kdy, v jaké situaci?
5: No, třeba rodičům, když nechci něco říct, anebo někdy je lepší zavat, no, v nějakém případě.
9: Já nelžu osobně, protože můj přítel to na mě vždycky pozná.
1: Všichni dotázaní odpověděli, že někdy lžou. Jen malé holčičce lhaní dovoleno nebylo, ale protože dospělí kolem lžou bezostyšně, to dítě asi začne lhát, co nevidět. Ačkoliv se všichni dotázaní ke lži přiznávali, zdá se, že ani jeden z nich z toho nedělal velkou vědu a necítil se proto nijak zvlášť hříšný. V našem povědomí je sice jakási téměř nezdůvodnitelná informace, že lhaní je špatné, ale nikdo neví vlastně proč a všichni to špatné tu a tam dělají a nepokládají to za trestné. Takže, popravdě řečeno, žijeme v neupřímné společnosti, kdy si vzájemně nemůžeme příliš věřit. Jestliže si lžeme, ať už milosrdně nebo nemilosrdně, tak jaká pak důvěra? To, že si vzájemně moc nevěříme, je pravda. A žít v takovém národě, kde nikdo nikomu nemůže věřit, není žádná slast. Poznala jsem to na vlastní kůži nedávno. Chtěli jsme s manželem podniknout něco nového, co jsme ještě nikdy nedělali. Ale daleko dřív, než jsme se rozhodli k prvnímu kroku, jsme ze všech stran slyšeli, jen ať si dáme pozor, že je kolem dokola samý podvodník. Žádná z těch informací nebyla nijak konkrétní, ale strašení se nakupilo do rozměru obrů. Když jsem šla po informacích do detailu a pídila se, odkud pocházejí, zjistila jsem, že žijeme v jakési řetězové reakci. Lidé si slibují určité sliby nebo uzavírají smlouvy, ale přitom necítí plnou odpovědnost za svým slovem stát. Jeden druhému bezostyšně lže, neplní termíny, neplatí faktury, natož pak dluhy, což dalším způsobuje platební neschopnost, která je často krytá opět lží, a tohle začíná vytvářet v celém státě takový začarovaný kruh, že bude-li to ještě nějakou dobu trvat, dostaneme se jednoho dne všichni do platební neschopnosti. Kořenem tohoto podivného stromu je lež a neplnění slibů. Řeknu vám upřímně, že kdybych neznala Pána Ježíše, asi bych v zemi, která je plná lhářů, ba i 7 lhářů, nechtěla žít.

0: pravda vás učiní svobodnými. Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo zhřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní.
1: Tato slova pronesl Ježíš v Janově evangeliu. Lidé, kteří si dovolují lhát, ať už svou lež charakterizují jako milosrdnou nebo nemilosrdnou, jsou otroci hříchu. Teď vidím na vaší tváři hluboký nesouhlas a otázku. Jak je to s tou milosrdnou lží? Co pak je správné, aby lékař vpálil nemocnému přímo do očí, že má rakovinu a umře? Ano, právě smrtelná nemoc nebo manželská nevěra bývají obhajobou milosrdné lži. Jenže rozhovor na vážné téma, které možná otře se naším životem, není otázkou pravdy nebo lži, nýbrž otázkou lásky či nelásky. Láska je tak mocná, že si může dovolit říct si pravdu správným způsobem a přece nezraní. Když to neláska, byť by stokrát sebe milosrdněji zatloukala, jednoho dne vyjde najevo, stejně jako vždycky vyjde najevo lež. Láska je věčná, lež je naopak velmi dočasná. Láska buduje, lež boří. Jestliže se uchylujeme k milosrdné lži, pak to znamená, že nemilujeme, že nejsme ochotni podstoupit ten těžký zápas lásky, ve kterém pomůžeme bližnímu, aby v lásce poznal pravdu, která ho osvobodí.

Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Domnívám se, že i my křesťané už máme Boží slovo tak obehrané, že nám uniká jeho naléhavost. Bez Ježíše Krista znamená být otrokem hříchu. A naopak, jsme-li otroky hříchu, nemáme Ježíše Krista. Pokud se nevyrovnáte s existencí hříchu, pokud neuznáte, že hřích tu je a že je potřeba s ním jednat, působí to ve vašem životě ohromnou katastrofu. Tohle říká skotský kazatel Oswald Chambers. Podle mého názoru je uznání vlastní hříšnosti ten nejvýraznější pokrok, kterého člověk může dosáhnout. Dokud neuznáme, že každý člověk je ve své podstatě skažený a zlý, pak je úplně jedno, která vláda nám vládne. Ať se politická strana jmenuje, jak jmenuje, bez Krista vládne vláda tmy, vláda hříchu. Proti tmě hříchu stojí jen jeden, a to je ten, který řekl: já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jediný, kdo nás zachraňuje z hříchu, je Pán Ježíš Kristus, který zemřel, aby nás učinil od hříchu svobodné. Rozšířenost lhání mě děsí. A tak bych vás, milá maminko, chtěla motivovat, abyste se dnes docela vážně nad lží zamyslela. Můžete o lži mluvit i s dětmi nebo s manželem. A pokud objevíte, že máte sklon ke lživému uhýbání nebo přehánění, nebo takové sklony uvidíte u svých nejbližších,

0: hříších, pojmenujte je. My sami se od svých hříšných sklonů neosvobodíme. Kdyby bylo tak jednoduché zbavit se hříchu, Pán Ježíš by nemusel umřít na kříži. Ale už sama pravda poznání, že lžu, přestože nechci, je velký pokrok. Mám zkušenost, že kdykoliv odhalím ve svém životě nějaký kořen hříchu a dovolím Božímu slovu, aby ten hřích pojmenovalo, a pak prosím v pokání Ježíše o osvobození, vždycky se to děje. Něco jde rychleji, něco je větší bitva, ale s hříchem se nesmiřujme.
1: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
0: Skutečnou svobodu přináší jen Ježíš Kristus jako jediná pravda. Ať je to právě On, Pán Ježíš, kdo zůstává s vaším duchem a osvobodí vás od jakékoliv lži. Na příští týden volám k rádiu všechny děti, které nám poslali pohled z prázdnin. Budu si povídat právě s nimi. A kdo se nic neposlal, máte ještě příležitost. Z TVR vás zdraví Marie Fridrichová.

tečku za dnešními poklady z archivu udělala Marie Fridrichová. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová, samozřejmě pozvánkou k poslechu zase za týden. Budu se na vás těšit v pravidelném čase. A moc vám přeji odvahu říkat pravdu, ať je jaká chce. A zároveň moudrost říkat ji laskavě a vlídně. Protože pravda řečená v lásce přináší úlevu a osvobození. Tak naslyšenou.

Je krátce po 17. hodině, s vámi je stále Rádio 7 a u mikrofonu Kateřina Hodecová. A zvuk poslechu prázdninových pořadů Kudy kam. V něm jsme vybrali pro vás sérii starších nahrávek Dany Kenningové o symbolice biblických prostředí. A dnes bude řeč o horách.

Vrcholový zážitek. Zkušenost, kdy po namáhavém výstupu konečně stojíme na vrcholku hory a rozhlížíme se do kraje. Vidíme hřebeny hor, údolí, pláně, města, všechno, co je pod námi. Někdy dokonce jsou i mraky pod námi a nad námi modrá obloha. Možná právě chodíte po horách, nebo jste podobné pocity nedávno zažili. Dnes se v pořadu Kudy kam podíváme na příběh spásy z vrcholové perspektivy. Necháme hory v Bibli vyprávět důležité momenty historie Božího lidu. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Dana Kenningová. Vrcholový zážitek někdy popisuje také v přeneseném významu silný prožitek naplnění, setkání s Bohem. Třeba na konferenci nebo akci pro mládež. Možná jste za mladá také žili z víkendovky k víkendovce, abyste měli pocit, že vůbec žijete, a svou víru jste sami v soukromí moc pěstovat neuměli. Intenzivní Boží blízkost jste tenkrát zažívali především ve společenství na akcích. Ponechám teď stranou, jestli je to tak dobře nebo špatně, realita je prostě taková a i Bible ji zná, je to něco přirozeného. První horou, přesněji pohořím, které je v Bibli zmíněno, je pohoří Ararat, kde zakotvila Noémova archa na konci potopy. Nejdřív ale čteme, že vody bylo tolik, že přikryla všechny vysoké hory. Po 150 dnech začala voda opadat a archa spočinula na pohoří Araratu. Bůh začíná znovu s Noem a jeho rodinou a uzavírá s nimi smlouvu, že už nezničí zemi další potopou. Ve starověku si lidé představovali, že bohové sídlí na nebesích a proto stavěli na horách oltáře, aby byli bohům blíž. Tyto představy částečně sdílel i Izrael. Není co se divit, člověk má na vrcholu hory opravdu výjimečný pocit nadhledu, volnosti. Hory působí majestátně a vzbuzují v nás úžas a bázeň. Ale hory nejsou jenom pro člověka, aby tam vystoupil a byl blíž Bohu. I biblický Bůh, Hospodin, sestupuje na hory, aby se dal lidem poznat a setkal se s nimi. Důležitým příběhem, který se odehrává nahoře, je obětování Izáka. Najdeme jej v první knize Mojžíšově 22. kapitole. Bůh vyzve Abraháma, aby mu obětoval svého jediného syna. Syna, na kterého Abraham dlouho čekal. Počal ho Božím zázrakem v době stáří a skrze něho má mít víc potomstva, než je písku na mořském dně nebo hvězd na obloze. A teď má jít nahoru v krajině Mória a tam ho obětovat na oltáři Hospodinu. Je to zkouška a zároveň je v ní i zaslíbení, že jednou Bůh na jiné hoře obětuje svého syna místo nás, beránka bez vady. Hospodin zastaví Abraháma, který už má v ruce nůž, a ukáže mu, že v trnitém keři ubízl za rohy beran a ať obětuje toho místo svého syna. Abraham nic Hospodinu neodepřel. Byl ochoten mu dát to nejdražší. A Hospodin pak dává to nejdražší nám. Hory jsou někdy místem, kdy setkání s Hospodinem může pro nás znamenat zkoušku naší oddanosti, může znamenat oběť. Tou nejvýznamnější starozákonní horou setkání s Hospodinem je hora Sinaj. Přesněji pohoří Sinaj, které má různé vrcholky. Jeden z nich je hora Choreb, kde se setkává Hospodin s Mojžíšem v hořícím keři. Bůh říká, že vidí utrpení Izraelců v Egyptě, zná jejich bolesti a chce je z moci Egypta vysvobodit. A k tomu povolává Mojžíše. Tomu se moc nechce, ale Bůh mu říká, já budu s tebou a toto ti bude znamením, že jsem tě povolal. Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. Pak Hospodin Mojžíšovi zjevuje své jméno. Jsem, který jsem. Je to zásadní okamžik. Bůh promluvil k Noému, k Abrahamovi, k Josefovi, ale zde poprvé zjevuje svoje jméno. Jméno bylo pro tehdejší kulturu něco důležitého, vypovídalo o tom, jaký je nositel toho jména. Hospodin se dává poznat Mojžíšovi jako osobní Bůh, který je nad časem, vládne světu, ale zároveň se konkrétně zjevuje a jedná v dějinách světa.
Je to Bůh smlouvy, který je vždy věrný a stálý na věky. Jeho slovo platí. Na Sinaj přichází Izraelci, když výjdou z Egypta. Mojžíš dostává přesné instrukce. V 2. Mojžíšově 19. kapitole čteme. Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory. Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Budete mi královstvím kněží pro národem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal. Všechen lid odpověděl jednomyslně – budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil. Hospodin dále Mojžíšovi řekl, jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj, ať si vyperou pláště a ať jsou připraveni na třetí den, neboť třetího dne se stoupí Hospodin před zraky všeho lidu na horu Sinaj. Vymezíš kolem lidu hranici a řekneš, střeste se vystoupit nahoru nebo i dotknout se jejího okraje. Kdokoliv se hory dotkne, musí zemřít. Nedotkne se ho žádná ruka, bude ukamenován nebo zastřelen, ať je to dobytče nebo člověk, nezůstane naživu. Teprve až se dlouze zatroubí na roh, smějí nahoru vystoupit. Když nadešel třetí den a nastalo jitro, hřmělo a blýskalo se, nahoře byl těžký oblak a zazněl velmi pronikavý zvuk polnice. Všechen lid, který byl v táboře, se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a postavili se při úpatí hory. Celá hora Sinaj byla zahalena kouřem, protože Hospodin na ní sestoupil v ohni. Kouř z ní stoupal jako z hutě a celá hora se silně chvěla. Zvuk polnice víc a více sílil. Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal. Hospodin totiž sestoupil na horu Sinaj, na vrchol hory. Zavolal Mojžíše na vrchol hory a Mojžíš tam vystoupil. Mojžíš dostává desatero a lid uzavírá smlouvu s Hospodinem. Pak vystoupil Mojžíš, Áron, Nádab a Abíhů a 70 izraelských starších nahoru, kde viděli Boha Izraele a jedli a pili, a přestože Boha viděli, tak nezemřeli. Pak jde jen Mojžíš na samý vrchol, kde je 40 dní a 40 nocí a dostává kamenné desky desatera napsané Božím prstem. Také mu Bůh dává instrukce pro stan setkávání, svatyni, kde bude přebývat uprostřed svého lidu. Všimněme si toho zajímavého detailu. 70 starších spolu s Mojžíšem a dalšími nahoře Sinaj jí a pijí se samotným Hospodinem. A přesně tam směřuje celý příběh spásy. Bůh se chce dát poznat všem lidem. Chce, aby s ním všichni měli společenství. A také touží potom, aby všichni jednou spolu stolovali v Božím království. Hospodin dává instrukce o stanu setkávání, kde se chce setkávat s lidem. A v tom je předobraz chrámu, který bude stát na jiné svaté hoře, na hoře Sionu, a k té se dostaneme později.

pořadu Kudy kam na Rádio 7 vás Dana Kenningová provází přes vrcholky hor napříč Biblí. Zmínili jsme horu Ararat, kde kotvila Noémova archa. Horu v krajině Mória, kde měl Abraham obětovat svého milovaného syna Izáka a místo něho mu Bůh sám připravil zástupnou oběť beránka. Dalším důležitým vrcholem je pohoří Sinaj. Zde na Chorébu dává Hospodin Mojžíšovi poznat své jméno a svůj plán záchrany z otroctví. Na Sinaji Izrael přijímá zákon, uzavírá smlouvu s Hospodinem a dostává plán na stavbu svatostánku. Hospodin je Bůh dějin. Nejen, že ty dějiny naplánoval, ale také do nich aktivně sám vstupuje. A neděje se vše najednou, ale plán spásy se odvíjí postupně. Dějiny se pohybují rychlostí jednoho lidského života. Bůh povolává Abraháma a jeho rodinu a uzavírá s ním smlouvu. Pak dává Mojžíšovi poznat své jméno a uzavírá smlouvu s izraelským národem. Smlouvu, která je už od začátku kdysi s Abrahamem nevyvážená. V čem? Je garantovaná jen jednou stranou, jenom ze strany Boží. On ví, že lidé nemají na to jí dodržet. Ví, že jednou kvůli tomu bude obětovat svého syna. Problém porušování Božích nařízení souvisí i s horami. Na horách se nesetkávají Izraelci jen s Hospodinem, ale je to místo modloslužby. Staví oltáře cizím bohům tak, jak to dělají okolní pohanské národy. Izrael znovu a znovu upadá do tohoto pokušení. Možná je otázka i pro nás, jakým bohům obětujeme my na svých horách. Kde hledáme ty výjimečné vrcholové zážitky, které by nás vytrhly z všední reality? Když někdo nebo něco nasytí naši duši, zaplní nějaké prázdné místo, jsme v pokušení to začít uctívat. Proto při vstupu do zaslíbené země dal Hospodin lidu jasný příkaz. Úplně zničíte všechna místa, kde pro národy, jež si podrobíte, sloužili svým bohům na vysokých horách a na pahorcích a pod každým zeleným stromem. Deuteronomium 12.2. Tím se dostáváme k další významné hoře, kde se odehrál klíčový zápas mezi Hospodinem a cizími bohy. Na jakéže to bylo hoře? Ten název mi vždycky připomínal bombóny karamelky, ale ten zápas Eliáše a Bálových proroků moc sladký nebyl. A ani tu výhru si Eliáš neužil, protože královna Jezábel se mu za ponížení jejich bohů a zničení jejich proroků chtěla pomstit. Eliáš prchá do pouště, kde na něho padne pořádná deprese. I to se stává po vrcholových zážitcích. O co vyšší a silnější jsou ty vrcholy, o to hlubší jsou údolí pod nimi. Pohoří Karmel znamená Boží vinice. Dnes je to národní park v severním Izraeli, na jehož úpatí se rozkládá město Haifa. Celé pohoří je 23 kilometrů dlouhé. Na západě od něho je Středozemní moře. Nejvyšším bodem je vrch Rom Karmel, vysoký 546 metrů nad mořem. Pohoří člení četná boční údolí s potoky, které tečou jen v době dešťů, takzvané vádí. Výškový rozdíl mezi dnem údolí a vrcholky Karmelu představuje často několik set metrů. V lesním porostu se dochovaly i části původního lesa s borovicemi. Karmel je místem, kde se odehrál zápas o to, kdo je pravý Bůh a pán světa a koho budou Izraelci poslouchat. První královská, 18. kapitola. Ale nyní zařiď, ať se ke mně zhromáždí nahoru Karmel celý Izrael i 450 bálových proroků a 400 proroků ašéřiných, kteří jedí u stolu s Jezábelou. Achab tedy obeslal všechny Izraelce a zhromáždil proroky nahoru Karmel. Tu přistoupil Eliáš ke všemu lidu a řekl: jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho. Jestliže Bál, jděte za ním. Lid mu neodpověděl ani slovo. Pak mají jakousi soutěž, který Bůh sám zapálí oběť na oltáři.
Bálovi a Ašteřině proroci dělají všelijaké kotrmelce, poškozují se, aby přiměli své bohy k jednání, ale nic se neděje. Eliáš, který je tam jako Hospodinův prorok sám, ještě stíží svoje podmínky tím, že všude naleje hromadu vody, aby ho snad nepodezřívali, že se to stalo náhodou. A pak se prostě modlí. Odpověz mi, Hospodine. Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě. A oheň z nebe pozřel nejen oběť, ale i kamenný oltář a všechnu vodu. Lidé viděli jasně, kdo je živý a pravý Bůh, a padli na kolena. Eliáš je vyzval, aby pochytali proroky, a všechny je zabil. To celé se odehrávalo v době dlouhého sucha, kdy Izrael už trpěl hlady a lidé umírali kvůli jejich hříchu, kvůli modloslužbě. A zanedlouho přichází i vytoužený déšť. Víte, co se mi líbí na Eliášově modlitbě? Prosba, aby Bůh sám obrátil srdce lidí zpět k sobě. Eliáš ví, že žádný zázrak to neudělá. Jen Bůh sám může skrze svého ducha proměnit srdce člověka, aby přestalo vzdorovat a hřešit. Ve Starém zákoně je Karmel symbolem krásy, například v Písni písní, a příchodu Božího království. Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanonu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha. Izajáš 35:2. Než se dostaneme k další velmi významné hoře, kterou lze snad označit jako horu s velkým H, zastavím se ještě u jednoho božího jména. El Shaddai. Někteří vykládají význam tohoto jména jako Bůh všemohoucí. A jiní jako Bůh hor. Protože El znamená Bůh a Shaddai je údajně příbuzné s akadským výrazem Shadů, který znamená hora. Jako boha hor, El Shaddai, uctívali Hospodina praotcové Abraham, Izák, Jákob, ještě než Bůh zjevil své jméno Mojžíšovi. Podle biblické tradice vyvedl Bůh Abraháma z mezopotámské nížiny do hornatých oblastí Kanánu a tuto zemi zaslíbil Izraeli do dědictví. Tam přivádí Mojžíš boží lid z egyptského otroctví. Za boha hor považovali boha Izraele i nepřátelé, jak ukazuje například text z 20. kapitoly 1. královské, kde se aramejský král chystá znovu napadnout izraelského krále Achaba. Aramejskému králi služebníci řekli, jejich bůh je bohem hor, proto nás přemohli, ale budeme-li s nimi bojovat na rovině, jistě přemůžeme my je. A ve verši 28 čteme, tu přistoupil muž boží a řekl izraelskému králi, toto praví Hospodin, protože Aramejci řekli, Hospodin je bohem hor a nikoli bohem dolin, dám celý tento veliký hlučící dav do tvých rukou a poznáte, že já jsem Hospodin. Náš Bůh je bohem celého světa, hor i údolí, moře i pouště. To je hlavní poselství celé této série pořadu Kudy kam. Pohanská náboženství měla boha slunce, boha hor, boha moře, pro každou část přírody nebo přírodní jev byl jiný bůh. Ale Hospodin je jeden. Jeden bůh a pán, stvořitel vesmíru a zachránce. To je kontrast, který se Bůh snaží naučit izraelský lid. Pro nás je to povzbuzením, že Bůh s námi není jenom v dobách výjimečných. Jen když zažíváme povznesení, radost, nadšení, stojíme na vrcholku zdolané hory starostí, práce, zápasů. Ale je také bohem nížin a údolí. I kdybych šel roklí šeré smrti, budeš se mnou, vyznává David v Žalmu 23. Není žádné místo pod nebem, které by bylo Hospodinu nepřístupné, skryté, kde by neměl moc. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzazším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí. Žalm 139.

Bůh všemohoucí, Bůh hor i údolí, Bůh celého světa. O něm si dnes povídáme v pořadu Kurikam na Rádio 7. Tentokrát se na příběh spásy díváme z vrcholků biblických hor. Hory, kam lid vystupoval, aby se setkal s Bohem. Bůh sestupoval, aby se dal poznávat svému lidu. Hory, kde Izraelci upadali do pokušení pohanských národů a obětovali cizím bohům. Dostáváme se k té nejdůležitější biblické hoře, k hoře Sion. Hora Sion byl původně jeden z vrchů, kde byla starobylá pevnost Jebus, kterou dobyl král David a přejmenoval na město Davidovo, Jeruzalém. Sem přenesl schránu smlouvy, takže se Sion stal posvátnou horou. Král Šalomoun zde vybudoval chrám. Proto je někdy hora Sion označována jako chrámová hora. Podle jedné tradice se údajně jedná o stejnou horu v krajině Moria, kde Abraham měl obětovat svého syna Izáka. Chrámová hora, hora Sion, se stává božím sídlem. Označení Sion se postupně rozšiřuje na celý Jeruzalém a potažmo i Izrael, místo, kam přijde Mesiáš. A v tomto směru jde o rozměr věčnosti. Sion jako střed světa, symbol přebývání Hospodina se vším lidem země, nebeský Jeruzalém. A to už se dostáváme k proroctví o Mesiáši a nebeském království. Příběh obětování Izáka, snad na této hoře kdysi dávno, je předobrazem zástupné oběti a získává ještě další význam. Abychom vůbec mohli vystoupit nahoru Sion a být s Hospodinem, potřebujeme odpuštění hříchů, očištění obětní krví nevinného beránka. A tím je Ježíš. I v jeho životě je několik hor, které hrály důležitou roli. Pojďme se na ně podívat. Prvním významným vystoupením je Ježíšovo kázání na hoře. Je zaznamenáno v Evangeliu Matoušově 5. kapitole. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru, a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Hospodin dal Mojžíšovi na hoře Sinaj zákon, soubor nařízení, podle kterých se mají řídit. A Ježíš na jiné hoře dává těmto nařízením rozměr hluboké lidskosti s důrazem na vztah. Toto vyučování se odehrálo na skalnatém pahorku nedaleko Genezareckého jezera. Dnes se nazývá Hora blahoslavenství. Druhou významnou událostí v Ježíšově působení je jeho proměnění na hoře. To je podle tradice spojeno s horou Tábor, která se údajně nachází v oblasti Galileje, na východní hranici izraelského údolí 17 kilometrů od Genezareckého jezera. Hora Tábor je poprvé zmíněna v knize Josué jako hranice mezi třemi izraelskými kmeny. Dále v knize Soudců. Soudce Barak z této hory porazil kanánské vojsko. Evangelista Lukáš popisuje příběh proměnění takto. Ježíš vzal sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil nahoru, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmlouvali s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. V tom se ti muži od něho začali vzdalovat. Petr mu řekl, mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň. A z oblaku se ozval hlas, toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Lukáš 9. kapitola. Možná si také vzpomenete, jak Mojžíšovi po setkání s Hospodinem na hoře Sinaj zářila tvář tak, že si ji musel zakrýt. Lidé na něho nemohli pohledět. Ježíšovi zářila nejenom tvář, ale zářil celý i jeho šaty.
Je to výjimečná událost, kdy se pro tři učedníky otevřou nebesa a spatří Ježíše v celé jeho slávě. Není divu, že Petr chce ten okamžik uchovat co nejdéle. Chce se v tom nebi zabydlet. Ale Mojžíš a Eliáš se zjevili, aby mluvili s Ježíšem o cestě, která ho čeká, až sejde z vrcholu dolů. O cestě ponížení a utrpení v Jeruzalémě. Bůh sám učedníkům zdůrazňuje, aby Ježíše poslouchali. Čeká je nesnadná cesta dolů. Přiznává se k němu jako ke svému synu a zaslíbenému mesiáši. Učedníci nic nechápou a stihnou usnout. V tak duchovně nabitém okamžiku je obestřel těžký spánek. Podobně jako pod horou Olivovou v Getsemanské zahradě, kde je Ježíš prosí, aby s ním bděli. Neposlouchají. Na Olivovou horu se vrátíme ještě později. Všimli jste si, že celá událost proměnění se odehrává, když se Ježíš modlí? Boží přítomnost přijde tak silně a Bůh mu z nebe odpovídá. Toto je vrchol Ježíšovy pozemské slávy. Možná i pro nás se můžou chvíle modlitby stát vrcholem dne, kdy zakusíme Boží přítomnost, kdy se to všední promění ve svaté a slavné díky Boží blízkosti. Víme, že Bůh je vždy s námi, ale ne vždy to cítíme. Potřebujeme takové hory proměnění, kdy znovu zakoušíme Boží slávu a svatost. Můžeme přijmout sílu na další nestadnou cestu údolím těžkostí a zápasů. Ne se na té hoře zabydlet, udělat si dobře sami pro sebe, ale na čas načerpat posilu na další cestu. To je důležité. Víra čerpá posilu z takových momentů Božích doteků, ale také prochází výhní zkoušek pouště a bouře moří, kde se tříbí jako zlato v peci. Cesta kříže se nakonec stane zaslíbenou cestou slávy, kterou smí učedníci zakusit na hoře proměnění. A Bohu díky, čas od času i my. V evangeliích čteme, že se Ježíš často odcházel modlit na hory, aby byl sám jen s Otcem. Uprostřed namáhavé služby potřeboval čerpat sílu, odpočinout si od lidí. Nevždy se mu podařilo jen tak odejít, někdy musel nejdřív uspokojit potřeby zástupů a jindy téměř utéct. Nešlo mu o to být někde na vrcholku hory, Ježíš si určitě nemyslel, že tím by byl Otci blíž, ale potřeboval klid, samotu, bez rozptilování. Vylézt na vrchol hory může být někdy docela námaha, a tak možná proto ho tam lidé tak nenásledovali. Měl větší šanci, že nebude rušen, než někde v nížině u vody. Být s Bohem v klidu a samotě může i nás něco stát. Uspořádat si práci během dne jinak, odložit volnočasové aktivity. A třeba také odejít někam do lesa, kde se budeme moci lépe soustředit, než uprostřed městského ruchu. Zastavit se. Fyzicky i psychicky. A být s Bohem.

pořadu Kurikam, který posloucháte na Rádio 7, se dostáváme do poslední části našeho horského putování. Další důležitou horou na Ježíšově cestě byla, jak už jsme řekli, Olivová nebo také Olivecká hora. Na jejímž úpatí je Getsemanská zahrada. Olivová hora je horský hřeben, 3,5 kilometru dlouhý, východně od Jeruzaléma, který se táhne podél potoka a údolí Kidron. Na východní straně začíná Judská poušť. Vrchol má 3 pahorky. Je to významné biblické místo. Sem se uchýlil král David na útěku před Absalonem. Bylo zde posvátné místo, kam se Izraelci chodili modlit. V biblickém slovníku píše Adolf Novotný: zde také stála sláva Hospodinova, když odešla z Jeruzaléma. Ezechiel 11:23. Zde stanou nohy Hospodina, jenž přispěchá na pomoc svému lidu. Zachariáš 14:4. Z evangelií víme, že Ježíš se sem často chodil modlit. Na jejím vrcholku plakal nad svatým městem. Odtud také prorokoval zkázu města i chrámu. A odtud vstoupil na nebesa. Je zde velký hřbitov a údajné hroby proroků. Na úpatí Olivové hory se nachází Getsemanská zahrada, kde se podle evangelií Ježíš modlil před svým ukřižováním. Getsemane znamená doslova lis na olivový olej. V Getsemanské zahradě byla jeskyně 17 metrů dlouhá, kde byly 3 až 4 ploché kameny a kde se dalo přenocovat. Dnes na místě, kde údajně Ježíš potil krev, stojí bazilika utrpení, která se také někdy nazývá chrám národů. Evangelista Lukáš popisuje událost takto. Potom se Ježíš jako obvykle odebral na Olivovou horu, učedníci ho následovali. Když došel na místo, řekl jim: modlete se, abyste neupadli do pokušení. Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: Otče, chceš-li, odej mi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji, jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. Pak vstal od modlitby, přišel k učedníkům a zhledal, že zármutkem usnuli. Řekl jim: jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Jak asi bylo Ježíšovi? On ví, co ho čeká. Ví, že bude muset trpět sám. Poklekne, modlí se. V olivovém háji na místě, které se nazývá lis na olivový olej. A právě tak si Ježíš asi připadá, jako v lisu na oleji. Olej, který používali k bohoslužebným účelům, k pomazání králů, k pomazání při modlitbě za uzdravení, ale také běžně ke svícení a vaření. Olej, který je všední a každodenní, zároveň posvátný a posvěcený. Olej, který se získává pod velkým tlakem, rozdrcením plodu olivovníku. Ta symbolika není náhodná a vypovídá víc než tisíce slov. Ježíš by se oběti na kříži raději vyhnul. Nechce zemřít. Nechce být opuštěný Bohem. Je mu z té představy úzko. Kolik utrpení a bolesti ho čeká. Unese to? Vždyť ani teď už nemůže. Ještě, že se mu zjevuje anděl z nebe, aby ho posiloval. Ten zápas je nad jeho síly. Kdyby se tak učedníci modlili s ním, aby v tom nebyl sám. Ale má tu svého anděla. Ježíš ví, co chce, a proto ví, že ještě víc než tu svou vůli chce naplnit tu boží. Proto se narodil, aby naplnil boží vůli. Narodil se, aby zemřel. Za hříchy celého světa. Aby smířil lidstvo i celé stvoření se svým stvořitelem, se svým otcem. Nemůže minout předem dané poslání, to by byl jeho život promarněný. Ježíš se rozhoduje přijmout boží vůli a obětovat svůj život a na čas i svůj vztah s otcem. Ví, že ani pro otce to není snadné.
že pro něj není snadné obětovat svého milovaného syna. Bůh sám prožívá rozdělení, které způsobil hřích. Nejen rozdělení mezi člověkem a Bohem, ale Boží srdce samotné puká, krvácí. A když se lidská vůle svobodně podřizuje té Boží, spojuje se s ní, aby byla obnovena ta původní jednota. Skrze poslušnost v utrpení Ježíš odčinil ten původní hřích neposlušnosti v ráji. Ježíš v zápase v Getsemane zvítězil, přijal cestu kříže, cestu oběti, utrpení a smrti. A pak jsou tu spící učedníci. Ježíš ví, že nezbývá moc času, jak jen je má varovat, že přichází čas, kdy je potřeba bdít a modlit se, jinak to nezvládnou. Modlete se, abyste neupadli do pokušení. To je výzva Olivové hory i pro nás. Na horách je totiž někdy uspávající vzduch.

Ježíš sejde do údolí cestou na další vrchol hory, kde bude dokonána jeho oběť. Kříž bude vztyčen na Golgotě. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Jan 19:17. Golgota, latinsky Kalvárie, je místo, kde byl Pán Ježíš ukřižován. Dnes se neví jistě, kde to místo je. Z biblických svědectví víme, že to bylo místo vně tehdejšího Jeruzaléma, který není shodný s tím dnešním. Označení Lebka se může vztahovat ke tvaru skalního výběžku, který připomíná lebku, ale může vycházet i z toho, že to bylo popraviště, kde bylo pohřbeno mnoho lebek. Těch legend vážících se k tomuto místu je mnoho. Ví se, že římský císař Konstantin nechal poblíž místa Golgoty nad Ježíšovým hrobem postavit chrám svatého hrobu, ale bylo to až nějakých 300 let po ukřižování, takže nejde s jistotou tvrdit, že je to skutečně to místo. Golgota je hora poněkud paradoxní. Tady Ježíš sestoupil nejníž, kam to jde, do podsvětí. Jeho kříž se tyčel nad hlavami lidí. Smrt byla vyzdvižena a zdálo se, že zvítězila. Ale skrze Ježíšovu oběť byla smrt navždy poražena. Ježíš byl pohřben do skalního hrobu na úpatí této hory a třetího dne nalezli kámen od hrobu odvalen.

je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Taky jste si všimli něčeho zajímavého? Učedníci tam stojí, vidí vzkříšeného, oslaveného Ježíše, klaní se mu a přesto někteří pochybují. S vírou je to někdy složité, ani viditelný zázrak nemusí změnit naše přesvědčení. Co víc může být přesvědčivého, než stát nahoře se vzkříšeným Ježíšem?

příběhu spásy z pohledu vrcholků hor se dostáváme k poslední hoře. O té už byla řeč a je spojena s Božím královstvím a věčným životem. Hora Sion. Podle proroctví Starého zákona budou dějiny světa dovršeny na vrcholu této hory. Na Sionu se Bůh ujme jednou provždy vlády. V Izajáši 24:23 čteme: Zardí se bledá luna, zastydí se žárné slunko, až se Hospodin zástupů ujme králování na hoře Sionu a v Jeruzalémě před svými staršími v slávě. Hora Sion se stane místem radosti, štěstí a poznání Boha. Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné. Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy. V onen den se bude říkat, hle, to je náš Bůh, v něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil. Izajáš 25:6-9. V knize Zjevení popisuje Jan vidění beránka na hoře Sion. Podle 21. kapitoly ale není tím nejvyšším místem ani tato hora. Odtud je ale vidět sestupující nebeské město. Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, zářící Boží slávou, jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. Když se tak rozhlížíme z vrcholu hor do kraje, je to podobné jako některá proroctví. Vidíme další špičky hor, ale nevíme, kolik je mezi nimi údolí či menších vrcholů. Tomu se říká prorocká perspektiva. Některé části proroctví o Mesiáši se už naplnila a na další čekáme, i když jsou třeba součástí jednoho popisu. S příchodem Mesiáše bude nastolena spravedlnost a obnoven pokoj. Ale někdy v těch proroctvích chybí ten první příchod, údolí ponížení, do kterého musel Mesiáš sestoupit dřív, než přijde znovu ve slávě. I když jsou hory svou majestátností důstojným místem pro setkání s Hospodinem, ani ty nestačí na vyjádření Boží velikosti a moci a toho, co pro nás Bůh ve své dobrotě připravil. Až se někdy vypravíte na nějakou vysokou horu, připomeňte si, že to nejlepší a nepředstavitelně nádherné nás teprve čeká. A v příštím díle pořadu Kudy kam se podíváme na příběh spásy z perspektivy chrámu. K poslechu vás zve a pro dnešek se loučí Dana Kenningová.

Ještě za týden nabídneme pořad Kudy kam o různých biblických a symbolice biblických prostředí. A tentokrát bude řeč o chrámu. Premiéru naladíte ve středu v 21 hodin s reprízami v pondělí ve 13 hodin anebo jako dnes v sobotu po 17. Zároveň s touto pozvánkou se s vámi od mikrofonu loučí Kateřina Hodecová. Přeji vám klidný podvečer a večer, třeba i ve společnosti Rádia 7, a těším se někdy příště na slyšenou.

Je 18 hodin, posloucháte Rádio 7, kde začíná večerní program s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Je sobota 22. srpna, i k tomu si něco v následujících minutách řekneme, ale nejprve přehled pořadů. Impozantní barokní chrám s titulem Bazilika Minor. Na známé poutní místo u Olomouce vás zavede Dana Kenningová v rozhlasové pohlednici ze svatého kopečku ve 6:45. Na kopečku je k vidění víc než jen kostel. Za návštěvu stojí i zoologická zahrada či okolní lesy. K závislostem vede většinou krátká cesta. Mnohem větší úsilí je zapotřebí na cestě ven. Doktor Tomáš Kratochvíl z plicního oddělení fakultní nemocnice v Brně se podělí v akademii po 7:00 o postřehy ohledně závislosti na tabáku a nikotínu. Ve 8:45 následuje pořad Ke kořenům, kde pokračujeme ve výkladu Markova evangelia a přemýšlíme nad dvěma scénami. Předpovědí Petrova zapření a především Ježíšovým zápasem v Getsemanské zahradě. Silné události rozebírají Petr Vaďura a Jáchym Gondáš. 20 hodin 15 minut. V letním cestovatelském jazzovém klubu tentokrát nabídneme mimořádně působivou atmosféru hudby tuniského mistra ve hře na arabskou loutnu. V 21 hodin bude už s prvními tóny vát horký dech pouště. Příběh královny Ester, jejího strýce a nepřítele židovského národa si pro své kázání vybral David Láník, aby na něm ukázal obrovskou odvahu. Jsou předem připravené skutky i pro nás? Bohoslužba z Varnsdorfského sboru apoštolské církve Hosana začíná po 10:00 večerní. Kousek od sídla Rádia 7 prožil své dětství host dalšího zákoutí. Most mezi Brněnskou Líšní a New Yorkem vystaví rozhovor Lucie Endlicherové s hudebníkem Ondřejem Pivcem. Proč přemýšlí o chvílích před smrtí a co mu pomáhá být dobrým muzikantem? To si můžete poslechnout ve 11:45. Přeji vám příjemný poslech.

Dnes je 22. srpna a svátek má Bohuslav, nebo chcete-li Timotej. Význam jména je jasný. Bohuslav, stejně jako v jiných jazycích Timotej nebo Timoteus, podle významu svého jména uctívá a oslavuje Boha. Můžeme si připomenout slavného nositele tohoto jména, hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Narodil se 8. prosince 1890 v rodině Ševce a zároveň pověžního a spořitelního sluhy v Poličce. Od 6 let se učil hrát na housle a již v 15 letech vystupoval jako solista na místních večírcích. V roce 1923 odešel do Paříže, kde našel svůj osobitý skladatelský projev a novým způsobem navázal na tradice české hudby, kterou pevně zasadil do světové hudební kultury. Ačkoliv žil v cizině, domácí vlivy a víra v Boha neustále prostupují celým jeho dílem. Z díla Bohuslava Martinů můžeme připomenout například opery Řecké pašie nebo Hry o Marii. V Čechách bylo jeho dílo dlouho přehlíženo. Jak už to tak u nás bývá, vzali jsme jej na vědomí, až když ho už uznával celý svět. Bohuslav Martinů zemřel 28. srpna roku 1959 v Lístalu u Bazileje.

0: kalendárium. Pojďme se podívat do kalendáře, jaké nám nabídne dnes události a jména. Tak například v roce 1864 zástupci 12 států podepsali první ženevskou úmluvu o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli. Systém ženevských úmluv je základem mezinárodního humanitárního práva. Na jeho počátku stojí útlá knížečka Vzpomínky od Solferino. Na Solferino, v níž švýcarský podnikatel a pozdější zakladatel Červeného kříže Henri Dunant vylíčil své osobní vzpomínky na utrpení vojáků, kteří byli zraněni v krvavé bitvě u Solferína roku 1859. Narozeniny by slavil například Claude Debussy, francouzský hudební skladatel, narodil se v roce 1862. A u dnešního data se také můžeme připomenout jméno českého básníka a novináře Jana Nerudy. Ten naopak zemřel 22. srpna v roce 1891. Pocházel z pražské Malé Strany, z ulice Ostruhová, která byla později přejmenována na Nerudovu, z domu u Dvou slunců, kde prožil celý život. Neruda stál u zrodu fejetonu v českém literárním prostředí. Byl velmi oblíben jako novinář a právě jeho fejetony patřily ve své době k nejčtenějším. Z jeho básnické tvorby si připomeňme balady a romance a nebo povídky malostranské. Ještě přidám jméno českého malíře Vojtěcha Hynajse, který také zemřel 22. srpna, bylo to v roce 1925. Hynajsovo dílo by možná v dějinách českého výtvarného umění zapadlo, kdyby ovšem nebyl podepsán jako autor pod oponou Národního divadla v Praze. Tolik tedy nahlédnutí do kalendáře a za chvilku se můžete těšit na pohlednici.
1: Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalospěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina. Mnoho divů si už vykonal, můj Bože, Hospodine.

0: Mnoho divů si už vykonal, můj Bože, Hospodine. Všechnu naději jsem složil v tobě, Hospodine. Ty ses ke mně sklonil, slyšel jsi mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl jsi mě z jámy zmaru, z tůně bahna. Postavil jsi mé nohy na skálu, dopřál jsi mi bezpečně kráčet a do úst jsi mi vložil novou píseň, chvalospěv tobě, Bože.
1: Žlutavý kostel vlá nahoře zelené, to je korouhev této krajiny, tiché a svěcené. To je svatý kopeček u Olomouce, místo pro poutníky a výletníky. Napsal Jiří Wolkr v básni Svatý kopeček. Do svých 20 let zde trávil prázdniny u své babičky Anežky Skládalové. Dům s pamětní deskou najdete v uličce za bazilikou. A stojí za to k němu zajít, protože hned vedle je nádherné vyhlídkové místo na úbočí jeseníků. Samozřejmě, že krásný výhled je za dobrého počasí přímo před bazilikou, kde máte město Olomouc před sebou jako na dlani. Ostatně říkávám, že u Olomouce je jediný kopec a je svatý, i když dříve se nazýval Svatá hora. Když už tady stojíme, za povšimnutí stojí unikátní historická alej z klášterního hradiska na kopeček, z níž se dochovala její část z Chválkovic. Alej představuje barokní krajinářskou architekturu, koncipovanou tak, aby poutníkům směřujícím na poutní místo otevírala pohledy na cíl cesty. Původní Lipová alej vznikla v letech 1680 až 1752 a měří 10 kilometrů. Od roku 1999 je zapsanou kulturní památkou a prošla rozsáhlou obnovou. O bazilice samotné je napsáno mnoho a mnohem odborněji, než bych to řekla já, takže jen stručně. Současný chrám stojí na místě původní poutní kaple ze 17. století zasvěcené Panně Marii. Proto se nazývá Bazilika navštívení Panny Marie. Kapli vypálila švédská vojska v době 30leté války. No a pak postavili v letech 1669 až 1679 premonstráti z hradiska nový kamenný kostel, ke kterému postupně dostavěli i další prostory pro správu poutního místa. Součástí je také takzvaný ambit. Je to prostor ve tvaru kruhu, kde jsou obrazy křížové cesty pod postranními zastřešenými klenbami, uprostřed strávníkem, místo, které zve k uspořádání různých akcí a setkání. Pokud navštívíte svatý kopeček v létě, tak se v bazilice příjemně ochladíte. A vedle si v kavárně můžete dát výbornou ovocnou zmrzlinu či jiný zákusek z místní výrobny. Pokud vydržíte do západu slunce, přímo ze schodů u vchodu do baziliky bývají opravdu krásné. Další turistickou atrakcí svatého kopečka je zoologická zahrada. Tam se asi bude dětem líbit víc než v kostele, kde je třeba zachovávat klid. Zoologická zahrada Olomouc byla pro veřejnost otevřena v roce 1956. Na ploše přes 40 hektarů chována 1861 kusů zvířat v 354 druzích, jako jsou žirafy, medvědi, lvi, vlci, které můžete slyšet až v lese, a v zimě v mlze jde z toho člověku husí kůže. Ale také můžete ve zvláštním pavilonu studovat netopíry, či v podmořském akváriu se kochat barevnými korály a rybičkami. Nebojte, nebudu jmenovat všech 354 druhů, raději si sem zajeďte je všechny navštívit. Vedle zoologické zahrady najdete stylovou restauraci Archa v dřevěném srubu s velkým vnitřním prostorem. Ve stejné budově se můžete také ubytovat. Nejradši ale chodím na kopečku na procházky do lesa. Mám tam už své trasy, místa, kde sbírám černý bez, lípu, země žluč, mateří doušku, mariny a když vyjde počasí, i houby. Oblíbila jsem si také dva staré buky na cestě od zoologické zahrady do Droždína. A když už je řeč o cestě, tak na svatý kopeček se dostanete pohodlně městským autobusem číslo 11 od vlakového nádraží v Olomouci. Určitě stojí za návštěvu. Začala jsem básní Jiřího Volkra a jeho slovy také zakončím dnešní pohlednici o svatém kopečku u Olomouce. Sednice v prvním poschodí jako zvon houpe se na modré věži noci. Uchystali mi bílou postel, chléb a petrolejovou lampičku s čarovnou mocí. Tři okna sedí v lipových haluzích jako tři pohádkové květy. Na nebi hvězdy nebeské a na zemi lidské jsou rozesety. Já jsem ve zvonu srdcem, aby jí do jeho stěn, aby každý věřící to slyšel a byl z toho potěšen. Tato krása je příliš těžká pro člověka jediného. Moji přátelé jdou za hlasem zvonu okusit se mnou štěstí všeho. Ale i pro nás je příliš veliké a těžké toto štěstí. Dej Bože, ať všichni lidé jsou naši přátelé, ať přijdou a pomohou nám je nésti, aby nám nespadlo, nerozbilo se a neporanilo této spící dědiny. Člověk by umřel už tím, že zůstal by na světě jediný. Dříve než usneme, na svou milou si vzpomeneme, i do snu si její obrázek v očích poneseme, neboť ona ví, co je to láska a bolest. My od ní se to dověděli. Bolest je života půl a láska je život celý. Pro ni a pro nás všechny se navzájem zaslíbíme, pro ni a pro nás a pro všechny svět jediný postavíme. Svatý kopečku, kostely vlající nahoře zelené, korouhvy této krajiny tiché a svěcené. Spravedlivou sílu, dětské oči a jazyky ohnivé dej nám všem, ať to, v co věříme dnes, též zítra provedeme.
2: Tak to byla Dana Kenningová a její pohlednice ze svatého kopečku.

zpívala Emma Nissen. Posloucháte večerní program na Rádiu 7, u mikrofonu je Lenka Malinová. Vzhledem k datu vidíme, že se nám blíží konec prázdnin, ještě doznívají různé příměstské tábory, na které možná jste pozvali i své děti, nebo přihlásili své děti, a doznívá také ještě festival United, který v těchto dnech se konal na Vsetíně zase jako obvykle a naše redakce tam byla přitom. Většina našeho týmu se zúčastnila programu Unitedu a měla naplánováno mnoho natáčení, takže můžete se těšit na rozhovory, které kolegové přivezou, a na zajímavé osobnosti, které představí i v našem vysílání.

tvůj hlas, ač tichý je, ani v bouři jej nelze přeslechnout. Tvé slovo, když v srdci žije,

Od zítřka až do 30. srpna, tedy do konce prázdnin, se v Jablonci nad Nisou bude konat akce nazvaná Revival Week. Pořádají národní probuzení a na programu budou společné modlitby, sdílení evangelia, venkovní veřejná setkání, osobní rozhovory a zahraje tam taky mimo jiné kapela Timothy. Takže můžete se tam vydat, pokud chcete.

Ještě jedno tady mám pozvánku pro vás, a to je pozvánka na učednický kurz Svoboda v Kristu, který proběhne ve Svobodě nad Úpou v hotelu Prom. Pořádá tuto akci Křesťanská misijní společnost Praha od 28. srpna do 30. srpna. Záměrem kurzu je pomoci každému křesťanovi, aby se stal učedníkem, který nese ovoce a žije zralý život v Kristu. Přednášet budou Petr Kácha a Tomáš Růžička.

0: Překročili jsme 19. hodinu, na Rádiu 7 pokračuje večerní program s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Přednáška Tomáše Kratochvíla, kterou si za chvilku můžete poslechnout v akademii, zazněla na konferenci křesťanských zdravotníků, která se týkala nejrůznějších závislostí. V následujících minutách se zaměříme na závislost na tabáku a nikotinu.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Poprosím bratra doktora Tomáše Kratochvíla, který je asistentem na klinice nemocí plicních a tuberkulózy ve fakultní nemocnici Brno, a poprosíme ho o přednášku, jak překonávat závislost na tabáku a nikotinu. Viděli jsme nejvyšší závislost v naší republice, možná i ve světě.
3: Dobrý den, já si jako plicní lékař, jako křesťan říkám, všechno, co má dech, ať chválí Hospodina. To je takové naše plicní téma křesťanské. Jak překonat závislost na tabáku a nikotinu? Já pracuji na plicní klinice od roku 2019 a už od začátku jsem věděl, že bych se chtěl věnovat těmto pacientům, když jsem byl u závodního lékaře při vstupní prohlídce na zaměstnání, tak říkal, no, to trvá tak 10 000 hodin jednomu kuřákovi se věnovat, aby se odnaučil kouřit. To radši věnuji něčemu jinému. Asi 3 měsíce, co jsem pracoval u nás na klinice, tak přišel nějaký pacient, že mě hledá, tak přišel, našel mě a říká, pane doktore, já jsem vám přišel říct, že jsem teda přestal kouřit. A já už jsem si vůbec nepamatoval, co to je za pacienta. Nejspíš to byl nějaký hospitalizovaný pacient, kterému jsem tam při vizitě řekl, že to není úplně dobré, že teda kouří a že by toho měl nechat, takže ta intervence mě zabrala možná 15 vteřin. A on opravdu přestal kouřit a já to říkám jenom kvůli tomu, že my dopředu nevíme, jaký ten pacient je, jestli bude stačit opravdu taková velmi krátká intervence, anebo to bude trvat těch 10 000 hodin. Tak tolik na začátek. Možná máte dojem, že závislost na nikotinu a tabáku se křesťanů netýká, ale není tomu tak. V České republice máme tedy 2 miliony kuřáků a ke kouření mají křesťanské církve různý postoj. Já bych se rád tedy s vámi společně nejprve podíval na několik faktů ohledně kouření, známých faktů, pro někoho možná i nových. Potom probereme, jak se k této problematice stavět z biblického hlediska. A nakonec, jak tedy tuhle problematiku nebo tuto závislost překonat, jak ji řešit. A na začátek bych chtěl přečíst příběh jednoho mladého muže, říkejme mu třeba Lukáš, jak se on sám dostal k závislosti na nikotinu a jak s ní bojuje. Milí bratři a sestry, rád bych se s vámi podělil o svědectví a zároveň i životní lekci. Není to tak dlouho, co jsem prožíval období, kdy Pán Bůh nebyl v mém životě na prvním místě. Raději jsem volil svou vlastní cestu. To byl začátek, kdy má závislost na nikotinu začala. Dopředu bych chtěl upozornit, že to nikdy nezačne samo od sebe. V mém případě to byl faktor nadměrného stresu z práce i školy. Dnes už vím, že pokud v této chvíli nejste pevně zakotveni ve víře a nemáte někoho, na koho se můžete obrátit, tak je otázkou času, kdy se do závislosti na nikotinu či jiné závislosti dostanete. Za období několika let jsem přecházel různými formami nikotinu, jako elektronické cigarety, IQOS, což je zahřívaný tabák, a nikotinové sáčky, u kterých bych se na chvíli zastavil. V dnešní době jde o velmi populární věc, zejména u mladých, ale i lidí z církve. Z mé zkušenosti bych řekl, že se jedná o nejvíce návykovou formu nikotinu, která na vás nejprve působí uklidňujícím dojmem, kdy přestanete myslet na problémy a cítíte se dobře. Problém ovšem je v tom, že nikdy nezůstanete u malého množství, ale vaše tělo chce více a silnější dávky. V mém případě to znamenalo, že jsem do velké míry přestal být produktivní, což se odrazilo mimo jiné i na kvalitě spánku. Byl to také i jeden z důvodů, který vedl ke ztrátě práce. Jednoho dne to zašlo přes čáru. Při kombinaci s větším množstvím alkoholu jsem na chvíli ztratil vědomí a to byl moment, kdy jsem slyšel Boží volání a rozhodl se udělat radikální změnu. Začal jsem si zjišťovat více informací o náhradní nikotinové léčbě, díky které bych se závislosti na nikotinu se mohl zbavit. Vyzkoušel jsem různé formy dle doporučení od lékárníků a lékařů. Nikotinové náplasti, tabletky nebo žvíkačky. Chvála pánu, teď jsem se z toho nejhoršího už dostal, ale jde o dlouhodobý proces. Každá závislost kompenzuje nějakou věc, která nám v životě buď chybí, nebo se kterou se nedokážeme vyrovnat. Pokud máte někoho ve svém okolí, kdo prochází něčím podobným, je důležité k takovému člověku přistupovat citlivě. Nejdůležitější si je problém uvědomit, což ve většině případů vyžaduje čas. Závislosti se týkají i lidí v církvi, a proto bych apeloval na nás všechny, abychom téma závislosti nebrali na lehkou váhu. Postihnout to může opravdu každého. Nechci zacházet do přílišných detailů, ale věřím, že mezi vámi mohou být další, kteří mohou mít podobnou zkušenost. Pro ty, kteří zápasí s nějakou formou závislosti, vás chci povzbudit, svěřte se někomu, kdo s vámi bude tento zápas sdílet a podporovat vás. Není radno si zahrávat. Věřte mi, že život bez nikotinu je daleko lepší než s ním. Ať vám pán Bůh žehná. Tak tolik svědectví Lukáše na začátek, kterým bych chtěl začít, to naše téma. Nicméně pojďme se tedy podívat na ty zdravotní dopady kouření, které jsou, předpokládám, všem vám poměrně známé, ale v té dnešní době, kdy se informace ohýbají a pravda je relativizována, je spousta lidí, kteří věří, že země je placatá, si myslím, že má smysl zopakovat i ty opravdu známé informace. Zdravotní dopady kouření, vlastně se jedná o toxické látky, které vdechujeme, obsahují více než 100 karcinogenů. Neexistuje nic vlastně asi horšího, než kouřit, tím si zdraví ničíme opravdu velmi spolehlivě. Je to zároveň v medicíně nejvýznamnější preventabilní příčina morbidity a mortality většiny nemocí. Kuřáci mají v průměru zkrácený život asi o 15 let a je to příčina každého 6. úmrtí v České republice. To se týká tedy čistě kouření. Pojďme se podívat na tu látku, která za tu závislost může, kterou je nikotin. Nikotin je prudký jed, je to rostlinný alkaloid, který se nachází v rostlině tabáku. Dá se tedy extrahovat z toho tabáku nebo vyrobit i synteticky. Ta letální dávka je kolem 100 miligramů. To je dávka, která je obsažená vlastně v jedné krabičce cigaret, ale tato dávka se nevstřebává celá, vstřebává se menší množství a k té otravě nikotinu klasickým kouřením většině nedochází, protože lidem už je tak špatně, že už dál kouřit nemohou. Netýká se to ovšem třeba jiných forem nikotinu, třeba otravy u elektronických cigaret, kdy například děti náhodně vypijí ty likvidy, tak k těm dochází a mohou být i fatální. V malém množství nikotin má stimulační a uvolňující účinky, je to stimulans a je to látka, která má jak pozitivní, tak negativní účinky. Mezi ty pozitivní účinky patří teda aktivace centra odměny v limbickém systému, vyplavuje různé neurotransmitery, ať už dopamin, beta-endorfin a tak dál. Je to stimulans, to znamená oddaluje únavu, zlepšuje koncentraci, paměť v krátkodobém hledisku, snižuje apetit, takže dřív byl používán jako anorektikum, redukuje stres a úzkost, a také díky nikotinu dochází ke snadnějšímu vyprazňování gastrointestinálního systému. Jaké má negativní účinky? Tak je to látka, na kterou vzniká poměrně rychle a snadno silná závislost. Přirovnává se to k těžkým drogám, heroinu, kokainu. Vyvolává suchost v ústech, pocity na zvracení nebo samotné zvracení, bolesti hlavy. Zhoršuje spánek ve vyšších dávkách. Snižuje pH žaludku. Zvyšuje kazivost zubů, vyplavuje adrenalin, zvyšuje tlak krve a tepovou frekvenci. V dlouhodobém horizontu vede ke zhoršení nálady, tedy k depresi. A na dýchací systém má teda dopady, že vyvolává bronchospasmus a kašel. To znamená, nikotin je látka, která má jak pozitivní, tak negativní účinky. Nicméně kuřáci užívají ty nikotin, anebo elektronické cigarety či nikotinové sáčky z těch pozitivních dopadů. Nicméně, pokud vznikne skutečná závislost a tělo se adaptuje na tu látku, tak už ty pozitivní účinky nemusí být takové, jako byly na začátku. Závislost na nikotinu je nepěkná závislost. Není to legrace, opravdu velmi těžko se jí zbavuje, podobně jako jiných závislostí. Samozřejmě to neznamená, že každý kuřák je závislý na nikotinu. Ta závislost může být různého stupně, od nějakého velmi lehkého až opravdu po těžký stupeň závislosti, kdy typicky jsou to lidé, kteří si potřebují zapálit do půl hodiny po probuzení, vykouří krabičku denně a bez cigarety pociťují abstinenční příznaky. A taková závislost je přítomna u velkého množství kuřáků. Udává se u 80 až 90% kuřáků je přítomna nějaká závislost a 60 až 70% kuřáků by rádo se svojí závislostí skoncovalo. Každoročně se o to pokusí 40% z nich, ale úspěšná jsou jenom 3-4%. 96% těch, kteří se pokusí přestat užívat nikotin, přestat s kouřením, tak se to nepovede. Není to otázka silné, slabé vůle, je to spíše otázka toho abstinenčního syndromu, že opravdu ten abstinenční syndrom je tak silný, že je velmi těžké ho překonat. Tu závislost na nikotinu tabáku rozlišujeme na fyzickou a psychickou nebo psychosociální, někdy se používá termín behaviorální. Já to krátce vysvětlím. Ta fyzická závislost je klasická látková závislost, kdy se ten nikotin váže na nikotin acetylcholinové receptory v našem centrálním nervovém systému a má to ty účinky, ta látka, které jsem zmiňoval před chvílí. Nicméně při užívání nikotinu dochází ke zvýšené syntéze těch receptorů, to znamená, aby ty účinky byly stejné, tak je potřeba dodat vyšší dávku do organismu. A při nedodání této látky se tělo ozývá a touží po té látce a nastupují teda ty abstinenční příznaky. Mezi ty abstinenční příznaky patří nesoustředěnost, ztráta zájmu, udává se anhedonie, že ty lidi opravdu jako nic nebaví, bolesti hlavy, samozřejmě teda silná touha po té látce, ať už po cigaretě nebo po nikotinu, ale taky nespavost, chuť na sladké nebo zvýšená chuť na jídlo, různé psychické potíže, podrážděnost, zvýšená agresivita, úzkost, deprese a mnohé další. To znamená, ve chvíli, kdy člověk neužívá tu látku, tak se cítí opravdu velmi, velmi, velmi mizerně. Zpátky k psychické závislosti, nebo té psychosociální. Mezi tu psychickou závislost patří takové ty naučené kuřácké stereotypy. To znamená, lidé, když si typicky zapálí cigaretu ke kávě, na zastávce, když čekají na autobus, když se nudí, nebo když si chtějí odpočinout v práci, tak jdou ven, zapálí si, když mají nějaký stres před zkouškou, nebo naopak v práci, nebo doma v rodině, tak jdou na zahradu, nebo při venčení psa. Prostě různé takové návyky, které se během let fixují a člověk je na ně už tak zvyklý, že si vlastně nedokáže představit život bez nich. A tyhle návyky jsou opravdu velmi hluboce vyryté, vytváří paměťové stopy a velmi těžko si jich zbavujeme, velmi těžko se učíme fungovat nějakým jiným způsobem. To souvisí s tím, co čteme v Biblii hned na začátku, v knize Genesis, když Bůh promlouvá ke Kainovi, po tom, co zabije svého bratra Ábela, on mu říká, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro, nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. Tak ve chvíli, kdy hřích pustíme do svého života, on se tak uvelebí v těch našich dveřích obrazně, tak už opravdu velmi těžko se ho zbavíme. Ve chvíli, kdy si fixujeme nějaké návyky, tak je to složité. Tak jaká je léčba? Ještě pardon, k té psychické závislosti. Kouření je vlastně onemocnění, to říká profesorka Králíková, kouření je onemocnění dětského věku. Většina kuřáků se naučila kouřit v dospívání nebo i v dětství, třeba kolem 10. roku života, ať už z důvodu experimentování nebo to, že kamarádi kouřili, dostal první cigaretu. Mimochodem 2/3 lidí, kteří užijí jednu cigaretu ve svém životě, tak se z nich stanou pravidelní kuřáci, to znamená i ta jedna cigareta představuje poměrně velké riziko. A samozřejmě nejlepší léčbou je prevence a s užíváním nikotinu nebo kouření vůbec nezačínat. Takže k té léčbě samotné. Úspěšnost té léčby, jak jsem říkal, není moc vysoká, respektive té samoléčby. Udává se jenom opravdu kolem 3 až 4%, 96-7% kuřáků se to nepovede. S odbornou pomocí 30%. Nejlepší úspěšnost má Mayo Clinic v Americe, tam je 50% úspěšnost, ale to je intenzivní kurz, kde jste hospitalizovaní asi týden, tam v nějakém hotelu chodíte na semináře, zaplatíte si za to, nevím, jestli $2000, tak to je opravdu, to má nejlepší úspěšnost na světě, tady ten program, ale i tak je 50%, to znamená buď a nebo. Takže jak vidíte, a to se týká jiných závislostí, ta léčba je svízelná, je dlouhodobá, provázená častými relapsy, to znamená, že člověk chvíli abstinuje, ale pak se k té závislosti z nějakého důvodu znovu vrátí. Průměrně se udává, že kuřák na své vyléčení nebo k zanechání kouření potřebuje 30 pokusů, což je poměrně vysoké číslo. Napadl mě k tomu verš z přísloví z 24. kapitoly 16. Spravedlivý, i když 7x padne, zase povstane. Své volníci zaklopítnou a zle končí. Je potřeba opravdu znovu povstat. 7x, 10x, 20x, 30x znovu a znovu se snažit, protože tudy vede cesta ven ze závislosti nebo obecně z hříchu. To, že bojujeme s hříchem, že se ho snažíme zbavit, a že ty pokusy jsou opakované. Tak, co se týče léků, farmakoterapie, ty nemáme žádnou kouzelnou tabletku, která by odnaučila kouřáky přestat kouřit. Bylo by to krásné, ale taková tabletka skutečně neexistuje. Léky snižují pouze abstinenční příznaky, zmírňují je. Zásadní je rozhodnutí člověka, že s daným problémem, s danou závislostí, tedy s kouřením nebo s užíváním nikotinu, se rozhodne přestat. A ty léky pouze pomáhají redukovat ty abstinenční příznaky a zvládnout tu abstinenční dobu. Ta fyzická závislost, respektive abstinenční příznaky, jsou nejsilnější zpočátku a postupně klesají, udává se asi první měsíc, že postupně slábnou. Co ale může trvat poměrně dlouho, tak je ta psychická závislost. Skutečně, když se přenaučujeme fungovat nějak jinak, měl jsem jednoho pacienta, ten říkal druhý den, když přestal kouřit, tak si dal župan, šel ven před dům, šáhl do kapsy a pak si říká o 6:30 ráno, že tam byl rozespalý, co já tady vlastně dělám, že já od včerejška nekouřím. Jo, tak to jsou prostě ty vyježděné paměťové stopy, které jsou skutečně silné a trvá dlouhý čas, než se člověk té závislosti zbaví, než se přeučí fungovat bez cigarety, bez nikotinu. My jako úspěšně vyléčeného kuřáka bereme člověka, který nekouří 6 měsíců, lépe rok. Pokud to skutečně ověříme, že ten člověk rok nekouřil, tak bereme, že je vyléčený. A i tak některé studie udávají, že až polovina pacientů po tom roce se k tomu kouření znovu vrátí. Takže to riziko padnout zpátky do té závislosti, z které jsem již byl vyléčen, skutečně existuje a je potřeba celoživotní abstinence. Já tím, že jsem na zdravotnické konferenci, tak jsem si dovolil opravdu ukázat i konkrétní teda léky, protože si myslím, že to je velmi důležité a ne všem je to úplně zcela známé. My používáme v praxi klinické citizin, což je vlastně přírodní lék, extrahuje se ze zlatého deště a je to parciální agonista, antagonista nikotin-acetylcholinových receptorů. To znamená, není to nikotin, dělá něco podobného, co nikotin, a ve chvíli, kdy člověk užívá nikotin, tak nikotin na něho nemá takový efekt, protože ty receptory jsou obsazené tady tím citizinem. Co je Velká výhoda tohoto léku, jmenuje se Defumoxan, dá se volně koupit v lékárně, to je ta výhoda, že není na lékařský předpis. Dříve byl dostupný Varenicline, Champix, obchodním názvem, ale ten dostupný na trhu není a pravděpodobně už také nebude. Z té účinné látky, z toho citizinu, je vlastně jediný lék v současnosti v České republice a to je tento Defumoxan. Nevýhodou tohoto léku je, že se poměrně rychle eliminuje ledvinami, to znamená, je potřeba z počátku vysokého dávkování, začíná se 6 tabletami za den, to znamená jednu tabletu po 2 hodinách a postupně během 25 dnů se ta dávka snižuje. Píše se na tom příbalovém, nebo na té krabičce toho léku, že kompletní léčba trvá 25 dní, ale jsou studie a my s tím máme také zkušenost, že pokud je podáván déle ten citizin, tak má úspěšnost vyšší. To znamená, po dobrání té jedné krabičky si pacienti zakoupí druhou a v nějakém nižším dávkování, to znamená 1 tabletu, 2 tablety, 3 tablety denně, pokračují dál třeba další 2 až 3 měsíce. Je to lék poměrně starý, to znamená i ten příbalový leták je dost starý a má tam mnoho kontraindikací, limitací a tak dále. Například nejsou studie pro pacienty mladší 18 let, nejsou studie pro pacienty starší 65 let, to znamená u těchto věkových kategorií se nedoporučuje, ale můžu znovu říct, že používáme tento lék i třeba u starších pacientů, nemáme s ním problém. Neměl by se podávat u pacientů na hemodialýze, vzhledem k té renální exkreci, je taky kontraindikován nebo se nedoporučuje pacientů s recentní kardiovaskulární příhodou, to znamená infarktem myokardu nebo cévní mozkovou příhodou a to z toho důvodu, jak jsem říkal, nikotin je stimulans, zvyšuje tepovou frekvenci a tlak krve, což třeba u infarktu myokardu, když dáváme beta blokátory, tak to jde proti sobě. Na druhou stranu, pokud by cigareta měla příbalový leták, tak tam kontraindikaci asi taky najdete mnoho a pokud by pacient měl kouřit třeba po infarktu nebo po cévní mozkové příhodě, tak je rozhodně menším rizikem užívat tento lék, byť teda s tím doporučením, že je to na riziko toho pacienta. Obecně ten lék je velmi dobře tolerovaný, nežádoucích účinků je velmi málo, nebo setkáváme se s nimi málo. Nejčastějšími z nich jsou nechutenství a nauzea, to znamená pocity na zvracení a nespavost. Ale tyto symptomy patří i k tomu abstinenčnímu syndromu, o kterém jsem mluvil, takže někdy je těžko rozpoznat, jestli tomu člověku je blbě z toho, že nekouří, anebo je mu blbě z toho, že užívá teda tady ten Defumoxan. Neměl by se teda užívat u těhotných a u kojících, protože prostě nejsou známé studie. A to je, myslím, zhruba všechno. Dá se kombinovat s náhradní nikotinovou terapií, což je další léčba, která je možná u závislosti na tabáku a nikotinu. To znamená, kdy nikotin dodáváme do těla jinou formou než pomocí cigarety, elektronické cigarety a tak dál. A to jsou ty známé náplasti, které uvolňují nikotin kontinuálně. Tam může být problém v tom, že ten metabolismus nebo farmakokinetika toho nikotinu je trošku jiná než u kouření. U kouření tam náhle prostě vzroste hladina nikotinu v krvi, pak rychle spadne, člověk si dá další cigaretu, tak znovu vysoká hladina v krvi zase spadne. U náplasti se ten nikotin uvolňuje kontinuálně, takže lidé možná i tak mohou mít touhu prostě po té cigaretě, po té vysoké dávce nikotinu, takže se ta náplast dá kombinovat s nějakou rychlou formou nikotinu a to jsou třeba ty pastilky, což je bonbon, který vycumlá pacient, nebo sprej, který si šplíchne do pusy, nebo žvíkačka. Je to substituční terapie se všemi svými nežádoucími efekty, to znamená závislost de facto měníme jenom formu té látky, ale to velmi pomáhá třeba v léčbě té psychosociální závislosti, kdy ti pacienti místo cigarety najednou užívají jiný produkt, tak už si zvykají na něco jiného. Udává se, že asi 10% pacientů po roce té léčby zůstanou na té náhradní nikotinové terapii. To znamená, že se nedokážou zbavit nikotinu a místo kouření prostě lepí dál na plastinu, musí šplíchají sprej. Je to riziko, s kterým je potřeba počítat a případně pak s ním nějak dál pracovat, ale týká se to jenom asi zhruba 10% pacientů. Krátce k zahřívanému tabáku, elektronickým cigaretám, nikotinovým sáčkům, pak bych se chtěl rychle dostat tedy k tomu biblickému pohledu. Zahřívaný tabák velmi ve zkratce, žádná studie dosud nedokázala, že by se dal užívat k léčbě závislosti na nikotinu, tedy k zanechání kouření. Nedává to ani smysl, pacienti jenom vymění vlastně cigaretu za zahřívaný tabák. Evropská respirační společnost, Světová zdravotnická organizace považuje zahřívaný tabák za produkt stejně rizikový jako klasickou cigaretu. Znamená, já osobně pacientům nedoporučuji. Možná se v budoucnu ukáže, že to je produkt s nějakým nižším zdravotním rizikem, ale studie na to aktuálně nemáme, takže to považujeme za stejně rizikovou formu. Elektronická cigareta naproti tomu nemá jasné dlouhodobé účinky, nicméně už dnes víme, že ty krátkodobé a střednědobé zdravotní dopady ve srovnání s klasickými cigaretami jsou významně nižší, udává se až o 95%, nicméně ty dlouhodobé dopady známé nejsou, to znamená, je to produkt, který taky má svá rizika, byť pravděpodobně významně nižší než klasické cigarety. Některé země používají elektronickou cigaretu k léčbě závislosti na tabáku. Vlastně je to de facto forma, kdy vdechujete nikotin, podobně jako u cigarety, ale nejsou tam ty toxické látky, o kterých jsem mluvil na začátku. Jsou tam jiné toxické látky, ale jejich významně méně. Existují určité mýty a fakta o elektronických cigaretách, například, že jsou více škodlivé než klasické cigarety, to není pravda. Stejně tak, že třeba na elektronických cigaretách vzniká silnější závislost než na klasických cigaretách, to také není pravda. A nebo se udává, že začátek vapování, tedy užívání elektronických cigaret, je branou ke kouření, to znamená, každý, kdo začne užívat elektronickou cigaretu, tak se pak stane kuřákem klasických cigaret. To také není pravda, my jsme viděli pak epidemii mladých, kteří prostě začínají kouřit klasické cigarety, což nevidíme ani v jiných zemích, toto není pozorováno, ale je pravda, že u některých mladých lidí může být branou a samozřejmě proto u mladých lidí se absolutně nedoporučuje tedy užívání elektronické cigarety. Pokud už, tak u pacientů, kteří již kouří, tak v rámci snížení nějakého zdravotního rizika to může být dobrá rada od lékaře, že pokud ten člověk nedokáže přestat kouřit, tak aspoň si sníží to zdravotní riziko užíváním elektronické cigarety. Nikotinové sáčky, ty jsou v České republice zhruba od roku 2018, představují velký problém, zvlášť u mladých mužů, sportovců, vojáků například. Jsou extrémně návykové. Národní výzkum o užívání tabákových výrobků a alkoholu v České republice z roku 2023 udává, že 50% mladých lidí mezi 15 a 24 lety užívá nějakou formu nikotinu. Na každý druhý, ať už sáčky, elektronické cigarety a tak dál, což je poměrně dost velké číslo. Velmi těžko se jich zbavuje, ta závislost je silná, slyšeli jsme to o tom svědectví na začátku. My máme snad jednoho pacienta, kterému se podařilo teda přestat s užíváním nikotinových sáčků, těm pár ostatním, kteří se o to pokusili, tak se to nepovedlo. Tak, jaký je biblický pohled na závislost na nikotinu a tabáku? Možná bych začal tím, proč vlastně lidé kouří, proč začnou kouřit. Jak jsem říkal na začátku, může to být experimentování, bývá to často v dětském věku, kdy se lidé nějakým způsobem dostanou k cigaretě. Může to být ale i v produktivním věku, kdy na základě stresu, přepracovanosti, hledání nějaké úlevy člověk se nějakým způsobem dostane k nikotinu a najednou začne fungovat a vytvoří si na něm závislost. A samozřejmě rozdíl i z toho biblického pohledu, jestli je to člověk závislý skutečně, anebo je to člověk, který má to užívání nějakým způsobem pod kontrolou. Jak se tady na závislost na nikotinu tabáku dívá Bible? No, ten pohled by mohl být, odpověď by mohla být poměrně rychlá a jednoduchá, že Bible o tom nemluví, protože národy Blízkého východu před 2000 lety tabák neznali, tím pádem se o něm v Bibli nepíše. Ale v Bibli čteme mnoho jiných textů, které jsou možná obecnější, ale k závislosti obecně se vztáhnout dají. Ten předpoklad je takový, že člověk podle biblického chápání, že člověk je zlý, je nějakým způsobem porušený a to jeho srdce je špinavé, zlé, zkažené. Bůh nás tvořil sice ke svému obrazu, to znamená, je v nás mnoho dobrého, ale zároveň jsme nějakým způsobem pokřiveni. Žijeme v hříšném světě a ten hřích je naší součástí. Všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Římanům 3:23. V Jeremiáši v 2. kapitole ve 13. verši čteme: dvojí zlo spáchal můj lid, opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. Lidé se odvrátili od Boha, od lásky plného stvořitele, od zdroje živých vod a hledají si různé jiné cesty, potěšení, naplnění života, ale jsou to rozpukané cisterny, které dlouhodobě vodu života neudrží anebo neobsahují. Takže Bible je v tomto přímočará. Nemaže nám med kolem pusy, že jsme v jádru dobří, ne, říká přesný opak. Třeba v Jeremiášovi 17. kapitole čteme, že naše srdce je lstivé a nevyléčitelné. V Efeským ve 2. kapitole čteme, že jsme mrtví ve svém hříchu a že naše tělo i mysl ovládají žádosti, nad kterými nemáme moc. To znamená, Bible mluví o tom, že jsme pod nadvládou hříchu, že jsme v otroctví hříchu a že potřebujeme vysvobození, že potřebujeme záchranu. To je důvod, proč přišel Boží syn Ježíš Kristus na tento svět, aby nás zachránil a osvobodil, odpustil nám naše hříchy a rozvázal pouta tohoto otroctví, daroval nám svobodu. Ale nejenom to, aby nás zachránil, ale aby nám taky daroval tu věčnou vodu života, to naplnění, po kterém tak hluboce toužíme. Jsou asi dva základní texty, o kterých bych chtěl mluvit, co se týče závislosti na nikotinu a tabáku, a to je známý text z 1. listu Korinským z 6. kapitoly, kde apoštol Pavel mluví o tom, že jsme chrámem Ducha Svatého, a pak také Galackým 5. kapitola, kde se píše o skutcích těla, o hříšných touhách a žádostech a věcech, které jako lidi děláme, a naopak v kontrastu se tam píše o ovoci ducha, o ctnostech, o dobrých věcech, které jako lidi můžeme dělat a čím nás Duch Svatý plní. V tom listu Korinským 6. kapitole je to, říká apoštol Pavel ve 12. verši: všechno je mi dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ničím se nedám zotročit. A na konci říká v 19. verši: či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jež máte od Boha? Nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. Třeba ve 3. kapitole tam dokonce píše: nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. Mohli bychom tady asi dlouho diskutovat o těch verších, co znamenají. Já velmi v krátkosti řeknu, že to s tím souvisí. Kdo ničí Boží chrám, toho zničí Bůh. Ať už dopustí nějakou nemoc v důsledku určité závislosti nebo třeba v kouření, anebo aktivně vyloženě zasáhne Bůh do života tohoto člověka. Přesto existují argumenty pro a proti, jestli je kouření skutečně hřích nebo není. Jestli hřích je minutí cílem, tak by to mohlo splňovat definici, protože kouření nám rozhodně škodí. Ničíme si tím svoje zdraví, tedy chrám Ducha Svatého, kým jsme. Utrácíme spoustu peněz, tedy můžeme být nedobrými správci financí, které nám Pán Bůh dal. Někdo říká, že doslova pálíme ty peníze v těch cigaretách. Můžu tím škodit ostatním v důsledku pasivního kouření a hledám potěšení, které bych měl primárně hledat někde jinde. Měl bych ho hledat v Bohu. Bůh je ten, který mi dokáže dát skutečné potěšení, a já, když ho hledám třeba v té cigaretě, tak je to vlastně modloslužba, o které dost čteme ve Starém zákoně, v Novém zákoně ne tolik, ale je to princip, který tam vidíme, že vlastně neuctíváme Boha, nedáváme mu to, co mu patří, nehledáme v něm uspokojení a hledáme to v jiných věcech a tím je vlastně uctíváme. Přesto jsou i lidé, kteří říkají, že kouření není hřích. Já znám sám některé křesťany, kteří jsou takovými svátečními kuřáky, velmi dobře znají Bibli a ve svém životě se snaží následovat Ježíše Krista. Ti argumentují třeba tím, že Ježíš říká, že nic není nečisté, říká, ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. A nebo apoštol Pavel říká v Římanům 14. kapitole ve 14. verši: vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo o sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. Jistě by se o tom dalo dlouze diskutovat a debatovat. Za mě vždycky v těch, co obhajují to, že se nejedná o hřích, tak se ptám, no ale proč tedy vlastně kouříš, nebo proč užíváš tu látku? Přináší ti to takové uspokojení a neměl bys ho hledat někde jinde a co ty negativa a tak dále. Není to úplně jednoduché, ta diskuze, a velmi podobné otázky si můžeme položit i u jiných látek, například u alkoholu. Alkohol je karcinogen, je to toxický jed, neurotoxický, proč ho vlastně lidé užívají? No, v těch nízkých dávkách má prostě pozitivní efekt a když je pod kontrolou, tak může mít určitá pozitiva. Takže vnímáme, že to není úplně jednoduché. Abych to trošku rozsekl, líbí se mi postoj katolické církve, která ve svém katechismu, paragraf 2290, říká, že ctnost mírnosti má člověk k tomu, aby se vyhnul jakékoliv přemíře v jídle, požívání alkoholu, kouření, užívání léku. Možná není otázkou to, jestli to je nebo není hřích, ale co je vlastně to, k čemu směřujeme. Co je svatost? Co je dokonalost, ke které jsme jako křesťané povoláni? V čem se máme podobat Pánu Ježíši Kristu? V těch dobrých věcech, v tom ovoci ducha. Třeba ovocem ducha je sebeovládání. Dokážu se skutečně ovládat při užívání té látky, nebo ta látka má nade mnou moc a nejsem svobodný. To jsou otázky, na které si musíme odpovědět, na které si každý člověk, který užívá nějakou látku, musí dát odpověď. Tedy kdybych to měl shrnout, tak spíše než se zaměřovat na to, jestli kouření je nebo není hřích, je zásadnější si klást, co je cíl, ke kterému nás Pán Bůh vede. A to taky dělá Bible. Ona nám některé věci zakazuje, ale dává také pozitivní přikázání. A třeba prvním a nejdůležitějším přikázáním je, abychom milovali Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své síly, z celé své mysli, abychom ho měli na prvním místě. A pokud to nahradíme, tu radost z Boha, z Pána Ježíše Krista něčím jiným, tak de facto vyznáváme, že to potěšení v Pánu Bohu nemáme, že mu nevěříme. Nebo že jsme ho nepoznali skutečně takový, jaký je. Ježíš říká, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět a kdo věří ve mně, nebude nikdy žíznit. Bůh nabízí opravdu nadpřirozené, nadpozemské potěšení, ale záleží na nás, jestli mu skutečně věříme a jestli jsme okusili, že Bůh je dobrý. Možná tomu někdo věří, ale nemá tu zkušenost a to je taky dobré, o to usilovat. Mít blízký vztah s Bohem, prožít nějaké pozitivní emoce s Hospodinem, s Duchem svatým. To je součástí křesťanského života. Tak a na závěr v krátkosti, jak tedy překonat závislost na tabáku a nikotinu? Řekl bych podobně jako každý jiný hřích. Nelíší se to prakticky v té duchovní oblasti od jiného hříchu. Je to rozhodně duchovní boj, je to těžký duchovní boj, ale to je ve své podstatě každý boj s nějakým hříchem, který nás ovládá. A já bych k tomuto přečetl druhé svědectví. To bude svědectví ženy Marie, což je žena, která kouřila cigarety od svých 13 let a od 15 let už kouřila krabičku denně, tedy 20 cigaret a někdy i dvě krabičky. V roce 2018 přestala kouřit, takže do té doby už stihla 20 balíčko roků, tedy 20 let kouřit krabičku denně. A volně přešla k vapování, tedy užívání elektronické cigarety. Ale Marie uvěřila v Ježíše Krista, odevzdala mu svůj život, činila pokání a také se zapojila do církve. Ale stále bojovala se svou závislostí na nikotinu. Nevěděla, co s tím. Trávila třeba čas na sborových dovolených, ale byla to pro ní obrovská výzva, protože na nich nechtěla vapovat, ale když nevapovala, tak cítila silné abstinenční příznaky, cítila se mizerně a nebylo jí vůbec dobře a ostatní bratři a sestry nechápali, co se s ní děje. Byla také, nebo je, sledovaná na psychiatrii a řekla jí té svojí psychiatričce, že by měla zájem o detoxikační léčbu od nikotinu. Což psychiatrička vzala vážně a tuto léčbu jí domluvila, to znamená, byla 14 dní hospitalizovaná na psychiatrii, ještě chvíli před vstupem na kliniku si užila posledních pár tahů, protože ta závislost pro ní byla tak silná, že opravdu nevěděla, co s tím, odevzdala ty elektronické cigarety. A ten detox zvládla. A od té doby se snaží být bez nikotinu, ale je to pro ní obrovský boj, protože 25 let vlastně neznala nic jiného. než užívání nikotinu. A hlavní důvod, a to je možná to nejhezčí na tomto svědectví, hlavní důvod, proč ona chtěla přestat s užíváním této látky, tak je poslušnost Bohu. Uvěřila, že Pán Bůh to nechce v jejím životě, že nabízí něco lepšího. A když ale byla sama k sobě upřímná, tak je pro ní těžké vidět, že Bůh pro ní má něco lepšího. Protože kdyby bylo na ní, tak ona pokračuje dál v tom povolání. Ona s tím vlastně zas takový problém nemá. Nějak to, no, nevím, jestli má nebo nemá pod kontrolou, ale tak nějak to prostě je v jejím životě a zas takové obtíže jí to nečiní. Ale chce být poslušná Bohu. To je pro ní hlavní motivace, ale zároveň bojuje se svojí vírou. Jestli to skutečně je dobré, jestli to stojí za to. Možná leze do strmého kopce a za tím kopcem je krásné, nádherné, zelené údolí, ale ona ho nevidí. Protože ho třeba nikdy nezažila. Neví, jaký je ten život bez nikotinu. A to je pro ní ten boj. To je ten boj v reality věřícího člověka, který třeba je v nějaké závislosti, uvěří v Ježíše Krista, najednou se té závislosti chce zbavit. Tedy v tom listu Galackým v 5. kapitole je taky jeden krásný verš, který tam apoštol Pavel píše. On tam říká, ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Zemřeli svému starému já. Někdy to je proces. Někdo dokáže přestat kouřit ze dne na den, zemře svému starému já, je vysvobozený, pro někoho je to delší proces. Každý člověk je jiný. Jsou určité principy, jak jsem říkal, v boji s hříchem, které platí obecně. Potřebujeme činit pokání. Potřebujeme si na prvním místě přiznat, že se jedná o problém, že se jedná o něco, co se Bohu nelíbí, co Bůh v našem životě nechce, a snažit se to opustit. Poprosit za odpuštění Ježíše Krista, že to je něco, co Bůh nechce v mém životě a co se mu příčí a za co se na mě hněvá. Uvěřit v to, že Bůh mi to odpuštění dává v Pánu Ježíši Kristu a přijmout to odpuštění, že můžu začít nový život a přijmout tu novou identitu Božího dítěte, že už nemusím být v otroství hříchu, ale můžu žít s Bohem a ten můj život může být naplněný jinými věcmi, než byl v minulosti. Velmi důležitá je také vykazatelnost. Jakub ve svém listu říká, vyznávejte hřích jeden druhému, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. To znamená, nenechat si to pro sebe, někomu to říct, mít prostě okruh lidí, ke kterým mám důvěru, kteří mě podporují, kteří nesou se mnou společně břemena a kterým říkám pravdu. Možná sám sobě ani pravdu někdy si nedokážu říct, ale pokud je někdo, komu vím, že budu muset říct pravdu, tak mě to donutí a s upřímností nejdál dojdeš. Bez pravdy, bez upřímnosti skutečně se dál neposuneme. Co je také důležité, nechat se naplňovat Duchem Svatým a Božím slovem. Uvěřit to, že Bůh mi dává něco lepšího než tato látka. A to čteme také v Bibli. David, král David v Žalmech píše, dáváš do mého srdce větší radost, než když mají mnoho obilí i vína. Nebo den ve tvých nádvořích je lepší než tisíc jinde. Zvolím raději stát na prahu v domě svého Boha, než pobývat ve stanech své volnosti. Tedy Bůh dává větší potěšení, než jsou potěšení tohoto světa. A poslední věc, kterou bych řekl na závěr, i tak, jak jsme se bavili o té závislosti, třeba o té fyzické závislosti, myslím si, že i křesťan může a má vyhledat odbornou pomoc. Protože bez těch léků ta šance na abstinenci je menší než s těmi léky. To znamená obrátit se na centra pro závislé na tabáku, existují různí adiktologové, ambulantní lékaři, psychiatři, jsou sítě lékáren, které dávají nebo poskytují poradenství v této problematice. Existují mobilní aplikace, například QuitNow, která vám každý den ukazuje, jak dlouho nekouříte, kolik jste ušetřili peněz a tak dál a tak dál. Existuje národní linka pro odvykání, je to bezplatná telefonní linka na čísle 800 350 a 3 nuly, která od pondělí do pátku mezi 10. a 6. hodinou odpoledne tam sedí adiktologové a mohou poskytovat poradenství komukoli, kdo má problém s nějakou závislostí nebo třeba rodinným příslušníkům, kteří to řeší ve své rodině. A uzavřu úplně posledním obrázkem a to je důležitost církve. Jak jsem říkal, vyznávejte hřích jeden druhému. Myslím si, že přijít se svou slabostí, se svým hříchem, že to je obrovskou odvahu, otevření se a otevření se zranitelnosti. Ale o tom vlastně ve skutečnosti církev je. My nejsme elitní klub svatých lidí, naopak jsme klub zlomených lidí, jsme nemocnice, kde, kam se přišli lidé léčit a kde tu skutečnou léčbu nacházejí. A to bych si moc přál, aby jsme byli těmi, kteří dokáží poskytovat tu pomoc druhým lidem, dokáží nést břemena i těch, kteří jsou závislí, nevzdávat to s nimi, mít s nimi porozumění a nést je na modlitbách. Děkuji za pozornost.

Pořad Akademie opakujeme v neděli v 17 hodin a v úterý ve 22 hodin. A v tématu závislostí budeme i příště pokračovat. Pete Lapton bude hovořit o tom, jak pomáhat lidem závislým na pornografii.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

0: aby svou duši svěřil sem. Plnit tu vůli, prosím, nauč mě a strápení, strápení vyveď mě. Vyslyš mě dřív,
1: vyslyš mě dřív, než ztratím dech.

Je 20 hodin, Rádio 7 nabízí k poslechu další hodinku večerního vysílání. K poslechu Zvelenka Malinová. Po několika písních se zaposloucháme do pořadu Ke kořenům, ve kterém probíráme Markovo evangelium.

0: Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás ve vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme společně číst 14. kapitolu Markova evangelia. Pokračujeme tak v rozhlasovém seriálu výkladů tohoto biblického textu. Naším dnešním hostem bude, tak jako i v předchozích relacích, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce, Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání.
1: Dobrý den.
0: Dostali jsme se v našem čtení 14. kapitoly k 26. verši, probrali jsme si tedy již několik částí, mluvili jsme o rozhodnutí velekněží a zákonníků zlikvidovat Ježíše, mluvili jsme o jeho pomazání ženou v Betánii, také jsme probrali Jidášovo vydání, přípravu velikonoční večeře a ustanovení večeře páně. Když bychom měli celý ten úsek, který jsme až dosud ze 14. kapitoly četli, shrnout, jak vlastně připravuje ty následující události, které budeme probírat dnes a ještě příště?
1: Já sám to vnímám tak, že Marek tady vlastně nám pomáhá, vysvětluje nám tak trochu dopředu, jakou optikou máme číst tu akci, která bude následovat, protože to, co následuje, to už je scéna, která vlastně by mohla být klidně obsažena v nějakém akčním filmu. Přichází tam už velká vnitřní rozervanost, po které potom následuje zatčení Ježíšovo a už ten běh událostí je velmi rychlý a prudký. Takže vlastně to, co Marek dělá dopředu, hlavně v tom popisu společného stolování Ježíše s učedníky, to nám dává takový návod, jak tomu porozumět. Není to věc, která se děje náhodou, není to věc, která se děje nedopatřením, je to něco, co Ježíš předvídá a co sám připouští a čemu se vydává. On sám se dává k dispozici i takovéto krajní podobě uchopení Ježíše. Myslím, že to je důležitý motiv pro křesťany, protože ukazuje, jakou mocí Ježíš přichází k nám a jakou mocí je ostatně i písmo. To boží sebezjevení v písmu. Že to je moc, která je vždycky nějak vydaná, dávající se člověku, aby s ní udělal, co chce. A je vlastně v našich rukách. Stejně jak se můžeme zmocnit písma a udělat si s ním, co chceme, různě ho dezinterpretovat nebo se ho zbavit, zahodit ho, založit někam, tak stejně tak se můžeme takto zmocnit i Ježíše. A přitom všem to ale neznamená, že ta moc je tím úplně znemožněná, že končí.
0: Před námi je úsek, který budeme teď číst od 26. do 31. verše. Když zaspívali chvalospěv, šli na Olivovou horu. Ježíš jim řekl, všichni ode mne odpadnete, neboť je psáno, budu být pastýře a ovce se rozprchnou. Ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje. Tu mu Petr řekl, i kdyby všichni odpadli, já ne. Ježíš mu odpověděl, amen pravím tobě, že dnes, této noci, dřív než kohout dvakrát zakukrhá, právě ty mě třikrát zapřeš. On však ještě horlivěji prohlašoval, i kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě. Tak mluvili všichni.

0: dnešní relaci, milí posluchači, přemýšlíme nad 14. kapitolou Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Kondáš. Jáchyme, tady ten úsek, který jsme před chvíli slyšeli, jako kdyby navazoval na úseky v té kapitole, ve kterých jednak Jidáš vydává Ježíše těm jeho nepřátelům a potom především na tu chvíli, kdy při večeři Ježíš oznamuje svým učedníkům, že jeden z těch, kteří s ním namáčejí chléb v míse, ho vydá. A teď ti učedníci se ptají, snad ne já. A tady najednou přichází Petr, postava, která je známá a je to jeden z předních učedníků. A Ježíš mu tady oznamuje, že to bude právě on, kdo ho tu noc zapře.
1: Je to určitě text, který je v návaznosti na to předchozí. A zase to nějak souvisí s praxí církevní, s praxí Večeře Páně a s tím, jak můžeme a máme Večeři Páně rozumět. Znovu se vmysleme do toho momentu, kde se právě nacházíme. Ježíš stoloval se svými učedníky, tím, že je bez nějakých vnějších podmínek i s těmi všemi pochybnostmi přijal, jim svým způsobem udělil určitou absoluci. A oni tak od něj dostali novou naději, nový život, který teď mohou nějakým způsobem zúžitkovat, do kterého mohou vstoupit. V takové chvíli člověk má tendenci čekat, že to bude proměna, která bude trvalého charakteru, proměna, která už se nedá nějak pokazit. A my zároveň vidíme, že hned to první, co přichází jako ozvěna toho společného stolování, je Ježíšovo velmi realistické pochopení toho, že učedníci od něj odpadnou, že takové odpadnutí začne právě od těch, kteří jsou zdánlivě nejblíž, nejpevnější, nejvíc se Ježíše drželi, nejvíc ho následovali, jako je Petr. Přitom ale všem, i když v tom cítíme určitý stesk nebo určité rozčarování, tak Ježíš neříká, ale tím už to tedy definitivně pokazíte, protože už i po té absoluci, kterou jsem vám dal, teď najednou to znovu kazíte. Ale popisuje to jako prostě součást křesťanského života, jako to, co k člověku pro jeho hříšnost patří a bude patřit i tehdy, když mu Pán Bůh odpustí. To znamená, ta proměna, která se při Večeři Páně děje, není proměna lidského charakteru, ale je to proměna Božího vztahu k nám. Pán Bůh nám říká, že už nechce hledět na naše přestoupení, že vzdaluje od nás naše nepravosti tak daleko, jako je východ od západu, ale je si vědom, že na naší straně tomu neodpovídá ta náležitá odpověď. To myslím, že je podstatné pro to přemýšlení nad Večeří Páně, tak jak ji praktikujeme my, abychom tomu správně porozuměli a nevytvářeli si nějaké klamné sebepochopení. To klamné sebepochopení je takovým návykem, do kterého upadáme, a je to vidět i na tom, co říká Petr jako odpověď. Já tě nikdy nezapřu. Velmi sebejistě tady Petr vystupuje jako ten, který se dokáže už sám na sebe spolehnout. A my záhy zjistíme, že samozřejmě Ježíš měl pravdu a že to Petrovo sebehodnocení bylo klamné a že neodpovídalo realitě. Ale zároveň v tom není Petr sám. Petr není příklad nějakého zvlášť nepodařeného učedníka. Jsou tam i ty další, kteří také ujišťují Ježíše, že ho budou následovat a že se od něho nikdy nevzdálí, že ho neopustí. A my vidíme, že to je výbava celého toho společenství, nikoli Petra. Petr je jenom reprezentantem toho pohybu, reprezentantem toho, co se člověku stává, když si je příliš jistý sám sebou.
0: To je možná věta, kterou často přehlížíme. Padá to na Petra samozřejmě, protože ten je tím znám, ale tady je skutečně napsáno, tak mluvili všichni.
1: A Petr tady už v Markově evangeliu náznakem reprezentuje skutečně nějakého zástupce církve jako celku. Ne snad v tom smyslu, v jakém byl později interpretován jako nějaká hlava církve, víme, že hlavou církve je Kristus, ale jako ten, který je určitým prototypem církevní existence, církevního jednání a je prototypem také všech těch selhání, do kterých neustále upadáme. Proto ten dovětek o tom, že to říkali společně s nimi ostatní, je tam důležitý a to Petrovo zapření by, myslím, bylo dobré chápat jako zapření církve.
0: To je téma, které dnes nám přijde možná málo aktuální, ale víme z církevních dějin, že už v těch prvních staletích, kdy bylo pronásledování církve v době Římské říše, To bylo téma, které stálo v centru pozornosti. Co s těmi, kteří zapřeli ve chvíli pronásledování, kteří třeba obětovali ten kousek kadidla na pohanský oltář? Možná dnes můžou být ve stejné situaci lidé někde v nějakých muslimských zemích nebo v Severní Koreji a podobně. Jak ty vidíš teď to téma zapření a případně vyrovnání se zapřením?
1: On tam vždycky v tom přemýšlení církve existovalo velmi široké spektrum pohledů na to. Vlastně žádná epocha v dějinách církve nepřináší nějaký úplně jednotný, jednoznačný pohled na to, co se v takovém případě má stát s člověkem, jak k němu má to společenství církve přistoupit, nebo jak k němu přistupuje Bůh, protože o tom my si děláme samozřejmě určité představy. Víme, že stejně jak v těch dobách toho největšího pronásledování byla společenství, která odmítala návrat těch, kteří nějak klesli v té své víře a zapřeli Krista, naproti tomu byla společenství, která byla benevolentnější v té otázce. Víme také o těch případech, kdy se pokoušeli o určitý kompromis, kdy například lidé, kteří sloužili v nějakém úřadu Římského impéria a z titulu této své funkce, toho svého zaměstnání, se museli účastnit různých pohanských rituálů, tak jim bylo doporučeno, aby například následující týden nebo následující 14 dní se neúčastnili bohoslužby, aby tak to jejich provinění trochu odeznělo. Takže máme celé to spektrum stále před sebou. Co je ale důležité pro mě, je určitá sebereflexe Petra. To jeho zapření Krista se děje pod tlakem, my to vidíme, ale vidíme také tu jeho reakci na to, ten jeho nářek, to jeho zaplakání nad tím, čeho se dopustil, co se mu vlastně pod tím tlakem stalo, a určitou proměnu, kterou prochází. A myslím, že otázka je spíš, by měla směřovat na tu budoucnost, co po takovém zapření následuje, jak člověk sám hodnotí tu svou situaci, jestli ji relativizuje nějakým způsobem a snaží se z toho vykroutit, někdy i právě za pomoci toho příběhu o Petrově zapření, a poukázat na to, že to je prostě věc, která se zkrátka děje, a zlehčit tak ten problém, anebo jestli skutečně se mu to vrací jako něco, co v něm vyvolává zármutek a co si uvědomuje v plnosti. Petr ten nehraje potom už žádnou hru a vidíme, že se propadá do velmi žalostného stavu a že součástí té jeho reakce je určité pokání a určité rozčarování nad sebou samým. Pro církev je to důležitá zkušenost a domnívám se, že církev, které by se nějakým způsobem podařilo žít bez takových zapření Krista, by byla velmi nebezpečná, protože by to byla církev, která by mohla nějak kalkulovat s lidskou dokonalostí, s lidskou bezhříšností, a vlastně by postupně se dostala do stavu, kdy nepotřebuje Kristovo odpuštění. Proto si myslím, že určitá míra selhání a takového rozčarování nad sebou samým může být velmi důležitým hnojivem pro ten život církve, pro sebe pochopení církve a přístup církve k lidem, kteří jsou kolem.
0: Po slovech, kterým Ježíš oznámil odpadnutí učedníků, kdy cituje starý zákon, budu být pastýře a ovce se rozprchnou, řekne ještě zajímavou větu, ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje. A to je možná v kompozici celého Markova evangelia věta do značné míry ústřední, protože Markovo evangelium nekončí přece v Galileji.
1: Je to zvláštní obrat, který musíme nad ním přemýšlet v těch souvislostech Markova evangelia. Tam vidíme, že Ježíš opakovaně je tím, který předchází učedníky v tom, co po nich chce. Vede je určitou cestou a tou cestou jde před nimi. Jako ten, který jim ukazuje, kudy se má jít, a ten, který tu cestu prošlapává. Ať už je to při jejich cestě přes Galilejské jezero, ať už je to potom později vlastně při té cestě kříže, kdy Ježíš prochází tou cestou jako první a zároveň ale netají před svými učedníky, že ti, kdo ho budou chtít následovat, jsou povoláni na stejnou cestu. A teď mluví o svém vzkříšení, o předcházení do Galileje. My víme, že v tom přemýšlení rané církve takovým centrem a skutečně tím epicentrem toho evangelijního příběhu se nakonec stává Jeruzalém. Galilea už potom stojí trochu stranou. Ale tady je důležitý ten obraz návratu do té všednosti, do té každodennosti. Ježíš tam přichází a když učedníci zklamaní tím výsledkem se vrací domů, tak Ježíš je ten, který už v té každodennosti je, který je tam očekává, který nebyl jenom pro tu sváteční chvíli, nebyl jenom pro ten výkmit jejich víry, jejich důvěry, ale který skutečně patří i tam do té úplně obyčejné praxe těch rybářů, kteří zase si musí vydělávat na svůj život tím, že pracují a tam na ně čeká. A to je takový obraz, který je důležitý vlastně i v rytmu bohoslužebného života církve. My někdy přicházíme do kostela jako na návštěvu za Kristem. Tam přijdeme z té naší každodennosti do toho jeho domu, do toho božího domu, tam se s ním setkáme, tam s ním rozmlouváme, posloucháme ho a potom se s ním rozloučíme a jdeme pryč. Ale on nás ku podivu předchází do Vršovic, do Nuslí, do všech těch našich čtvrtí, do těch našich domovů a je tam. My ho neopouštíme. My vlastně jdeme cestou, kterou on už prošel před námi a čeká na nás. Otázkou je, nakolik nám to skutečně dochází při tom návratu do těch našich domovů, nakolik ten náš odchod do světa chápeme jako odchod do Kristovy blízkosti.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. Dnes čteme 14. kapitolu Markova evangelia, kterou nám vykládá kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Budeme číst úsek od 32. do 42. verše. Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům: počkejte tu, než se pomodlím. Pak vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. Řekl jim: má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte. Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina. Řekl: Abba Otče, tobě je všecko možné. Odej mi ode mne tento kalich. Ale ne co já chci, nýbrž co ty chceš. Přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: Šimone, ty spíš? Nedokázal si jedinou hodinu bdít? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Znovu odešel a modlil se stejnými slovy. A když se vrátil, opět je zastihl spící. Oči se jim zavíraly a nevěděli, co by mu odpověděli. Přišel po třetí a řekl jim: ještě spíte a odpočíváte? Už dost. Přišla hodina, hle, syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme. Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje. Jáchyme, před časem byl natočen film Utrpení Ježíše Krista, natočil jej Mel Gibson, který jako těžiště Kristova utrpení učinil jeho mučení, bičování, smrt na kříži. A někteří filmoví teoretici s tím polemizují a říkají, Mel Gibson nepochopil evangelium, nepochopil, o co vlastně jde, kde je těžiště Kristova utrpení. Vždyť to je zde, ve scéně v Getsemane. Souhlasil bys s tímto pohledem?
1: Do určité míry ano, s tou výhradou, že utrpení Ježíše Krista samo o sobě je nepostačitelné. Právě to vnímáme a vidíme na Markově evangeliu. Marek je ten z autorů, který neříká nic, co by bylo postradatelné, a soustředí se opravdu jenom na to důležité. A ta jeho zkratka je už vlastně neskrátitelná. Nemůžeme už dál pokračovat v tom vynechávání a vyzobat si z toho jenom to, co by pro nás bylo nějak nosné a zajímavé. Tak i předávání evangelijního příběhu tím, že se soustředíme jenom na určitou jeho část, je vlastně vždycky nějakým ochuzením. Každopádně vidíme, že Ježíšovo utrpení nezačíná na kříži, nezačíná jeho zatčením, nezačíná jeho bičováním, to je evidentní. Ale ono nezačíná ve skutečnosti ani v tuto chvíli. To Ježíšovo utrpení předchází ještě daleko tu událost v Getsemane, už vlastně v prvním setkání s lidmi, za kterými jde. To opakovaně vidíme Ježíšův zármutek nad tím, co vidí kolem sebe, Ježíšovo rozčarování nad lidským selháním, nad tvrdostí lidského srdce. To všechno můžeme pozorovat a vidíme, že to utrpení je utrpením, které vychází z toho, že se člověk takový, jaký má být, setkává s člověkem takovým, jaký je. A to napětí v Kristu je tak intenzivní, tak silné, tak bolestivé, že ta nit zklamání, nit rozčarování vlastně prochází celým evangeliem. Na druhou stranu je nadějné to, že vidíme, že ani v tom největším zklamání Ježíš neláme hůl nad těmi, za kterými byl poslán, a vnímá je jako své společenství. A to do takové míry, že sám sebe dává všem v tom společenství, i těm nejvíce selhávajícím, a vyzývá je, aby se stali oni jeho tělem. A to je míra identifikace, kterou vlastně v žádném lidském rozhodnutí jinde nenacházíme. Taková míra solidarity s těmi, kteří jsou tolik nedokonalí a tolik chybující, kterou prostě jinde nemáme k nalezení. Velmi silně je to vidět právě v tom vyprávění o Ježíšově modlitbě v Getsemane, kde učedníci nejenom, že nezvládají být těmi kristovskými, jít s Kristem, být jako Kristus, ale dokonce nezvládají být ani těmi zaujatými diváky toho, co se děje. To je moment, který může i nám samotným přivodit určitou závrať nad námi, nad naší vlastní schopností. Dává nám pocit takovou hořkost nad tím, jaká je někdy nízká míra naší vlastní schopnosti být alespoň těmi zaujatými diváky toho, co Kristus pro nás dělá. Trochu mi ten příběh připomíná jiný příběh z písma z knihy Skutků, kde apoštol Pavel káže v Troadě a jeho kázání se protáhne dlouhé a nějaký mladík, který sedí na okně, usne a spadne a zabije se. Myslím, že to je právě to, co provází každou křesťanskou bohoslužbu. I když třeba fyzicky neusínáme, tak ta schopnost toho následování Krista nebo doprovázení Krista je pro nás něco někdy nedosažitelného. Něco, co prostě nezvládáme a přičem usínáme ne fyzicky, ale vnitřně. Prostě ztrácíme pozornost, ztrácíme zaujetí tím, co se děje.
0: Marek mluví o hrůze a úzkosti a cituje zde slova: má duše je smutná až k smrti. Můžeme se snad jen domýšlet, co Ježíš vlastně prožíval, ale víme, co chce po svých učednících. Zůstaňte zde a bděte. To slovo bděte známe z kapitoly 13., kde Ježíš líčí všechny ty hrůzy, které budou následovat v dějinách a všechny ty události, které budou připravovat příchod konce, a on říká učedníkům: ale vy bděte. Co to slovo bděte tedy znamená? Co to je? Do jaké pozice nás i s těmi učedníky Ježíš vlastně volá?
1: Myslím, že je to varování před tím rizikem, že začneme prožívat svůj život a svoji víru v takové ukolebanosti toho, že vlastně je všechno v pořádku, že už není potřeba ničemu věnovat pozornost. Ta bdělost, eschatologická bdělost, o které Ježíš tak často mluví, je voláním k tomu, abychom neokorali, aby se z nás nestaly takové jenom netečné položky na tom výčtu evangelia, abychom se nestali jenom takovou netečnou součástí, ale zůstali těmi, kdo bedlivě sledují a jsou účastní toho, co se děje. Ona ta bdělost vždycky, a tady je to vidět, znamená zase určitou míru solidarity. To, že jsme bdělí k ostatním lidem, neznamená, že je sledujeme, kdy udělají chybu a kdy je budeme moc napomenout nebo se nad nimi nějak pohoršit, ale ta bdělost má být takovou živou pozorností pro to, aby nám neuniklo něco, co je důležité, co je podstatné, nějaká nouze.
0: No a jaká vlastně byla ta Ježíšova nouze? Co tedy vlastně Ježíš prožíval?
1: Ten popis, který tady máme, je velmi expresivní, velmi výrazný. A proto vždycky vyvolával určité pokusy vyložit to, co bylo vlastně podstatou toho, co Ježíš prožíval v zahradě Getsemane při své modlitbě. My vidíme, že je v určitých pochybnostech, v nějakém napětí a že musí udělat určité osobní rozhodnutí. Z toho můžeme chápat, že to pokračování jeho cesty není dáno, ale musí ho on sám přijmout, musí se rozhodnout, že v té cestě, kterou nakročil, bude i dál pokračovat. Zase nám to připomíná důležitý Markův motiv, a to sice to, co se s Kristem děje, není shoda okolností, náhod, není to nějaká věc, která by na něj spadla, se kterou on nemůže nic dělat, ale je to věc jeho osobního rozhodování. Někteří autoři vždy v tom hledali i ten motiv zavržení Bohem. Kristus jako ten, který je v té chvíli kříže odsouzen a zavržen Bohem za naše viny, za naše hříchy, jako reprezentant lidského hříchu. Tak daleko ale Marek tu situaci nerozehrává a my můžeme sledovat, že Ježíš, jak ho popisuje v zahradě Getsemane, velmi lidský. Prochází nějakou úzkostí i v tom vztahu, který má k Bohu, a zároveň součástí té úzkosti je i právě ta opuštěnost, to zklamání, že s ním ti ostatní nejdou, že ho nenásledují, že ho nedoprovází. A je v tom rozčarování právě z té neschopnosti učedníků. To, že se opakuje opět ten motiv třikrát a ta Ježíšova modlitba má zase takový trojiční charakter, je znovu jenom tím, co jsme už u Marka viděli, a to sice, že ty osudové momenty, ty osudové refrény se vrací znovu a znovu, nabývají na velké tíživosti a připravují to samotné finále. Takže to působí opravdu jako nějaká lidová balada nebo nějaký příběh z lidové slovesnosti, ve kterém se třikrát opakuje stejný temný motiv.
0: Ježíšova modlitba je zde citována: Aba Otče, tobě je všecko možné, odej mi ode mne tento kalich, ale ne co já chci, nýbrž co ty chceš. S motivem kalicha se setkáváme v této kapitole vlastně už po třetí. Při večeři páně Ježíš vzal kalich, dal učedníkům a řekl, toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Potom tam byl podruhé ten motiv kalicha, když Ježíš ohlašoval, že nebude již pít z plodu vinné révy až do toho dne, kdy bude pít nový kalich v Božím království. A teď se objevuje motiv kalicha po třetí. Co znamená zde?
1: Tady akcentujeme právě tu soudní symboliku kalicha jako určité plnosti, která reprezentuje Boží hněv, který se uvádí do pohybu, realizuje se. Kalif hořkosti, který přetéká, který vlastně bude nástrojem také k záhubě, nástrojem soudu. Ježíš ví, že ten soud, ta krize, a my v tom nemusíme vidět lidský soud, ani jenom Boží soud, ale soud tak, jak je vždy, to znamená spojení těchto dvou soudů, na něj přichází, že to je něco, co je už neodkladné. A protože Marek ho vykresluje jako člověka a jako svobodného člověka, tak Ježíš vede svobodný zápas. To by žádná loutka udělat nemohla. Nikdo, kdo by dopředu měl nalinkováno, co má udělat, by nemohl vést svobodný zápas. A v tom je Ježíš také naším souputníkem, protože i my jsme svobodní, ani my nejsme žádné loutky před Bohem a také naše zápasy, zápasy naší víry, tu úzkost z Božího a lidského soudu vedeme stejně jako Ježíš a on nám může být v tom příkladem. Ten kalich, o kterém tady Ježíš mluví, není blíž specifikován, ale uvádíme si ho do těch souvislostí právě s Božím odsouzením, protože stejně jak se při večeři páně potkává Ježíšův příběh s příběhem paschy, tak se zase na kříži potkává ten lidský soud, konaný lidskýma rukama, s Božím soudem nad světem. Jsou to vlastně taková epicentra, takové úzly, kde se ta témata spojí do jediného celku. A proto Ježíš ví, že tím hlavním a svrchovaným soudcem v tu chvíli nebude velerada, nebude to ani Pilát, nebude to ani římská moc, ale je to Bůh, který stojí nad ním. Zajímavá je ta formulace, ve které Ježíš v modlitbě prosí o to, aby pokud je to možné, ho ten kalich minul, ale ne podle jeho představ, ale aby se realizovala Boží vůle. To je modlitební formulace, která by pro nás zase mohla být v mnohem příkladem, nejenom tehdy, když se modlíme v nějaké osobní úzkosti, ale třeba i tehdy, když prosíme o pomoc pro někoho, když prosíme o uzdravení. Až příliš často Bohu předkládáme už hotovou představu toho, co by měl dělat, to Ježíš vlastně v tuto chvíli vůbec nedělá. Sděluje otevřeně svůj pocit, sděluje, že by chtěl, aby to bylo nějak jinak, ale jedině pokud je to možné a ne tak, aby se naplnily jeho představy, ale aby Boží vůle se uplatnila.
0: Ještě se vrátím k motivu kalicha. V 10. kapitole Markova evangelia jsme četli o žádosti synů Zebedových, kteří chtěli být jeden po levici, druhý po pravici Ježíše v jeho slávě. A Ježíš se jich tady na to ptá, můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn? A oni odpověděli, můžeme. Ježíš jim řekl, kalich, který já piji, budete pít. A křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale ta místa, ta přiděluje někdo jiný. Ale mě teď zajímá ten kalich, který budou pít. Do jaké míry ti učedníci, a potažmo tedy i my, jsme spolunositeli Ježíšova osudu, jeho údělu?
1: Tady vždycky vládne velké napětí v tom křesťanském myšlení mezi tou představou, že Kristus prodělal celé své utrpení za nás zástupně a proto z nás vlastně jakoukoliv další nutnost utrpení nebo krize, kříže odejmul. Nás už se to netýká, můžeme jenom vděčně se obracet ke Kristu a děkovat mu za to, že vlastně už nic takového nemusíme prožívat. Což je ale obraz, který těm novozákonním textům za stolik neodpovídá. A vedle toho je vědomí toho, že Kristův kříž je za nás a přesto je právě nějak s námi. Že ta naše cesta následování Krista souvisí s tou jeho cestou a kdo chce jít jeho cestou, ten musí pít stejný kalich a bude ho pít. Možná v nějaké odlišné podobě, v jiných kulisách, než se odehrálo Kristovo ukřižování, ale každopádně ne bez něj. Myslím, že ta velká změna není v tom, že se nám nic zlého už nebude stávat a že nás už žádná krize a žádný kříž nečeká. Takže ta velká změna je v tom, že už v té krizi a na tom kříži nejsme sami. Že už nikdy tam nebudeme sami a vždycky je tam Kristus s námi jako ten, který nás předešel a který tuto cestu učinil schůdnou až ke vzkříšení a k životu. Bez něj by to byla špatná zpráva. S ním je to zpráva, která vyžaduje odvahu, ale ve své podstatě, ve svém jádru je to zpráva dobrá. To se musí promítnout do kázání, do mluvení v církvi, do vztahování se církve k utrpení, protože pokud se to tam nepromítne, tak budeme vytvářet jenom falešnou představu, že křesťanství chrání člověka od bolesti a opakovaně budeme docházet k zklamání z toho, že to nefunguje.
0: Ježíš říká svým učedníkům, bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. To slovo pokušení má dnes trochu jiný význam, než v jakém je použito zde. Zkus nám ten termín trochu přiblížit.
1: To vlastně velmi úzce souvisí s tím, jakou proměnu prodělal v historii termín hřích. Víme, že od toho původně velmi celistvého termínu, který označoval určitou existenciální nouzi člověka, se postupně posiloval spíš ten etický rozměr hříchu a také pokušení a postupně dokonce v nějakém prostředí se to omezilo čistě jenom na určitou oblast problematickou, jako byla třeba sexuální nečistota nebo sexuální jednání člověka. A tak trošku to vypadá dnes i s tím pokušením, že ještě si dokážeme představit, že se to objeví v nějaké lehtivé reklamě nebo v reklamě na nějaké jídlo, ale tím to vlastně končí. Myslím, že tady, když Ježíš mluví o pokušení, tak opravdu mluví ještě celistvě o tom určitém postoji člověka. My jsme neustále v ohrožení toho, že náš životní postoj bude postojem mělkým a nerealistickým. A to učedníkům velmi silně hrozí. Oni sami sebe chápou nerealisticky, i to následování Ježíše chápou vlastně tak trochu mělce, jako určité vítězné tažení. A když se to potom začne hroutit, tak jsou rozčarovaní. A předtím je Ježíš varuje. Varuje předtím, aby nezaspali tu bolest, aby nezaspali ty nesnáze, aby nezaspali to velmi náročné osobní rozhodování, jestli chceme nebo nechceme se vydat touto cestou. Aby se nestali jenom zavazadly, protože to ostatně křesťanům vždycky hrozilo a hrozí dodnes, že se ve svém sboru, ve své církvi stanou vlastně jenom takovými zavazadly, která někdo nese někam pravděpodobně snad k Bohu a oni už jsou spokojení a hoví si v tom polospánku. A to je to, před čím Ježíš varuje. Zároveň to bděte a vstaňme, které se tam objevuje, je výrok exorcisty. Jsou to výroky, které vlastně nám připomenou situace, kdy Ježíš vymítal démony, kdy uzdravoval nemocné, velmi autoritativní slovo, právě o nemocných, nemohoucích, nechodících. Tam se to opakovalo. Vstaň a choď. A to je to, co říká Ježíš svým učedníkům v té jejich rozespalosti. Vlastně znovu se tady dostává ke slovu jako ten, který uzdravuje člověka tím, že ho probouzí ze spánku. To je součást kázání. Zase je to součást kázání. Ne nějaké strašení před tím, co se může stát, ale uzdravení člověka z nějakého jeho nezdravého polospánku.
0: Ježíš zde říká, přišla hodina, hle, syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. A mě zajímá, jestli ten trpný rod je vydáván, jestli to je pasivum divinum, že to tedy je Hospodinovo vydání, anebo jestli je to pasivum, které znamená, že je lidmi vydáván.
1: Ono tam nacházíme obě strany a teď je otázka, jestli vůbec můžeme v těch novozákonních textech tyto dvě aktivní strany oddělit od sebe. Já myslím, že se stále opakovaně ukazuje, že to boží jednání a ta boží aktivita, v tomto případě boží vydávání Krista nebo dokonce Ježíšovo sebevydávání těm hříšníkům,

lidské straně je to vydávání Krista vlastně projevem určité aktivity člověka. Čili je to v souhře, patří to k sobě, je to nerozdělitelné. Kdybychom řekli, že to je jenom boží věc, tak z toho uděláme zase to loutkové divadlo, ve kterém lidé bez své vlastní vůle jenom realizují to, co jim Bůh předepsal, hrají ten připravený scénář. Kdežto, když řekneme, že to bylo jenom lidské vydání, tak se musíme logicky ptát, kde je tady Bůh, proč nechrání Ježíše, proč nespůsobí, aby byl z těch rukou hříšníků vytržen.

0: V dnešním pořadu, milí posluchači, jsme četli a promýšleli část 14. kapitoly Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, ještě bych z celého toho úseku scény modlitby v Getsemanské zahradě vytáhl jednu otázku. Ještě spíte a odpočíváte? Nemáš pocit, že to je otázka, která je velmi aktuální směrem k nám, k lidem církve 21. století?
1: Je aktuální směrem ke mně, tak já sám ji cítím jako takové popíchnutí ironické, sarkastické i pro sebe. A zároveň je vidět, že byla aktuální v té Markově době, že to je prostě výbava církve. Marek, to si na něm velmi cením, jako na autorovi novozákonního spisu, má často velký smysl pro takový suchý, ironický humor, kterým si vlastně popíchne do té reality, ve které stojí. Bible je plná takového humoru, který vlastně s určitým nadhledem dává člověku porozumět sám sobě a uvidět nějakou svoji negativní vlastnost nebo nějakou slabinu. Církev samozřejmě nejvíc usíná, nejvíc spí tehdy, když je jí dlouhá chvíle. Tady učedníkům je dlouhá chvíle snad proto, že je noc, jsou unavení. I my jsme možná unavení, je nám dlouhá chvíle, nic se kolem nás tak závratného neděje. A někdy prostě potřebujeme takový impuls, který by nás probral k životu, který by nás probudil. Takovým impulzem může být dobré kázání, tak tomu věřilo celé probuzenecké hnutí, že takové silné apelativní kázání může přivést probuzení v církvi. A někdy, když si neumíme poradit, tak takovým apelem a probuzením bývá i nějaká událost, která se nám děje zvenčí. Změna poměrů pro následování, anebo někdy třeba velký křik kolem toho, co se z církví děje, co se v církvi děje. Třeba takovým probuzením může být pro nás i dneska aktuální nesnadné téma církevního majetku. I to může být takovou pobídkou k tomu, abychom neklimbali, ale abychom začali přemýšlet nad tím, kdo jsme a proč jsme.
0: Na co mi tedy poradíš, jestliže mám pocit, že můj duch je sice odhodlán,

0: Pán ale tělo slabé.
1: To, co opakuje Kristus, bděme, probuďme se, uslyšme to, když to tolik opakuje, když to říká stále dokola, a zároveň nepropadat nějakému zoufalství, že se nám přesto zavírají oči, protože i když my usínáme, Kristus jedná, Kristus sám se svobodně rozhoduje, že svou církev ponese i v jejich selháních, takže na jednu stranu nepropadat beznaději a na druhou stranu pokusit se alespoň na půl ucha zaslechnout tu výzvu a aspoň pootevřít oči, aby jsme nebyli úplně těmi neosobními zavazadly.
0: Těmito slovy končíme naše dnešní uvažování nad 14. kapitolou Markova evangelia. Do této kapitoly se vrátíme zase v další relaci. Naším dnešním hostem byl kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce Jáchym Gondáš. Jáchyme, děkuji za tvůj výklad a těším se opět na setkání.
1: Také děkuji, nashledanou.
0: A na setkání se těším, milí posluchači, i s vámi. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

0: Pořad ke kořenům opakujeme ještě v pondělí ve 22 hodin.
1: www.radio7.cz Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: Uniklo vám něco z našeho vysílání? Vybrané pořady hledejte v archivu na webu radio7.cz.

Rádio 7, které posloucháte, pokračuje ve svém večerním programu Jazzovým klubem, který připravila Broňa Procházková. Je 21 hodin.

Jazzový klub na Rádiu 7. Pravidelné hudební hodině vás vítá Broňa Procházková. V letním prázdninovém jazzovém klubu jsme se vydali na cesty po hudebních koutech pestrého světa a dnes navštívíme Tunisko, zemi proslulou bohatou historií i slunými plážemi, a okusíme sité kořeněné vůně severní Afriky i středního východu. Roku 2000 vydal tuniský virtuózní hráč na arabskou loutnu Anouar Brahem se svým triem album Astrakhan Café. Už první tóny klarinetu na mě dýchnou horkým dechem pouště a vzorované koberce se pode mnou začnou vlnit a nadnášet. Dobré naladění, možná dobré snění tisíce a jedné noci a dobrý poslech.

Anouar Brahem se narodil v tuniské Medině krátce poté, co země získala nezávislost na Francii. Na konzervatoři studoval hru na arabskou loutnu. Stal se z něj hráč a skladatel, známý svým inovativním přístupem k užití tohoto tradičního nástroje. Po odchodu do Paříže zkoumá další hudební směry a potkává muzikanty různých žánrů. Zdárně se etabluje na jazzové scéně. Po mimořádně úspěšné nahrávce Timar se albem Astrakhan Café obrací ke svým hudebním kořenům středního východu. V triovém obsazení najdeme jeho dlouhodobé spolupracovníky. Na klarinet hraje turecký hudebník Barbaros Erkese a na bubny Tunisan Lasat Hosni.

V jazzovém klubu posloucháme album Astrakhan Café tuniského virtuózního hráče na arabskou loutnu jménem Anwar Brahm. Arabská loutna, oud, je drnkací nástroj s krátkým krkem ohmatníku, bez pražců, rezonanční skříň má viduté dno s rovným víkem. Z názvu nástroje s arabským určitým členem al-oud pochází označení loutny v řadě evropských jazyků, včetně češtiny. Význam tohoto názvu hledejme v arabském slově pro dřevo. Možný je však též původ v perském výrazu pro strunu. A takto zní v rukou Anwara Brahma.

V letním cestovatelském jazzovém klubu jsme poslouchali album tuniského hudebníka Anouara Brahema Astrakhan Café z roku 2000. Atmosféra, kterou zde spolu arabská loutna, klarinet a perkuse vykreslují, je mimořádně působivá, silná, dramatická, tajemná, jako poušť. Od mikrofonu se loučí Broňa Procházková a dalším zpracováním titulní skladby i Anouar Brahem Trio.

0: Vezměte nás sebou do lesa. Léto s Rádiem 7.
1: Společnost vám dělá večerní program na Rádiu 7. U mikrofonu je Lenka Malinová. Dostáváme se ke 22. hodině. Za chvilku vás pozvu do Varnsdorfu, do apoštolské církve Hosana, kde kázal David Láník. Můžete si jeho kázání poslechnout v rámci dnešní bohoslužby. Za chvíli.

0: A nyní už slíbená bohoslužba a kázání Davida Láníka.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
2: Potřebuji nějakým způsobem trochu poznávat, jestli to je ta boží výzva, ilustrovat na příběhu jedné takové židovské dívky, která neměla úplně nejjednodušší život, protože vyrůstala bez rodičů, ale ujal se jí jeden muž, to byl nějaký kamarád strýce nebo někdo takový, a ona se díky němu nakonec stala královnou, která udělala strašně dobrou věc. A není to nikde jiný než Ester. A já teďkon tady takhle pro ilustraci, abyste se vůbec jako byli schopni zorientovat, jak to celý bylo, protože to je historická událost, to je něco, co se stalo, to není prosím vás nějaká jako pohádka, i když to chvílema jako zní jako pohádka, ale je to reálný příběh, který se odehrál zhruba v 5. století před Kristem, kdy někteří z vás určitě jako mají nějaké historické znalosti a vědí, že když izraelský národ vznikl, mimochodem zhruba někde tady, tak se potom rozdělil, že na ten sever, jih, a postupem času prostě ten izraelský národ byl dobyt a byl takzvaně deportován, nebo ty Židé byli vyhnáni do té tehdejší říše, kdy první byl král Nebukadnezar, který vlastně způsobil tu deportaci těch Židů, a vlastně tady bylo, předtím to byla Babylonská říše, tady je hlavní město, takže Židé prostě žili v zajetí 70 let a potom se změnila vláda a přišla takzvaná Medoperská říše. A teď tu vlastně tady vidíte, tu Medoperzi, je to zelený. A tadyhle je místo, který se v češtině překládá celkem vtipně Šušan. Jo, není to Šušně, ale Šušan. A vlastně to, o čem teď my budeme mluvit, tak se odehrává na tomhle místě, kdy přišel nový král, Achašvéroš, taky zvláštní jméno, že jo, řecky myslím Xerxes. A tenhle ten král měl takovou jinou jakoby filozofii, kdy všechny ty podmaněné etnika a národy vlastně jim jako umožňoval se vracet do těch jejich zemí rodných, odkud vyšli. Takže Židům umožnil se vrátit, nicméně, to byl ten předchozí král, jo? Abych to moc nemíchal, ale prostě když přišla Medoperzie, tak ten král umožnil se vracet Židům, ale někteří Židé se nevrátili, zůstali v té Medoperzii a zůstali tam, protože měli třeba nějaké postavení, měli tam nějaký zaběhlý život a chtěli tam v těch místech sloužit Bohu. A v tomhle tom vlastně příběhu teda se nalézá Ester. Ester, židovská dívka, která přišla z nějakého důvodu o rodiče, nevíme proč, a ujal se jí muž, který se jmenoval takovým zvláštním jménem Mordokaj. Kdybyste třeba nevěděli, jak byste pojmenovali svého syna, můžete mu dát jméno Mordokaj. Taková inspirace jenom, jo? A tenhle ten teda příběh je o tom, že tenhle ten král, který se jmenoval Achašvéroš, jo? Je jméno. Tak on uspořádal hostinu, protože byl velmi mocný. Jo, vlastně, když se podíváte, tak ta jeho říše zasahovala tady dole Indie a šla tady nahoru prostě, jo, celá Euroázie, až tady ještě Egypt, a prostě to byla celý tehdejší svět v podstatě, a on mu vládl. Jo? A on uspořádal obrovskou, gigantickou prostě hostinu, party, kde se prostě pilo, kde zval všechny ty velmože z těch různých provincií, které byly jakoby pod ním. A přišel moment, kdy byli taky hodně veselí, jako rozbuřelí, a on si nechal zavolat svoji manželku, která se jmenovala Vašty. Jo, stíháte to furt. A jenže problém je v tom, že ona odmítla přijít na tu hostinu. Vykladači se domnívají, že důvodem, proč tam nepřišla, bylo proto, že tam měla přijít nahá. Takže já si jako nedivím, jo, představme si prostě stovky lidí na nějaký pařbě a najednou si král jako usmyslí, že chce pozvat svou ženu, která tam má jako přijít jako Eva, jo. Rozumím tomu, ona to prostě odmítla, nicméně to krále velmi rozlítilo, on zavolal všechny ty svý rádce a poradce a řekl, a ty rádcové řekli, hele, to, co udělala Vašty, to bylo hodně špatný, jo. To prostě ona dala příklad toho, že ty ženy jako si umanou, že nebudou poslouchat svý manželé, jo, protože jsme v 5. století před Kristem, tam fungovaly úplně jiný poměry. Jo? Takhle to prostě, to bylo celý špatně, takže ji exemplárně potrestáme. A v podstatě jako zbavil ty královské hodnosti a už nemohla nikdy spatřit krále. Takhle ji jako potrestal a nechal to rozhlásit do celé té Perzie, aby ženy viděly, že má, jako, že nemají to postavení. Jakože jsou ty druhořadý. Jo? A stalo se taky to, že chtěl nějakou novou královnu. A tak rozhodil sítě a napříč celý Medoperzie se vyhlédly mladé dívky. A mezi nima byla židovská dívka jménem Ester. A tato žena, nebo dívka, já nevím, kolik jí bylo, 18, 19 prostě, se musela 12 měsíců připravovat. Jo, nechápu přesně, jako v čem ta příprava spočívala, je tam napsáno, že se nějak balzámovala a různě se koupala a něco všechno jako dělala. Prostě 12 měsíců prošla nějakým kosmetickým něčím, jo. A prostě výsledkem mělo by, že měla by úplně jako dokonalá. Když po těch 12 měsících příprav přišla k tomu králi, tak fungovalo to tak, že král se s tou ženou setkal osobně. A když se mu ta žena nějakým způsobem nelíbila, nezaujala ho, nebo prostě něco se mu nepozdávalo, tak v podstatě se stala součástí nějakého harému a už jako nikdy neměla možnost se někým jiným stát. Ale Ester, když se setkala s králem, tak králi se tak líbila, je napsáno, že byla tak krásná a půvabného vzhledu a asi doufám, že měla nějakou osobnost, kouzlo osobnosti a on se do ní prostě zamiloval, nebo on si ji prostě jako zalíbil a udělal jí královnou. Jo? A teď bychom si řekli, no super, to je krásná pohádka, kdy král si najde královnu, že založí spolu rodinu, udělají si děti a budou spolu žít až šťastně do smrti. Takhle to tenkrát nefungovalo. Jo? Předtím to bylo úplně jiný, nechtěl bych asi v té době žít, minimálně, kdybych byl holka, abych tam určitě nechtěl žít. A v podstatě najednou se začíná celý jako zaplítat. Nejdříve se stane to, znáte ten příběh všichni, nebo jo, tak já vám ještě připomenu pořádně, abyste jako věděli, jo, protože tam jsou různý detaily, které nám můžou třeba uniknout. Vlastně se tam stane situace, kdy Mordokaj, což je ten, a jste strýc nebo bratranec, nebo kdo to je, nevíš, Pavle? Strýc. No, já jsem právě četl, že to byl kamarád strýce a to je jedno. Jo, prostě strýc. A tenhle ten Mordokaj teda v určitý moment zaslechne nějaký dva eunuchy. Víte, kde je eunuch? To je přesně on. Díky za definici. Takže tenhle ten Mordokaj zaslechne dva eunuchy, kteří byli strážci přímo krále, jak se společně domlouvají, že krále zavraždí. Mordokaj to řekne Ester, která, když se dostane ke králi, tak mu to řekne, oznámí mu to. Ten Achaš Véroš to prošetří a skutečně se zjistí, že to je pravda. A ty dva eunuchy, nebo ty kleštěnce, nebo co to je, tak je nechá pověsit. Na kůl prostě exemplárně zase potrestá. Nic se jakoby nestane, prostě jenom Mordokaj něco odhalí, ale nemá za to žádný zásluhy, nic. Potom přichází moment, kdy se stane takovým druhým největším po královi, řekněme takový premiér nebo nějaký hlavní ministr, říše Haman. A tenhle ten Haman je takový velmi suverénní, pyšný, prostě namyšlený člověk, který si velmi užívá své pozice. A zase jsme v době, kdy se ty panovníci často ctili jako bohové, kdy se jim dávala obrovská pocta, byli zbožťováni a bylo tam nařízení, že Hamanovi se musí všichni klanět. Všichni musí prostě jakoby provolávat a ukazovat mu, jakou mu patří sláva. Nicméně tam byl jeden člověk, který to nechtěl respektovat, a to byl Mordokaj. A tenhle ten Mordokaj, kdykoliv okolo procházel Haman a všichni padali před ním na ty kolena a prostě tam provolávali, tak Mordokaj stál a toho Hamana to brutálně vytáčelo. Byl úplně totálně z toho našlesky našrot. A protože, jenom taková malá odbočka, on byl takzvaný Agagovec, což byl nedávný nepřítel nebo odvěký nepřítel Izraelců, a zjistil, že on je Izraelec, tak vymyslel velmi zlomyslný plán. A to je, že nejenže odstraní toho Mordokaje, ale zbaví se všech Židů po celé té medoperské říši. A v podstatě to udělal tak, že přišel za králem a řekl mu, hele králi, prostě tady je takový divný etnikum, jo, mají nějaké svoje nařízení, mají svoje zákony, jsou takový jako obtěžující, počítej s tím, že budou spurní, že se možná obrátí proti tvé říši, já navrhuju, aby jsme všechny vyhubili. A v podstatě za to, že vyhubíme, tak ještě do tvých pokladen to přinese 340 tun stříbra. Což se samozřejmě tomu králi Achášvérošovi líbilo a dal souhlas tomu Hamanovi, ať tohle to nařízení teda se vydá do celé té medoperské říše. Tak. A už se pomalinku začínám blížet k tomu, co, o čem budu mluvit. Jo? Ale ten příběh si musíme říci. Haman, protože to bylo období, kdy se věřilo v osud, ve fatalismus, jo? Tak ještě si hodil losem, ten los se jmenoval Půr, a ten los mu ukázal, kdy má dojít k vyvraždění těch Židů. A bylo to stanoveno o 11 měsíců později, než teda se to nařízení vydalo do celé té medoperské říše. A když se Židé doslechli, že mají být všichni vyvražděni, tak Mordokaj je napsáno, že v podstatě přišel nebo šel za Estera. Teď si to přečteme, co se tam přesně dělo. Je to trochu delší text, ale mám ho tady na slajdu za mnou. Takže Ester 4.1. Mordokaj se dozvěděl o všem, co se stalo. Roztrhl svůj šat, oblékl žíněné roucho a posypal si hlavu popelem. Vyšel doprostřed města a převelice ho řekoval. Tak došel až před královskou bránu. Do královské brány totiž nebylo dovoleno vejít v žíněném rouchu. A všude, v každé krajině, kamkoliv se dostal králův výrok, totiž jeho zákon, konali Židé veliké smuteční obřady s postem, pláčem a naříkáním. Mnohým se staly lůžkem žíněné roucho a popel. Tu přišly Esteřiny dívky a její kleštěnci a oznámili jí to. Královnu sevřela nesmírná úzkost. Poslala šaty, aby Mordokaje oblékli, a sněli z něho žíněné roucho, ale on je nepřijal. Ester tedy zavolala Hatáka z královských dvořanů, který byl ustanoven osobně pro ní, a přikázala mu, aby od Mordokaje vyzvěděl, co se děje a proč se tak počíná. Haták vyšel k Mordokajovi na městské prostranství před královskou bránu. Mordokaj mu oznámil všechno, co ho potkalo, i obnos stříbra, které Haman slíbil odvážit do královských pokladů za Židy, aby byli zahubeni. Dal mu také opis vydaného zákona o jejich vyhlazení, který byl vydán v Šušanu, aby jej ukázal Ester a oznámil jí to. Též, aby jí vyřídil příkaz, ať vejde ke králi, prosit ho o milost a přimluvit se u něho za svůj lid. Stíháte to furt? Tak, ještě mám zbytek. Haták přišel a oznámil Ester Mordokajův vzkaz. Ester však řekla Hatákovi a přikázala mu vyřídit Mordokajovi. Všichni královi služebníci i lid králových krajin vědí, že pro každého muže i ženu, kteří by bez pozvání vešli do vnitřního nádvoří ke králi, platí jediný zákon – usmrtit. Jen ten, k němuž král stáhne zlaté žezlo, zůstane naživu. Já jsem už 30 dní nebyla zavolána, abych vešla ke králi. Esteřin vzkaz oznámili Mordokajovi. Mordokaj však vzkázal Ester: nedomnívej se, že v domě králově vyvázneš životem jediná ze všech Židů. Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a vysvobození přijde Židům odjinut, ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato. Ester dala odpověď Mordokajovi: jdi, schromášť všechny Židy, kteří jsou v Šušanu, a postěte se za mne. Nejeste a nepíte po 3 dny, v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi, třeba že to není podle zákona. Mám-li zahynout, zahynu. Takže teď čteme jakoby velmi dramatickou pasáž, která se reálně stala. A teď si představte, že kdyby náš národ, český národ, byl třeba roztroušen po Euroázii, a teď by tam byl nějaký prostě šílenec, což mimochodem ten Achašvéroš, tak ty historické spisy o něm mluví jako o určitým psychopatovi, který byl prostě náladový a dělal si, co chtěl, tak kdyby se tohle stalo a ten někdo vydal zákaz všechny Čechy, nebo i Holanděny třeba, že to máme, vyhubím, jo, tak nevím, jako, jak by se cítili, ale já úplně jako souzním s těma Židama, kteří se tam začali jako po té říši sjednocovat a naříkali a modlili se a házeli si ten popel na hlavu. A vlastně Mordokaj teda přišel za tu Ester a říká jí, že běž ke králi a přimluv se u něj. A ona mu vlastně odpoví velmi takovou zvláštní věc, protože to je taková dobová věc, který zase nerozumíme, ale ona řekne, že nemůže předstoupit před krále, protože perský zákon v té době říkal, že vy nemůžete prostě jen tak přijít před krále. Proč? No protože král musel být jakoby neustále střežen, on byl v neustálém ohrožení a tam jako buď jste byli přizváni, a nebo kdo tam vešel, tak okamžitě prostě zemřel. A jediný, kdy se to nemuselo stát, je, že ten král se z nějakých svých slabých chvilky rozhodl, že takhle udělá žezlem a vy před něj můžete vstoupit. A to, že to byla jeho manželka, prosím vás, to nefunguje jako dneska, že by manželé jako byli spolu a povídali si o všem a manžel se ptal manželky, hele, co si myslíš o tom, že bychom vyhubili Židy? A ona, no já ti nevím, jestli to je dobrý nápad, no. Jo, tohle to prostě nefungovalo v té době. Tam si král dělal, co chtěl a ženy prostě jenom poslouchali a je napsáno, že 30 dní s ním ta manželka vůbec nebyla. Jo? A on měl samozřejmě i pravděpodobně nějaký jiný ženy, akorát ta Ester byla ta hlavní královna. Nicméně Mordokaj jí řekl, nemysli si, že protože jsi královna, tak unikneš smrti. A v podstatě jí vyzval, aby teda ona za tím králem navzdory tomu, že jí hrozí smrt, šla. Tehdy Ester vyhlásila takzvaný Esteřin půst. Možná jste už o něm slyšeli. Esteřin půst je ten, kdy 3 dny a 3 noci nejíte a nepijete. Já mám pocit, že kdybych se do tohohle půstu pustil, bych možná zemřel. Jo? Ale evidentně prostě jim na tom tolik záleželo, že byli ochotni podstoupit takhle velkou výzvu. A já jsem na začátku mluvil, teď už se konečně dostávám k určitým jakoby bodům svého kázání, když jsem převyprávěl celý ten složitý příběh a ještě bude trochu pokračovat. Já jsem na začátku mluvil, jak my jako křesťané, jako lidé, kteří věří Bohu, vlastně pochopíme, že tady je nějaká příležitost, nějaký skutek, který Bůh připravil a my máme do něj vstoupit. Jaký jsou vlastnosti toho? A když se vlastně vrátíme k tomu našemu příběhu, tak já bych se chtěl mluvit teď o takovým prvním bodu. A je to takový jako paradox. Víte, ta boží příležitost, která přišla do života Ester, tak byla pro ní ve skutečnosti velice nejistá a ona potřebovala víru. Protože, nebo ještě jinak, nevím, jak to máte v životě vy, ale já mám rád jistotu. Jistotu toho, co bude, jistotu toho, že mi přijdou nějaký ty peníze na účet, jistotu toho, že děti prostě budou takový a takový. Prostě jsem člověk jako jistoty a zajištění, jako většina z nás pravděpodobně. Nebo máte rádi nejistotu? Máte rádi, když nevíte, co bude, jak to bude, s kým to bude? Jo? Já mám rád jistotu. A dokonce mám rád, když třeba bych mohl znát budoucnost. To by mě strašně jako líbilo na jednu stranu. Jo? Prostě vědět, že jo, jak se mám jako rozhodnout a nahlídnout vlastně skrz nějaký třeba ty brýle té budoucnosti. Kdyby jsi udělal tohle, tak to je neběž tudy. Jo? A prostě všechno bych v jistotě jako řídil, měl bych na vším jako nadhled a všechno by to dobře dopadlo. To bych byl fakt rád. To by mi to bavilo. Roman, váš ne? Ne, jo. Jo? Prostě jako... Neříkám, že to tak je vždycky, jo, potřebuji nějaké jako vzrušení a napětí, že jo, a jo, ale myslím si, že jako často chceme určité východiska a odpovědi pro život, protože to je snažší, jo, a já prostě chci vědět, jako co Pán Bůh přeci plánuje a chci znát ty všechny skutky, do kterých mám vstoupit, je to jednodušší, než abych si složitě lámal hlavu a žil v té nejistotě, v těch křižovatkách, jak se teda mám vlastně rozhodnout. No jo. Ale co když právě jsou v životě momenty, kdy prostě fakt nevíme, kdy se modlíme a říkáme tak, Bože, chceš, abych tohle udělal? A Pán Bůh mlčí. Tak Bože, tak možná chceš, abych udělal tohle. A Pán Bůh mlčí. Co děláte potom? Víte, když Bůh vlastně, takový ten známý příběh, když Bůh řekl Abrahamovi, odejdi z toho Kaldejského Úru, do země, kterou ti ukážu, tak on mu neukázal, kam má jít. On jenom věděl, že má odejít. A my taky někdy víme, já musím dělat nějaké rozhodnutí. Já musím něco změnit, ale já vlastně ani nevím pořádně co a jak. A Bůh řekl Abrahamovi, běž. No a kam mám jít? No to já nevím. A když tam Abraham přišel, tak teprve tam mu Bůh ukázal, že to je to místo, kde měl být. To znamená, že my často chceme jistotu, ale Pán Bůh chce, aby jsme měli víru. Abychom v té nejistotě udělali ten krok. A víte, co řekl Mordokaj, když se vrátíme k tomu příběhu? On řekl Ester, kdo ví, zda si nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato. Kdo to ví? Kdo to ví, jestli ty, Ester, ses nestala královnou právě proto, aby si zachránila Židy? No a otázka zní, věděla to ta Ester nebo nevěděla? No nevěděla. Věděl to Mordokaj nebo nevěděl? No nevěděl. Prostě kdo to věděl? No Pán Bůh to věděl. A řekl jim to? No neřekl. A věděla Ester, že když přestoupí před toho krále, že ji nenechá zabít? No nevěděla. Jo, teď to byl nevyspytatelný psychopat, jo, který prostě jednal podle svých nálad. A podle Midraše, což je takový židovský komentář, je napsáno, že to, že jí král připustil k sobě a dal na ní to žezlo, tak v podstatě se stala zázrak. Takže nikdo z nich nevěděl, jak to dopadne. My ten příběh známe, my ho vlastně čteme, že jo, a my si říkáme, jo, dobrý, ona tam přeci přišla, jo, a on jí dal takhle to žezlo a pak jako mu řekla, ať se prostě spolu potkají na té večeři, to ještě budu v tom pokračovat a jí to vlastně všechno dobře dopadlo. No jo, ale my známe ten příběh, ale kdyby jsme ho neznali, tak vůbec nevíme, protože ona nevěděla, jak to dopadne. Jak to máte v životě vy, když přicházíte do momentu, kdy jste si nejistí? Už jste se někdy hodně výrazně znejistili v tom, co jste dělali? Jo. Já taky. Poměrně třeba nedávno. Jo, Pavle? Ale víš. Někdy stačí určitý blbý okolnosti, těžké věci, který do života přijdou a člověk se tak znejistí. A je ochoten, možná slovy Jakuba, prodat svoje prvorozenství za blbou čočku. Jinými slovy, udělat špatný rozhodnutí jenom proto, že prostě se necítí dobře a že nemá tu vnitřní, že se znejistí a všechno o všechno může přijít. Takže první bod, o kterém jsem mluvil, je to, že to, jak já můžu vlastně poznat, že Pán Bůh mi dává příležitost, je to, že já vlastně vůbec nevím, jestli to tak je. Že jsem si vlastně vnitřně, já neříkám to taky vždycky, prosím vás, jo? Já jenom říkám, že při těch velkých božích věcech často tam bývá velká nejistota a potřebujeme velkou dávku víry, abychom vůbec do toho vstoupili a nebudeme vědět, jak to dopadne. Souhlasíte se mnou? OK. Druhý bod, o kterém chci mluvit, je, všimněte si, když Mordokaj vzkázal Ester, že kdo ví, jestli ona mu bude moct zachránit ty Židy, tak souběžně vlastně v tom příběhu vidíme toho Hamana. A Haman je pro mě v tom příběhu takovým, já bych to nazval, téměř představitelem ďábla. Nevím, jakou máte zkušenost vy, ale moje zkušenost je, že když Pán Bůh něco chce, tak ďábel nikdy nespí. Ďábel si nikdy nedá pokoj. A víte, v tomhle tom příběhu je ďábel skrytej. Všimněte si toho. Tam ani jakoby není náznak toho, že by nějaký ďábel existoval, když ho budete číst. Stejně tak, tam není ani zmínka ani jednou o Bohu v tom příběhu. Ani jednou. To je jediná biblická kniha, kde se vůbec nemluví o Bohu a o Hospodinovi, prostě o nikom. Vlastně my můžeme vidět v tomhle tom příběhu ďábelský plán. Když se podíváme, to, co se tam stalo, tak to se odehrálo v historii Židů xkrát. Můžeme začít Mojžíšem. Když se narodil Mojžíš, tak faraon, egyptský faraon, řekl bych taky takový jako představitel téměř ďábla, tak nejenže nechtěl ty Izraelce propustit z otroctví, ale vlastně nechal vyhubit, zabít všechny syny, který se měli narodit. A mezi nimi byl i Mojžíš. A kdyby ho ta jedna žena neskryla a ty porodní báby nebyly milostrdný, tak je Mojžíš mrtvej. Když se Ježíš měl narodit, Herodes taky chtěl všechny zabít. A teď, když se vrátíme, když půjdeme dál v historii, Hitler, prostě ty měl ďábelský plán všechny Židy vyhubit. Jo? A tohle je vlastně Haman, který taky chtěl všechny vyhubit. A já v tomhle tom příběhu vidím strašně důležitý princip. Když má Bůh plán, tak ďábel ho má taky. A Ester, která předstoupila před toho krále a dostala milost, tak se jí král zeptal, Achašvéroš, co můžu pro tebe udělat? A Ester řekla, jestli jsem opravdu našla u tebe milost, tak dáme si zítra večeři společně s Hamanem. A tak šli na večeři, tam popíjeli, sranda, pohoda. A on jí znova říká ten král, tak co může pro tebe udělat, Ester? Klidně půl království ti dám. Mimochodem tady ta věta, dám ti půl království, kterou řekl i předtím. Tak vykladači říkají, že v té době to znamenalo, hele, mám dobrou náladu, tak co by si teda chtěla? Jo, žádný půl království, jako, jo. Že to je spíš taková jako nadsázka. Ona říká, jestli jsem našla u tebe milost, tak ještě jednu večeři si dáme, zítra. A Haman, který tam byl na té večeři, jak si tak jako vnitřně říkal a pochvaloval, jsem takový borec, já prostě, to je taková party, já jsem na ní pozvaný jenom já, prostě já král a Ester, to je prostě, já jsem borec. Ale vadilo mu Mordokaj. A furt se tím trápal, to je prostě člověk, který ho nesnáším, co já s ním udělám, jako jo. A v podstatě vymyslel, jeho žena mu poradila. Skvělou věc. Hele, postav tady 25-metrový kůl a Mordokaje na něm oběsíme. On nadšenej prostě říkal, to je dobrý nápad, nechal postavit 25 metrů šibenici. Jo? A teď mě se ten příběh líbí v tom, jak se to skládá. Jo? Přečtěte si ho opravdu, jako dneska si ho přečtěte, ještě ten příběh. A tenhle ten večer, kdy byla postavená ta šibenice a kdy mělo dojít druhý den k tomu opětovnému setkání krále Hamana a Ester, tak tuhle noc shodou okolností král nemůže spát. Prostě znáte to, převaluje se. A tak si nechá číst z letopisů. To jsou takové jako knihy, kde se zapisují různé události. A najednou mu ten někdo to předčítá, řekne, že tady byla, že tady byl potenciál toho, že ho někdo zavraždí a že se to jakoby vyšetřilo a že Mordokaj byl ten, kdo ho zachránil. A on říká, no ty ho dobrý, ale ten někdo zachránil. Co jsme tomu člověku jako dali? Jak jsme ho odměnili? A oni řekli, nijak. A v tu chvíli, nebo za chvíli přichází Haman a říká, a má plán, prostě jak zdiskredituje toho Mordokaje a dostane souhlas od krále, že ho pověsí na tu šibenici a přichází tomu králi a nejdřív, než mu to jako vysype, tak král řekne Mordokaje, teda tomu Hamanovi, jo, je to složitý, tak mu řekne, hele, co bys udělal s člověkem, který si zaslouží poctu? A teďkon ten Haman si myslel, že král mluví o něm a říká, hele, takovýmhle člověkem, tak přesně tak, toho bych dal na královskýho koně, dal bych mu královskou korunu, vozil bych ho prostě uprostřed náměstí a nechal bych provolávat prostě, takhle se zachází s člověkem, který mu patří veškerá úcta. A on si myslel, že to bude o něm. A král mu řekne, to je skvělý nápad, běž a udělej to Mordokajovi. A tak ten Haman prostě, to už je hrozný jako jo, a ten Haman teda jde, teďkon připraví tu slávu pro toho Mordokaje, položí ho na to koně a prostě vlastně chodí po tom městě, vozí ho a říká, jo jo, to je ten frajer prostě, který ho tady král uznává, všichni mu vzdejte úctu. Vrátí se domů úplně rozsekanej, úplně rozšvihanej. A žena mu říká, ty hele, to je špatný znamení. To nedopadne dobře. Už to tušila ta ženský, co tušej, že jo. A nicméně přichází druhý den a hostina, společná večeře, Haman, král, Ester. A já to přečtu. Kdy král znova říká, tak co můžu pro tebe udělat, Ester? Půl království ti dám. A ona říká, jestliže jsem získala tvou přízeň, králi, a uználi král za vhodné, nechť je mi na mou prosbu darován můj život a na mou žádost můj lid. Vždyť jsme byli prodáni, já i můj lid, aby nás vyhladili, povraždili a zahubili. Kdybychom byli prodáni jen jako otroci a otrokyně, mlčela bych. Neboť takové soužení by nebylo hodno, aby se jim král obtěžoval. Zeptal se král Achašvéroš, královny Ester. Kdo je to? A kdo je ten, který se opovážil udělat něco takového? Ester odpověděla, tím protivníkem a nepřítelem je ten zloduch Haman. Haman zůstal před králem a královnou ochromen. Nechtěl by být Haman. A je napsáno, že ten král se tak brutálně rozčílil, že odešel z té místnosti, chodil po zahradě a mezi tím, co takhle chodila, rozdychával to, protože ten jeho vlastně nejvlivnější člověk, kterého měl, tak se takhle zpronevěřil, takhle jako obelhal krále, protože král ani nevěděl, že Ester je židovka, tak v ten moment Haman přišel k té Ester a chtěl jí jako prosit o odpuštění. Nicméně to udělal tak blbě, že když se ten Achašvéroš král vrátil, tak viděl, jak tam on u toho lehátka něco jako dělá a myslel si, že ji chce znásilnit. A úplně mu přetekly nervy a okamžitě ho nechal pověsit na tu šibenici, kterou připravil pro Mordokaje. A stalo se to, že namísto toho Hamana povýšil Mordokaje. Kdy ten Mordokaj se stal vlastně ministrem nebo tím premiérem té říše. A to je vlastně třetí bod, o kterém chci mluvit, když přichází boží příležitost, tak já věřím tomu, že přináší požehnání. Onoho dne dal král Achašvéroš královně Ester dům Hamana, protivníka židů. A Mordokajovi se dostalo přístupu ke krále, protože Ester oznámila, čím jí je. Král sňal svůj pečetní prsten, který dal odebra Hamanovi a dal jej Mordokajovi. A Ester ustanovila Mordokaje nad Hamanovým domem. Král dal židům všude po všech městech právo, aby se shromáždili a postavili na obranu k svých životů, aby vyhladili, povraždili a zahubili všechnu válečnou moc národa a krajiny těch, kteří by je napadli, i s dětmi a ženami a kořist po nich, aby si vzali jako lup. Židům vzešlo světlo a radost, veselí a pocta. Také všude ve všech krajinách a všude ve všech městech, kamkoliv se dostal králův výrok, totiž jeho zákon, nastaly židům dny radosti a veselí hostin a pohody. A mnozí z národů země se připojovali židům, k židům, neboť na ně padl strach ze židů. A to je fascinující příběh, kdy král teda nejenže ustanoví toho Mordokaje za premiéra, kdy Ester připadne dům Hamanův, tak i souběžně Ester ho prosí, králi, zruš to nařízení, ať ty židé prostě přežijí. A on řekne, králi, já nemůžu zrušit nařízení. Jednou, co jsem řekl, to se stane. Ale vydávám druhé nařízení, které říká, že židé se mohou bránit. A když se to rozneslo po celé té říši, tak najednou židé se zmobilizovali a ti, co je nesnášeli, nenáviděli a přeci jenom proti ním povstali, tak židé se mohli bránit, ubránili se a v podstatě jakoby přežili, zvítězili. A od té doby se slaví svátek, který se jmenuje Purim. A to je svátek, který se slaví jednou za rok, kdy židé se obdarovávají, dávají si dárky a strašně vlastně jako si připomínají, jak je Pán Bůh zachránil. Pro mě to je jakoby příběh, který mě prostě fascinuje a myslím si, že stojí za přečtení. Přečtěte si, já jsem ho četl teďkon znova a znova a víte, co na tom fakt jako zajímavé, že tam není žádný slovo o Bohu. Ani o ďáblu. A přesto vidíme, jak se tam ty dva utkávají. A někdy to tak může být i v našem životě, kdy přicházejí různé výzvy, různé příležitosti a my nevíme, jestli to je Boží, anebo není. My jenom potřebujeme víru do toho vstoupit. Protože až zpětně budeme vidět, že to je to, co Pán Bůh připravil a přinese to požehnání. S čím teda vlastně já můžu počítat v životě? Protože když Pán Bůh do našeho života něco přináší, tak velmi často je to plné otazníků, nejistot a pochybností. Celý můj život je v určitý momenty definován přesně tady tím. Já si vzpomínám, když jsem vydal svůj život Bohu a bylo mi 21 let. 2 měsíce na to, když jsem byl nadšený, kdy Pán Bůh mě zachránil, prostě, že jsem přestal kouřit trávu a další takové jako věci, jsem se jako napravil. Tak si vzpomínám do dneška, jak jsem ležel ve vaně a najednou přišel moment, kdy jsem si říkal, a nevymyslel jsem si to všechno. Není to náhoda? Protože já jsem uvěřil způsobem takým složitým, kdy ke mně Pán Bůh prostě promluvil a pak přišel nějaký moment, kdy se to celý zpochybnilo. Já nevím, jestli to jako prožíváte, jo, ale prostě život víry znamená i život nejistot a pochybností. A my prostě nebudeme vědět, ale přes to všechno věřím tomu, že když se rozhodneme, když prostě vstoupíme do těch věcí, když prostě si budeme připomínat, co Pán Bůh udělal, tak se to posune, změní se to a přinese to požehnání. A do toho všeho vidíme toho ďábla prostě, který... Víte co, jaká je moderní taktika ďábla? Dělat, že není. To je nejlepší taktika. Jo? Napadlo vás někdy za něčím hledat ďábla? Teď nemyslím za tím, že já nevím, někdy to lidi hledají za blbostma, jako jo, ale napadlo vás někdy hledat za určitýma věcma ďábla, který vás chce okrást, který vám chce zničit život, manželství, práci, prostě dobrý vztahy, kamarády, církev, který přichází a našeptává a obvinuje a ničí. A je tady Bůh, který má plán. A bohužel to není jasný vždycky.

0: slavnostný národ. Po celý Medoperský říši, jak slaví, protože byli zachráněni. A ty, Pane, vždycky máš nějaké řešení. Ty vždycky, Pane, prostě přichází s nějakou možností. A je napsáno dokonce, že i kdyby nepřišla pomoc od Ester, tak ty by si našel, Pane, jiný řešení. Já to děkuju. A já se modlím za naší nejistotu, kterou v životě máme, se kterou se potýkáme, aby, Pane, nebyla zdrojem toho, že opustíme některé věci, že se jich vzdáme, že je zahodíme a že prostě tomu podlehneme. Já se, Pane, modlím o víru, odvahu, o to, abychom byli schopni dělat kroky víry, tak jako Abraham, který je nazván otcem víry, který šel, i když nevěděl kam, akorát věděl, že má jít. Díky, Pane, si používáš naše životy, že můžeme žít s tebou nadpřirozeně. Amen.
1: Vyslechli jsme kázání Davida Láníka z Varnsdorfské apoštolské církve Hosana.

ať moje oběť hoří a srdce mé se koří, ať stále zírám na tvou krásu a v tichosti tvých hlasů.

Posloucháte Rádio 7, překročili jsme 23. hodinu a vstoupili do poslední hodinky dnešního dne a také dnešního vysílání. A v té se za chvilku zaposloucháme do relace Zákoutí, ve kterém Lucie Endlicherová bude mít u mikrofonu muzikanta Ondřeje Pivce.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Tak to byl Žalm 46. Pohleďte na dílo Hospodinovo, on je navěky chválen, neboť zlomil kopí a zlomil luk, mocný pane svým hlasem. Válka skončila a válečné vozy si spálil ohněm. Ty jsi útočiště, opora a naděje v bouřích i plamenech a věčná pomoc. Za chvilku si vyslechneme zákoutí.

0: Pomyslný hudební seriál v pořadu Zákoutí pokračuje za oceánským setkáním.
1: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Jméno Ondřeje Pivce bude určitě známé nejenom milovníkům jazzu. A nejspíš, předpokládám, budete znát i nějaké historky, které jsou spojené s jeho životem, s jeho přechodem z hudebního života tady v Česku do New Yorku, s jeho pendlováním mezi New Yorkem a Českem, tam a zpátky. Tak i o tom bude dnešní zákoutí. Ondřej, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se vyslovuje vaše jméno v angličtině? Jak vám říkají nejčastěji?
1: No, prvních pár let to byl trochu boj, protože samozřejmě písmeno je se v angličtině vyslovuje a v češtině se na konci slov nevyslovuje. Nebo respektive dalo by se v angličtině považovat za nevyslovené. To znamená, byly to všechny možné varianty Ondřej, Ondřej. Jedna varianta, která mě se samozřejmě nelíbilo nic z toho, ale jedna varianta, která se tak jako usadila. Já jsem hlavně ze začátku za dost práce dostával zaplaceno šekama, tady se platí hodně šekama. Všichni si mysleli, že to je jako prostřední nějaká iniciál. Takže nakonec z toho vždycky bylo jako André Mezere J, což tady všichni vyslovovali jako André J. Chvilku jsem se tomu bránil a pak už se mi to stávalo tolikrát, že jsem to tak jako přijal. A vlastně se z toho stalo takový moje umělecký jméno.
0: Já jsem si všimla, že už to máte i v mailu. I proto se na to ptám. Co dělali s Pivcem? Jak si s ním poradili?
1: To už radši ani neříkám.
0: Já si myslím. Já jsem si totiž říkala, že když se někdo jmenuje Ondřej Pivec, tak je úplně má jméno na to, aby se přestěhoval do New Yorku a uchytil se někde v Harlemu.
1: A zkoušel mít mezinárodní kariéru. Samozřejmě to není úplná sranda, ale vede to potom k zábavným historkám v rozhlasovém vysílání.
0: Tak výborně, tak tím pádem jsem nesklamala a i já jsem tak začala. Ale já chci začít ještě jinak. Vy jste z Brna původně a ano. Na jednom koncertě jste o tom mluvil a já si nemůžu vzpomenout, jestli to byla vaše babička, nebo jste to byl přímo vy, kdo je z Líšně.
1: Zlíšně jsem já.
0: Tak v tom případě vítejte doma, protože my máme v Líšni studio.
1: Fantastické.
0: Takže.
1: Ale má chybu.
0: A právě proto se chci ptát na dětství, protože já to v tomhle pořadu často nedělám. Ale zajímalo by mě, jaké bylo vaše líšeňské dětství. A jak se někdo, kdo vyroste v takovém panelákově, dostane do New Yorku?
1: No, to je krátká odpověď, letadlem samozřejmě.
0: Děkuju.
1: Nezmiňujte. Dětství v paneláku, to je docela pěkný, že se mě na to ptáte. Já jsem se na ten panelák šel podívat. Přednedávnem, myslím si, že to bylo předloni na podzim. Já jsem tam jel autem a tak jsem si schválně udělal vejlet zpátky do paneláku nebo k paneláku. A teď jsem tak jako obcházel tam ty domy, abych si to tak nějak trochu nasal. Samozřejmě už to tam všechno vypadá jinak. Z betonového pískoviště je teďka velký květináč, v kterém prostě se asi nějak úplně přirozeně usadili nějaký keře. Vypadá to tam vlastně hezky a trochu apokalypticky zároveň. Je to takový, jak ta příroda si začne dělat v podstatě, co chce. Tak to má tady tuhle tu příchuť, protože to, samozřejmě to pískoviště je betonový a jsou tam ty prolejzačky, ty železný svazovaný prolejzačky, po kterých jsem les já jako dítě. Samozřejmě jsem si neodpustil, je tam takový ten oblouk, tak jsem musel sem dát, přešel jsem po těch pručlích po tom oblouku. Bál jsem se, my jsme to dělali jako děti, jsme to dělali každý den, bál jsem se, že si vybiju zuby, že jo, samozřejmě, ale dal jsem to, byl to docela fajn pocit. Samozřejmě jsou ty prolízačky mnohem menší, než jsem si je pamatoval, to je logický. Zvonil jsem na byt, v kterém jsem vyrůstal tam, ale lidi nebyli doma, nicméně. Teď doufám, že nebude poslouchat, protože ji budu trochu napodobovat, ale tak jako se procházím a z okna koukala starší paní. Jak to tak někdy starší paní v paneláku dělá. Otevřela v okno a povedala, hledáte nikoho? A já jsem říkal, vy jste paní Krajíčková, že jo? Ona říká, no to jsou. Já říkám, no vy nemáte šanci samozřejmě vůbec vědět, kdo jsem já, že jo? Ale já jsem bydlel naproti vám. A úplně ona se celá rozradostnila, že o mě četla a viděla nějaké věci v televizi, tak mě pozvala domů a v tu chvíli vykouk z okna ještě jeden soused, tam Bořek, a taky mě pozval mě na kafe a bylo to strašně fajn, bylo to trošku zvláštní pocit být zase v tom baráku, který samozřejmě, já si ho nějak pamatuju, on vypadá stejně a jinak zároveň, jak už se tak bývá u těch starších objektů. Bylo to moc fajn, bylo to takový jako skoro uzavřený kruh, protože já jsem si pak prošel ještě v okolí toho domu. My jsme tam měli takovou malou zahradu, která nevím, jestli někomu patřila, nebo to byl takový náhodný prostě kousek. Takový zarostlý křoví, prostě jenom kam jsme pořád lezli jako malí děti. Je tam ořech, na který jsem lez každý den jako malý kluk. Na to jsem se na všechno byl podívat. Bylo to takový fajn shledání jako s místem, kde jsem vyrůstal.
0: Mně přijde super, že vás ta sousedka jako o vás věděla, že o vás něco četla, že to zná.
1: No, to bylo moc fajn.
0: Protože přece jenom, jako co si budem, jazz je hodně minoritní věc, v poslední době možná méně, ale přece jenom, tak když vás zná takhle sousedka z paneláku, tak to je přece skvělý.
1: Ale to nemá to chybu.
0: Kdy ve vás začalo růst něco takového, jako muzika je něco, čemu chci věnovat svůj život?
1: Já si myslím, že to ve mně bylo odjakživa. Já si nemyslím, že
0: Je pravda, vlastně... že já jsem čekala, že do těch prolízaček jste mlátil nějakýma klackama, když jste říkal, že jste je potom přelezl.
1: Tak to určitě jo. Já jsem zvuky vydával pořád nějaký. To byl důvod, proč si mě vzala tehdy učitelka, paní učitelka Malinová, do klavírní třídy na Zušku. Myslím, že jsem tam šel o rok nebo o dva dřív než všichni ostatní, protože ona chodila po školkách a vybírala si, ona si chtěla udělat jako talentovanou třídu a vybírala si prostě talentovaný děti od 5 let. A tak se ptala a oni říkali, hele, máme tady jednoho otravního, toho si vyzkoušejte, ten furt něco kváká, do něčeho mlátí. Tak ona mě vyzkoušela, já jsem přespíval všechny melodie, přetleskal všechny rytmy, takže jsem začal chodit do přípravky s dětma, kterým bylo, a teď já to nevím, jestli to mám správně ty čísla, ale myslím si, že všem bylo 5 a mě byly 3. Ale nerad bych se splet v tom. Ale nějaký rozdíl tam byl věkový. Takže od jak živa. No a že z toho bude kariéra, tak nějak jako vzniklo samo od sebe. Já jsem ve 18, ještě když jsem byl na Gemplu, tak jsem začal hrát s Romanem Pokorným, kytaristou, taky ve nějakém původem, po klubech a vlastně už se z toho stala výdělečná činnost a tak jako jedna věc vedla ke druhý a prostě se to tak nějak vyvinulo samo od sebe.
0: No ale stejně jste v tom měl spoustu štěstí, nebo dobře, tady my někteří říkáme požehnání, protože když se někdo rozhodne, že se přesune do New Yorku a na drzáka vstoupí v Harlemu do kostela a ptá se, jestli tam může hrát na varhany, tak to chce kus odvahy a taky kus toho štěstí, aby se to povedlo, je to tak?
1: Helejte, je to kombinace všech těch věcí, štěstí určitě, odhodlání a samozřejmě často si to uvědomuji, jako velkou roli se hrá, ale do jistý míry naivita. Já kdybych věděl, co mě všechno čeká, tak to neudělám. To ale prostě je součást toho vlažené nevědomí, to prostě člověk dělá ty věci, nebo já jsem tehdy jako většinu těch věcí dělal, aniž bych si uvědomoval některé ty konotace, nějaký ty problémy, co to sebou ponese. Nicméně jsem si nějak nemohl pomoct prostě, no.
0: Souviselo to, nemohl jsem si pomoct i s tím, že jste šel do kostela? Mě vlastně tohle na tom vždycky nejvíc fascinuje.
1: Ale víte, já jsem nevyrůstal v nějaký náboženský rodině, nebyl jsem k tomu nikdy vedený. Ke kostelu mě přivedla, v Americe mě k tomu přivedla ta jejich hudba. Gospelová, to znamená černošská křesťanská hudba. Já si pamatuju, že jsem už měl tak nějak na mále se spíš vracet z New Yorku po prvních 6 měsících a nějakou shodou náhod jsem se dostal do kostela, který nebyl příliš daleko od toho, co jsem bydlel. Asi 3 zastávky metrem a kousek pěšky. Kostel nebyl příliš velký a hrál tam na varhany Corey Henry, kterýho je dneska velká hvězda v soulovo-jazzovo-hudebním světě. Hrál tam Corey se svýma dvouma nevlastníma bratrama. Carlin na bicí a Jay White na basu. A mě bylo tehdy 25 let. Já jsem do té doby nic takového nezažil, neviděl, neslyšel. Kázání v černovském kostele Kor v menším v Americe má mnohem méně formální podobu, než jak jsme na to zvyklí v Evropě. Já jsem neuměl zas tak dobře anglicky tehdy. Afroamerickou kostelní angličtinu jsem nezvládal vůbec a oni ještě navíc věří v momentě, kdy je osvítí Duch Svatý během toho kázání, tak mluví neznámými jazyky. A to tam všechno probíhalo. Já jsem neměl šanci vůbec rozumět ničemu. Samozřejmě jsem tam vyčníval prostě jak nakopnutý palec, že jo? Protože ten prostor není moc velký. Já jsem nerozuměl vlastně polovině, 2/3 toho, co říkají, proč to dělají, co to má, co společně, nemělo to vlastně společně nic se mnou, s mojí kulturou, s mým vyrůstáním. A já do půl hodiny prostě brečel. Já jsem byl úplně rozebraný na součástky a v tu chvíli jsem si uvědomil, hele, vůbec nevím, co to je, ale já asi by stálo za to se okolo toho chvilku ochomejtat, protože to je prostě pro mě moc důležité. Já jsem v tu chvíli jsem opravdu, ať už to bylo úplně cokoliv, nebudu se pouštět do jakékoliv teorií, ale já jsem v tu chvíli viděl, že jsem zažil něco, co je v skutku opravdové a že jsem něco takového do té doby nezažil. Už se to souvisí s hudbou samozřejmě, protože já jsem hudebník a hudbu miluju, mám ji v srdci. Ale to byl ten hlavní, to byl jeden z těch hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl, že bych měl to trochu prozkoumat a to mě přivedlo vlastně k tomu se do New Yorku přestěhovat. On mě k tomu potom taky přesvědčil ten Corey, on říkal, udělej to, jak chceš, zaříď si to, jak chceš, přestěhuj se do New Yorku, vyplatí se to. On mě takhle jako naváděl. No a já jsem to udělal a ono se to vyplatilo.
0: Andrew, jak je možné se etablovat na takovém místě, jako je malý afroamerický sbor v Harlemu, kde člověk nerozumí dvou třetinám toho, co se tam děje?
1: Kombinací naivity a štěstí. A já když o něco stojím, tak jsem poměrně urputný. A myslím si, že když jsem byl mladší, tak to mohlo být dost otravný. Já už jsem se teďka naučil nebejt otravný, ale vytrvalost prostě udolá většinu problémů, aspoň to je moje zkušenost. A já jsem věděl, že to je neuvěřitelný, jako vlastně neuvěřitelný, že to je téměř nedosažitelný úkol, ale nějak jsem si prostě nemohl pomoct. A vlastně jsem nic lepšího tehdy neměl na práci. Samozřejmě mimo to nějak přežít, což časem pak jsem musel dělat spoustu věcí, abych zaplatil nájem a měl co jíst, ale tohle bylo prostě úplně tak jako vepředu, jsem měl pořád jako vepředu hlavy, teď mluvím anglizmama, pardon, já jsem česky nemluvil několik dnů. Prostě to bylo tak moc, to bylo jako pro mě záměr a cíl, že jsem byl proto ochotnej tomu věnovat poměrně hodně času a energie a taky jsem tak učinil.
0: Když jste zmínil ty anglizmy, kde jste dneska víc doma?
1: Musím říct, že ono se to třeba ještě může změnit. Ale v tuhle chvíli jsem jí sama v New Yorku.
0: Když se dneska ohlédnete za tím začátkem, když se ohlédnete na tu první bohoslužbu, kde vás během půl hodiny něco dostalo, co z toho ve vás zůstalo?
1: Já si myslím, že mě to změnilo na věky jistou formou otevření. Jsem prostě otevřenější. Kde čems? Já mám strašně rád debaty o ožehavých tématech, ale s přáteli, s lidma, který znám a který znají mě. Protože já mám na hodně věcí poměrně jasně vymezený názor, ale vlastně vždycky rád si ho nechám změnit. A to si myslím, že jedna z těch věcí, která se mi udála ten den v tom momentě během těch několika hodin té bohoslužby, že prostě já jsem vyloženě cítil fyzicky, jak se mi otvírá srdce.
0: Mně je teď úplně líto, že nejsme přátelé, protože já bych s vámi teď ráda jako vedla tu debatu o těch ožehavých tématech, ale tak můžeme to vyzkoušet, jo? Můžeme to vyzkoušet, jak vám to půjde s někým, koho vidíte poprvé v životě. Já jsem vám koukala na záda před 2 lety, tak pojďme si říct, že už jsme spolu něco zažili a já vám teď budu...
1: Máme velkou historii.
0: Přesně tak. A já vám teď budu klást ty drzý otázky, jo?
1: Ano.
0: Je Bůh?
1: Ano. Jakou formu si člověk zvolí, už si myslím, že na každém.
0: Potřebujeme Boha v životě jako lidi?
1: Z mojí zkušenosti vyplývá, že je dobré mít víru.
0: Je jedno, v co člověk věří v té chvíli? Jako jde spíš o tu víru, o to něco, co to přesahuje?
1: Řekl bych, že jo. Z mých cest po světě vyplývá, že v momentě, kdy je ta víra pozitivního charakteru, tak ty ostatní atributy jsou jen semantika.
0: Dokázal byste definovat, v co věříte vy?
1: Jo, dokázal. V magnetismus toho, na co je člověk většinu času zaměřen ve svých myšlenkách.
0: Jakože na co myslím, to přitahuju? Rozumím tomu správně?
1: De facto. Ovšem nejenom, podle mě nejenom v rovině konkrétních myšlenek a věcí a událostí, ale trochu víc bych řekl v rovině emoční a pocitové.
0: Takže vlastně v tomhle náhledu je člověk strůjcem svého osudu.
1: V podstatě jo.
0: Stalo se vám někdy, v nějaké části s vámi souhlasím a zároveň mi přijde, že přece jsou věci, které si člověk nevybere, které se v tom životě udějí a jediné, co si můžu vybrat, tak je to, jak na to zareaguju, to, jak s tím naložím.
1: Takhle to v podstatě ale myslím.
0: Ok, dobře, tak jo, tak to jsem klidná, protože já jsem si říkala, co se děje s tím, co si prostě nevyberu a najednou to v tom životě mám.
1: No, já si tak trochu myslím upřímně, že teď já nevím, kde jsem tohle slyšel. Hrozně se mi to líbí, chceš-li Pána Boha rozesmát, řekni mu svoje plány. Já si naopak myslím, že toho většina toho je trochu jako předepsaná a předurčená. Už jenom díky tomu, i kdybychom se odsunuli od roviny náboženské a spirituální, tak už prostě jenom tím, kolik toho věda ví o tom, jak moc naše rozhodnutí jsou formována tím, co se nám dělo v prvních měsících a letech života. Ať už je to z jakýhokoliv důvodu, ať třeba tohle je jeden z nich, nebo tenhle ten důvod je jenom vedlejší efekt toho, že to je z jiných důvodů. Ale zdá se mi, že hodně těch věcí je nalinkovaných předem. Ovšem v naší moci do jisté míry je právě ta reakce na to, ta interní reakce na to.
0: Co děláte s věcmi, které se vám v životě dějí a nějakým způsobem vás přesahují, ať už pozitivně nebo negativně?
1: No, za ty pozitivní jsem vděčný a za ty negativní pak časem taky.
0: Jakože až se člověk ohlédne, tak ví, jak ho to sformovalo.
1: Většina věcí je buď to vítězství nebo lekce, se mi hrozně líbí a tak nějak se podle toho snažím orientovat. A to neznamená, že v tu chvíli, kdy se mi to děje, tak to nenávidím. Ale myslím si, že jednodušší, že usnadňuje lehkost bytí k tomu přistupovat takhle.
0: Když říkáte, že za ty dobré jste vděčný, je to vděčnost někomu? Je to vděčnost Bohu, anebo je to prostě jenom vděčnost?
1: Je to, ano, vděčnost Bohu, osudu, vesmíru, vděčnost za to, že tyhle ty věci přišly. To se netroufám odhadovat.
0: Vůbec vás neláká o tom přemýšlet? Nemáte tu potřebu?
1: Vůbec mě neláká o tom, že no, teď když o tom tak mluvíte, tak mi to přijde zajímavý. Ale primárně mě to nějak, tato myšlenka mě nějak nepřitahuje, nebo přemýšlet o tom mě nějak nepřitahuje. Co mě přitahuje trochu víc, je přemýšlet o tom, co je těsně před smrtí. Částečně je to proto, že z nějakého důvodu mám poměrně hodně geriatrických přátel. Nevím, proč to tak je, ale prostě mám kolem sebe pár lidí, s kterýma prostě rád mluvím a mám je velmi rád a jim je prostě třeba k 80. A to si myslím, že je myšlenka, kterou jsem měl častěji, než to, co bude po smrti. To, co je tak nějak těsně přes smrti, protože na těch lidech úplně jasně vidíte na všech, jak se v nich zúročil celý ten život, jak pozitivně, tak negativně. A jak některý by chtěli ještě toho spoustu stihnout, protože vlastně mají pocit, že těch věcí hodně nestihli. Ať už jsou jakýhokoliv charakteru, ať už se jedná o dosahování nějakých mezníků, anebo trávení času s lidmi, který máte ráda, ale prostě z lidí tohle to čiší, když mají pocit, že toho ještě tolik nestihli. Tak všeobecně mám pocit, že já jsem to zažil jenom jednou v životě, když mi bylo 40, což bylo loni, tak jsem dělal takový první jako bilancování a myslím si, že to druhý je právě touhletou dobou před tím odchodem. Nad tím jsem se zamýšlel častěji, než nad tím, co bude po smrti. To mě možná párkrát napadlo, když jsem koukal na nějaký film, ale jinak vlastně ani ne.
0: Co byste chtěl mít v té době těsně před smrtí vy?
1: Kdybychom nebyli na náboženském rádiu, tak řeknu nějakou nepředloženost.
0: Klidně řekněte nepředloženost. V tomhle pořadu se může říkat všechno. To je právě výhoda.
1: Určitě bych kolem sebe rád měl nějaký lidi, který mám rád a který mají rádi mě. Spokojený úsměv na tváři, slastně uvolněný pocit po těle z uvědomění, že to bylo dobrý.
0: Z čeho v životě máte strach?
1: Z vnitřní samoty. A ta nemusí souviset ale ani s tím, že člověk je izolován třeba geograficky nebo že je bez lidí. Ale z samoty ve smyslu pocitu naprostého nesou náležení k něčemu jinému nebo k někomu jinému.
0: Zažil jste někdy něco takového?
1: Kolem 10. roku od odjezdu z České republiky není to rozhodně nic ojedinělého, děje se to většině migrantů. Zajímavý úkaz, kolem těch 10, mezi 9 a 11 lety vám dojde, že už nejste tamto, ale ještě nejste tohleto. A dojde vám, že celých těch prvních 10 let vlastně máte pocit, že jakoby k tomu se k něčemu blížíte a kolem těch 10 let vám dojde, že tady už je tak nějak ta hranice a teďka to bude chtít se zamyslet nad tím, jestli teda náhodou tohle už je asi ono, takže by bylo OK bejt s tímhletím. Tyhle ty problémy má poměrně hodně bikulturálních lidí. Já znám tady v Americe hodně lidí, kteří jsou ze smíšených párů etnicky. Ty to mají rovnou vestavěný, protože prostě nikdy nepatří k jedné skupině ani k druhý už v dětství. Já jsem si to na sebe do jistý míry upek sám tím, že jsem se prostě odstěhoval z rodné země do nerodné země. Řešení v podstatě spočívá v tom, že si to vytvoříte sama, tu svoji vlastní kulturu a pak to je ono, pak to je vaše. Ale tohle mi chvilku trvalo. A proto z toho taky mám strach.
0: Jaká je ta vaše kultura, kterou jste si vytvořil?
1: No, mám-li to popsat jako třeba skupinu lidí, kterou mám kolem sebe, tak jsou to všechno uvědomělí rošťáci. Samozřejmě to zapadání je vlastně překvapivě je o to těžší, o co víc jste toho viděla, na kolika místech jste byla, protože já aspoň tohle je moje zkušenost, čím víc toho po světě vidíte, tím víc jste vlastně jako otevřená, tím míň máte uzavřený myšlení, to znamená, nad tím míň věcí máte naprosto jasně definovaný názor, protože víte, že názor, váš názor je prostě vždycky jeden z více a všechny mají nějakou platnost.
0: Máte někdy potřebu se modlit?
1: No jasně.
0: Děláte to?
1: No jasně, skoro každý den.
0: Jak to vypadá?
1: To už je poměrně hodně intimní otázka, ale je
0: no,
1: to...
0: No můžete říct, že na ní nebudete odpovídat.
1: Je to kombinace, já tu zkusím ze sebe vypotit něco, co mi bude pohodlný. Já mám takový rituál, který spočívá ve vděku, jistýho množství afirmací a potom úplně zcela jednoznačného akčního plánu. To znamená, poděkuju za to, jsem doopravdy vděčný a snažím se naladit na tu, najít v sobě to, jak to vypadá, když jsem vděčný a opravdu to procítit, opravdu to prožít. Což je něco, co muzikanti umí poměrně dobře, protože prostě je to něco, co od dětství trénujete, jak něco doopravdy prožít. Ono to zní tak jako trochu prazvláštně, ale ono to tak je. Stejně jako kreativita je něco, na co se můžete trochu natrénovat. Nemůžete si se přinutit, teďka budu inspirovaný a napíšu výbornou hudbu, ale můžete umět vytvořit to prostředí pro to, aby tam nebyly žádný zábrany v tom, aby k vám ta muza nějakým způsobem promluvila. Opravdu zcela jasně, protože životy kor nás umělců, který celkem cestujem, tak jsou poměrně hodně hektický. Je fajn si někdy sednout a trochu si ty myšlenky utřídit a zorganizovat, takže u mě to vypadá spíš jako organizace chaotických interních pocitů a myšlenek, ta modlitba. A pak afirmace a ta plánovací část má charakter tradičnější modlitby, vlastně o něco žádáte a většinou na závěr se vracím k tomu, že se vracím k těm prvním pár bodům. Já si to píšu tužkou na papír, pak se vracím k těm prvním bodům, za který jsem rád a navracím se k tomu pocitu. Protože rád končím tím, že i kdyby se nic z toho, co jsem si naplánoval, nestalo, tak už je to dobrý.
0: Za co jste vděčný dneska?
1: Za co jsem vděčný dneska? Za prvý za to, že svítí sluníčko celý den. Za druhý za to, že už 14 dnů se mi dobře spí, což v mém životě je poměrně ceněná měna. Spánek, protože jak jsme furt nějaký jiný časový zóně, tak já to mám prostě rozházený. Za to, že mě nic nebolí, že moje tělo ten nápor zvládá pořád poměrně dobře, i přesto, že mám kamarády, který už se prostě v mém věku tělo ozývá, tak mě taky dá vědět samozřejmě občas, čeho mám, ale že se drží. Pak za lidi, který mám v životě a který mám rád a s kterými mám dobře, i když třeba někdy je to na dálku, s některými lidmi musím prostě udržovat celoročně spíš kontakt po videohovoru nebo po audiohovorech a pak se vidíme jednou za rok, ale no je ono je toho spousta, vlastně nic nechybí a dělám, co mě baví, takže není potřeba nějak jako hluboce rybařit, když vypisuju tyhle ty věci.
0: Tak vám přeju, máte každý den spoustu důvodu k radosti. Děkuju.
1: Děkuju moc.
0: Tohle byl hudebník Ondřej Pivec, host dnešního Zákoutí. Loučí se i Lucie Endlicherová. Naslyšenou.

Hosté pořadu Zákoutí většinou nevychází z křesťanského náhledu na svět, ale kladou si poctivě otázky po smyslu a fungování života. Další takovou cestu nastoupíme zase za týden. U mikrofonu bude jako obvykle Lucie Endlicherová a její host bude Pavel Čadek.

nepřekonáš, hora, kterou nezdoláš, pojď a nech se vést. Není zeď, kterou nezbouráš, lež, která tě spoutá, pojď a nech se vést. Není tma, kterou nepřekonáš, hora, kterou nezdoláš, pojď a nech se vést. Není zeď, kterou nezbouráš, lež, která tě spoutá, pojď a nech se vést.

Tak to byla živá nahrávka písně Grace Michaela W. Smitha. O milosti zpíval na základě listu Efeským, kde se v 2. kapitole píše, že Bůh je bohatý v milosrdenství a že z velké lásky, kterou si nás zamiloval, nás probudil k životu spolu s Kristem, když jsme byli ještě pro své hříchy mrtví. Tolik tedy Michael W. Smith a dále Iveta Janecká-Kužilová.

mikrofonu z večerního vysílání se loučí Lenka Malinová s přáním Boží blízkosti. A pokračujeme ve vysílání i v noci. A i potom 24 hodin, 7 dní v týdnu s Boží milosti.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu. Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.
2: Vítejte na Rádiu 7 s Martinou Zachrlovou. Je půlnoc z neděle 23. srpna. Před námi je píseň Nejsem sám.

0: Vítejte u přehledu pořadu. V této části rozhlasového výkladu Markova evangelia přemýšlíme nad dvěma scénami, předpovědí Petrova zapření a především Ježíšovým zápasem v Getsemanské zahradě. Silné události rozebírají v pořadu Ke kořenům Petr Vaďura a Jáchym Gondáš za 15 minut. Jaké to je opřít si hlavu o hruď mistra a naslouchat tlukotu Božího srdce? Nejmladší z učedníků Jan nás učí, že nejhlubší poznání nepřichází skrze rozum, ale skrze blízkost a lásku. Další z biblických portrétů přináší klíčové slovo v jednu hodinu. Skrze Boží slovo, Bibli, se dozvídáme o Bohu. O této knize a příběhu, který vypráví, bude mluvit v pořadu Základy od 2.45 pastorační asistentka v církvi Bratrské v Poděbradech Štěpánka Paluchníková. Od malinka se učíme, že lhát se nesmí, ale stejně v životě na spoustu lží narážíme. Ještě horší je ale polopravda, protože pak už musíme hodně dobře rozlišovat a mít se na pozoru. Proč je vlastně tak těžké žít a mluvit pravdivě? Po třetí raní zveme k poslechu pokladů z archivu, relaci, ve které se vracíme k těm nejlepším zvukovým záznamům. Věděli jste, že vítězný únor lze slavit i po sametové revoluci? Proč a jak to souvisí s osobní životní revolucí jednotlivce? Více prozradí ve 4 hodiny, kdy k poslechu zahraje v písničkách z archivu Jiří Zmožek. Schopnost vidět potřeby lidí kolem nás má i své stinné stránky. Automaticky předpokládáme, že když potřeby vidíme, máme je naplnit. Pak nám z toho vypadne Bůh, který má svůj plán so s tím. Jak se tedy stavět potřebám, které vidíme kolem sebe? Napoví Věra Peliová ve 4 hodiny 30 minut. Až doteď jsme si nasazovali spíše obrané části výstroje. V 7. dílu seriálu o Boží zbroji se však podíváme na zbraň, kterou můžeme aktivně čelit lžím a překážkám. Na meč ducha, kterým je Boží slovo. Společně budeme v modlitbách objevovat, jakou moc mají Boží zaslíbení v našich ústech a jak se učit tímto mečem správně zacházet v každodenních zápasech. Modlitby podle Bible začínají od 5 hodin a 15 minut.
1: Nevyznám sa v politike, nevyznám sa v mužoch,

0: Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás ve vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme společně číst 14. kapitolu Markova evangelia. Pokračujeme tak v rozhlasovém seriálu výkladů tohoto biblického textu. Naším dnešním hostem bude, tak jako i v předchozích relacích, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce, Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání.
1: Dobrý den.
0: Dostali jsme se v našem čtení 14. kapitoly k 26. verši, probrali jsme si tedy již několik částí, mluvili jsme o rozhodnutí velekněží a zákonníků zlikvidovat Ježíše, mluvili jsme o jeho pomazání ženou v Betánii, také jsme probrali Jidášovo vydání, přípravu velikonoční večeře a ustanovení večeře páně. Když bychom měli celý ten úsek, který jsme až dosud ze 14. kapitoly četli, shrnout, jak vlastně připravuje ty následující události, které budeme probírat dnes a ještě příště?
1: Já sám to vnímám tak, že Marek tady vlastně nám pomáhá, vysvětluje nám tak trochu dopředu, jakou optikou máme číst tu akci, která bude následovat, protože to, co následuje, to už je scéna, která vlastně by mohla být klidně obsažena v nějakém akčním filmu. Přichází tam už velká vnitřní rozervanost, po které potom následuje zatčení Ježíšovo a už ten běh událostí je velmi rychlý a prudký. Takže vlastně to, co Marek dělá dopředu, hlavně v tom popisu společného stolování Ježíše s učedníky, to nám dává takový návod, jak tomu porozumět. Není to věc, která se děje náhodou, není to věc, která se děje nedopatřením, je to něco, co Ježíš předvídá a co sám připouští a čemu se vydává. On sám se dává k dispozici i takovéto krajní podobě uchopení Ježíše. Myslím, že to je důležitý motiv pro křesťany, protože ukazuje, jakou mocí Ježíš přichází k nám a jakou mocí je ostatně i písmo. To boží sebezjevení v písmu. Že to je moc, která je vždycky nějak vydaná, dávající se člověku, aby s ní udělal, co chce. A je vlastně v našich rukách. Stejně jak se můžeme zmocnit písma a udělat si s ním, co chceme, různě ho dezinterpretovat nebo se ho zbavit, zahodit ho, založit někam, tak stejně tak se můžeme takto zmocnit i Ježíše. A přitom všem to ale neznamená, že ta moc je tím úplně znemožněná, že končí.
0: Před námi je úsek, který budeme teď číst od 26. do 31. verše. Když zaspívali chvalospěv, šli na Olivovou horu. Ježíš jim řekl, všichni ode mne odpadnete, neboť je psáno, budu být pastýře a ovce se rozprchnou. Ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje. Tu mu Petr řekl, i kdyby všichni odpadli, já ne. Ježíš mu odpověděl, amen pravím tobě, že dnes, této noci, dřív než kohout dvakrát zakukrhá, právě ty mě třikrát zapřeš. On však ještě horlivěji prohlašoval, i kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě. Tak mluvili všichni.

0: dnešní relaci, milí posluchači, přemýšlíme nad 14. kapitolou Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Kondáš. Jáchyme, tady ten úsek, který jsme před chvíli slyšeli, jako kdyby navazoval na úseky v té kapitole, ve kterých jednak Jidáš vydává Ježíše těm jeho nepřátelům a potom především na tu chvíli, kdy při večeři Ježíš oznamuje svým učedníkům, že jeden z těch, kteří s ním namáčejí chléb v míse, ho vydá. A teď ti učedníci se ptají, snad ne já. A tady najednou přichází Petr, postava, která je známá a je to jeden z předních učedníků. A Ježíš mu tady oznamuje, že to bude právě on, kdo ho tu noc zapře.
1: Je to určitě text, který je v návaznosti na to předchozí. A zase to nějak souvisí s praxí církevní, s praxí Večeře Páně a s tím, jak můžeme a máme Večeři Páně rozumět. Znovu se vmysleme do toho momentu, kde se právě nacházíme. Ježíš stoloval se svými učedníky, tím, že je bez nějakých vnějších podmínek i s těmi všemi pochybnostmi přijal, jim svým způsobem udělil určitou absoluci. A oni tak od něj dostali novou naději, nový život, který teď mohou nějakým způsobem zúžitkovat, do kterého mohou vstoupit. V takové chvíli člověk má tendenci čekat, že to bude proměna, která bude trvalého charakteru, proměna, která už se nedá nějak pokazit. A my zároveň vidíme, že hned to první, co přichází jako ozvěna toho společného stolování, je Ježíšovo velmi realistické pochopení toho, že učeníci od něj odpadnou, že takové odpadnutí začne právě od těch, kteří jsou zdánlivě nejblíž, nejpevnější, nejvíc se Ježíše drželi, nejvíc ho následovali, jako je Petr. Přitom ale všem, i když v tom cítíme určitý stesk nebo určité rozčarování, tak Ježíš neříká, ale tím už to tedy definitivně pokazíte, protože už i po té absoluci, kterou jsem vám dal, teď najednou to znovu kazíte. Ale popisuje to jako prostě součást křesťanského života, jako to, co k člověku pro jeho hříšnost patří a bude patřit i tehdy, když mu Pán Bůh odpustí. To znamená, ta proměna, která se při Večeři Páně děje, není proměna lidského charakteru, ale je to proměna Božího vztahu k nám. Pán Bůh nám říká, že už nechce hledět na naše přestoupení, že vzdaluje od nás naše nepravosti tak daleko, jako je východ od západu, ale je si vědom, že na naší straně tomu neodpovídá ta náležitá odpověď. To myslím, že je podstatné pro to přemýšlení nad Večeří Páně, i tak, jak ji praktikujeme my, abychom tomu správně porozuměli a nevytvářeli si nějaké klamné sebepochopení. To klamné sebepochopení je takovým návykem, do kterého upadáme, a je to vidět i na tom, co říká Petr jako odpověď. Já tě nikdy nezapřu. Velmi sebejistě tady Petr vystupuje jako ten, který se dokáže už sám na sebe spolehnout. A my záhy zjistíme, že samozřejmě Ježíš měl pravdu a že to Petrovo sebehodnocení bylo klamné a že neodpovídalo realitě. Ale zároveň v tom není Petr sám. Petr není příklad nějakého zvlášť nepodařeného učedníka. Jsou tam i ty další, kteří také ujišťují Ježíše, že ho budou následovat a že se od něho nikdy nevzdálí, že ho neopustí. A my vidíme, že to je výbava celého toho společenství, nikoli Petra. Petr je jenom reprezentantem toho pohybu, reprezentantem toho, co se člověku stává, když si je příliš jistý sám sebou.
0: To je možná věta, kterou často přehlížíme. Padá to na Petra samozřejmě, protože ten je tím znám, ale tady je skutečně napsáno, tak mluvili všichni.
1: A Petr tady už v Markově evangeliu náznakem reprezentuje skutečně nějakého zástupce církve jako celku. Ne snad v tom smyslu, v jakém byl později interpretován jako nějaká hlava církve, víme, že hlavou církve je Kristus, ale jako ten, který je určitým prototypem církevní existence, církevního jednání a je prototypem také všech těch selhání, do kterých neustále upadáme. Proto ten dovětek o tom, že to říkali společně s nimi ostatní, je tam důležitý a to Petrovo zapření by, myslím, bylo dobré chápat jako zapření církve.
0: To je téma, které dnes nám přijde možná málo aktuální, ale víme z církevních dějin, že už v těch prvních staletích, kdy bylo pronásledování církve v době Římské říše, To bylo téma, které stálo v centru pozornosti. Co s těmi, kteří zapřeli ve chvíli pronásledování, kteří třeba obětovali ten kousek kadidla na pohanský oltář? Možná dnes můžou být ve stejné situaci lidé někde v nějakých muslimských zemích nebo v Severní Koreji a podobně. Jak ty vidíš teď to téma zapření a případně vyrovnání se zapřením?
1: On tam vždycky v tom přemýšlení církve existovalo velmi široké spektrum pohledů na to. Vlastně žádná epocha v dějinách církve nepřináší nějaký úplně jednotný, jednoznačný pohled na to, co se v takovém případě má stát s člověkem, jak k němu má to společenství církve přistoupit, nebo jak k němu přistupuje Bůh, protože o tom my si děláme samozřejmě určité představy. Víme, že stejně jak v těch dobách toho největšího pronásledování byla společenství, která odmítala návrat těch, kteří nějak klesli v té své víře a zapřeli Krista, naproti tomu byla společenství, která byla benevolentnější v té otázce. Víme také o těch případech, kdy se pokoušeli o určitý kompromis, kdy například lidé, kteří sloužili v nějakém úřadu římského impéria a z titulu této své funkce, toho svého zaměstnání, se museli účastnit různých pohanských rituálů, tak jim bylo doporučeno, aby například následující týden nebo následujících 14 dní se neúčastnili bohoslužby, aby tak to jejich provinění trochu odeznělo. Takže máme celé to spektrum stále před sebou. Co je ale důležité pro mě, je určitá sebereflexe Petra. To jeho zapření Krista se děje pod tlakem, my to vidíme, ale vidíme také tu jeho reakci na to, ten jeho nářek, to jeho zaplakání nad tím, čeho se dopustil, co se mu vlastně pod tím tlakem stalo, a určitou proměnu, kterou prochází. A myslím, že otázka je spíš, by měla směřovat na tu budoucnost, co po takovém zapření následuje, jak člověk sám hodnotí tu svou situaci, jestli ji relativizuje nějakým způsobem a snaží se z toho vykroutit. Někdy i právě za pomoci toho příběhu o Petrově zapření a poukázat na to, že to je prostě věc, která se zkrátka děje, a zlehčit tak ten problém, anebo jestli skutečně se mu to vrací jako něco, co v něm vyvolává zármutek a co si uvědomuje v plnosti. Petr ten nehraje potom už žádnou hru a vidíme, že se propadá do velmi žalostného stavu a že součástí té jeho reakce je určité pokání a určité rozčarování nad sebou samým. Pro církev je to důležitá zkušenost a domnívám se, že církev, které by se nějakým způsobem podařilo žít bez takových zapření Krista, by byla velmi nebezpečná, protože by to byla církev, která by mohla nějak kalkulovat s lidskou dokonalostí, s lidskou bezhříšností a vlastně by postupně se dostala do stavu, kdy nepotřebuje Kristovo odpuštění. Proto si myslím, že určitá míra selhání a takového rozčarování nad sebou samým může být velmi důležitým hnojivem pro ten život církve, pro sebe pochopení církve a přístup církve k lidem, kteří jsou kolem.
0: Po slovech, kterým Ježíš oznámil odpadnutí učedníků, kdy cituje starý zákon, budu být pastýře a ovce se rozprchnou, řekne ještě zajímavou větu, ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje. A to je možná v kompozici celého Markova evangelia věta do značné míry ústřední, protože Markovo evangelium nekončí přece v Galileji.
1: Je to zvláštní obrat, který musíme nad ním přemýšlet v těch souvislostech Markova evangelia. Tam vidíme, že Ježíš opakovaně je tím, který předchází učedníky v tom, co po nich chce. Vede je určitou cestou a tou cestou jde před nimi. Jako ten, který jim ukazuje, kudy se má jít, a ten, který tu cestu prošlapává. Ať už je to při jejich cestě přes Galilejské jezero, ať už je to potom později vlastně při té cestě kříže, kdy Ježíš prochází tou cestou jako první a zároveň ale netají před svými učedníky, že ti, kdo ho budou chtít následovat, jsou povoláni na stejnou cestu. A teď mluví o svém vzkříšení, o předcházení do Galileje. My víme, že v tom přemýšlení rané církve takovým centrem a skutečně tím epicentrem toho evangelijního příběhu se nakonec stává Jeruzalém. Galilea už potom stojí trochu stranou. Ale tady je důležitý ten obraz návratu do té všednosti, do té každodennosti. Ježíš tam přichází a když učedníci zklamaní tím výsledkem se vrací domů, tak Ježíš je ten, který už v té každodennosti je, který je tam očekává, který nebyl jenom pro tu sváteční chvíli, nebyl jenom pro ten výkmit jejich víry, jejich důvěry, ale který skutečně patří i tam do té úplně obyčejné praxe těch rybářů, kteří zase si musí vydělávat na svůj život tím, že pracují a tam na ně čeká. A to je takový obraz, který je důležitý vlastně i v rytmu bohoslužebného života církve. My někdy přicházíme do kostela jako na návštěvu za Kristem. Tam přijdeme z té naší každodennosti do toho jeho domu, do toho božího domu, tam se s ním setkáme, tam s ním rozmlouváme, posloucháme ho a potom se s ním rozloučíme a jdeme pryč. Ale on nás ku podivu předchází do Vršovic, do Nuslí, do všech těch našich čtvrtí, do těch našich domovů a je tam. My ho neopouštíme. My vlastně jdeme cestou, kterou on už prošel před námi a čeká na nás. Otázkou je, nakolik nám to skutečně dochází při tom návratu do těch našich domovů, nakolik ten náš odchod do světa chápeme jako odchod do Kristovy blízkosti.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. Dnes čteme 14. kapitolu Markova evangelia, kterou nám vykládá kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Budeme číst úsek od 32. do 42. verše. Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům: počkejte tu, než se pomodlím. Pak vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. Řekl jim: má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte. Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina. Řekl: Abba Otče, tobě je všecko možné. Odej mi ode mne tento kalich. Ale ne co já chci, nýbrž co ty chceš. Přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: Šimone, ty spíš? Nedokázal si jedinou hodinu bdít? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Znovu odešel a modlil se stejnými slovy. A když se vrátil, opět je zastihl spící. Oči se jim zavíraly a nevěděli, co by mu odpověděli. Přišel po třetí a řekl jim: ještě spíte a odpočíváte? Už dost. Přišla hodina, hle, syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme. Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje. Jáchyme, před časem byl natočen film Utrpení Ježíše Krista, natočil jej Mel Gibson, který jako těžiště Kristova utrpení učinil jeho mučení, bičování, smrt na kříži. A někteří filmoví teoretici s tím polemizují a říkají, Mel Gibson nepochopil evangelium, nepochopil, o co vlastně jde, kde je těžiště Kristova utrpení. Vždyť to je zde, ve scéně v Getsemane. Souhlasil bys s tímto pohledem?
1: Do určité míry ano, s tou výhradou, že utrpení Ježíše Krista samo o sobě je nepostačitelné. Právě to vnímáme a vidíme na Markově evangeliu. Marek je ten z autorů, který neříká nic, co by bylo postradatelné a soustředí se opravdu jenom na to důležité. A ta jeho zkratka je už vlastně neskrátitelná. Nemůžeme už dál pokračovat v tom vynechávání a vyzobat si z toho jenom to, co by pro nás bylo nějak nosné a zajímavé. Tak i předávání evangelijního příběhu tím, že se soustředíme jenom na určitou jeho část, je vlastně vždycky nějakým ochuzením. Každopádně vidíme, že Ježíšovo utrpení nezačíná na kříži, nezačíná jeho zatčením, nezačíná jeho bičováním, to je evidentní. Ale ono nezačíná ve skutečnosti ani v tuto chvíli. To Ježíšovo utrpení předchází ještě daleko tu událost v Getsemane, už vlastně v prvním setkání s lidmi, za kterými jde. To opakovaně vidíme Ježíšův zármutek nad tím, co vidí kolem sebe, Ježíšovo rozčarování nad lidským selháním, nad tvrdostí lidského srdce. To všechno můžeme pozorovat a vidíme, že to utrpení je utrpením, které vychází z toho, že se člověk takový, jaký má být, setkává s člověkem takovým, jaký je. A to napětí v Kristu je tak intenzivní, tak silné, tak bolestivé, že ta nit zklamání, nit rozčarování vlastně prochází celým evangeliem. Na druhou stranu je nadějné to, že vidíme, že ani v tom největším zklamání Ježíš neláme hůl nad těmi, za kterými byl poslán, a vnímá je jako své společenství. A to do takové míry, že sám sebe dává všem v tom společenství, i těm nejvíce selhávajícím, a vyzývá je, aby se stali oni jeho tělem. A to je míra identifikace, kterou vlastně v žádném lidském rozhodnutí jinde nenacházíme. Taková míra solidarity s těmi, kteří jsou tolik nedokonalí a tolik chybující, kterou prostě jinde nemáme k nalezení. Velmi silně je to vidět právě v tom vyprávění o Ježíšově modlitbě v Getsemane, kde učedníci nejenom, že nezvládají být těmi kristovskými, jít s Kristem, být jako Kristus, ale dokonce nezvládají být ani těmi zaujatými diváky toho, co se děje. To je moment, který může i nám samotným přivodit určitou závrať nad námi, nad naší vlastní schopností. Dává nám pocit takovou hořkost nad tím, jaká je někdy nízká míra naší vlastní schopnosti být alespoň těmi zaujatými diváky toho, co Kristus pro nás dělá. Trochu mi ten příběh připomíná jiný příběh z písma z knihy Skutků, kde apoštol Pavel káže v Troadě a jeho kázání se protáhne dlouho a nějaký mladík, který sedí na okně, usne a spadne a zabije se. Myslím, že to je právě to, co provází každou křesťanskou bohoslužbu. I když třeba fyzicky neusínáme, tak ta schopnost toho následování Krista nebo doprovázení Krista je pro nás něco někdy nedosažitelného. Něco, co prostě nezvládáme a přičem usínáme ne fyzicky, ale vnitřně. Prostě ztrácíme pozornost, ztrácíme zaujetí tím, co se děje.
0: Marek mluví o hrůze a úzkosti a cituje zde slova: má duše je smutná až k smrti. Můžeme se snad jen domýšlet, co Ježíš vlastně prožíval, ale víme, co chce po svých učednících. Zůstaňte zde a bděte. To slovo bděte známe z kapitoly 13., kde Ježíš líčí všechny ty hrůzy, které budou následovat v dějinách a všechny ty události, které budou připravovat příchod konce, a on říká učedníkům: ale vy bděte. Co to slovo bděte tedy znamená? Co to je? Do jaké pozice nás i s těmi učedníky Ježíš vlastně volá?
1: Myslím, že je to varování před tím rizikem, že začneme prožívat svůj život a svoji víru v takové ukolebanosti toho, že vlastně je všechno v pořádku, že už není potřeba ničemu věnovat pozornost. Ta bdělost, eschatologická bdělost, o které Ježíš tak často mluví, je voláním k tomu, abychom neokorali, aby se z nás nestaly takové jenom netečné položky na tom výčtu evangelia, abychom se nestali jenom takovou netečnou součástí, ale zůstali těmi, kdo bedlivě sledují a jsou účastní toho, co se děje. Ona ta bdělost vždycky, a tady je to vidět, znamená zase určitou míru solidarity. To, že jsme bdělí k ostatním lidem, neznamená, že je sledujeme, kdy udělají chybu a kdy je budeme moc napomenout nebo se nad nimi nějak pohoršit, ale ta bdělost má být takovou živou pozorností pro to, aby nám neuniklo něco, co je důležité, co je podstatné, nějaká nouze.
0: No a jaká vlastně byla ta Ježíšova nouze? Co tedy vlastně Ježíš prožíval?
1: Ten popis, který tady máme, je velmi expresivní, velmi výrazný. A proto vždycky vyvolával určité pokusy vyložit to, co bylo vlastně podstatou toho, co Ježíš prožíval v zahradě Getsemane při své modlitbě. My vidíme, že je v určitých pochybnostech, v nějakém napětí a že musí udělat určité osobní rozhodnutí. Z toho můžeme chápat, že to pokračování jeho cesty není dáno, ale musí ho on sám přijmout. Musí se rozhodnout, že v té cestě, kterou nakročil, bude i dál pokračovat. Zase nám to připomíná důležitý Markův motiv, a to sice to, co se s Kristem děje, není shoda okolností, náhod, není to nějaká věc, která by na něj spadla, se kterou on nemůže nic dělat, ale je to věc jeho osobního rozhodování. Někteří autoři vždy v tom hledali i ten motiv zavržení Bohem. Kristus jako ten, který je v té chvíli kříže odsouzen a zavržen Bohem za naše viny, za naše hříchy, jako reprezentant lidského hříchu. Tak daleko ale Marek tu situaci nerozehrává a my můžeme sledovat, že Ježíš, jak ho popisuje v zahradě Getsemane, je velmi lidský. Prochází nějakou úzkostí, úzkostí i v tom vztahu, který má k Bohu, a zároveň součástí té úzkosti je i právě ta opuštěnost, to zklamání, že s ním ti ostatní nejdou, že ho nenásledují, že ho nedoprovází. A je v tom rozčarování právě z té neschopnosti učedníků. To, že se opakuje opět ten motiv třikrát a ta Ježíšova modlitba má zase takový trojiční charakter, je znovu jenom tím, co jsme už u Marka viděli, a to sice, že ty osudové momenty, ty osudové refrény se vrací znovu a znovu, nabývají na velké tíživosti a připravují to samotné finále. Takže to působí opravdu jako nějaká lidová balada nebo nějaký příběh z lidové slovesnosti, ve kterém se třikrát opakuje stejný temný motiv.
0: Ježíšova modlitba je zde citována: aba Otče, tobě je všecko možné, odej mi ode mne tento kalich, ale ne co já chci, nýbrž co ty chceš. S motivem kalicha se setkáváme v této kapitole vlastně už po třetí. Při večeři páně Ježíš vzal kalich, dal učedníkům a řekl, toto jest má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé. Potom tam byl podruhé ten motiv kalicha, když Ježíš ohlašoval, že nebude již pít z plodu vinné révy až do toho dne, kdy bude pít nový kalich v Božím království. A teď se objevuje motiv kalicha po třetí. Co znamená zde?
1: Tady akcentujeme právě tu soudní symboliku kalicha jako určité plnosti, která reprezentuje Boží hněv, který se uvádí do pohybu, realizuje se. Kalif hořkosti, který přetéká, který vlastně bude nástrojem také k záhubě, nástrojem soudu. Ježíš ví, že ten soud, ta krize, a my v tom nemusíme vidět lidský soud, ani jenom Boží soud, ale soud tak, jak je vždy, to znamená spojení těchto dvou soudů, na něj přichází, že to je něco, co je už neodkladné. A protože Marek ho vykresluje jako člověka a jako svobodného člověka, tak Ježíš vede svobodný zápas. To by žádná loutka udělat nemohla. Nikdo, kdo by dopředu měl nalinkováno, co má udělat, by nemohl vést svobodný zápas. A v tom je Ježíš také naším souputníkem, protože i my jsme svobodní, ani my nejsme žádné loutky před Bohem a také naše zápasy, zápasy naší víry, tu úzkost z Božího a lidského soudu vedeme stejně jako Ježíš a on nám může být v tom příkladem. Ten kalich, o kterém tady Ježíš mluví, není blíž specifikován, ale uvádíme si ho do těch souvislostí právě s Božím odsouzením, protože stejně jak se při večeři páně potkává Ježíšův příběh s příběhem paschy, tak se zase na kříži potkává ten lidský soud, konaný lidskýma rukama, s Božím soudem nad světem. Jsou to vlastně taková epicentra, takové úzly, kde se ta témata spojí do jediného celku. A proto Ježíš ví, že tím hlavním a svrchovaným soudcem v tu chvíli nebude velerada, nebude to ani Pilát, nebude to ani římská moc, ale je to Bůh, který stojí nad ním. Zajímavá je ta formulace, ve které Ježíš v modlitbě prosí o to, aby pokud je to možné, ho ten kalich minul, ale ne podle jeho představ, ale aby se realizovala Boží vůle. To je modlitební formulace, která by pro nás zase mohla být v mnohem příkladem, nejenom tehdy, když se modlíme v nějaké osobní úzkosti, ale třeba i tehdy, když prosíme o pomoc pro někoho, když prosíme o uzdravení. Až příliš často Bohu předkládáme už hotovou představu toho, co by měl dělat, to Ježíš vlastně v tuto chvíli vůbec nedělá. Sděluje otevřeně svůj pocit, sděluje, že by chtěl, aby to bylo nějak jinak, ale jedině pokud je to možné a ne tak, aby se naplnili jeho představy, ale aby Boží vůle se uplatnila.
0: Ještě se vrátím k motivu kalicha. V 10. kapitole Markova evangelia jsme četli o žádosti synů Zebedových, kteří chtěli být jeden po levici, druhý po pravici Ježíše v jeho slávě. A Ježíš se jich tady na to ptá, můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn? A oni odpověděli, můžeme. Ježíš jim řekl, kalich, který já piji, budete pít. A křtem, kterým já jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale ta místa, ta přiděluje někdo jiný. Ale mě teď zajímá ten kalich, který budou pít. Do jaké míry ti učedníci, a potažmo tedy i my, jsme spolunositeli Ježíšova osudu, jeho údělu?
1: Tady vždycky vládne velké napětí v tom křesťanském myšlení mezi tou představou, že Kristus prodělal celé své utrpení za nás zástupně a proto z nás vlastně jakoukoliv další nutnost utrpení nebo krize, kříže odejmul. Nás už se to netýká, můžeme jenom vděčně se obracet ke Kristu a děkovat mu za to, že vlastně už nic takového nemusíme prožívat. Což je ale obraz, který těm novozákonním textům za stolik neodpovídá. A vedle toho je vědomí toho, že Kristův kříž je za nás a přesto je právě nějak s námi. Že ta naše cesta následování Krista souvisí s tou jeho cestou a kdo chce jít jeho cestou, ten musí pít stejný kalich a bude ho pít. Možná v nějaké odlišné podobě, v jiných kulisách, než se odehrálo Kristovo ukřižování, ale každopádně ne bez něj. Myslím, že ta velká změna není v tom, že se nám nic zlého už nebude stávat a že nás už žádná krize a žádný kříž nečeká. Takže ta velká změna je v tom, že už v té krizi a na tom kříži nejsme sami. Že už nikdy tam nebudeme sami a vždycky je tam Kristus s námi jako ten, který nás předešel a který tuto cestu učinil schůdnou až ke vzkříšení a k životu. Bez něj by to byla špatná zpráva. S ním je to zpráva, která vyžaduje odvahu, ale ve své podstatě, ve svém jádru je to zpráva dobrá. To se musí promítnout do kázání, do mluvení v církvi, do vztahování se církve k utrpení, protože pokud se to tam nepromítne, tak budeme vytvářet jenom falešnou představu, že křesťanství chrání člověka od bolesti a opakovaně budeme docházet k zklamání z toho, že to nefunguje.
0: Ježíš říká svým učedníkům, bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. To slovo pokušení má dnes trochu jiný význam, než v jakém je použito zde. Zkus nám ten termín trochu přiblížit.
1: No to vlastně velmi úzce souvisí s tím, jakou proměnu prodělal v historii termín hřích. Víme, že od toho původně velmi celistvého termínu, který označoval určitou existenciální nouzi člověka, se postupně posiloval spíš ten etický rozměr hříchu a také pokušení a postupně dokonce v nějakém prostředí se to omezilo čistě jenom na určitou oblast problematickou, jako byla třeba sexuální nečistota nebo sexuální jednání člověka. A tak trošku to vypadá dnes i s tím pokušením, že ještě si dokážeme představit, že se to objeví v nějaké lehtivé reklamě nebo v reklamě na nějaké jídlo, ale tím to vlastně končí. Myslím, že tady, když Ježíš mluví o pokušení, tak opravdu mluví ještě celistvě o tom určitém postoji člověka. My jsme neustále v ohrožení toho, že náš životní postoj bude postojem mělkým a nerealistickým. A to učedníkům velmi silně hrozí. Oni sami sebe chápou nerealisticky, i to následování Ježíše chápou vlastně tak trochu mělce, jako určité vítězné tažení. A když se to potom začne hroutit, tak jsou rozčarovaní. A předtím je Ježíš varuje. Varuje předtím, aby nezaspali tu bolest, aby nezaspali ty nesnáze, aby nezaspali to velmi náročné osobní rozhodování, jestli chceme nebo nechceme se vydat touto cestou. Aby se nestali jenom zavazadly, protože to ostatně křesťanům vždycky hrozilo a hrozí dodnes, že se ve svém sboru, ve své církvi stanou vlastně jenom takovými zavazadly, která někdo nese někam pravděpodobně snad k Bohu a oni už jsou spokojení a hoví si v tom polospánku. A to je to, před čím Ježíš varuje. Zároveň to bděte a vstaňme, které se tam objevuje, je výrok exorcisty. Jsou to výroky, které vlastně nám připomenou situace, kdy Ježíš vymítal démony, kdy uzdravoval nemocné, velmi autoritativní slovo, právě o nemocných, nemohoucích, nechodících. Tam se to opakovalo. Vstaň a choď. A to je to, co říká Ježíš svým učedníkům v té jejich rozespalosti. Vlastně znovu se tady dostává ke slovu jako ten, který uzdravuje člověka tím, že ho probouzí ze spánku. To je součást kázání. Zase je to součást kázání. Ne nějaké strašení před tím, co se může stát, ale uzdravení člověka z nějakého jeho nezdravého polospánku.
0: Ježíš zde říká, přišla hodina, hle, syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. A mě zajímá, jestli ten trpný rod je vydáván, jestli to je passivum divinum, že to tedy je Hospodinovo vydání, anebo jestli je to passivum, které znamená, že je lidmi vydáván.
1: Ono tam nacházíme obě strany a teď je otázka, jestli vůbec můžeme v těch novozákonních textech tyto dvě aktivní strany oddělit od sebe. Já myslím, že se stále opakovaně ukazuje, že to boží jednání a ta boží aktivita, v tomto případě boží vydávání Krista nebo dokonce Ježíšovo sebevydávání těm hříšníkům, je vždycky provázeno tou aktivitou člověka. Je provázeno tím Jidášovým vydáváním Ježíše, je provázeno tím, že zbožní Židé vydávají Ježíše světské moci. A to všechno je vlastně taková lavina, která se společně valí a těžko tam už rozpoznat, který z těch motivů je ten řídící. Kdybych to měl popsat tak, jak tomu rozumím já, tak to vnímám tak, že z boží strany nejde o vydání jako aktivitu, ale o vydání jako dopuštění. Pán Bůh dopouští, aby se něco takového stalo a nechává vlastně, aby člověk realizoval svůj záměr. Stejně tak Kristus jde touhle cestou, jde tou cestou Boha, Boha Otce, který ho poslal. A tak, jak se nechával vodit Duchem Svatým, tak najednou se nechává vodit těmi, kteří ho chtějí někam vést. Vedou ho na popraviště. Kdežto na lidské straně je to vydávání Krista vlastně projevem určité aktivity člověka. Čili je to v souhře, patří to k sobě, je to nerozdělitelné. Kdybychom řekli, že to je jenom boží věc, tak z toho uděláme zase to loutkové divadlo, ve kterém lidé bez své vlastní vůle jenom realizují to, co jim Bůh předepsal, hrají ten připravený scénář. Kdežto, když řekneme, že to bylo jenom lidské vydání, tak se musíme logicky ptát, kde je tady Bůh, proč nechrání Ježíše, proč nespůsobí, aby byl z těch rukou hříšníků vytržen.

0: V dnešním pořadu, milí posluchači, jsme četli a promýšleli část 14. kapitoly Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, ještě bych z celého toho úseku scény modlitby v Getsemanské zahradě vytáhl jednu otázku. Ještě spíte a odpočíváte? Nemáš pocit, že to je otázka, která je velmi aktuální směrem k nám, k lidem církve 21. století?
1: Je aktuální směrem ke mně, tak já sám ji cítím jako takové popíchnutí ironické, sarkastické i pro sebe. A zároveň je vidět, že byla aktuální v té Markově době, že to je prostě výbava církve. Marek, to si na něm velmi cením, jako na autorovi novozákonního spisu, má často velký smysl pro takový suchý, ironický humor, kterým si vlastně popíchne do té reality, ve které stojí. Bible je plná takového humoru, který vlastně s určitým nadhledem dává člověku porozumět sám sobě a uvidět nějakou svoji negativní vlastnost nebo nějakou slabinu. Církev samozřejmě nejvíc usíná, nejvíc spí tehdy, když je jí dlouhá chvíle. Tady učedníkům je dlouhá chvíle snad proto, že je noc, jsou unavení. I my jsme možná unavení, je nám dlouhá chvíle, nic se kolem nás tak závratného neděje. A někdy prostě potřebujeme takový impuls, který by nás probral k životu, který by nás probudil. Takovým impulzem může být dobré kázání, tak tomu věřilo celé probuzenecké hnutí, že takové silné apelativní kázání může přivést probuzení v církvi. A někdy, když si neumíme poradit, tak takovým apelem a probuzením bývá i nějaká událost, která se nám děje zvenčí. Změna poměrů pro následování, anebo někdy třeba velký křik kolem toho, co se z církví děje, co se v církvi děje. Třeba takovým probuzením může být pro nás i dneska aktuální nesnadné téma církevního majetku. I to může být takovou pobídkou k tomu, abychom neklimbali, ale abychom začali přemýšlet nad tím, kdo jsme a proč jsme.
0: Na co mi tedy poradíš, jestliže mám pocit, že můj duch je sice odhodlán, ale tělo slabé?
1: To, co opakuje Kristus, bděme, probuďme se, uslyšme to, když to tolik opakuje, když to říká stále dokola, a zároveň nepropadat nějakému zoufalství, že se nám přesto zavírají oči, protože i když my usínáme, Kristus jedná, Kristus sám se svobodně rozhoduje, že svou církev ponese i v jejich selháních, takže na jednu stranu nepropadat beznaději a na druhou stranu pokusit se alespoň na půl ucha zaslechnout tu výzvu a aspoň pootevřít oči, aby jsme nebyli úplně těmi neosobními zavazadly.
0: Těmito slovy končíme naše dnešní uvažování nad 14. kapitolou Markova evangelia. Do této kapitoly se vrátíme zase v další relaci. Naším dnešním hostem byl kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce Jáchym Gondáš. Jáchyme, děkuji za tvůj výklad a těším se opět na setkání.
1: Také děkuji, nashledanou.
0: A na setkání se těším, milí posluchači, i s vámi. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

0: Pokračování Markova evangelia s tématem před veleradou uslyšíte v sobotu ve 20 hodin a 15 minut. Posloucháte Rádio 7. S vámi je Martina Zachrlová. První hodina z neděle 23. srpna nám přináší klíčové slovo a dnešní slavnou postavou z Bible je Jan. Přeji hezký a inspirující poslech.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu volného cyklu věnovaného nejznámějším biblickým postavám. Dnes je před námi postava apoštola Jana, člověka, který sám sebe označoval za miláčka Božího. Člověka, který tedy velmi dobře věděl, co to znamená být Pánu Ježíši blízko. O něm si budu povídat se svým dnešním hostem, tím je Daniel Čep z Betánie, Křesťanského centra apoštolské církve v Uherském Brodě. Dan je starší tohoto společenství, moc tě vítám.
3: Děkuju.
2: Když se řekne apoštol Jan, co ti hned vyskočí?
3: Apoštol Jan mi, hned se mi vybaví, že to byl jeden z těch tří, kterých byl Ježíši nejblíž. Po celou dobu jeho aktivní služby, 3 let, stál víceméně těsně při jeho boku. Dá se říct, že mu ležel na rameni, jo, nebo spočíval na jeho klíně. Takže někdo, kdo byl Ježíši po celou dobu nejblíž.
2: Janovi je připisováno evangelium, ale také jsou v Biblii Janovy listy. Je to pořád ten týž autor?
3: Já mám za to, že je to nejenom evangelium Jana, ale i listy, ale je to i zjevení Jana. Je to jeden a ten týž Jan, apoštol Jan.
2: Mě na Janovi vždycky fascinovala ta jeho proměna, protože právě zjevení Janovo, ta závěrečná kniha Bible, ho ukazuje jako obrovského mystika. Ale když o něm čteme v Bibli, tak v počátcích toho zaznamenaného děje jeho života je představován jako syn hromu. Tak kdo je vlastně Jan? Co o něm víme z Bible?
3: Když si bavím Jan, tak se mi spojí 2 takové věci. Máme o něm zprávu, že byl s tím nejmladším apoštolem. Já ho vnímám jako by takový ten pozdní teenager, kdy se přidává spolu s Jakubem, opouštějí toho svého tatu, jeho Zebeda, a přidávají se prostě k Ježíši na tu jeho cestu, na tu jeho mesiářskou cestu. Ten věk byl někde kolem 17 až 20 let, někdo říká, že byl ještě mladší, ale prostě rozumíme tomu, že to vlastně nejmladší apoštol a umírá jako poslední. Jo? Že vlastně to zjevení Jana, tam se předpokládá, že ten věk toho Jana mohl být někde mezi 90-92 lety, kdy umírá na ostrově Patmos. Takže jakoby nejdřív začal a nejdéle vlastně zůstala od něm jako zmínka, umírá vlastně přirozenou smrtí, kdežto ostatní apoštolové vlastně umřeli z dokumentace, co máme křesťanské, mučednickou smrtí.
2: Co víme tedy o Janově rodině?
3: O Janovi se setkáváme vlastně s jeho bratrem, s Jakubem, a víme, že oba dva byli v tom nejbližším kontaktu společně ještě s Petrem, s Ježíšem. To potkáváme teda Jana, potkáváme jeho bratra Jakuba a setkáváme se tam vlastně ještě s tím tátou, kdy ho vlastně jakoby ten otec je propouští, nebo oni odchází od toho otce, jdou následují Ježíše, a setkáváme se taky s jejich maminkou, že? Ta jejich máma tam má taky nějakou roli. Ona byla jednak u kříže, když bych šel do té pozdější historie, ale do té, záleží jak to vezmeme, ale když půjdeme vlastně od té jejich služby, tak se tam dostává do přítomnosti Ježíše a když Ježíš mluví o Božím království, tak maminka to má vymyšlené a říká: Ježíši, já bych tak byla moc ráda, kdyby ti kluci měli to místo jeden zleva, druhý zprava. Takže ona se uměla o ty kluky prostě starat, uměla lobovat u Ježíše a Ježíš jí řekl: to není tvoje věc, to náleží pouze jenom otci, je to malicherné, je to hloupost, to, oč mě žádáš. Takže potkáváme se tam s tím otcem, s maminkou, potkáváme se vlastně s bratrem od Jana.
2: No a jak je to s tím synem Hromu? Proč je tak nazýval Ježíš?
3: Netuším, jak to může souvisit třeba s otcem, jestli byl takový otec, anebo jestli oba dva ti bratři Jakub a Jan byli takový úderní. Nevím, jakou souvislost bych mezi tím hledal, a ono vždycky je to zapředeno nějakým tajemstvím, takže já vám ho asi dneska neodkryju.
2: Byli tedy rybáři. A znali se s Petrem, to asi víme.
3: Já bych řekl, že se znali s Petrem a s Ondřejem, jako s těmito dvěma bratry. Že byli tak kousek od sebe.
2: Mm-hmm. Jakou roli vlastně hrál Jan v té výjimečné trojici mezi všemi 12 učedníky? Proč tam byl Jan? Petr vynikal asi takovou horlivostí, někdy možná neuvážeností, že byl se vším rychle hotový. Jakou roli hrál Jan?
3: Jan hrál roli takového důvěrného posluchače. Tu jeho roli bychom zase vyčetli, když budeme číst evangelium jeho, evangelium podle Jana, které jediné vlastně není synoptické. Všechny tři ostatní jsou synoptické evangelia. Jsou to víc životopisné evangelia, když to evangelium Jana povídá příběhy. Povídá příběhy. Jan je vypravěč. Jan je dokonalý vypravěč příběhů, že dokáže toho čitatele vtáhnout do toho děje. Pro mě je jakoby list Janův sám o sobě tím nejsilnějším a tím unikátním. Kdybych mohl vybrat, jestli dát člověku nový zákon, novou smlouvu, anebo evangelium Jana, dám mu evangelium Jana. Jo, při tom prvním kontaktu. Takže evangelium Jana je pro mě opravdu zcela výjimečným a příběhovým, dějovým evangeliem. No a potom vlastně, když Jan píše svoje epištoly, všechny tři, tak z toho vyčítáme, že Jan je muž, který je velmi citlivý. Velmi citlivý a velmi, jak bych řekl, bodrý nebo sympatický. Jo? Tam je několikrát vlastně oslovovaní jsou jako církev, jsou osloveny jako děti, jako miláčci. Celé ty tři epištoly jsou o lásce, o Ježíšově lásce. Jsou natolik klíčové, aby ukázali Kristovo srdce, že nenajdete jinou epištolu, která by takhle odhalovala Ježíšovo srdce, jako právě ty tři epištoly Jana.
2: Je to krásné a zároveň v té dnešní době, která je v leccčem cynická a taková dvojsmyslná, to, že někdo někomu ležel na klíně, už by se dalo brát, že jako kdo ví, jak to bylo, že?
3: Tak bohužel dnešní doba, nebo prostě vůbec morálka lidí, což by mělo určovat vlastně budoucí dějiny, jo, toho, co se stane, tak ta morálka je velmi špatná a ta doba, ve které žijeme, má spoustu stinných sexuálních míst, takže v té době si myslím, že lidé měli čistší myšlení, byli daleko víc zaměření na práci, daleko víc prostě otevření vůči druhému. Nemyslím si, že by nečelili pokušením, rozhodně si myslím, že ano, ale prostě nebyla to doba tohoto charakteru, všechno je dostupné hned teď, jak já chci.
2: Rozhodně to, že máme zkušenosti s nějakou špínou, neznamená, že by neexistovaly věci čisté. Tak tedy zpátky k Janovi, jako vypravěči příběhů, o čem je tedy to jeho evangelium?
3: Jeho evangelium ukazuje jednak ty příběhy. Já třeba, co miluju, jo, to, ten příběh mě velice se dotýká, tak je o Lazarovi, kdy Ježíš si dává vlastně dostavení a přichází pozdě. Dva dny vlastně přichází pozdě, jakoby zbrzduje celý ten proces, kdy mohl tam být dřív, kdy mohlo přijít vlastně uzdravení, nebo ten Lazar nemusel zemřít a on to všechno jakoby dotáhne do tohoto zázraku zkříšení, který je, zase Jan ho popisuje strašně srdečně, a to, když se vžijete do toho děje, jako když to nečtete takhle prostě jenom abyste zabili čas, jo, nebo že z nějaké nutnosti, ale vžijete se do toho děje, tak vidíte, že je tam strašná dynamika, je tam síla toho poselství. A další věci, fakta, které si můžeme jakoby uvědomit při čtení Evangeliana, je, že na mnoha místech je tam Ježíš vysvětlený, že vlastně on je pastýř, on je dveře, on je ta sůl, on je to světlo. Jan ukazuje v praktických věcech prostě, kým je Ježíš. Jo? A neposlední věc, kterou je nutné opravdu povystrčit nebo prostě zdůraznit, ukazuje, že je Boží syn. Ani jeden z evangelistů nejde takhle jakoby přímo na dřeň, anebo nepíše to tak přímo čaře jako Jan. Jan píše naprosto s otevřenou přesností a naprosto okázale: Ježíš je Mesiáš, Ježíš je Bůh. On i otec jsou jedno. Je to jeden a ten týž. Takže to je to, co mě osobně jako prostě rezonuje, když bych měl popsat tady evangelium, tady toto, které není synoptické evangelium Jana.
2: Proč myslíš, že tedy vůbec jako a priorně Jan psal jinak? To už se nechtěl přidat k těm třem nebo možná i vícero lidem, kteří dosvědčovali, jak to všecko bylo, snažili se sestavit chronologickou osu Ježíšova působení. Nebo proč? Co byl ten důvod, že je to jiné, to jeho evangelium?
3: Kánon byl někdy sestavený třetí století, že jo, takže já ani vůbec nevím, jestli vůbec ten Jan četl ty tři evangelia. My dneska máme vlastně to pucle, jako máme poskládané, ale v té době, jakou měli dispozici, co věděli, co napsal Marek, Lukáš, Matouš, jestli oni na tom společně pracovali. Můžeme se domnívat, že jo, ale když budeme upřímní a máme taky jako i něco přečtené, tak vidíme, že některé věci jsou tam naprosto jakoby odlišné vhledy. A měli jiné informace a věci vnímali jinak, jestli je tam jedno oslátko, nebo jestli je tam oslice s oslátkem, jo. Takže to není nic proti ničem, ale vidíme, že prostě každý to viděl z jiného úhlu, měl jiné informace, přicházel, jakoby čerpal trošku z jiných zdrojů. Jan neměl potřebu psát, jakoby, tak jak to vnímám, že neměl potřebu psát životopis Ježíše Krista, ale měl potřebu prostě zdůraznit: Ježíš byl blízko mému srdci. Já jsem poznal jeho srdce, já vím, kým on je pro mě a já vím, že on je Bůh. Jo, a to je to, na čem to staví, a to, jestli on četl ty další evangelia, nebo jo, to se úplně nedovíme, jak se skládal kánon, kdo o čem věděl. Jo, to my k tomu přicházíme jako hotoví čtenáři, že? Takže pro něho si myslím, že to jeho dílo bylo jedinečné, autentické a celosobní.
2: Janovy listy mají také společné téma?
3: Janovy listy mají společné téma a jim vlastně, já tam vidím tu lásku k církvi. Milujte se navzájem, ať mezi váma zůstává Boží láska, tak jako já jsem miloval vás, jo. Prostě důraz na tu chlíčovou charakteristiku Boha. To je láska. To je, že vlastně bez lásky není nic. Jo? Bez lásky se nemůžeme zalíbit Bohu. Prostě jednoduše, včera jsem se na tom jakoby, jsem se takovým způsobem na skupince modlil, že vlastně Ježíš neuzdravoval lidi, protože věřili. On pobízel lidi, aby věřili. A určitě mu to leželo na srdce, několikrát to zmiňuje. Ale když si otevřeme některé případy, tak jsou lidé, kteří absolutně nevěřili. Jo? Nevěřili Ježíši a on přesto učinil zázrak. Ať to bylo 10 malomocných, ať to byl Lazar, ať to byla Marta, Marie, ať to byli potom jeho učedníci, když byl zkříšen. To jsou byli lidé, kteří prostě nevěřili. A on pozbuzuje, aby věřili, ale on to dělal, protože miloval. A tam vidím, že to je prostě to klíčové slovo, je láska. Na lásce je postavený příchod Božího syna. Na lásce je postavené vůbec to jeho mesiářství. To, proč na tuto zemi přišel. A to nejlépe popisuje právě apoštol Jan.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Dan Čep, starší Betánie Křesťanského centra apoštolské církve v Uherském Brodě, je host dnešního pořadu, ve kterém si povídáme o apoštolu Janovi. Člověku, který je výjimečný už jenom tím, co po sobě zanechal a je součástí dnes tedy biblického kánonu. Ostatně o těchto knihách jsme si v předchozím vstupu povídali. Ale ještě jsme, Dané, moc nerozebrali to zjevení, tu závěrečnou kapitolu, která Jana opravdu představuje jako mystika, jako člověka, který popisuje, co mu bylo zjeveno z hůry. Ta kniha je pro mnohé složitá a těžce se čte, protože má obrazy, kterým asi ne vždycky rozumíme. Jaké je podle tebe její poselství a proč ji Jan napsal?
2: Pro mě je taky složitá.
1: To je dobře.
2: Jo, já ji čtu do 6. kapitoly, pak ji moc nerozumím. Ale asi je to možná to, že jsem tady v tomto rozhovoru prostě upřímný, jo, že nehraju si na něco, na co prostě jakoby nemám v tuto chvíli úplné poznání. Takže to absolutně respektuju ten popis té eschatologie nebo těch budoucích věcí, o kterých Jan tam píše, ale když třeba čtu ty dopisy, které píše do církví, ať je to do Efezu nebo do Laodikeje nebo prostě ty další dopisy, tak si myslím, že je to úžasné proroctví, je to názor takové boží kritiky, kdy přímo bych řekl, že je to taková literární kritika, krásná literární kritika, kdy říká, toto si na vás vážím, v tomto jste výjimeční, jo, cením si této věci, této charakteristiky u vás, ale toto vám chci vytknout, ale toto se mi na vás nelíbí, anebo tady máte určitý nedostatek, tady zaberte špónu, jo, takže to je třeba to, co fascinuje mě, to, co já si ze zjevení přímo najdu a to, co vidím, že mluví k dnešní církvi, jo, že dneska vlastně tato řeč církvi by měla být blízká. Ano, máte tady silné stránky, ale přidejte v této věci. Jo. Mm-hmm.
1: Jaká je podle tebe role mystiky vůbec pro církev? Potřebujeme ji?
2: To je ale šalomounská otázka. Já na to odpovím podle sebe. Já jsem realista. Když se mě, Katko, zeptáš, jaké filmy mám rád, tak já ti jednoznačně řeknu, že jsou to filmy, které jsou třeba životopisné nebo podle skutečné události. Nevím, jestli jsem někdy viděl nějaké sci-fi, jo, nebo nějaké horory, nebo prostě něco takového. To jsou filmy, které mi jakoby vůbec nic neříkají. A nemám žádnou jakoby ochotu se podívat na prvních 10 minut. Takže to je, jestli v této věci bys chtěla nějakého mystika, který ti bude odpovídat prostě na tady od té 7. kapitoly zjevení, tak u mě ho zrovna najdeš. Jo, já jsem opravdu člověk, který je realistický, stojí nohama na zemi. Ani bych neřekl, neupřednostňuje víru nebo rozum, ale v naprosté kolaboraci si dokáže jenom představit spolupráci víry s rozumem, tak jak nás Bůh stvořil, tak jak nám tady ty dispozice pro život a pro nějaké prostě spolehlivé existování na této zemi dal. Takže pro mě ta mystika určitě nějaké místo, jako vím, že na této zemi má a jsou lidé, kteří milují a jsou lidé, kteří právě se dívají jenom na tyto filmy a zajímají se jenom o sci-fi a jenom jakoby o tyhle ty budoucí věci a já tohle to mám jakoby otevřené. Já jsem dnes a denně jakoby závislý na Kristu, žiju z jeho milosti. Jestli dneska přijde, tak přijde. Jestli přijde zítra, přijde. Jestli přijde za 100 let, přijde. Jo, pro mě to prostě není nic, jak bych ti dokázal jakoby lépe popsat.
1: Já tomu rozumím úplně bytostně. Jen si říkám, že vlastně tím je charakteristická možná ta naše protestantská část církve. A je vlastně otázka, jestli potřebujeme nějaké tajemství, nebo nějaký výhled do budoucna. Proto se vlastně ptám, jestli církvi jako obecně nějaká ta mystická nebo možná i tajemná stránka poselství víry a poselství Krista někdy nechybí. Jestli ta naše racionalita nemůže být na škodu něčemu.
2: Jo, já na to odpovím tak, jak nad tím aktuálně přemýšlím. Tím, že sloužíme jakoby pastoračně lidem a přicházejí lidé a mají hodně otázek, tak i já s mojí ženou nebo i moje děti mají otázky, na které nemají odpovědi. A já si vždycky říkám, že kdybychom měli na všechny otázky odpovědi, tak jsme v podstatě jako Bůh. Protože bychom byli vševědoucí. My nemůžeme mít odpovědi na všechny otázky. My nemůžeme dostat odpovědi na jakoukoliv otázku k Bohu, když ho to prosíme. My bychom ho dostali potom na stejnou úroveň, jako jsme my. On je Bůh, on je absolutně v jiné úrovni bytí, chápání, vnímání, existence nebo samoexistence, jo, když to řeknu takhle, nebo věčnosti, než jsme my. Takže jediné, kdo nám dokáže porozumět, jediné, kdo je na té naší úrovni, kdo se snížil na tu úroveň, je Ježíš. A dneska vlastně Ježíš tu není, že jako Ježíš je u Otce, přišel k Otci, navíc Jan o tom nádherně na třech místech mluví, Ježíš je u Táty, jo, a čeká nás, tam na třech místech ukazuje nádherně, že tam přijdeme, to je naše místo, nemáme se vázat tady k této zemi, přijdou lepší věci, přijdou lepší okamžiky, lepší místo pro nás. Takže mám otázky, ano, je to pro mě mnohdy témné a má to tak být. A něco nám Duch Svatý zjeví, ten tu je, vlastně na místo Ježíše, že on ho poslal, Duch Svatý mezi náma přebývá i v našich životech, jo, už nemáme literu zákona, už nejedeme podle 613 přikázaních, ale Duch Svatý je v nás. A ten Duch Svatý je tím hnacím motorem, ale nezjevuje nám úplně všechno. Stále máme někdy otázky a já to takhle mám. Moje žena to takhle má. Moje děti to mají. Přátelé v církvi to takhle mají. Takže velcí boží služebníci to takhle mají. Nemám rád tu superhrdiny. Nemám rád lidi, kteří mluví něco jinak a ve skutečnosti to jinak. Takže přiznáváme to. Jsme oklopeni tajemstvím, jsme oklopeni určitou mystikou a je to dobře, protože nejsme jako Bůh.
1: Říkali jsme to, že Jan hodně psal o lásce. Možná, že nahlédl boží lásku k nám způsobem, který byl výjimečný i mezi učedníky. Mně se hrozně líbí, jak on se označuje v evangeliu. Tam nepíše já jsem viděl nebo něco, ale ten, kterého Bůh miloval, vždycky píše.
2: On.
1: Ano. Bůh miloval Jana. Tak. To je moc krásné označení, i takové vlastně důvěřivé přisvojení si té boží lásky. A na to se tě chci zeptat, jak člověk dozraje do toho hlubokého vědomí, že je opravdu ten milovaný boží?
2: Každodenním vztahu s Bohem a myslím si, že Jan dosáhl i takové úrovně poznání Ježíše ještě zcela odlišné, tak jako ostatní učedníci, aby ho úplně neodděloval, ale dosáhl toho poznání tehdy, kdy Ježíš byl vlastně vzkříšen. Do té doby jsem přesvědčený, že stejně jako všichni ostatní učedníci, jeho představy byly naprosto jiné. Dokonce, když byl vzkříšen, tak učedníci si mysleli, že tak už konečně přišel ten čas, že obnoví to království Izraele, že vlastně přijde ta vláda, ta exekuce, ta výkonná moc, jo. A on říká prostě, to není vaše věc. Já vám dám ne vládu, tu exekuci, ale dám vám dynamis, dám vám tu moc Ducha Svatého, tu vy budete potřebovat. A to si myslím, že právě ta smrt Ježíše Krista, to vzkříšení, to zásadně ovlivnilo Jana. A taky se potom jakoby domnívám, kdy Ježíš mu říká, nebo domnívám, ono to takhle je z písma, říká, tady je tvoje matka. A předává mu svoji maminku. Předává mu, řeknu to hezky, paní Marii, tady se starej o moji maminku. A on ji přijal k sobě a já jsem přesvědčený, že nějakou tu dobu ji zabezpečoval po její žití, jestli se staral i o Josefa. Těžko říct, jo, ale prostě měli na starosti, byli takovým patronem. A do jaké míry byla jakoby jeho aktivní služba počas toho, kdy vlastně se o ní staral, Nedokážu posoudit. Každopádně vím, že mu příslušela tato role, která byla jiná, než měli ostatní učeníci. Taková rodina.
1: To je vlastně, a zase je to věc vztahu, že jen těm nejdůvěryhodnějším v našem životě svěříme ty nejbližší. A v tomto případě tedy Jan přijal, tam bylo psáno, a v tu hodinu ji ten učedník přijal k sobě. Takže opravdu jí asi poskytl zázemí a otevřenou náruč. Nicméně v životě zažíváme i takové hořké chvilky. Jan ve vztahu k Ježíši zažil taky a minimálně jednu, která mi tedy teď tane na mysli. Myslím na situaci v Getsemanské zahradě, kdy si tam Ježíš vzal zase ty tři, Petra, Jakuba a Jana. Ty tři, kteří s ním předtím byli nahoře proměnění a viděli tu slávu Boží a tak. A teď je žádá vlastně před tou nejkrizovější situací ve své pozemské pouti o účast, o modlitbu. A třikrát se opakuje, že ti učedníci místo modliteb usnou. Jsem si kolikrát říkala, až se to všechno semlelo. Jak si museli připadat? Co si museli vyčítat? To vědomí, že jsem Boha zklamala. To, že jsem nenaplnila ta Boží očekávání. Co s tím?
2: Já jsem nad tím taky tak přemýšlel. A věřím, že je to trápilo po tu dobu, co ten Ježíš byl na tom kříži. Jakmile byl zkříšený, tak nikoho z nich si myslím nenapadla tady tato myšlenka nějakého selhání nebo zklamání, ale jak vidí Ježíše, jak visí na tom kříži, my, jak jsem řekl, my známe pucle, my máme poskládané, ale oni neviděli, že ten Ježíš stane, jako oni ho neviděli zkříšeného, oni ho vidí stále na kříži. Jo? A vlastně vidí tu možnost, že možná byla nějaký čas, že mohli něco změnit. To v tom Getsemane. Že na ten kříž třeba nemuseli jít. Já si myslím, že někdy máme fakt takové falešné představy o nich, že jim všechno bylo jasné, ale potom, když čteme opravdu důsledně písmo, tak vidíme, že Tomáš nebyl jediný, který prostě nevěřil, ale je tam místo, že všichni nevěřili a že on káral jejich nevěru. Jo? Takže on viděl, že oni prostě opravdu nevěří, že bude zkříšen. Jo? Takže bylo to v takovém stádiu, že sami byli velmi překvapení a v úžasu. Oni si to přáli, ale nevěděli, kdy to nastane, nevěděli prostě, jestli se to stane, to se pozná v té situaci, kdy člověk se v takové chvíli ocitne, nebo když prostě přijde takový okamžik lámání chleba. Vesměs jsme všichni jakoby po bitvě hrdinové a každý jakoby je generál, jo? Ale v ten daný okamžik, jo, kdy vlastně ten mesiáš, záchrance světa, spasitel, kterého ten Jan potom takhle jakoby ono krásně nazýval, ale on už psal to, on už věděl, jak to dopadlo, ten příběh, jo. Ale ten čas, ty tři roky, které s ním strávil, on s těma učeníkama, to bylo něco neuvěřitelného, jo. To my nemáme šanci prožít, jako prostě to se nedá ani popsat, jo. Takže pro něho to muselo být opravdu traumatizující. Navíc vidíme, že vlastně on byl poslední, kdo do toho Ježíše následuje, ještě běží jakoby z Getsemane a vlastně dostal se až na ten dvůr a vlastně umožnil tomu, aby Petra mohli vlastně pustit na ten dvůr. Tam píše, že vlastně to byl Jan, jo, kdo na tom dvoru byl. Takže je to takové zvláštní. No. Nevím, jak to působí na ostatní posluchače, ale jakoby na mě. Já tady jsem jakoby s velkou pokorou.
1: Co vlastně dělat, když takhle Ježíše zklameme? V případě Jana to nemáme nijak extra popsané. Pozornost je soustředěná na Petra, který tedy aktivně popírá, že Ježíše vůbec zná, přemohla ho asi ta vlna strachu a to všechno, co se najednou dělo kolem dokola. Ale ten Jan musel na tom být vnitřně, tak jak jsme si teď řekli, velmi podobně.
2: Přesně.
1: To vědomí, že opravdu nebyl se svým pánem v momentě, kdy ho o to požádal, poprosil, potřeboval pomoc. Co se dělá s takovým pocitem? Čeká se na to, co udělá pán Ježíš, anebo je něco na nás?
2: Osobně to řeším tak, že večer, když jdu spát, tak prostě prosím pána, aby mě odpustil. A vím, že jsem člověk, který je z masa kostí, který je chybující. A věřím, že v jeho životě to bylo taky, že tam byla ta pokora. Možná to nemáme zaznamenané v evangelii, že by prostě nějakým způsobem on nějak pochyboval nebo prostě zapíral Krista, nebo nebylo to třeba ani jakoby v ten okamžik jakoby nějak nutné. Ale určitě si myslím, že v jeho životě to bylo taky pokora, byla to nějaká lítost, bylo to nějaké pokání nebo prostě vyznání se. Jo, takže takoví jsme lidé, tak my ani tady na té zemi jako lepší ani nebudeme. Jako jediné, co nás vlastně činí, co nás proměňuje den ode dne, je Duch Svatý. Jo, ten v nás působí to, že nás obnovuje a že nás přivádí víc k otci, ale stále se probouzí jakoby ten člověk. Takže oni byli z masa a kostí. My neukážeme říct, že bychom bděli. My to teďka čteme a možná si řekneme, jo, my bychom byli lepší. Ne, byli bychom lepší. Byli bychom utahaní za celou tu noc, že bychom spali a nedokázali bdít. Takže já věřím, že pro Ježíše to bylo neskutečně těžké taky bojovat, jo, že akorát, že věděl víc. On věděl, co oni nevěděli. To se nedá porovnat. To, co pro Ježíš byl 100% Bůh, byl i 100% člověk, ale oni byli na 100% lidé. A to je nepoměr. Takže já jim rozumím. Já jim naprosto rozumím. Nejednal bych asi jinak.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: V dnešním pořadu zkoumáme osobu či osobnost apoštola Jana. Mým hostem ve studiu je Dan Čep, starší křesťanského centra apoštolské církve v Uherském Brodě. Jan je nám známý z Nového zákona skrze evangelium, jeho listy, zjevení Janovo, tu závěrečnou část Bible. Ale co vlastně víme, možná teď jsme odkázaní spíše na tradici nebo mimo biblické spisy, co víme o jeho životě vlastně poté, co Ježíš stal z mrtvých a v tom období, než víme o jeho smrti na ostrově Patmos? Je něco známého?
2: Jak máme zprávy teda o biskupu Polikarpovi, který vlastně zažil Jana, který se s ním osobně setkal a který vlastně ve svých spisech popisuje, že ho vlastně císařem byl vyhnaný prostě na ostrov Patmos, jo, kde dožil svůj život. To znamená, nebyl popraven, nebyl mučen, ale byl v takovém zajetí, stejně tak jak třeba Napoleon Bonaparte. Jo, takže takový jakoby podobný scénář.
1: A to je všechno, co se ví o životě Jana?
2: Tak možná ví někdo něco víc, možná jsou nějaké další spisy, které mi nejsou známé, ale když to řeknu...
1: Možná nějaké legendy, no, taky, že?
2: Asi jo, určitě. Ale jakoby nemám asi, co bych dalšího k tomu dodal.
1: Kdyby byl Jan dnes mezi námi, jaký by byl? Podle čeho bychom ho poznali?
2: Tak já si myslím, že by to byl muž, který záleží, kdybychom ho potkali, v jakém období jeho života, jestli by to bylo vlastně v době, ještě než ho Ježíš učinil svým učedníkem, anebo potom vlastně, jak se stal apoštolem a tím jedním z těch sloupů té církve, ale věřím, že to byl člověk, muž srdce a naučil se jednu věc, a to je milovat jako Ježíš. Jo, milovat prostě jeho srdcem, poznávat Ježíšovo srdce. To se mi strašně líbilo. Věřím, že byl muž, který byl dobropověstný, prostě vykazatelný, muž, který se vystříhal hříchu, muž, který dbal na svatost svého života, který když klopítl, tak šel k té nebeské slitovnici, prostě tam se vyspovídal tomu královi králů, pánovi pánů. Takže jako vnímám ho jako člověka, který byl z masa kostí, ale který to setkání s Ježíšem bylo natolik klíčové, že změnilo celý jeho život.
1: On když v těch svých listech používá nějaké výrazy, tak absolutně nejčastěji je to opravdu to slovo milovat anebo láska. Což myslím, že my v tom dnešním kontextu často chápeme v rovině emocí. Že je to nějaký pocit, nějaká ta vnitřní síla, která člověka naplňuje. Vědci by možná řekli, že jsou to nějaké endorfíny nebo prostě nějaká chemie v mozku. Ale ten Jan to staví podle mého hrozně dobře na pevnou půdu, protože v souvislosti s tím milováním neustále opakuje, kdo miluje, plní přikázání. Že to najednou slučuje s poslušností a jakousi praktickou láskou. Je to tak?
2: Určitě jsem přesvědčený, že vlastně láska je, že chci to nejlepší pro toho druhého. Je to taková definice, kterou si jako říkáme jako v tom křesťanském kruhu, že chci to nejlepší pro toho druhého, to znamená, že si chci obětovat. Takže láska je spojená vždy a jenom s obětma. Jinak si myslím, že to není láska, je to jakoby nějaký ego pocit, jo, ale ta pravá láska, ta boží láska, která změnila náš život, která změnila mě, která změnila moji ženu, moji rodinu, která změnila lidi v mém okolí, tak to je láska, která se chce obětovat. Jo, to je ta Ježíšova láska. Jo, kdy říká prostě, já jsem nepřišel, aby mi bylo slouženo, ale abych sloužil. Já jsem přišel sloužit mnohým. Takže Jan žil u toho, že Ježíš není boss. Ježíš není masterchef, který tam bude dávat pokyny, kritizovat prostě a bude nějaké mega úrovně pichy, ale prostě a sejme kohokoliv na potkání. Ale on přišel, který prostě řekne, vyzuďte si boty a já vám umyju nohy. Jo, takže sklání se k těm učedníkům prostě a dělá tu věc, kterou by měli dělat oni jemu. Jo. Takhle si myslím, že já byl naučený, že dokázal vnímat lásku a takovým způsobem prostě to odráží do těch svých listů. Milovaní, milujte se navzájem. Jo. Mně se třeba líbí, jak říká děti. Jo. To je tam 11krát zmíněno, děti. A děcka, bychom dneska řekli. To je úžasný pocit nějakého jako rodinného prostředí. Děcka. Jo. Já to tak říkám, když jsem s přáteli, nebo když jsem s tou nejužší rodinou, nebo lidi, které mám velice rád, na kterým záleží, tak jim říkám děcka. Takže takhle mluví k té církvi. Mám vás rád. Mám vás rád. Viděl jsem toho u Ježíše, toto jsem se naučil, mám vás rád. Milujte se, dělejte to taky tak.
1: On vlastně, Jan, hodně často Ježíše představuje v té citové nebo citlivé stránce, že jo? V tom příběhu, který si zmínil o tom Lazarovi, který tedy Jan ve svém evangeliu popisuje, tak tam vysloveně píše, že Ježíš se rozplakal, protože mu jich bylo líto, když viděl, jak Marta a Marie pláčou po svém bratrovi. To nevím, jestli je to i v jiných evangeliích, nebo je na to Jan specialista?
2: To netuším, jestli to píše někdo jiný ve spojitosti s Lazarem, ale jako u Ježíši je to psané jakoby dvakrát, že ten jeho cit vyvrcholil vlastně pláčem, tak takhle je to popisované v evangelích a je to vlastně u toho Lazara, a je to, když přichází do Jeruzaléma, že se rozplakal nad Jeruzalémem, že to je město, které ho nepřijalo, jo, které ho vlastně odmítlo. Kdy vnímá vlastně to, že už jde jeho národ, že ho nepřijme, jakoby vidí dál, že ho přijmou ti pohané, že ho přijmou ti tím z toho Samaří, z toho až na jiný kraj země.
1: Když přemýšlím o těch různých známých a slavných biblických postavách, většinou mají ve svém životě nějaký kritický bod, nějaký moment zápasu třeba se sebou sama, nebo někdy i s Bohem. Je něco takového, co víme o Janovi?
2: No, není to tam jakoby explicitně nějak napsané, že jo? Takže my jednak se musíme trochu vcítit, že? Do těch evangelií trochu to jakoby i prožívat, nemůžeme to číst opravdu jako jenom literaturu, to je úplně mimo. Ale asi bych se vrátil k tomu ukřižování, to si myslím, že to je takový moment, který musel ještě jako dlouho cítit, jo, nebo i se k němu vracet, ten Jan.
1: K tomu usnutí u těch modliteb, že Ježíš je nechal?
2: Přesně tak, ale i k tomu, že vlastně nemůže zabránit tomu, aby nebyl ukřižovaný, jo. O vlastně když bych já byl v té dané situaci, tak bych přemýšlel, co můžu dělat, abych Ježíše z toho vysekal. Jsem jeho nejbližší přítel, jo, ještě tady s Petrem a s Jakubem. Co můžu dělat, aby Ježíše z toho dostal ven? Jo, přece nechci, aby umřel. Přece nechci, aby ho bičovali. Přece nechci, aby mu probodli ruce, bok, prostě nasadili trnovou korunu, jo, prostě plývali na něho, jo, to bylo jakoby brutální tyranie, tak masakr, tak přece to nechci dopustit, že? Jako, jestli se dostane do rukou Římanů, tak už víme, jak to skončí, jo? Jakože oni znali ty scénáře, oni viděli to ukřižování, že? To nebylo pro ně nic neznámého v tom jejich daném prostředí v té době, takže když to zasadím tak když to mělo takový ten postup, který směřoval k té Golgotě, jo? Tak ta obrovská bezmoc. Obrovská bezmoc, prostě nemůžu to změnit, já proto nedokážu nic udělat. Ale to, jestli se Ježíšova slova naplní, kéž by se tak stalo, jo? Ale jako ta míra té víry, dokážem to změřit?
1: Náš pořad se chýlí ke konci. Dane, kdybychom měli to povídání o Janovi nějak zhrnout, co se od něj můžeme naučit, co si můžeme vzít do svého života?
2: Tak vezmeme si to, Katko, že to byl prostě mladý muž, který se rozhodl správným způsobem. Rozhodl se svůj život zasvětit tomu nejlepšímu mistrovi, tomu nejlepšímu pánovi, spasiteli této země, Ježíši Kristu. Že mu dal všechno. A to je ruku na srdce, ruku na své vlastní srdce, jestli bych dokázal položit všechno tady k nohám Ježíše. A možná obětovat kariéru rybáře. jakou kariéru bych obětoval já. Možná se rozhodnout, že teda se ani nebudu ženit, ale že se budu starat tam o jeho Ježíšovou maminku. A nevím, jestli žil v té době ještě třeba Josef, jo, ale co to znamená opravdu dát Ježíši všechno. Takže to je velmi, velmi palčivá nebo prostě otázka opravdu jakoby na hřebíček, jo. Jsem ochotný dát Kristu všechno. Jsem ochotný ho následovat až na ten Patmos, až na ten ostrov, až do toho svého posledního vydechnutí.
1: Říká Dan Čep, starší Betánie Křesťanského centra apoštolské církve v Uherském Brodě. Moc ti děkuju. Děkuju za to, že jsme mohli sdílet nebo mluvit o životě Jana apoštola, který opravdu byl Ježíši tak blízko, jak to asi jenom je myslitelné.
2: Já děkuju taky a přeju posluchačům krásné letní dny.
1: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Díky za vaši pozornost a naslyšenou někdy příště.